0: víla si pod kasava závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
1: Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonělo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní ptáčkové.
2: Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone?
3: Jen tak tak,
1: odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely.
2: Pořádně jste se prospal, řekla paní ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den.
1: Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje.
2: To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jen, že jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl.
3: Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi.
1: Zavřela za sebou dveře.
2: To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo.
3: Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme.
1: Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu.
3: No vážně,
1: Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej.
3: Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů.
1: Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní.
3: Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká.
2: To je klobouk do buše,
3: prohlásil Paddington hrdě.
2: A zachránil mi život.
3: Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život.
1: Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou.
2: To je dlouhý příběh, řekl neurčitě.
3: Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte.
1: Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala.
2: To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone?
3: Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít.
2: Je to cítit opravdu silně,
3: řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd. A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně.
2: Zajímalo by mě, odkud to vychází. Kdybych byla na tvém místě, pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra, příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
3: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
2: Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně.
1: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
2: Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
3: Paddington to chvíli zvažoval. Občas, odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice. Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal.
2: To není mnoho za 80 pence, poznamenal.
3: Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc.
2: Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí.
3: Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy, ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí, je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastyděla, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout.
2: Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí.
3: Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně sehnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
0: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
3: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
2: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
3: Dozorce zastrčil palce za vestu.
2: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
0: Ano, pane,
3: řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk.
0: Ale u nás nemáme eska...
2: Látory, pomohl mu dozorce.
0: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
2: V nejtemnějším Peru.
3: Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
2: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
0: Mockrát děkuji,
3: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem. Je to od vás velice laskavé. Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho šťouchl deštníkem.
2: Někdo tě volá, řekl mu.
3: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vstekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil oprotější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo zneužití se trestá pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka.
2: To byl on!
3: Zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka.
2: Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat.
3: Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří.
2: Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout.
3: Dozorce vytáhl notes.
2: Jméno, prosím. Paddington,
3: odpověděl Paddington.
2: Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce.
0: Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji.
2: Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington.
0: Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku.
2: Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku?
0: Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám.
3: Dozorce začal znovu cosi zapisovat.
2: Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky,
3: vzhlédl od notesu.
2: Co mi k tomu povíte, mladíku?
0: No, víte...
3: Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky.
2: Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají.
3: Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil.
0: Já věděl, že ji někde mám,
3: oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený.
2: Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat.
3: Ostře se na Paddingtona zahleděl.
2: Jezdíš metrem často?
0: Dnes je to poprvé, řekl Paddington.
2: A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním.
3: To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu.
2: Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby.
0: Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá.
2: Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak.
0: U soudu?
3: Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně.
0: Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně.
2: Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní.
0: Ale o medvědech se tam nic nepíše?
3: Nevinně pokračovala Juditka.
2: No,
3: podrbal se dozorce na hlavě.
2: Ne tak úplně doslova.
3: Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul.
2: Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale...
0: Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone?
3: Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal.
2: Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě.

věsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strhla psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.

Víte, že hory jsou plné pokladů? Každý poklad má svůj příběh. A lidé si ty příběhy často vypráví. Jestli chcete, tak vám jich několik povím. Poslechněte si dávný příběh o strašidelném mlýnu, jak se mi před časem donesl. V hustých a tmavých lesích pod horama stával na bystré pstruží vodě výstavní mlýn. Od dědiny k němu vedla kamenitá vozová cesta. Mlýn potřebuje rychlý a spádný tok, a tak mlynáři Černotové, jejichž rodu mlýn od nepaměti patřil, museli za potokem až pod horu. Že však mleli dobře a poctivě, sedláci vážili i dlouhou cestu a rádi k ním zajeli na dobré zrno. Všechno by bylo, jak má být. Jenom to posledního z Černotů rmoutilo, že starý rod nebude mít na mlýně následovníka. Neměl totiž dědice. Dcera byla pěkná, pravdaže. Ale co naplat nebyl to syn, který by mlýn podědil a udržel živé jméno mlynářského rodu. Protože se to však už nikterak změnit nedalo, museli se s tím pan táta a paní máma, jak stárli, smířit. Jejich dcera Tereska byla hodná a pracovitá a také si nemohla stěžovat na nedostatek nápadníků. Co chvíli zavítal do mlýna některý dohazovač, že měl pro Teresku vybraného ženicha. Tereska by si možná dala říct, ale pan tátovi se pořád něco nezdálo. Jednou byl ženich příliš chudý, po druhé zase nebyl od mlynářského řemesla. A tak zůstávala Tereska svobodná. Jednou přišel do mlýna nový krajánek. Pan otec, jak se mlynáři říkalo, měl zrovna hodně mletí a tak ho rád vzal do práce. Byl to chasník mladý a hezký, měl černé vlasy a oči jako noc. Na mou duši i čert by mu salutíroval. A přece pan tátovi a paní mámě připadalo, že má něco divného při sobě. Snad to bylo těma jeho temnýma očima, jak se podíval, div, že mu v nich neblízkalo. Ale pracovat uměl. Co chytil do ruky, všecko se mu dařilo a tak mu pan táta přál. Jenom jedno se mlynáři nelíbilo, že si nový krajánek předchází Teresku. A co víc, že také Tereska v něm našla zalíbení. Aby tomu zabránil, umínil si mlynář, že krajánka spravedlivě vyplatí a ať si jde o mlýn dál. Zavolal ho proto do mlýnice a zlaťáky vysázel na dřevo. Leč tu vstoupila Tereska a že krajánek ze mlýna nepůjde, nebo ona odejde s ním, protože bez něho nemůže žít. Co měl mlynář dělat? Tušil sice, že to nebude k dobrému, ale nakonec s těžkým srdcem přivolil a vystrojil dceři svatbu. Nějaký čas šlo ve mlýně všecko dobře. Mladá mlynářka, Tereska, však najednou začala divně churavět. Bledá byla jako stín, ztrácela se zrovna před očima a po mlýně se sotva vláčela, jako by překročila bludný kořen. Nakonec ulehla na dobro. Nebylo jí pomoci. Když poznala, že se blíží její konec, dala zavolat klo

Boží otce. Tatíčku, řekla mu slábnoucím hlasem, vzpomínáte si, jak jste říkal, že můj ženich má něco divného při sobě? Že jsem vás tehdy neoposlechla? Měl jste pravdu. Není to s ním v dobrém. Potom mu ještě vypověděla, že mladý mlynář noc co noc čítá skoro do rána v nějaké tajemné knize. A nejednou, že slyšela, když ulehla a mlynář zůstal sám, hovor mnoha hlasů a smích. Když však ze zvědavosti nahlédla s kulinou do komory, spatřila jen samotného muže, skloněného nad knihou. Jakoby čekala jenom na chvíli, když si zpovědí uleví, mladá mlynářka záhy na to skonala. Mlynář a mlynářka se nad dceřinou smrtí velmi trápili. Obzvláště paní máma chřadla a chřadla, až se utrápila. Netrvalo dlouho a starý Černota pochoval vedle dcery i ženu. Zůstal ve mlýně jen s mladým a velice se proti němu zatvrdil. Mladý se však z komory nad mlýnicí ani nehnul, četl a četl. Až jednou zmizel z mlýna.

0: popravdě řečeno, starý Černota ho neželel, ani nevzpomínal. Než s tím podivným zeťáčkem to už radši zůstávat ve mlýně sám, říkal si. Ale jeho soužení nemělo tak snadno skončit. Lidé se počali mlýnu vyhýbat. A raději šrotovali zrno sami na ručním mlýnku. Jednou v noci vzbudil mlynáře klapot mlýnského kola. Uprostřed noci a mlýn mlel naplno. Z komory mladého mlynáře se ozýval veselý smích a šustot. Pan táta nelenil a šel se na nezvané hosty podívat. Avšak jak se podivil, když otevřel dveře? A nikde živé duše. Komora byla prázdná. Tu si starý mlynář řekl, že toto jsou spolky s ďáblem a je jim třeba učinit přítrž. Vzpomněl si na moudrého kováře v horách a usmyslil si, že za ním půjde na radu. Ale ten kovář to bylo chlapisko. Ten, když udeřil podruhé, už nemusel, síly měl až hrůza. Chlap převeliký, ale dobrák ještě větší. Toho se děcka nemusela bát. A že dobrého na světě málo užil, byl též moudrý a lidé za ním chodili se svým trápením, protože věřili, že má víc rozumu v patě, než jiný v hlavě. Tož za tím zkušeným kovářem se vydal i mlynář Černota. Věděl, že se sluší přinést sebou cosi a protože znal kovářovu zálibu, poscháněl něco suchého tabáku vyšpáraného z fajfky, dal jej na okně v hromádce usušit a takovýto dárek nesl do kovárny. Věru nic jiného ani nemohl kováři přinést. Ten tak rád žvíkal tabák, že za hromádku z fajfky každou práci udělal a když opravdu nebylo, že donil po kuřácích aspoň na mě dýchni. S povděkem vzal od Černoty váček s tabákem a když vyslechl podivnou historku o mlynářově zeti, popřemýšlel chvilku a potom řekl, stará pravda, že klubko najdeš po niti. Bůh má rád volky, čert zase spolky. A ten tvůj zeťáček čertům ocasy svazuje. Toho se jen tak nezbavíš. Čert odchodí a satanáš přijde. Když viděl, že mlynář z takové zprávy věru velikou radost nemá, přece ho potěšil. Ale nikdy není zas tak zle, aby nemohlo být horší. A není horší, jako když je zle. Potom dal mlynářovi kropíčku s vodou a poradil mu, aby se o půlnoci schoval na rozcestí, kudy vede cesta do mlýna. Jestliže se mladý mlynář opravdu čertu zaprodal, zastihne ho tam, protože z čerty pojede v kočáru. Když ho pokropí, zbaví ho prokletí a vysvobodí ho. Mlynář uposlechl rady moudrého kováře. Vzal kropičku a vodu a vydal se v noci na rozcestí nedaleko mlýna. Tam se ukryl v povyrostlém křoví a čekal. Tma byla, že by se na ní čagan udržel. Najednou slyší mlynář z dálky rachot, jako když jede povoz. Vyhlédl na cestu, ale musel dobře napínat zrak, aby spatřil kočár, tažený vzrostlými psy, a na kočáru běl čert. Když je tak viděl zaopatřené všecky v koženicích a rozpustilé, pomyslel si, ti se musí zle nemět, však jsou to samí tlustí čerti. A ještě si trpce pomyslel, že bodejť by se neměli dobře, když si melou v jeho mlýně a z jeho zrní. Zlost ho brala, ale což to pomůže? Odvážil se a zvolal.
1: Je mezi vámi mladý mlynář? Čerti odpověděli.
2: Není, jede ve druhém kočáru za námi.
0: Psi poskočili a kočár utonul ve tmě směrem ke mlýnu. A už přijížděl druhý kočár, také tažený psi, a na něm se veselili čerti. Pan táta se znovu ptal.
1: Je mladý mlynář mezi vámi?
2: Já je! Jakože my jsme čerti, tak i mladý mlynář je mezi námi, ja?
0: Mladý mlynář byl uprostřed. Vstyčil se na kočáru a otázal se, kdo mě volá? Pan otec hbitě přiskočil a než se mladý mlynář nadál, třikrát máchl kropíčkou a třikrát ho pokropil. Čerty přešel smích. V ten ráz strašlivě zařvali a kočár zmizel. Mlynář se dal na útěk a v pravý čas, protože na místě, kudy jel kočár, se rozevřela v zemi díra a z ní vyšlehly vysokánské plameny. Jenom bílá holubička ještě z té díry vylétla, díra se zavřela a vše utichlo. Když se pan táta vrátil domů, zděsil se. Z krásného mlýna zbyly jen rozvaliny. Nejináč, než že se čerti z toho prvního kočáru mlynářovi pomstili, že tak naložil si jejich druhy a že jim vyrval z drápů mladého mlynáře. Černota se odstěhoval a krajina kolem mlýna zpustla. Lidé se tomu místu dlouho vyhýbali. Vypravovali se o něm všelijaké divné věci. Pravdu znal jediný, moudrý kovář z hor. Možná by mě usvědčil, že nebylo všecko tak, jak jsem vám pověděl. Ostatně nevěříte-li, co vám brání, abyste nevyšpárali stařičkou fajfku a nevypravili se s tabákem za kovářem, který tak rád žvíká.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stráňku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

0: Nikdo nevěděl, odkud přišli, ale najednou byli v lese. Klokanice a klokánek. Když se Pů zeptal Krištůfka Robina, jak se sem dostali, Krištůfek Robin řekl: obvyklým způsobem, jestli víš, jak to myslím, Pů. A Pů, který to nevěděl, řekl: aha. Pak dvakrát kývl hlavou a řekl: obvyklým způsobem. Ach tak. A pak šel navštívit své milé prasátko, aby se dověděl, co si o tom myslí. A u prasátka našel králíčka. A tak všichni spolu o tom rokovali. Mně se na tom nelíbí tohle, řekl králíček. Žijeme si tady, ty, Pů, a ty, prasátko, a já, a tu najednou, jednoho rána se probudíme a co shledáme? Tvora, o kterém jsme dosud nikdy ani neslyšeli. Tvora, který nosí svou rodinu sebou v kapse. Co kdybych tak já nosil svou rodinu sebou v kapse? Kolik kapes bych potřeboval? 16, řekl prasátko. 17, ne? Řekl králíček. A ještě jednu na kapesník, tedy 18. 18 kapes v jednom obleku. Kdo to jakživ slyšel?
1: Dlouho všichni zamyšleně mlčeli. A pak Pů, který několik minut úporně přemýšlel a vraštil čelo, řekl: já jsem napočítal 15.
0: Čeho? Řekl králíček.
1: 15 tvých dětí.
0: A co s nimi?
1: Pů se podrbal na nose a řekl, že myslil, že králíček mluví o dětech.
0: Já?
1: Řekl králíček bezmyšlenkovitě.
0: Na tom nesejde, Pů, řeklo prasátko netrpělivě. Hlavní je, co máme dělat s klokanicí. Nejlepší by bylo, řekl králíček, ukrást malého klokánka a až by se klokanice zeptala, kde je klokánek, řekli bychom aha, aby klokanice věděla, že my víme, kde je klokánek. Aha znamená, řekneme ti, kde je klokánek, když nám slíbíš, že odejdeš z lesa a už se nikdy nevrátíš.
2: Je tu ještě jedna věc, řeklo prasátko trochu znepokojeně. Mluvilo jsem s Krištůfkem Robinem a ten mi řekl, že klokani se pokládají za divoké šelmy. Nebojím se divokých šelem za obyčejných okolností, ale je dobře známo, že když připravíš divokou šelmu o mládě, rozvzteklí se jako dvě divoké šelmy. V tom případě by snad bylo pošetilé říct aha.
0: Prasátko, řekl králíček, ty nemáš žádnou odvahu.
2: Těžko být odvážný, řeklo prasátko
1: a trochu přitom potahovalo,
2: když si tak malé zvířátko.
1: Králíček, který se dal horlivě do psaní, vzhlédl a řekl:
0: právě proto, že si tak malé zvířátko, budeš nám v tomhle dobrodružství prospěšné.
1: Prasátko bylo tak rozčileno pomyšlením, že bude prospěšné, že se docela zapomnělo bát. A když králíček řekl, že jsou klokanice divoké jen v zimních měsících, kdežto jinak jsou docela dobrosrdečné, nemohlo už ani vydržet na jednom místě, jak bylo nedočkavé, aby už mohlo být prospěšné.
0: A co já? Řekl Pů smutně. Já asi nebudu prospěšný.
2: To nevadí, Pů, těšilo ho prasátko. Až po druhé.
0: Bez Půa, řekl králíček slavnostně, by bylo naše dobrodružství nemožné.
2: Oho,
1: řeklo prasátko a skrývalo své zklamání. Ale Pů šel do koutka a říkal si hrdě: beze mne nemožné. Takový jsem já medvěd.
0: A teď oba poslouchejte, řekl králíček.
1: Pů a prasátko seděli ani nedutali.
0: Chceme-li se zmocnit klokánka, musíme mít pořádný náskok,
2: protože klokanice běhá rychleji než kdokoliv z nás. I já. Kdyby klokánek vyskočil klokanici z kapsy a prasátko tam skočilo, klokanice by nic nepoznala, protože prasátko je malé zvířátko, jako klokánek. Kdyby s ní Pů hodně horlivě rozmlouval, snad by se na chvilku podívala na druhou stranu a já bych zatím utekl s klokánkem na opačnou stranu. Rychle. A klokanice by nic nespozorovala. Leda až potom.
3: A potom?
2: Promluvilo prasátko trochu chraplavě.
3: Jak to myslíš? No, až klokanice pozná rozdíl.
2: Pak všichni řekneme, aha.
3: Všichni tři?
2: Ano.
3: Oh. No, co je, prasátko?
2: Nic, řekl prasátko.
3: Když to řekneme všichni tři, tak mi to nevadí. Ale nerado bych řeklo, aha, samotné. Neznělo by to zdaleka tak dobře.
2: No tak Pů, řekl králíček, víš, co máš dělat?
0: Ne, ještě ne. Co mám vlastně dělat?
2: Musíš jen horlivě rozmlouvat s klokanicí, aby nic nespozorovala.
0: Ach tak? A o čem?
2: O čem chceš?
0: Myslíš jako, abych jí přeříkal nějakou básničku nebo něco?
2: Ano, řekl králíček. To je báječné. Tak pojďme.
1: A tak šli všichni spolu hledat klokanici. Klokanice s klokánkem trávili klidné odpůldne v lese na písku. Klokánek se učil na písku skákat, padal do myších děr a zase vylézal a klokanice tu pobíhala a říkala, ještě jednou si skočíš a půjdeme domů. A v tom okamžiku, kdo se to batolí do kopce jako Pů.
4: Dobré odpoledne, klokanice.
1: Dobré odpoledne, Pů.
4: Podívej, jak umím skákat,
1: kvičel klokánek a spadl zas do myší díry.
4: Nazdar, klokánku, kamarádičku.
2: Právě jdeme domů, řekla klokanice.
1: Králíček s prasátkem právě přicházeli z druhé strany kopce.
4: Klokanice, řekl Pů, když na něho králíček dvakrát zamrkal. Zajímáš se vůbec o básně?
0: Vůbec ne, řekla klokanice.
4: Škoda, řekl Pů.
0: Klokánku, už jen jeden skok a musíme jít domů.
1: Chvíli bylo ticho a klokánek spadl zase do myší díry.
4: Mluv dál,
1: šeptal silně králíček s prackou na ústech.
4: Když už mluvíme o básních, řekl Pů rychle, všimla jsi už někdy tamhle toho stromu?
0: Kde?
1: Zeptala se klokanice.
0: Tak klokánku.
4: Zrovna tamhle,
1: řekl Pů a ukázal klokanici za záda.
0: Ne,
4: řekla klokanice, tak skoč sem, klokánku, a půjdeme domů.
0: Vidím na něm ptáčka až odtud, řekl Pů.
4: Nebo je to ryba?
2: Musíš toho ptáka odtud vidět, řekl králíček, jestli to ovšem není ryba.
3: Není to ryba, je to pták,
4: řeklo prasátko. Je to špaček nebo drost, řekl Pů.
2: To se právě neví,
1: řekl králíček a konečně se klokanice otočila. V tom okamžiku, kdy měla odvrácenou hlavu, řekl králíček hlasitě,
2: skoč tam, klokánku.
1: A prasátko skočilo klokanici do kapsy a králíček uháněl pryč s klokánkem v prackách, co mu nohy stačily.
4: A kde je králíček?
1: Řekla klokanice, když se zas obrátila.
4: Dobře se ti sedí, klokánku.
1: Prasátko zakviklo jako klokánek na dně kapsy.
4: Králíček musel odejít, řekl Pů. Asi si na něco vzpomněl a musel to jít honem udělat.
1: A prasátko?
4: Prasátko si také zrovna na něco vzpomnělo z nenadání.
0: Tak my musíme domů, řekla klokanice. S Bohem, Pů.
1: A třemi dlouhými skoky zmizela. Pů hleděl za ní.
0: Chtěl bych umět takhle skákat, pomyslel si. Někdo to umí a někdo zase ne. Tak je to. Ale byly okamžiky, kdy si prasátko přálo, aby to klokanice neuměla. Často, když tak muselo jít z dlouhé procházky lesem domů, přávalo si, aby bylo ptákem. Ale teď si myslelo trhaně na dně kapsy u klokanice, jestli tohle je lítání, nikdy už nechci lítat. A když letělo nahoru, křičelo úh, a když letělo dolů, křičelo au, a celou cestu domů ke klokanici křičelo ú a au. To se ví, že sotva klokanice rozepěla kapsu, poznala, co se stalo. V první chvíli se málem ulekla, ale hned se zas vzpamatovala, neboť věděla, že Krištůfek Robin nikdy nedopustí, aby někdo klokánkovi ublížil. A tak si řekla, jestli mi chtějí vyvést nějakou taškařinu, vyvedu jim ji taky. Tak, můj milý klokánečku, řekla, když vyndala prasátko z kapsy, do postele.
3: Aha,
0: řeklo prasátko, jak mohlo nejlépe po té hrozné cestě. Nejdřív vykoupat, řekla klokanice vesele.
3: Aha,
0: řeklo zase prasátko a s úzkostí se rozhlíželo po ostatních, ale ostatní tam nebyli.
3: Nevím,
0: řekla klokanice zamyšleně, jestli by dnes nebyla lepší studená koupel. Chtěl bys klokánku? Prasátko, které nikdy o koupel moc nestálo, se dlouze zachvělo odporem a řeklo co nejstatečněji.
3: Klokanice, vidím, že je čas, abych s tebou upřímně promluvilo.
0: I ty hloupý klokánku, řekla klokanice a chystala vodu na koupel.
3: Nejsem klokánek, řeklo prasátko nahlas. Jsem prasátko.
0: Ano, ano, řekla klokanice konejšivě a docela napodobuješ hlas prasátka.
3: Co pak nevidíš? Křičelo prasátko. Podívej se přece na mne.
0: Dívám se, klokánečku, řekla klokanice přísně. A víš, co jsem ti včera řekla o pošklebování? Když se budeš klebit jako prasátko, budeš za chvíli opravdu vypadat jako prasátko a to by tě přece mrzelo. Tak, honem do vany. A ať už ti to nemusím říkat. Než se nadálo, bylo prasátko ve vaně a klokanice je důkladně drbala velkým drsným flanelem.
3: Ouvej, křičelo prasátko, pust mě ven, jsem prasátko.
0: Neotvírej pusu, Milánku, přijde ti tam mýdlo, řekla klokanice. Tak vidíš, co jsem ti říkala.
3: Ty si to udělala na schvál,
0: prskalo prasátko, jakmile mohlo zase promluvit. Už je dobře. Nemluv, Milánku, řekla klokanice a za chvilku bylo prasátko zvany venku a vydrbáno osuškou. A teď, řekla klokanice, dostaneš medicínu a do postele.
3: Jakou medicínu, řeklo prasátko.
0: Abys byl velký a silný, Milánku. Nechceš přece zůstat malý a slabý jako prasátko, viď, že ne? Tak tedy. V tom někdo zaklepal na dveře. Dále, řekla klokanice a vstoupil Krištůfek Robin.
3: Krištůfku Robine, Krištůfku Robine, zvolalo prasátko. Řekni klokanici, kdo jsem. Pořád mi říká klokánku. Nejsem klokánek, že ne?
0: Krištůfek Robin se na ně pozorně podíval a zavrtěl hlavou. Nemůžeš být klokánek, protože jsem klokánka zrovna viděl, jak si hrál u králíčka.
3: Tak, řekla klokanice, no tohle, jak jsem se jen mohla takhle zmýlit? Vidíš to, řeklo prasátko, vždyť jsem ti to říkalo, jsem prasátko.
0: Krištůfek Robin zase zavrtěl hlavou. Ale ty nejsi prasátko, řekl. Znám prasátko dobře a to má docela jinou barvu. Prasátko chtělo vykládat, že je to tím, že se zrovna vykoupalo, pak si to zas rozmyslilo, vykroutilo se klokanici z náručí a skočilo na zem.
1: K jeho nemalé radosti nechal Krištůfek Robin otevřené dveře. Ještě nikdy prasátko tak neuhánělo jako teď a nezastavilo se, až bylo docela blízko svého domku. Ale když uběhlo 100 sáhů, zastavilo se a zbývající kus cesty domů se válelo v prachu, aby zas dostalo svou hezkou, příjemnou barvu. Tak zůstala klokanice s klokánkem v lese. A každé úterý byl klokánek u svého dobrého přítele králíčka. A každé úterý byla klokanice u svého dobrého přítele Půa a učila ho skákat.

0: Jak víla Amálka nechala stát myslivce mušku v lese. To jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvitlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo. A stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamyšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co? Povídá nakonec. Budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičkách trávy a sklonila se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slziček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka.
1: Protože myslivec muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese,
0: řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa, cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí, ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pýcha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu! Směje se muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce mušku. Postavila se mu do cesty a řekla.
1: Z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech.
0: Myslivec muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou pýchu a povídá.
2: To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora.
0: A už je zas na skoku za srnečkem, jenže když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy zívalky a šlehla s ním mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si, ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen 3 patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení. Potom řekla srnečkovi, co stál opodál na 3 kopítkách.
1: Už se nic neboj, i kdyby na tebe muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj.
0: Když dořekla, schovala se víla Amálka do stínu pod jedlemi. A myslivci muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá.
2: Teď se dočkáš.
0: A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flétna. Srneček pokojně stojí. Myslivec muška profoukl pušku a láduje 2. patronu a míří a střelí. Z pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí.
2: To jako by mi někdo začaroval patrony,
0: křikl muška a nabil do třetice. Stisk stiskl tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl. Z pušky se vyhrnulo 7 sršáňů. 7. ten hlavní se usadil ve vzduchu na nitku od Muškova nosu a bzučí.
2: Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe 7 žihadel.
0: Tohle vyhnalo z myslivce Mušky píchu. Pušku pověsil na rozsochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho Srnečkovi na ránu. Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna 4 kopítka a odběhl k Srnce. Myslivec Muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své píchy spustil na Amálku.
2: Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko.
0: Jenže to už víla Amálka odcházela po špičkách trávy do hlubokého lesa.
1: Kde pak, Muško? Srneček odešel k Srnce. Já jdu do hlubokého lesa. Ty tu zůstaneš sám s vystřílenou puškou.
0: A myslivec Muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.

3 oříšky pro Popelku. V jedné docela pěkné chalupě, na dohled od královského zámku, žila vdova se 3 dcerami. 2 starší byly tlusté a líné a matka je rozmazlovala až běda. Ta 3, nevlastní, jim byla za služku. O rodiče přišla holčička už jako malá a vdova zpřízně se jí ujala. Nic dobrého jí však nepřála. Měla pro ní jen práci a zlá slova. Nemohla jí přijít ani na jméno a tak jí začali říkat Popelka. Spávala totiž za pecí, ruce i tvář měla umouněné a šaty šedivé jak myška. Šedivé a neveselé byly i její dny. Od slunka do slunka samý schon a místo vděku jen ústrky. A v těch se sestry s macechou věru předháněly. Týden však končí nedělí a ta byla pro Popelku radostí. Macecha s dcerami jezdila po návštěvách a Popelka si mohla chvilinku vydechnout. Svůj koutek měla v podkroví na půdě. Tam, za trámem, spávala sova Rozárka. Popelka se s ní spřátelila, povídala si s ní a někdy si i poplakala. Rozárka jakoby těm stezkům rozuměla. Trpělivě poslouchala, pokyvovala hlavou a občas souhlasně zamžourala kulatýma, moudrýma očima. Svět se pak zdál Popelce růžovější. Škoda jen, že po neděli bývají zas všední dny. A tak čas běžel, jako voda v potoce za chalupou, a Popelce šlo na 16. rok. Tu si macecha všimla, že její nevlastní dcera vyrostla do krásy, když si omyla svou zapopelenou tvář, i kytky na zahrádce bledly závistí nad jejím půvabem. To macechu popouzelo a ještě víc její 2 nepovedené dcery. Co jim byly platné drahé šaty a blýskavé cetky, když jim zloba už dávno poznamenala tvář. A tak si na Popelce vylévali svou závist a zlost. Volali na ní, ty Popelu cholína, ty darmojedko nevděčná, ty na nic žijící sůvo, jen aby ji ponížili. Popelčiny dny byly k uzoufání a v nedělních chvilkách s Rozárkou bylo stýskání a slziček víc než dřív. Ale všechno zlé na tomto světě nakonec skončí a k dobrému se obrátí. V sídelním městě se chystal královský bál, na němž si princ měl vyvolit nevěstu. Všude byl schon a lidí víc než jindy. Na zámek se sjížděli hosté, kuchaři a kuchtíci připravovali vybraná jídla, cukráři zdobili velikánské dorty, muzikanti nacvičovali zahajovací tance a švadleny dokončovali taneční róby. Inu, měl to být ples, jaký dosud svět neviděl. V přípravách na bál žila i macecha a její dcery. Co kdyby si princ vybral některou z nich? Až se jim z toho zatočila hlava. A tak se chystali plesové šaty, zkoušeli střevíce a na dně truhlic hledali schované šperky. Chalupu naplnili vády a křik. Sestry se přeli o každou tretku, přetahovali se o zrcadlo a o to, které z nich dá princ přednost, se div nepoprali. A Popelka nevěděla chudák, kam dřív skočit. Co podržet a podat, přišít a sestehovat, co odnést a přinést, co uklidit a co schovat. V den plesu ten kolotoč konečně skončil. Dříve než nasedli do kočáru, nasypala macecha na jednu hromadu čočku a hrách a Popelce řekla, aby ses nenudila, Popelucho, nebo snad nechtěla dokonce na bál, ať je to přebráno, než se vrátíme domů, jinak tě stihne trest.
a odjeli. Popelka usedla k hrachu a na podlahu ukápla slzička. Ach, jak je smutný ten svět. Tu vlétl do světnice bílý holoubek. V zobáčku nesl oříšek a když jej upustil na zem, promluvil lidským hlasem. Nic se nestarej o hrách a čočku. Vezmi oříšek a to, co v něm najdeš, si oblékni na sebe. Pod starým dubem u potoka čeká na tebe bílý kůň. Na nic se neptej a nasedni, on ví, kam tě má zavést. Pospěš si a nezapomeň, musíš se vrátit dřív, než ponocný odtroubí půlnoc. To řekl holoubek a pustil se do přebírání hrachu, jen mu zobáček kmital. Když Popelka otevřela oříšek, našla v něm šaty takhle honké a blankitné, jak zářijové nebe. A střevíčky. Ach bože, o takových se jí ani nezdálo. Rychle se oblékla a spěchala k dubu. Tam stál bílý kůň se stříbrně zdobeným sedlem a řekl: nic se neboj, Popelko, a vyskoč si na mne. Ale pamatuj, před půlnocí tě budu čekat pod první jabloní u zdi zámecké zahrady. Než se Popelka nadála, byli na zámku. V oknech svítily křišťálové lustry a zněla z nich hudba. Tak vstřícně, že se Popelce zatočila hlava. Když vešla dovnitř, všechno hned stichlo, jako by vstoupila opravdová královna. Muzikanti se zarazili uprostřed taktu a bubeník držel paličky ve vzduchu a ne jimi pohnout. Princ nechal svou tanečnici uprostřed kola a spěchal uvítat novou příchozí. Uklonil se a úžaslí nad její krásou vyzvali k tanci. Muzikanti se vzpamatovali a začali opět hrát. Princ tančil jako očarovaný. Zdálo se, že Popelku už nepustí z náručí. Ale síní nezněla jen hudba. Ze všech stran bylo slyšet i vzrušený šepot. Kdože a odkud je ta princezna? Jistě je cizí, když ji tu nikdo nezná a princ má oči jen pro ní. Princ nic z toho neslyšel. Naslouchal jen své tanečnici. A Popelka plula sálem jako opojená. Když tu si všimla, že ručičky na hodinách se blíží k půlnoci, rychle se vytrhla princi z náruče a než se kdo nadál, zmizela. Běloušek už netrpělivě podupával kopyty a za pár chvil byli doma. Popelka se rychle převlékla, schovala šaty a střevíčky v podkroví, ve spěchu pozdravila sovu Rozárku a vrátila se do světnice. Tam stály dva pytle, v jednom byl hrách a ve druhém čočka. To holoubek, napadlo jí radostně. Ale v zápětí jí přišlo čehosi líto. Vždyť prince už možná nikdy neuvidí. Ale to už se do chalupy vhrnula macecha s dcerami a jedna přes druhou vyprávěli o cizí princezně a o kouzleném princi. To směla vidět, Popelucho, to byl pane Ples. Na takovém ty si nikdy nezatančíš, i kdybys tu byla tisíc roku. Popelka sklonila hlavu a po tváři jí přelétl lehounký smích. Princ zatím v zámku chodil jak bez duše. Dívka v blankitných šatech mu nedala spát. Kde ji ale hledat? Koho se ptát? Darmo štvali královští zvědové koně. Poté s níž princ protančil noc, jako by se slehla zem. A tak uprosil otce, aby se pořádal další královský ples. Den už byl stanoven a hosté se nemohli dočkat. Také v chalupě přípravy nebrali konce. Zas samý schon a samý spěch a Popelka si ani nevydechla. Když ale za macechou a sestrami zaklapli dveře,
a na zemi v hromadě zůstala čočka a hrách, spěchala Popelka otevřít okno. Napětím se jí až zatajil dech, ale Holoubek už na ní čekal. A co bylo v oříšku? Šaty a střevíčky tak stříbřitě lesklé, že z toho Popelce přecházel zrak. Jakoby je pavoučci tkali a skrápěli ranní rosou. A pak bylo všechno jak prve. Princ pro Popelku zapomněl na celý svět, vzal ji do náruče a tančili spolu, až jim nestačil sál. Když táhlo na půlnoc a ze zahrad zahoukal síček, princ rázem procitl, ale Popelka už byla pryč. Když se macecha s dcerami vrátila domů, čekal je Popelčin úsměv a přebraný hrách. Sestřičky byly zlostí jak němé a šly i s matkou hned spát. A Popelka? Únavou jí už padala víčka, ale než usnula, tak ještě jednou, alespoň v duchu, v princově náručí prolétla sál. A princ? Tomu se na zítří nechtělo žít. Proč mu ta neznámá prchá jak laň? Což zkusit po třetí královský ples? Což na ni nastražit past? Na radu báby natřeli ptáčníci schodiště lepem. Popelka přišla ve zlatých šatech. Zářili, jako by jim slunce dalo svůj lesk. Zářil i princ a z Popelky nespustil oči. Po třetím tanci ji představil králi a herold vyhlásil, že dědic trůnu už nevěstu má. V sále propukl jásot. Když se pak blížila půlnoc, byl to jen mžik. Než se princ nadál a než zasáhli stráže, zmizela Popelka ve tmě. Na schodech zůstal jen zlatý střevíček. Ale princ si hned věděl rady. Jen s tou, která střevíček obuje, bude mít svatbu. Pak začal s přáteli objíždět kraj. Takovou malou nožku však hledali marně. Nakonec zbyly jen vdoviny dcery. Princ už si zoufal. Tu vyšla na dvůr dívka ve zlatých šatech. Popelka! Vydechla macecha s dcerami nevěřícně. Ale Popelka střevíček nazula lehce a přidala k němu i druhý. A co bylo potom? No přece královská svatba. Trvala dlouho a byla slavná. Tak slavná, že ještě po létech o ní šla zvěst. A tady naše pohádka končí a začíná jiná. O šťastné Popelce a moudrém králi.

0: Bílý had.
1: Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, ty to přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou. Tóma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Tóma jel dál. Když tu uslyšel tenký hlásek, zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Tóma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tomu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat.

děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Tóma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Tóma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tómu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Tóma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Tóma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Tóma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tómovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu. Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek, na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak. Chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tóma však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už tři království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli tři mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin.

Slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce.

0: S Míšou, Barborou a Vasilem se dělo cosi podivného. Pořád si o něčem šuškali. S nikým jiným kloudně nepromluvili, jen za papouškem se jednou v noci Míša vypravil. Při papouškově hluchotě mu trvalo skoro do rána, než se s ním domluvil, ale o čem to bylo, to nikdo nevěděl, protože celý cirkus v té době spal. Potom jednoho dne Vasil natáhl mezi dvěma vozy u ohrady provaz. Barbora s Míšou, odkud si přitáhli kus velké plachty a spojenými silami ji přetáhli přes provaz. Do zakrytého kouta mezi vozy, plachtou a ohradou si odnosili všechny svoje věci a každou volnou chvíli trávili tam. Jen papoušek tam směl za nimi a tupak odtamtud bylo slyšet papouškovo komando zrovna tak, jak je bylo celé dny slýchat od stropu manéžového stanu.
1: Přeskočit na levou, více prohni, počkej znova, ne tak z hurta, vydrž. Chytněte se za pravou, pak za levou a za pravou. Rychleji škubnout, více odraz, tak, pořádně, neboj se, hop, hop. A tak to šlo celé hodiny.
0: Jednou po dopolední zkoušce se Míša vystrojil a vydal se k vozu slečny Manuely. Vystoupil po schůdkách. Hrozně dlouho si čistil o rohošku nohy a pak s bušícím srdcem zaklepal. Opičák Freddy ho přitom zahlédl a čekal na něho před vozem, zvědav, co Míša u Manuely chtěl. Konečně se dočkal a údivem otevřel ústa. Míša vyšel z Manuely na vozu s plnou náručí. Nesl si velký modrý ubrus, červený míč, stoličku, tři láhve, petrolejovou lampu a na tom všem navrchu ještě tác z hrníčky a konvičku. Pak se ještě jednou vrátil a odnesl si od Manuely do ukrytu za plachtou dvě zelené židle a do třetice zašel za hudebními šašky.
1: Slečna Manuela vás prosí, abyste jí půjčili svoji trumpetu a harmoniku.
0: Šaškové se sice divili, nač to slečna Manuela potřebuje, ale Míšovi bylo možno věřit a proto mu ty věci vydali. Míša je však nenesl k slečně Manuele, nýbrž zase za plachtu. A zas tam zalezla naše trojice a zas bylo slyšet odtamtud jen papouškovo komando. Pak se jednou Vasil s Míšou vypravili jako deputace k řediteli a vrátili se od něho se zářící tváří. Přiblížilo se představení na rozloučenou s městem. Bylo zvlášť slavnostní, jako vždycky při takové příležitosti. Šaškové byli ještě komičtější než jindy, šelmy ještě strašlivější, akrobati mrštnější, koně poslušnější a obratnější, Manuela ještě krásnější. Jenom Vasil, Barbora a Míša se za celé představení ani neukázali, ačkoliv jindy pomáhali připravovat a sklízet stojany, obruče, sítě, žiněnky a jiné rekvizity. Až docela nakonec, když byl vyčerpán obvyklý program, zahrála hudba Tuš a oni, všichni tři, vjeli do manéže v slavnostním postoji na malém vozíku, taženém osmi šedivými poníky. Vasilovi na ruce, jako lovčí sokol, seděl jakýsi pták A teprve za chvíli poznali diváci pod jeho slavnostním vystrojením papouška, našeho starého maestra komandéra. Papoušek usedl do čela manéže na kruhové pažení, trojice artistů se skočila z vozíku, obřadně se uklonila do všech stran publiku, premovaní pomocníci složili z vozíku rekvizity, poníci s vozíkem odjeli, hudba spustila houpavý valčík a produkce začala. Papoušek ku podivu nekřičel, jen hůlčičkou jako kapelník dirigoval a divákům začaly oči přecházet nad tím, co viděli. Zprvu jen pomalý klouzavý tanec. Vynikal v něm ovšem Míša, ale také Barboru a Vasila nebylo možno poznat, jak se snažili ze všech sil být svižní a elegantní. Pak si k tanci přibírali rekvizity, lampu, láhve, míč, židličky, tác s hrnečky a konvičkou. Zprvu jim jen jednotlivě balancovali, pak si je však v tanci podávali, potom jimi v poskocích házeli, v letu si je vyměňovali, vršili je na sebe, kroužili a metali jimi tak rychle, až jednotlivé věci sotva bylo možno zahlédnout. Přitom i tanec byl stále živější, krouživější, výřivější a divočejší. Už to nebyl tanec, už to byla vysoká akrobacie. Barbora v ní uplatňovala sílu, Vasil vytrvalost a houževnatost a Míša mrštnost. Když skončili, publikum ani nedýchalo útivem a doticha se najednou ozval hrmotivý hlas maestra komandéra.
1: Bravo, bravissimo! Takového něco jsem neviděl ještě v žádném ze svých dřívějších 670 cirkusů.
0: A diváci se sesypali přes bariéru do manéže, objímali naše artisty, nosili je na ramenou a byli by je samou slávou snad umačkali, kdyby nebyl zakročil ředitel. Cirkusový personál na jeho rozkaz vysvobodil artisty ze zajetí obecenstva a dal je dovést do ředitelského vozu. Ostatní artisté napjatě čekali, s jakou se Vasil, Barbora a Míša od ředitele vrátí. Pak je zahrnuli otázkami, kolik vám dal, na jak dlouho máte smlouvu, co vám bude platit. A nikdo nechtěl uvěřit, když Míša prohlásil:
2: smlouvu nemáme a platit nám nebude nic, protože s vámi nejedeme.
0: Což pak se ředitel zbláznil, taková atrakce, a on si ji nechal ujít.
2: To ne, on nás chtěl, ale my jsme nechtěli.
0: To jste se zbláznili vy, taková příležitost, takový cirkus. Nikdo na celém světě vám nemůže platit tolik jako náš ředitel. A teď jste ještě k tomu mohli s námi do světa, do ciziny. A na to Míša:
2: to je právě to, co my nechceme. Nám se tady líbí, my tady zůstaneme.
0: V tomhle hnízdě se vám něco líbí?
2: No, v tomhle hnízdě zrovna ne, ale v Čechách.
0: A kam se vrtnete? Vždyť tu teď žádný velký cirkus není.
2: Jdeme do Prahy. Tam je ohromně veliký cirkus. Sám jsem to na vlastní uši slyšel, jak si dva povídali o Praze a jeden povídal, to s člověčem v životě takový cirkus neviděl. A tak jdeme do Prahy.
0: A šli. Celý cirkus je byl na kus cesty ku Praze vyprovodit. V zatáčce cesty Míša zavolal svým cirkusovým kamarádům na rozloučenou.
2: Ať máte úspěchy, arénu, do střechy, každý den vyprodanou.
0: Pohlédl ještě zpátky ke stanu a k vozům a spatřil, jakým z okénka růžového vozu mává na cestu bílý šáteček. A tu si potichoučku, spíš jen v duchu, zaspíval.
3: Zbohem, můj miláčku, růžový obláčku, jednou snad neschledanou.
0: A vesele vykročil za Vasilem a Barborou.

0: Listy na stromech žloutly a u chaloupky pod jalovcem vykvetly ocůny a oznamovali broučkům, že už je čas chystat se na zimu. Tatínek na střeše omítal komín, u chaloupky míchali broučci maltu v neckách a dávali ji do kbelíku. Tatínek ho vždycky vytáhl na provaze na střechu, práce mu šla od ruky a zálibně si prohlížel komín. V tom se tatínek polekal. Co je to dole za strašidlo? Děti křičeli, strašák, strašák! Ale nebyl to žádný strašák, jen broučík, který spadl do necek plných malty. Zase ten náš broučík, vzdychla si maminka. Kdy už jen dostane rozum? A šibalsky se podívala nahoru na tatínka. Ten sklopil oči. Malá Jadinka se přitočila k mamince.
1: Nezlobte se na něj, on už jiný nebude.
0: Já vím, Janinko, a pohladila ji po tvářičce. Však ho máme stejně rádi jako vás všecky, jen by měl trochu míň zlobit.
2: To by měl, řekl poutníček, který právě přiletěl, a že pomůže tatínkovi s komínem. Za chvilku byli hotovi a komín svítil novotou.
0: Maminko, už můžeš zatopit, volal tatínek. Jsme hotovi. Teď ať si zima přijde. Děti přivítali radostně poutníčka a že už bude brzy zima a jak pak, že se oni dozvědí, jestli skřitci našli poklad. Však jsem vám přece slíbil, že vám to dnes povím. Vedle poutníčka spadl velký, žlutý list. Podzim je už opravdu tady. Děti samou radostí div poutníčka neporazili. Z chaloupky se přišoural nesměle umytý a převléknutý broučík.
1: A mě to taky povíte, poutníčku?
0: A poutníček přikývl, i to se ví, proč pak ne?
2: Kde jen může skok a kuk být? Vždyť slíbili, že se hned vrátí. A už na ně čekáme celou noc. To není příliš slušné chování.
0: Mračil se profesor Chrobák, slavný chirurg a věhlasný vědec, který se přišel na kuka a skoka podívat. A tak, když ráno vyšlo slunce, vydali se je medák a profesor Chrobák hledat. Potkali třepetající se motýlky.
3: Bzum, bzum, nepotkali jste naše kamarády sludeční skřítky.
0: Ale motýlci jen třepetali křídýlky a nevěděli vůbec nic. A ti přece z výšky ledacos vidí. Profesor Chrobák pokyvoval starostlivě hlavou a díval se lesem travin na slunce.
3: Třeba se už vrátili domů na slunce. Našeptává mi to má profesorská hlava a ta se jen málo kdy mýlí.
0: Medák se bouchl do buřinky.
3: Bzum, bzum, tomu nevěřím, přece ještě nenašli poklad. Má hlava mi zase našeptává, že se jim něco stalo a má hlava se taky mýlí málo kdy.
0: Potkali tu pracovité mravenečky. Na ramenou nesli kládu, jehlici z borovice.
3: Mravenečci, nepotkali jste sluneční skřítky?
0: A mravenci, že ano. A ukazovali směrem k potoku, kde je viděli naposled. Medák se chytil za buřinku.
3: Tak přece je chytili. Má hlava se nemýlila. Chudáčkové moji malí.
0: Rychle si lokl z měchuřinky, aby se trochu vzpamatoval. Všichni se rozběhli k potoku. Medák zakopával a Chrobák se valil. Doběhli k potoku, ale skřítci nikde. Profesor Chrobák si posunul své velké okuláry a podíval se na zem.
2: Tady. Stopa. Vidíte?
0: Na břehu byly hluboké stopy okovaných bot svižníků.
3: Já to věděl. Oj, oj, oj, bzum, bzum, svižníci,
0: vytěsil se medák.
3: Co budeme dělat?
2: Co by?
0: Vydáme se za nimi po stopách, řekl profesor Chrobák. Svižníci zatím dovlekli skřítky na mítinku s dubovým pařezem, kam před časem spadli ze sluníčka. Svižníci se postavili pod keřem s černými bobulemi a třásli skřítky, kteří byli tak vyděšení a unavení, že se ani nebránili.
4: Tak kde máte ten poklad, mrňousové? Kam jste ho schovali?
0: Skřítci se na sebe vyděšeně podívali.
4: Tak co? Je vám to snad jasné? Poklad nebo...
0: vrčel starý svižník.
4: Cvak, cvak,
5: tup, tup. V tom zafičel vítr, fiu, fiu, a velké černé bobule padaly k zemi. Buch, buch. Sledujte, kamarádi, jak bude těm mrňousům mizerně. Ještě rádi nám prozradí, kde mají ten poklad. Zachraptěl tiše starý svižník a snažil se jednu bobuli vyleštit a nabídl jí skřítkům. Vidím, že jste pěkně vyhládlí. Tyhle krásné černé třešinky vás posílí. Račte si zakousnout.
0: V tom se probudila kapradina a vyděšeně zamrkala, natáhla svůj vlnivý šlahoun až ke skřítkům a zašeptala jim do ouška: O, zrada, zrada, nejeste tu jedovatou lahůdku a stříkněte jim ji do očí. Skřítci se na sebe podívali a každý si vzal jednu černou bobuli. Starý svižník se tiše pochychtával a klapal kusadly.
5: To si dají, mládenečko.
0: Skřítci však poslechli paní kapradinu, která po nich významně pomrkávala svým kapradím okem, a místo, aby ochutnali bobule, postříkali jejich šťávou svižníky. Ti překvapením stuhli, oči jim zčervenali. A co to? Z drobných skřítků byly najednou obry a ze svižníků malí skřítci. Drkotali kusadly.
4: Co se to děje? Co se to děje? S námi konec! Pomoc! Pomoc!
0: Volání o pomoc zaslechl profesor Chrobák s Medákem a běželi za voláním.
4: Pomoc! Další obři!
0: Ječeli svižníci, lezli jeden přes druhého a motali se pryč.
4: Pomoc! Zakraň se, kdo můžeš!
0: A skřítci se drželi za ruce a vůbec nechápali, proč před nimi svižníci utekli.
1: Kam pak se vypařila jejich bojovnost, pomysleli si.
3: Medák je objal. Ach, bzu, přece jsme vás našli.
0: Profesor Chrobák se rozesmál a plácal se vesele do kolen.
2: Vy zřejmě nevíte, že když někomu stříkne kapka šťávy z bobule jedovatého rulíku do oka, vidí najednou všecko obrovské.
0: Skřítci spráskli ručky.
1: No ne, tak my jsme vypadali jako obři.
3: No je, jako ta nejvyšší jedle, smáli se všichni.
0: V tom zafičel vítr. Fiu, fiu.
1: O, začíná podzim,
0: zachvěla se paní kapradina. Skřítci se k sobě přitiskli a paprsek sluníčka na ně dopadl.
1: Zdá se, že nás sluníčko volá. Musíme se s vámi rozloučit a vrátit se domů,
0: zašeptali. Medák zesmutněl.
3: Rozloučit se s vámi? To tedy ne. Vždyť jsme vás sotva našli a tady na pasece vás všichni mají rádi. A vůbec, kde máte poklad, vždyť jste ho ještě nenašli.
0: Skok a Kuk vyskočili na pařez a volali.
1: Našli, našli, našli jsme poklad.
0: Ze slunce sjeli dva zářivé paprsky, skřítci se jich chytili a houpali se na nich jako na houpačce.
1: A kde pak ho máte?
0: Volali roháči, mravenci, vřetenušky, udýchaný šnek a všichni ostatní přátelé, kteří přiběhli k pařezu.
1: Vy jste to přece. Vy všichni, co nás máte rádi. Vy jste náš poklad. Odnášíme ho sebou. Tady.
0: A ukazovali na svá srdce. A všichni se za nimi dívali, dokud nezmizeli ve sluneční záři. Poutníček dovyprávěl a chystal se k odchodu.
1: To je dobře, že to se skřítky tak dobře dopadlo,
0: usmívala se Janinka. Za to Janoušek se zase mračil.
1: Oni poklad našli, ale co my? My tu žádný nemáme.
0: Poutníček údivem spráskl ruce.
2: Jak to? Vždyť máte jeden druhého a maminku a tatínka, divil se poutníček. Co pak to není poklad? Přemýšlejte trochu. A odletěl.
0: A děti stály, držely se za ruce,
5: dívali se jeden na druhého, na maminku, na tatínka a už věděli, že mít rád jeden druhého a pomoci si, že to všechno je jeden velikánský poklad. Jak to, že jsme na to nepřišli dřív? Mysleli si a byli celý šťastní. Když se slunce vyhouplo nad chaloupku pod Jalovcem, všichni broučci a berušky už dávno spali. Tentokrát se jim spalo zvlášť dobře. A chaloupka pod Jalovcem byla najednou celá zlatá.

0: Ta lička měla pravdu.
1: Smál se Pindě.
0: Máme vážně zelenou.
2: Spíš růžovou.
1: Opravila ho Fifina. Šípky kolem totiž právě kvetly a každý keř byl jak růžová kytice. I Bobík, který na kytky moc nebyl, uznal, že je to paráda. Jenže jak šli dál, těch kytic přibývalo, až se spletly v jednolité houští. A to už paráda nebyla. Ze široké cesty zbyla úzká stezka trním. A to ještě jen proto, že se tudy někdo prosekal.
3: Musel tu být krátce před námi. Větve ještě nestačily zvadnout.
1: Všiml si Myšpulín.
2: Proč mám pořád pocit, že to tady znám?
1: Lámala si hlavu Fifina. Ale když se tou trnitou stezkou prodrali až k otevřené bráně, už to věděla. V tomhle zámku, ověnčeném vodopádem růží, mohla bydlet jen šípková růženka. A ty šípky prosekal princ, který ji přišel vysvobodit. Ale proč už se to nestalo?
0: Ten princ něco spackal.
1: Obával se Pindě a podle toho, co viděli kolem, se asi nemýlil. Vrátný pořád spal jak o půlnoci. Služebníci na nádvoří spali tam, kde před 100 lety usnuli. Spali vrabci na střeše i kočka v okně a dokonce snad i ty růže, které přece měly zmizet, až kouzlo pomine. A v zámku to bylo zrovna tak. Koho viděli, ten tvrdě spal. V stoje, v sedě, v poklusu i v dřepu, jako ta komorná, co ztratila náušnici a usnula, právě když jí pod nábytkem hledala. Prostě jediný, kdo tady nespal, byl Čtyřlístek. A pak ještě princ, ale ten vypadal, že s ním nebude řeč. Jděte k šípku i s šípkovou růženkou, než takovou krásku, tak se radši nežením. Vyjel na ně, sotva vešli do dveří.
2: Pro pána proč?
0: Co se ti na ní nelíbí?
1: Všecko, odsekl princ a ukázal na křeslo pod oknem. Spala v něm babka s vřetánkem na klíně. Jen se na ní podívali a už věděli, co je zač. Princ musel být velký nedovtipa, že to nepoznal.
2: To přece není růženka.
4: Je to ta sudička, co jí měla uspat.
3: Jenže uspala sama sebe. Vidíš ten škrábaneček, co má na ruce?
1: Upozornil Myšpulín. Asi jí škrábla kočka. A co má být? Pořád nechápal princ. Tak mu radši všecko vysvětlili, aby se to nezdržovalo. Žádná kočka v tom samozřejmě nebyla. Ta sudička, když čekala na růženku, začala asi z dlouhé chvíle příst a přitom se píchla o vřetánko sama. Byla to ovšem osudná chyba. Ale už se stalo. Teď šlo o to, jak ji napravit.
0: Co kdyby zkusil políbit tu sudičku?
1: Navrhnul Pindě, ale neuspěl. Princ prohlásil, že ani náhodou. A Fifina taky namítala, že je škoda zkazit pěknou pohádku.
2: Růženka v zámku určitě je, jenže neusnula tady, ale tam, kde zrovna byla. Když ji najdem a princ jí dá pusu, bude všechno v pořádku.
1: Zdálo se to rozumné a všichni byli pro. Mělo to ale jeden háček. Jak růženku poznat, když jí neznali?
3: Bude určitě mladá a hezká,
1: uvažoval Myšpulín.
0: A taky krásně oblečená,
1: připomněl Pindě.
2: S tím si nelamte hlavu,
1: zasáhla rázně Fifina.
2: Nejsem sice chytřejší než vy, ale jako holka jsem proti vám klukům ve výhodě. Já růženku poznám, až ji uvidím.

0: Si princezna.
1: Wi-Fi má pravdu, tohle není práce pro kluky,
2: přiznal Bobík. A všichni souhlasili. Krásné šaty měly totiž všecky dámy. Které jsou mladé a hezké, to ještě rozeznali. Ale dál to bez Fifiny rovnou mohli vzdát. Jen ona poznala, že ta kráska, co zaujala prince, bude asi dvorní dáma, protože tak výstřední klobouky mladé princezny nenosí. A také to, že neběhají po schodišti s ometáčkem jako ta panská, co jí považoval za růženku Mišpulín. A byla to zase Fifina, koho napadlo podívat se po růžence v jejím pokoji. Poznali ho snadno, podle dveří malovaných růžemi. Ale růženka tam nebyla. Asi usnula někde jinde.
3: Tady ztrácíme čas.
2: Usoudil Mišpulín.
4: Naopak, tady jsme ho získali.
2: Prohlásila spokojeně Fifina.
4: Protože konečně víme, jak růženka vypadá. Podle střevíčků má malou nožku. Podle šatů je velice štíhlá. A ten dlouhý černý vlas v hřebenu znamená, že můžem vynechat všecky blondýny a zrsky i černovlásky ostříhané nakrátko.
5: A je mlsná,
2: zjistil Pindia, který taky trochu pátral.
5: Podívejte, co tu má. Čokolády, bombónů a oplatek.
1: A dokonce i pod polštář si zakřičkovala dvě lízátka.
4: To nám ovšem nepomůže,
2: mínila Fifina. Ale poprvé se spletla. Na mlsání tu byl jiný odborník.
1: Náhodou je to skvělá stopa. Už vím, kde růženku najdem,
2: prohlásil Bobík. A tentokrát měl pravdu on. V královské kuchyni se zrovna vařilo a smažilo a peklo, když tenkrát začalo působit to zakletí. Naštěstí usnul i oheň, takže se nic nepřipálilo. Kdyby se všichni probudili, mohli klidně dělat dál, co načali. Rozkrájet pečeni, domíchat omáčku, nebo vyhodit tu mlsnou černovlásku, která tu ode všeho ulizovala a ukusovala, až bylo o strach, že někdo najde v jídle její dlouhý vlas.
1: Tak co bude s tou pusou?
2: Smál se Bobík. A princ už se ani neptal, komu jí má dát. Byla to moc dobrá pusa. Citronově, vanilkově, smetanově, mandlová a taky, jak se patří, kouzelná. Najednou se začalo všecko vařit, smažit, prskat a škvířit. Naštěstí nic nepřeteklo, protože spolu s ohněm se vzbudili i kuchaři. Ale to už bylo vzhůru všecko. Vítr rozevlál záclony, květy ve vázách se rozvoněly a pak to šlo ráz na ráz. Komorná sebrala náušnici, páže dostalo ten pohlavek, co nad ním 100 let visel ve vzduchu. Kde kdo spěchal vítat prince, který osvobodil růženku?
6: No, myslím, že můžeme vypadnout,
2: usoudil Mišpulín.
4: Dokonce musíme,
2: naléhala Fifina.
4: Kdyby se do pohádky o růžence zamíchal 4 lístek, bylo by to trapnější než ta nešikovná sudička.
2: Naštěstí se ještě mohli nenápadně vytratit. Co se tady doopravdy stalo, všichni zaspali. Věděl to ovšem princ, ale tak velký nedovtipa zase nebyl, aby to někomu vykládal, když tady nebudou. Na nádvoří se už skrývat nemuseli. Tady na ně nikdo neměl čas. Služebníci doháněli 100 let zanedbanou práci. Kočí měl co držet koně zbujnělé dlouhým nic neděláním. Kočka se protahovala v okně a neměla zatím zájem ani o vrabce, kteří se hašteřili na střeše. Nad zámkem kroužilo hejno holubů, ze všech růží zbylo jen pár 100 lístek pro okrasu, a tou branou, do které se prodírali trním, vyšli teď volně do kraje.

měli všeho, nač si vzpomněli. Jenom děti ne. A přitom za dítě by byli dali celé království. Jednou v zimě královna spozorovala u brány zámku ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ji přivedla. Odkud jsi? Ptala se. Zima mě vyhnala z lesů, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce. Teprve na nádvoří si všimla krvavý šlépějí bez sněhu. Žena přišla bosa a nohy měla rozpraskané mrazem. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla si královna. Tos neměla říkat, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, slíčky červenými, jako je krev mý šlépějí. A sama si to chtěla, za její život dáš svůj vlastní. Než si královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rděly jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit, zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni ji měli rádi. Říkali jí Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. V tom království žila krásná kněžna, se kterou se král oženil. Netušil, jak zlá žena se z ní vyklube. Nová královna se vždycky ráno postavila před zrcadlo a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála a celý den byla v dobré náladě. I pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dni, měsíc po měsíci, rok po roce. Sněhurka rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanělá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna před zrcadlo a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Kouzelné zrcadlo se zakalilo, neukázalo královnu v celé její kráse a řeklo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce: zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil, přineseš mi její srdce.
Myslivec se zhrozil, co se na něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby si s ním vyšla do lesa, že jí ukáže srnky. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se není. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho, myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat i scháněla se po myslivci. Volala ho, hledala ho na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se ocitla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si, a ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček, na něm bylo 7 talířků, u každého talířku ležely lžička, vidlička, nůž, před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě ustlaných postýlek. Sněhurka měla hlad. Neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout. Ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké. I natáhla se přes všech 7 postýlek a jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky, 7 trpaslíků a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Vzkřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si a spatřili krásnou dívenku, čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby ji neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo, a ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ní koulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmelce, druhý skákal po jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu, rozesmála se i Sněhurka.
Když trpaslíci celý udýchaní přestali, ptali se Sněhurky, jak se jí jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. Víš co, pravili trpaslíci, zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že ráda zůstane. Tatínek mě jistě dá hledat, počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Myslivec se ani slovem neprozradil, bál se královny. Ta na oko dělala, že se jí po Sněhurce stýská, ale v duchu měla radost, že se jí zbavila. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se, pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se však zakalilo a pravilo, odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila ze sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za 9 lesy žije a den po dni krásnější je. Rozzuřená královna se přestrojila za starou selku a s košíčkem jablek se vydala do lesů hledat Sněhurku. Za 9. lesem přišla na mítinu, kde stála chaloupka trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla k chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smesti. Běž pavoučku sítě přísti mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho cizího nesmím vpustit, volala na přestrojenou královnu. Jdi si svou cestou. Nevadí, pravila ta žena hodně nahlas, aby ji Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno. To by bylo, aby se masná holka nechytla, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka jablko vzala a s chutí se do něho zakousla. To jablko bylo otrávené. Jak spolkla první kousek, skácela se na zem. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala, pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi paní v zemi zdejší,
nejhezčí a nejkrásnější. Královna jako by se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili, nepohřbili ji však do země, ale udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení a rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mítinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí. Kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě Sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, Sněhurka otevřela oči. Než se večer vrátili trpaslíci domů, Sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je Sněhurka opustí. Přáli jí a jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl Sněhurku do svého zámku. Začaly přípravy k slavné veselce. Pozvali také Sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny. Netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává. Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle jí.

Alovna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou pustými lesy, 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec Sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru a svatba byla 100krát krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projíždělo lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji tam také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: Vyprávění deváté o letadélku Káněti, které se dětem zalíbí na první pohled. Celý houf dětí i se zklamaným psem Kociánkem se blížil k malému letadélku. Bylo skoro k smíchu. Vypadalo jako větší vosa. Mělo štíhlý trup a průhledné břicho. Uprostřed křídel seděly hlavice s tenkými vrtulemi. Tohle je Káně, řekl pilot Hejduk a opřel se o letadélko dlaní. Káně se pohnulo a vesele poskočilo. Bylo lehké, asi tak jako těžší pírko.
1: To je krásné, vzdychl Vojta a srdce mu nad Kánětem usedalo. Prosím vás, řekla Aneška a chtěla se na něco ptát. Byla zvědavá na moc věcí a ty se jí všechny spletly na jazyku a nakonec se nezeptala na nic.
0: Káně unese jen jednoho člověka, řekl pilot. Možná by se tam se mnou ještě vešel Vojta, nebo ten váš pes Kocihánek. Pes zaslechl své jméno a nastavil uši. Očichávání podvozku zanechal. On, že by měl jít do letadla s tímhle mladým pilotem? Ne, to je cizí člověk, možná je hodný, ale Kocihánek může jít jen s Vojtou. To je jeho pravý pán. Pes přiběhl k Vojtovi a zamával mu před nosem svým krásně nakrouceným ocasem. Ale Vojta si ho v té chvíli nevšímal. Tváře mu hořely a oči měly jen pro letadelko Káně. Tolik se mu líbilo. Vidíte tyhle hlavice s vrtulemi? Ukazoval pilot Hejduk. Když chci letět rovnou nahoru, nechám je kolmo. Ale když chci kupředu, sklopím hlavice vodorovně.
2: Koktal Vojta, to se nemusí rozjíždět.
0: Ne, Káně letí přímo nahoru.
1: Rovnou nahoru, až do nebe, vykřikla Aneška.
3: Jo, do nebe, řekl Pepíček pochybovačně. Copak může nějaké letadlo doletět až do nebe? Ale ať Pepíček říkal, co chtěl, letadélko se líbilo i jemu.
0: Nestrašilo jako velká letadla v hangáru. Naopak, bylo přítulné jako ochočená slepice, kterou měli doma na dvoře.
3: Do nebe nemůže, to je pravda, usmíval se pilot. Ale kdo pak z nás tam chce? Já ne.
1: Já taky ne,
0: bránil se Vojta.
1: Já taky ne, řekla Aneška. Mně se líbí tady na zemi.
3: Já tam taky nechci, vrtil hlavou Pepíček, aby na něm nezůstalo, že tam snad chce. Co by tam dělal?
0: Do nebe zkrátka nechtěl nikdo. Kociánek neříkal nic, protože se ho to netýkalo. Psi mají své vlastní nebe a o tom tady nebyla řeč.
4: A tohle Káně může řídit ještě menší kluk než Vojta,

0: Je to docela lehké, pokračoval pilot Hejduk.
1: Pánečku, vykřikl Vojta, tolik se divil. Ještě menší kluk, než je on sám. No to tedy musí být opravdu lehké. A pes? Ptala se Aneška. Pes nemůže řídit káně. Náš kocíánek je chytřejší než Vojta.
0: Když to Vojta uslyšel, chytil Anešku za copy a zatáhl ji za ně, aby se pomstil. Urážka byla příliš velká.
1: A větší kluk než Vojta by káně nemohl řídit,
0: zeptal se Pepíček a myslel přitom na sebe.
2: Větší i menší, prohlásil pilot.
1: A mohlo by se s ním létat do školy, ptal se dál Pepíček.
0: Mohlo, přisvědčil pilot Hejduk.
2: Vyletěl bys u vás na peklech, na zahradě, přeletěl bys kopec, letiště, les, tamhle bys musel dát pozor na tovární komín, abys ho neporazil, no a pak bys letěl nad Nožířskou ulicí a tam už je škola. Přistál bys s kánětem na dvoře.
1: Tak dobře. Až přijdu domů, řeknu mamince, aby mi káně koupila. Vyklepu si na ně všechny peníze z pokladničky,
0: zaradoval se Pepíček.
1: Když tohle Vojta uslyšel, zamračil se. Také Aneška o ně měla.
2: Oni žádnou pokladničku nemají.
0: Káně není na prodej, smál se pilot.
2: Máme zatím jen jedno.
0: Tomešovic s dětem se ulevilo.
1: Tváře se jim opět rozjasnily.
2: Ukážu vám, jak létá. A vezmu Vojtu s sebou, řekl konečně pan Hejduk.
1: No tohle! Vojta samou radostí nevěděl, kam dřív skočit. Vždyť poletí v káněti.

vodaremným ptáčkovi. Jednou se podíval pánbůh do našich lesů a vidí, všecky sturánky po celém lese jsou zarostlý žabincem, můžičkovozelým, lebedou a kapradím. Je v nich napadáno plno špendliček, kotviček a mechu ze stromů, takže už pro samej neřád není v nich na dno vidět. Proto hned nařídil všichním ptákom, aby se do toho dali a sturánky pěkně vyklidili. Všichni ptáci taky hned poslechli a začali sturánky čistit. Zobáčkama trhali, haklovali, nožičkama hrabali, křidílkama metli. Jenom darebák jetelec se jim smíl, jak se nadřou. A nepomohl jim ani smítka vytáhnout. Takový klacek to byl líný a pohodlný. No to se ví, že to všecky ptáky mrzílo. Nejvíc ty malý a slabý. Dlouho to trpíli, mlčíli, neříkali nic. Ale když už to dlouho trvalo, tak to šli žalovat pánu bohu. Pánbůh je vyslech a potom řekl. Jen jděte a pracujte dál. Až budete hotovi, já to všecko vyrovnám. Tak ptáci se znova pustili do díla a za krátký čas opravdu všecky sturánky i potůčky, kde jaký bůl v lese, na pasekách i v mítích, blýskali se jako tříbro, čistá jako křišťál vodička, vesle v nich skákala, hrčíla, mluvila a zpívala, takže měl pánbůh z toho velkou radost. Hned si zavolal všecky ptáky a tůze je chválil. Taky jetelec tu sedíl, celý černý jako komínek, nafukoval se hlavičkou, si kýbal, až všichni míli zlost a myslíli si, no to se podívejme na toho lenocha. Nic nedělal, jenom se nám smál. Ale pro chválu si taky přilít. A pánbůh to nechá, nic mu neřekne. No tu to není spravedlivý. V tom, jak si to tak myslí, vozve se znova boží hlas. Všichni jste poslechli a pracovali. Kdo neposlech, hajď se přihlásí a omluví. Po těch slovách nastalo ticho jako v kostele. Kdo čekal, že se jetelec Ičko vozve? Řekne třeba, že stunal, jen aby se vymluvil. Ale on nic. Jako by se ho ta řeč ani netýkala. Když to ticho dlouho trvalo, malý sedmihlásek huš nemohl díl hudržít v zobáčku všichních sedm hlasů, jeden z nich mu vyklous a zavolá. Jetelec, jetelec, nedělal nic, lenoch je. Tak, vozval se hned pánbůh, depa sedí jetelec, hajď sem přiletí blíž. Chtěj, nechtěj, mušil Ičko jetelec před pána boha. Ten si ho napřed, jak se patří, prohlíd, na nic se ho neptál, jenom se zamračíl a řek. Takový silný chlap, a ty si tím malým nepomoh. Tuto je hamba hamboucí. Tak, aby si vedíl, od tutý chvíli za trest se nesmíš ze žádný sturánky, ze žádného pramínku a ze žádného potůčku napit. Hajíčko, všichni leďte zas každý po svým. Ptáci se rozletíli po lese, po křovích a stromech, po loukách a polích. Když mili žízeň, pili podle chuti, kde se jim jenom zachtílo. Hale chudák jetelec. Jak se vohnul a chtěl se napit ze sturánky, huž hudělal po hlavě do ní kozelec a bůl by se utopil. No žížeň má. A tak musí shánět vodu, která se nadrží po dešti v kolejích, důlkách a štěrbinách na škalách, ve stromech a na parezech. Když prší, tu je pravda, jetelci hej, ale když hudeří sucha,
pane, potom mu lezou tlustý do tenkých. Celý zoufalý lítá po lese ze dřeva na dřevo, jezdí po něm nahoru delů, jestli by přece nějakou kapku nenašel, a přitom naříká, ha běduje. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, až se to doví, kam bozejívá. A my, když ho tak slyšíme, říkáme, Ičko se pánvů smiluje, ha bude pršít. Jetelec už prosí, slyšíte ho? Málo hdy se v tom zmýlíme. Pánvů nechá jetelce třeba ještě den nebo dva trpit. Ale potom vždycky pošle déšť, protože i jetelce je mu líto.

0: Kubo! Povídám, Jakube, pojď sem. No jen hezky pojď, nedělej, že ti uši vypověděli službu. No pojď na kousek řeči a moc se neušklíbej, nebo na tebe houknu, že tě na dosmrti přijde žert a smích a na culení dočista ztratíš chuť.
1: Ale Kačenko, co pak
0: já se... Žádný ale nechci slyšet. Nemysli si, že mě udindáš svou vyřídilkou. Já si od tebe nenechám nic nabulíkovat. Mě neobalamučíš.
2: Co pak tebe bych někdy dokázal?
0: Abys tak ještě roztruboval, jaká já jsem hubatá. No nic po mně nekoukej. Nedělej nevinátko, netvař se jako svatej utřinos a radši přiznej barvu.
1: Když já nemám tušení, o čem je řeč, Káčo.
0: Podívejme, tak on mu Jakoubek najednou nemá tušení. Náš ovčáček se nedovtípí, neuhádne, jenomže já se nedám nachytat na ty tvý vejmluvy. Já moc dobře vím, jaký ty jsi vypečený ptáček.
2: Kdybys mi dovolila jen slovíčko.
0: Tak já jsem vejřečná. Ještě řekni, že mi jede pusa jako šlejfírnici. Roztrup o mě do světa, že tě tou vyřídilkou uháním, že tě chci svejma řečma dokučírovat až k milost pánovi na kancelář, abys mi tam dal slovo, že ti není hamba, Kubo, vykládat o mě takový báchor.
2: Ale já na mou duši, jak tě živ před nikým, ani necek.
0: A kdo na mě dělal cukrkandlový oči? No kdo mi sliboval, že si pro mne přijde u muziky?
2: Jak ti můžu říct o tanecká, čo když mě nikdy nepustíš ke slovu?
0: Cože já že tě... No ne, lidi, podržte mě. Tak já ho, chudáka, nepustím ke slovu. Kdo není zrovna slepý, vidí, že ze mne se musí každý slovíčko páčit.
2: To ano.
0: Tak já ho prý nenechám vypovídat.
2: To ne.
0: No schválně, honem to napravíme. No pojď se mi svěřit. Proč pak se po tobě dnes už od rána po třetí scháněl milost pánů v dráb?
2: Po mně, že se scháněl?
0: No proč pak asi nakukoval do okýnka tvý pastoušky a špicoval uši u dveří?
2: A říkáš po třetí?
0: Tak honem spust, co si zase proved. Zatoulalo se ti stádo. A nebo si pustil ovce milost pánovi do jeteliny. No, povídej honem. Mám to z tebe tahat párem koní.
2: Stačí, když mi chvilku nebudeš skákat do řeči.
0: Já? Vždyť já tě tu celou dobu prosím o slovíčko a ty jen děláš drahoty. Co? Cože? No snad ti nakonec nejsem k smíchu.
1: To bych se mohl opovážit.
0: Co jsi to řekl? Tak já ti snad naháním hrůzu. Ty se mě bojíš. Slyšte lidi tu novinu, světe, zbor se. Lám železo, Kuba prý má strach z ubohý, osamělý ženský. Háři jeden, po tomhle tě už nechci ani vidět. Kam jdeš?
1: Dala jsi mi vale? Tak co bych tu ještě pohledával?
0: Počkej, jestli někdo z nás dvou by mohl dělat uražený kukuč, tak jedině já. No hned se vrať. Kubo, slyšíš? Co bude s tou muzikou? Vyvedeš mě do kolečka. Kde pak je mu konec? Paličákovi.
3: Jsou to věci na tom světě.
0: Vždyť povídám, udělá čelem vzad a je pryč, co byste tomu řekla, tetka?
3: Těžko soudit, když jeden není očitým svědkem.
0: Ještě řekněte, že jsem si to vymyslela.
3: No,
0: radši mi nalejte kapku kmínky.
3: Na truckáče nebo na žalost?
0: Kvůli Kubovi se budu trápit.
3: No, je to chlapík k pohledání.
0: A já snad nejsem?
3: Zaplať pambu za ty dary, Káčo. Jen bys neměla být vždycky hned tak hr. S mužským se musí opatrně. Na zajíce se taky nechodí s bubnem.
0: Ale radši mi podejte tu kmínku, šenkýřko. Nepřišla jsem si pro radu, ale pro kapku sladkosti.
3: Tak na tvoje zdraví.
0: Podívejte, kdo to míří do vašeho šenku.
3: Pěkný nadělení.
0: To je mě šenkýřka. Do dveří se šine host a ona lamentuje.
3: Lepší morová rána, než takovej snína, co přijde, vypije půl sklepa, ale jakživ nezaplatí ani krojcor.
0: Tak před ním zavřete dveře.
3: No, a on mě vžene ze vsi, kde pak.
4: Hospodo, chystej pohoštění.
3: Ach, to je převzácnej host. Poslušně se klaníme, milosti.
0: Můj hřbet nechte na pokoji, tetka.
3: Tiše, Káčo, nepopichuj. Co bude libo, milost pánovi?
4: Ze všeho nejdřív plná holba piva s takovouhle čepicí.
3: Ano.
4: A pak, až se svlažím, přineseš mi, šenkýřko, něco... Na zakousnutí.
3: Ano.
4: Mám čertovskou chuť na šrůdku uzeného.
3: Ano, milost pane.
0: Řekněte, ať si jde horovat do pekla, když má čertovskou chuť.
5: Co pravíš,
4: osoba?
0: Dvakrát se nekáže, milost pane, ale když dovolíte, povím vám, že jsem Káča a žádná osoba.
4: Řekl bych, že jí nějak moc jede pusa.
3: Radši neposlouchejte, milost pane, tady je pivíčko. Hned přinesu uzení. A ty, Káčo, drž jazyk za zuby.
0: Na vašem místě bych teďka radši zatloukla dveře do spíšky pořádným hřebíkem.
3: Povídám, buď sticha, nebo nás obě přivedeš do neštěstí.
4: Pivo jako malvas. Hospodo, repete.
3: Už letím.
4: A co ty ženská na mě cívíš jako na zjevení?
0: Hádám, kolik toho asi spořádáte.
4: Třeba soudek v tomhle parnu.
0: Těšte se, šenkýřko, věderko piva to je 10 zlatek. A třeba milost pán přidá jednu navrch.
4: Ani Vindru, tyhle řeči oplacení nemám rád. A jestli ti to stará nejde pod nos, můžeš si spakovat svých 5 švestek.
3: Vždyť já si nestěžuju milosti, tuhle je má z piva. A ty se, Káčo, honem seber a vypadni. Nakonec bude zlá krev jenom kvůli tvý vyřídilce.
0: Pěkná vděčnost. Já vám chci pomoct od pijavice a vy místo poděkování máte pro mě leda houby.
4: Pšt. Abych ti nedal zmalovat záda, hubojedovatá.
0: Vždyť jsem jako pěna, milost pane. Na dílku si račte schovat pro příhodnější osobu.
4: Pro toho tvého nejspíš.
0: Jakýho mýho? Vůbec nevím, o čem je řeč.
4: O Kubovi, který pase moje stáda.
0: On něco proved?
4: Zapřel mi nejpěknější ovci. A 2 jehňata. Ale až ho dopadnu, spočítá mu dráb, kde jakou kůstku v těle. Můžeš to ovčákovi ode mne vyřídit?
0: Nemůžu. Sama nevím, kde zrovna je.
4: Však my si ho vyčíháme. A pak běda mu.
0: Kubo, co si proved milost pánovi s tou ovcí?
1: Radši mi pověz, jak jsi mě tu našla.
0: Jako bych neznala tvý skrýš.
1: Já myslel, že tě za mnou vedlo milostní srdéčko.
0: To zrovna, za neplechou, co po něm slídí dráb.
1: Neproved jsem nic nepoctivýho. Odvedl jsem jen ovečku s mladejma do mlází. Bylo mi líto dát jí na pospas panskýmu řezníkovi.
0: Víš, co tě čeká, jestli se ti milost pán dostane na kobylku? Nemáš okventlík víc rozumu než tamhle ten beran, víš, co jsi?
1: Bzučíš jako sršeň.
0: Koukej, abys nedostal žihadlo.
1: Kdyby bylo z lásky plného srdce?
0: No, ona tě přejde legraci, až ti milost pán dá zahrát skočnou.
1: Zatancujem si spolu. Co ty na to?
0: To jsou pořád jenom sliby. Jenže jak je rok dlouhý, ani jednou si mě u muziky nevyved.
1: Nemám čím zaplatit kapelníkovi.
0: Však já bych někde vyštrachala 6. Kdybys přišel a řekl, milá Káčo...
1: Napřed bych musel zakusit, jak umíš bejt milá.
0: Ty poťouchlíku, chceš mi rozbouřit žluč? Mne snad jednou kvůli tobě trefí šlak?
1: A já se tím pádem konečně dostanu ke slovu.
0: Nezačínej, vždyť já jsem jako ta němá tvář. Každá ovečka ve tvým stádě toho nabečí a nabrbentí 100x víc než já.
1: Ovečky, slyšíte jí?
0: Nech ovce na pokoji a mne taky, jen kvůli tobě mě pomlouvají, že jsem hubatá.
1: Já zase tobě mezi lidma sbírám jen samou chválu.
0: Co?
1: Jaká jsi skromná a plachá.
0: Kde jsi to slyšel?
1: Prý Kačenka je Milius.
0: Cože?
1: Děvenka dobrá jako skýva chleba.
0: Co?
1: Jen kdyby člověk z ní nemusel každý slovíčko mámit.
0: Ty taškáři, si potměšili kulišák.
1: Koukejte na ní. Jen po otevře pusu, jako by kolem začaly rozkvítat růže.
0: Růže.
1: Štěbetat 7 hlásky.
0: Já ti dám růže, já ti dám 7 hlásky.
1: Na mou věru už nevím, jak se ti zavděčit. Nakonec opravdu nezbude, než abych tě při muzice pořádně roztočil.
0: Kubo.
1: Když hezky poprosíš.
0: Já tě mám prosit. Já tebe.
1: Když chceš, abych splnil tvý nejtoužebnější přání.
0: Tak já mám přijít s prosíkem a ty se smiluješ. Lidičky, slyšeli jste? No koukněte na tu ovčáckou mátohu, nohy z olšovýho dřeva. No to by, panečku, byl tanec, to by byl pro mě honor skočit si s pacholkem v odrbaný ovčině. Přestaň se už naparovat, Kubo. Ty bys mohl leda tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
1: Třeba si to ještě rozmyslíš, Kačenko.
0: Než bych tobě řekla o tanec, to si radši strčím do uší koudel, abych neslyšela, až začnou vyhrávat. Radši si nechám nohy svázat, než bych s tebou šla dokola.
1: To je tvý poslední slovo?
0: Jo. A dočista.

0: skáču, až mi srdce v těle skáče.
1: Sama bych se zatočila, aspoň na trávníku, nemít na hřbetě těch pět křížků.
0: A já, teta,
1: já vím,
0: roztočila bych to, až by mi všechny pentle ve vlasech takhle zavlály.
2: Však jsi si uvázala na dva tucty.
0: Kubo, kam pak tak chvátáš?
3: No, jdu kolem, koukám, kapela muzicíruje, ale Káča postává jako dřevěná štátuje.
0: Taky jsi přišel zatancovat.
3: Víš, co se říká? Bez peněz do hospody neles.
0: Možná by se našla jedna, co by ti podstrčila zlatku pro muzikanty.
3: Ty snad víš o takový dobrý duši.
0: I holbu piva by ti přinesla.
3: Ne.
0: Kapelníkovi poručila, jakou spustit.
3: Jo.
0: Ty bys jen tancoval.
3: Jenže podle tvý noty.
0: Až do bílýho rána.
3: To já se radši natáhnu pod hrušku za humna.
0: Čerta by tě vzal.
3: Co by se mnou dělal? S tebou by si užil stokrát víc.
0: Když já bych tancovala, až je mi do breku.
2: Mládenci, který z vás skáče, pořádně provětrá faldy, dostane má z piva. Honzíku, Petře, Vašku, tak co si dáte zahrát? Kvapík anebo polku?
3: Nikdo se nemá k dílu, vidíš to sama.
0: Ty bys, Kubo, nešel.
3: Snad by ses nezahodila s pacholkem v odraný ovčině.
0: Kožíšek zahoď, však se zahřejeme.
3: Já tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
0: Jakubku, pohoď, dokud vyhrávají.
3: Nohy mám z olšovýho dřeva, to by, panečku, byl tanec. Radši si dej koudel do uší, abys neslyšela, jak vyhrávají.
0: To je tvý poslední slovo.
3: Tvoje, Káčo, tvoje. Poslední slovo přece musíš mít vždycky ty.
0: Když nechceš, on se najde jiný. A to ti povídám. Dneska se vytancuju, kdybych měla jít do kola třeba se samým čertem.
4: Dobré odpoledne. Vespolek.
5: Safra Porte, nějaký vzácný ručista, neznámý host.
4: Přineste mi vrchovatý tuplák, šenkýřko. A skleničku něčeho sladkého. Pro tu roztomilou pannu.
0: To jako pro mne?
4: Je tu snad ještě jedna taková, jako ty?
5: To teda ne v celém kraji.
4: Tak co? Děvče milé, připijem si spolu?
0: Slyšíš to, Kubo? Říká mi děvče milé.
4: Jak pak se jmenuješ?
0: Káča, vzácný pane.
4: Na tvé zdraví, Káčo.
0: Ať vám slouží urozenosti.
4: Páni muzikanti, vemte instrumenty a zahrajte nám Káčinu z nejmilejší písničku. Zatancuješ si se mnou?
0: A jak ráda, ať se na nás kouká celá ves.
4: Tak šumaři, S a jedem! Řekni, kdybych tě vytáčel moc rychle.
0: To já mám nejradši, když se mi stance až točí hlava.
4: Můžem čerstvějc, kolik vydržíš?
0: Takový blaho jsem jak živa neskusila, pane lesní.
4: Proč pak si myslíš, že jsem fos?
0: Máte lesácký klobouček s pírkem a osmahlý tvář, jako byste celý dny chodil po kopcích.
4: Nelíbím se ti snad?
0: Co vás napadá? Takový černý kudrnáč, to je přesně podle mýho gusta. Kam se na vás hrabe nějaký ovčák? A tancuje se mě s váma jako v ráji.
4: No, tohle ohavný slovo podruhé nepouštěj z pusy.
0: Jak tě živ jsem neměla takovýho tanečníka, vždyť my se dočista vznášíme, pane Hajne.
4: To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty.
0: Až do skonání bych takhle tančila. Víte co? Přidejte ještě muzikantům šesták, jinak za chvilku začnou skládat partesy.
4: Přidám, aspoň si trochu vydechnu po tom rejdováku.
3: Káčo, netroufáš si až moc. Na tvým místě by se mi ten chlapík tolik nezamlouval.
0: S takovým tanečníkem bych si dala kvapík třeba až do pekla.
3: Je to divný pán, černej. A z levý nohavice na místo holinky mu čouhá kopyto.
0: A co ještě? Rohy a čertovská voháňka. Všichni do jednoho mi ho závidíte. Máš zlost, že zostrouhá.
3: Káčo, pošli ho k vodě, dokud je čas.
0: Just nepošlu. Tobě na truc se ho budu držet. Radši nám uhni z cesty.
5: Na slovíčko, pane uhlíř, nebo co jste zač?
6: Co pak bys chtěl?
5: Dát vám dobrou radu. Pozor na káču, je to ženská jak řemen.
6: S tou já si poradím jako nic.
5: Kdybyste se jí přece nemohl zbavit, zarejdujte s ní tamhle k rybníku na kraji vesnice.
6: Děkuju za radu, ovčáku, ale nebude jí třeba.
4: Prý nám zahrajou už jenom
6: na rozloučenou.
0: Tak honem dokola, můj milý pane Forste.
4: Kapku pomalej, skačenko, aby se se mnou nemotal svět.
0: Proč pak mě rejdujete ze šenkovny ven?
6: Na trávníku nám nebude tolik horko.
0: Tančila bych s váma třeba do soudního dne.
4: Nic ti nebrání. Pojď se mnou. Užiješ si tance do omrzení.
0: A kam je to s váma?
4: Chyť se mě okolo krku a uvidíš. Hrome, ty umíš stisknout, až praskají žebra. Hnedle si mi vyrazila dech.
0: Řekl jste si o to?
4: Vyskoč mi na záda.
0: A hop.
4: A ve chvíli jsme...

0: Tak pohyb, pohyb, pane Hajnej. Minula pěkně dlouhá chvíle a pořád nic nevidím.
1: Nech mě chvilku vydechnout.
0: Klobouček nosí jako panský lovčí a plouhá se jako vejminkář.
1: Nemůžu popadnout dech.
0: Vždyť jsme ještě ani nezačali s tím slibovaným tancováním, kacafírku.
1: No před mě pust.
0: Kde pak, chytráku?
1: Jak pak můžem spolu tancovat, když na mě sedíš jako vosa na cukrlátku? Pust se mě, aspoň na chvilku.
0: To tak, pustím a víckrát neuvidím.
1: Jestli si nedáš říct po dobrém, tak tě vyválím v mravništi.
0: Jen se nekasej, nebo ti nasadím uzdu.
1: Oj, kačo, pust.
0: Kde pak? Ženská se tanečníka musí držet jako klíště.
1: Co z toho pojde? Takhle schvácený překročit pekelný práh.
2: Já koukám a nevěřím svým očím. Ty s tou ženskou smlouváš jako na jarmarku. Jsi pekelníka nebo hokinář?
0: Co je to za mrzouta?
2: Buď ticha.
1: To je sám náš nejvyšší.
2: Kam by se takhle poděl pekelný majestát? Hm? Pojď blíž, ty čertovský utřinose, ať vidím tvoji ostudu zblízka.
1: Vaším službám, pane Belzebub.
0: Proč se tak rozčiluje, dědek?
2: Poručil jsem, aby ke mně přišel můj čert a ne soumar s bábou na zádech.
0: To je ale poděs.
2: Kruci písek! Jsi rarach nebo balach? Chci říct, tažný kůň.
1: Prosím, když ona se mě prosím nechce pustit, můj pane.
2: Snad si ještě umíš poradit s jednou treperendou.
0: Pomalu, staříku, pomalu. Jestli já jsem treperenda, tak vy jste plesnivej pahejl.
2: Ty bábo, princ Metálová.
1: Nenoči se s ní nehádejte, milosti, to není ženská, ale učiněnej satán.
2: A ty si potrl hňup. Přivandruješ mi domů s čerticí na zádech.
1: Z začátku se na mě usmívala jako Milius, že já neposlech toho ovčáka. Ach, můj ctěný pane, na vás třeba dá víc než na mě. A když na ní spustíte hromy a blesky, třeba se mě pustí.
2: Začneme pro jistotu diplomaticky. Milá kačenko, já tě u nás srdečně vítám. S otevřenou náručí podívej. Pust čerta a pojď obejmout mě.
0: Že vám není hamba, starý pane.
2: Přece nebudeš bloumat po pekle na zádech mého podřízeného.
0: Proč by ne? Já mám pohodlí a on si časem zvykne.
2: Kdybys ho laskavě pustila, vynahradil bych ti to jinak.
0: Na vaše sliby já nic nedám. Ten mi taky nasliboval, jak prý budeme spolu tancovat od jara do podzimku a zatím tu jenom trajdáme z jednoho zakouřeného sklepa do druhého.
2: Chápu tě, kačenko. Některé sliby se mají někdy plnit. Jenomže tohle je peklo a ne hospoda na trlování. Máme tu jinou práci a já tě naposledy důtklivě žádám, abys měla rozum a dohodla se po dobrém.
0: A co když nebudu chtít?
2: Tak udělám takovou paseku, že jsi to co živa neviděla.
0: Jeden dělá, že je hajnej, druhý se zaskasá jako drvoště.
2: Však on tě přejde smích.
0: Jsem celá žádostivá.
2: Vychrlím na tebe plameny, že se ti vlasí na hlavě zježí hrůzou.
0: Pořád jenom slibování, ale skutek utek. Jste zrovna takovej cinta, jako je tuhle můj Polesnej.
2: Dobrá. Žebráš si o peklo, budeš ho mít. Donr vetr ramset smazec. Roztopte hned pod největším kotlem. Nalejte na pánev olej, připravte trojzubec na obracení, tady tu osobu mi osmažíte jako jitrnici.
0: Kdyby takhle měla vyvádět každá ženská při zatápění.
2: Já tě naposledy vyzývám, aby spustila mého služebníka a okamžitě se pakovala. Jinak se budeš na olej škvizit jako fašírka. Tak, pustíš ho?
0: Nepustím.
2: Mně z té ženské trefí šlak.
1: No, a to vám nesedí na zádech jako mě. Co s ní budem dělat, pane Belzebub?
2: Co? Tak já ti povím, co. Nařizuju, abys okamžitě opustil pekelné území a vrátil se s káčou zpátky na zem. Do pekla nepatří, protože Protože se neumí bát.
1: A to jí mám pořád tahat na zádech?
2: Leda byste se dohodli, že se chvílema budete střídat osle. Koukej vypadnout a v cukuletu se jí zbavit. Do úplňku ať si zpátky u raportu před mým trůnem. Jo. A za to, jak jsi spokazil renomé touhle dryáčnicí, musíš odvést jinou práci. Tam, co poneseš káču, vládne starý milost pán kníže. Porozlídni se, jestli už není zralý pro naši kotelnu.
1: Milosti, já vám ho naservíruju, že bude celý peklo kulit oči.
2: Jenom zas neproved nějakou nejapnost ze samé horlivosti. Pamatuj si, hlavu máš na přemýšlení a ne jako věšák na rohy.
1: Když jsem z té ženské uondaný, že nemůžu popadnout dech, natož si vymýšlet čertovské finty.
2: Aspoň si budeš příště pamatovat, že hříšnou duši máš nad pěšky a ne vláčet na zádech. Tak, poklusem, trdlo.
1: Tak jo. Je. Kvůli tobě jsem si nejspíš uhnal záduchu.
0: Netlaď se k muzice, když máš slabý dech. Proč pak se mnou rejduješ k rybníku?
1: Ale jen tak. Prosím tě. Káčo, slituj se nade mnou. Už se mi dělají mžitky.
0: Teď hekáš, ale v hospodě to bylo medových řečí.
1: Konec. Dál ani krok.
0: Vstávej. Mám vzít koště.
1: Nemůžu. Se mnou je amen. Už mám i vidiny. Ze všech stran mě obklíčily jakési čtvernohé potvory.
0: Vždyť jsou to Kubovi ovce, Moučko. Postav se trochu do figury, ať mi před ním neděláš ostudu.
3: Kdo pak to bloumá pomezi? Snad ne káča? Na Moutě, kde se tu bereš? Čert s tebou nemohl trefit do pekelný díry.
0: Leď si ovcí, aby se ti nezaběhli do jetele.
3: Snad se spolu aspoň přivítáme, ne? A co ty, chlupáči, proč se obracíš zády?
4: Je kopku ušlej.
3: A nezačal ti dokonce pelichat?
1: Však ty bys taky vypadal jinak. Nosit celý čas na zádech káču.
3: Já tě varoval, roha nerohatej.
4: Však si ho zas vyfešákuju.
3: Napřed bys měla sebe, Kačenko. Taky ti to vandrování nepřidalo na kráse.
0: Co to plácáš? Kde mám zrcátko? Kde jsme ho vytřásli, ty moulo?
1: Jo.
3: Podívej se do tůně. A tuhle máš, co mi zbylo z hřebínku.
0: Lepší než nic. Pohlídej mi ho zatím, aby neutek, Jakube.
1: Pro všechno na světě, ovčáku, poraď, jak se jí zbavit.
3: A koho jako?
1: Zachraň mě před káčou. Nechtěl bych to zadarmo.
3: Však by to taky nebyla lehká práce. Zaplatil bys hotovejma?
1: Peníze nemám, ale mohl bych ti vyplnit nějaké přání.
3: No, když já zrovna teď žádný nemám.
1: No, já bych ti ho splnil i pozdějc. Koukni, už se vrací. Dám ti, co budeš chtít, jen mi od ní pomoct.
3: Tak hele, drž se hezky stranou a poslouchej, co já s káčou. A pak, až ji ponesu tamhle na hráz rybníka, vem do zaječích a počkej na kraji lesa. Ale zadarmo to nebude.
1: Udělám ti, co si vzpomeneš.
3: A teď uhni káče z cesty. Zkusím ji přivíst na jiný myšlenky.
4: Kde pak je ten můj chundeláč, Kubo?
3: Nechci ti nic rozmlouvat, Kačenko. Ale tenhle už toho moc nenatancuje. Co kdyby se ohlídla po jiným tanečníkovi?
4: Neřekl bys mi kde?
3: No, jeden stojí před tebou.
4: To jako ty? A co tví olšový nohy?
3: Dneska mi jen hrajou, jako by si rádi skočili. A ve vsi se zrovna chystá muzika.
4: A co když mi jen maluješ straky na vrbě?
3: Jestli nechceš věřit, to je pak těžká domluva.
4: Doopravdy mě vytancuješ.
3: Že roztrháš podrážky.
4: A co za to?
3: Nic, Kačenko, pranic.
4: A to je mi právě divný.
3: Že si chci skočit s děvčetem, co mi dávno padlo do oka. Vždyť nás celá ves už dává dohromady.
4: Ale běda, jestli mě ošidíš.
3: Žádný strachy. Jen si hodím kožich přes ramena, ty mi hupneš na záda, aby ses nebála, že vezmu do zaječích a pomaštírujeme spolu kolem rybníka.
4: Tak jo.
3: Ty ale hřeješ do zad, jako kamínka.
5: A k tomu ten kožíšek...
4: Pořád se ti smyká.
5: Je to už jen kousek, drž se, co máš síly.
6: Nemůžu, Kuba, kožich se ti svlíká, přidrž ho nebo slítnu do rybníka.
5: No a co, padneš do bláta jako do peřin.
6: Ty šizuňku, ty podvodníku.
5: Nepovykuj, ještě se ti lidi vysmějou. Že Káča neví, co dřív, jestli pekelný žár nebo studenou lázeň.
6: Tak tohle ti, Kubo, nedaruju!
1: Tak co, ovčáku, jak si dopad?
5: Káči se nemusíš bát.
1: Jejda, to se mi ulevilo. Tak co jsem dlužen, máš už nějaké přání?
5: Doteďka mě nic nenapadlo.
1: Oh, chyba. Kamaráde, já nemůžu čekat, až se ti rozsvítí. Musím ještě na zámek.
2: Co tam?
1: Podívat se na zoubek vašemu milost pánovi.
5: Docela milá novina. Ale poslyš, pekelníku, nebylo by rozumnější, kdybys ho jen postrašil? Aby lidem vrátil, co z nich vydřel? Takhle ho odneseš, jenže jeho dědic bude stejný, Kvítko, ne-li horší.
2: To nejde. Mám v pekle pošramocenou pověst a musím si ji honem napravit.
5: Škoda. Ale jedno mi udělej kvůli. Jdi na zámek až za chvíli, abych si mohl předtím s naším milostpánem v klidu popovídat.

0: poslíš. Ty darebo. Co je moc, to je moc. Troufnout si na zámek zrovna, když tě všude schání dráb. A ještě mi do očí tvrdit, že se pro mě chystá přijít. Čert. Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Dostaneš ji.
2: 25 holí na zadek.
1: Já myslel, že mi položíte na dlaň dukát jako housátko do kukaně.
0: Za tyhle drby? Za ty klevety?
1: Jen abyste se, milost pane, jednou nedivil.
3: Jednou? Ještě dnes?
4: Zrovna vyšel úplněk. Tak se můžeme vydat rovnou na cestu.
0: Počkat. Človíčku, co si vlastně zač?
3: Žádný človíček. Čert.
0: Co?
3: Jako poleno.
0: Cože? Co to blekotá?
1: Už jo, milost pane. Přišel si pro vás pekelník.
4: Chceš si šáhnout na mý růžky? Nebo přivonět k mý úzený kůži?
0: Dej pokoj s tou bláznivou maškarádou.
3: Jo tak, ty to chceš mít se vší parádou.
5: Tak, strejdo,
3: a jdeme.
0: On je to doopravdy pro pána. Ovčáku, pomoz, přece mě nenecháš na pospas peklu.
3: Kuba už do toho nemá co mluvit.
6: Nespěchej tak moc, chlupáči. Já si vezmu milost pána do kouta a kapku s ním poklábosím.
3: Ale jen na chvilku, mám velice na kvalt.
0: Proč si mě chce odnést?
1: Vždyť vám to lidi prorokovali už dávno.
0: Nikomu jsem neublížil, Jakoubku.
1: Ne, nechte se vysmát. Každý děcko, ba i čertiskoví, že si zasloužíte pořádně zatopit pod pekelným kotlem.
0: A nemohl bych to ještě napravit. Prosím tě, Kubo, pomoz mi z brindy.
1: No, zkusit bych to mohl. A co vy za to?
0: Dal bych dukát.
1: Jejda, celý nebo půl?
0: 10.
1: No ne.
0: Chceš stovku?
1: Tak šťastnou cestu do pekla.
0: Dobrá, dám celou tisícovku, ale víc ani groš.
1: Milost pane, s tímhle troškařením by to nešlo. Musel byste lidem vrátit, co jste na nich vydřel, za celý čas.
0: Ale to je všecko moje mění.
1: Tak vám přeju šťastný vandr do teplejších krajin.
0: Ne!
1: Neroztřásli se vám kapku kolena?
0: Jo.
1: Chlupáči, budeš si ho muset vzít na záda.
3: Tvoj! A někdy by byl ze zlata, s taháním na zádech mám svý zkušenosti. Však on poskočí, až ho uvážu na řetěz. Tak pojď, ty starý vidři duchu.
0: Ne, nesahej na mě, ovčáku, prosím tě. Udělám, co budeš chtít, jen prosím tě, zašeň toho pekelníka.
6: Ale řeknu mu, ať počká za dveřma. Kdybyste mě chtěl obalamutit, ve chvilce je zpátky.
1: Pojď do předsíně, huňáči, musím tě oznámit důležitou věc.
3: To jsme si nedomluvili, že mě budeš komandovat?
1: Dej si říct, chlupáči, nech staříka na pokoji. Já si ho ohlídám, aby nevyváděl čertoviny. No, viděl jsi, že má pořádně nahnáno. Jako ty, když jsi měl na hřbetě káču.
3: To mi nepřipomínej.
1: Tak jak to teda vyvedeme?
3: Už jsem řekl, milost pán jde se mnou, protože si musím v pekle napravit reputaci. Uhni mi z cesty.
1: A když neuhnu?
3: Roztrám tě na tisíc kousků, anebo vás odnesu oba. Roma peklo na tebe.
1: Tiše. Neslyším kvůli tvýmu rámusu jediný slovo.
3: Jaké slovo? Vždyť nikdo nic neřekl.
1: Jak pak ne?
3: Prosím tě.
1: Dole.
6: Pod zámkem. Dej si pracku takhle k uchu. Poznáváš ten povědomý ženský hlas? Láteří a hrozí. Už ji slyšíš?
3: Kde pak? Jen takové jako šumění.
6: To je křiku. Jako by se šlo do útoku. Ta panečku řádí, jen ji poslouchej.
1: Kam pak se přede mnou schoval ten můj rohatej tanečník?
3: Kača!
1: Už jo, a má namířeno rovnou sem.
3: Hrůza, ty jsi pro mě, kam se mám před ní tento schovat?
1: No proč by se schovával, tamhle si přerychtuj na cestu milost pána.
3: No, dej pokoj s dětkem, radši mi poradí, jak se zachránit před káčou.
1: Tak to vem komínem, bambulo.
0: Kam se poděl?
1: Ale domluvili jsme se, že na vás dohlídnu. A kdyby něco, zavolám a čert je v cukuletu zpátky.
7: Tak pustíte mě
5: do brány u všech rohatých, nebo vám ji mám zbourat.
7: On se vrací.
8: Depak.
7: Co pak neslyšíš ten povyk dole?
5: Dám uhni drábe, nebo ti srovnám figuru, že tě ani milost pán nepozná.
8: A pro pána, ona je tu doopravdy, Káča. Teď teprve začne tanec. To bych ji šel radši naproti.
9: Přede mnou schoval Kubíčku.
10: Ale měl jsem nějaký řízení s milost pánem.
9: A teďka tě čeká pořízení se mnou.
10: Myslíš si, že bude stejně lehký jako s čertem?
9: Však ty dobře víš, že všecko bylo jenom tobě na truc. Ale za to, co jsi ty stropil mě, takhle z tebe vytřesu taškářskou duši.
10: Káčenko, nesmíš hned moc od podlahy. Vždyť já jsem vlastně šel zjednat pro nás kapelu.
9: Ani slovo ti nevěřím, si šizuňk a lhář.
10: Hnedka ji uslyšíš? Milost pane. Dejte nám honem zahrát, když všecko tak dobře dopadlo.
9: Co dobře dopadlo? Hodil jsi mě do rybníka.
10: Abys trochu spláchla pekelnej čout, nic si mi nevonila.
9: Vyškrábu tě oči.
10: Do čeho se pak budeš koukat, až ti zaspívám tu naši?
9: Přerazím tě koštětem.
10: A do nejdelší smrti si se mnou nezatancuješ.
8: Tak co, moje milá Káčo, budeme se ještě hádat, trucovat. Či dokonce se prát. Nebo tě mám vzít takhle kolem pasu. A ty mi dáš pěkně líčko k líčku.
9: Jakubku. Jakube. Ty jeden Kubo. Ale to si pamatuj. Tancovat budem až do bílýho rána.

0: Jak odešla spát až do jara. Sluníčko svítilo z posledního. Víla Amálka seděla na pařísku a hřála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes paseku hrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když dětci došli k Amálce, ten první povídá.
1: Můžeme si tu udělat zkoušku?
2: Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka.
1: To se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku?
0: Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou.
1: Tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel, povídá první. My si pro něj za časek přijdeme.
2: Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka.
0: Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. Ale jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka.
2: Dědci jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka.
0: Nechala pytel ležet u tří šípků a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní rysce, vidí tu jinovatku kolem a povídá.
1: Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led. Postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici.
0: Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače.
1: Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas.
0: Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel, to byl fujavácký pytel.
1: A vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být.
0: Jenže když se dostrkali ke třem šípkům,
2: pytel nikde.
0: Na nebi šlehá sluníčko zlostí.
1: Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu.
0: Sluníčko vyhřmívalo dědkům a oni jen přešlapovali a strkali do sebe rameny. Z lesa vyšla víla Amálka a oba dědci hned na ní.
1: Kam se ztratil ten pytel sněhu?
0: Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku.
1: Odnesl ho půlsklenka z hospody, z hospody.
0: Holala, řekli bodláku.
1: Odnesl ho půlsklenka z hospody, z hospody.
0: Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali, byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půlsklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem.
3: To jsem si dal, to jsem si dal.
2: Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře.
0: Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali.
1: Když on je ten pytel navstekaný.
2: Tak musím sama, řekla víla Amálka.
0: Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Pak zatáhla za tkaničku.
2: Už se to hrne a sype sníh a sníh.
1: Amálko, zmrzneš!
2: K si děci fujaváci.
0: Víla a Málka se jen usmála.
2: To já dřív odejdu tam, kam víly chodí přespávat sníh.
0: A tančila kroky a krůčky. Tančila a tančila. A najednou už tam nebyla.

0: Jeteho ši, moji milí.
1: Je to budeme ale kam?
0: Na trhat čarovné bílí. Pro živnost své mačičky.
1: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
2: Vidíš?
1: Černýš?
2: Komonice.
1: Na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
1: Jojo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Je, země.
0: Nevyjdete na prázdno.
1: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
0: Jo. To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let. A můj tatínek, blahé paměti, se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: No pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat panu inspektorovi synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš. Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoži, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu, proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam?

0: Do zimy. Vždyť hnedle začnou prázdniny.
1: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edu Dant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím.
2: Krásný vzhled.
0: Jo, to je nadělení. Chlapečku, vy můj malý. Tvej čerta by ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
3: Úřadu je nutno vyhovětí, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
4: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a knípecen chleba.
5: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
0: Všechno vám seženu, děti moje, to víte, že jo. A co neseženu, to vyčaruju. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bysme, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
5: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
4: Ale teď mě neunese.
0: No to se moc pleteš, Edu Dante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
4: Za mlada.
0: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do rychtyku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žáctvu 5. a dnes přibyli 2 nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kliďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Jú, hele ho, fakticky, Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrka, brhati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš, ty si sedí dopředu, Edodante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla 8. Vezměte se vždy 2 a 2 za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci, sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poetovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítneme ještě vej. Stačí, Edu Dante, radši přidej na rychlost.

0: děti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Lidice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dopas?
1: Jo, tady.
0: Copak, spolužáku Šimandle?
1: Do čeho to zrovna letíme?
0: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
1: Páni, to má jako v ranci.
2: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
3: Brzdím, člověče, on mi to nějak přestává poslouchat.
2: Snad ne porucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
3: No jo, brácho, a pěkným fofrem.
1: To jako, že slítneme dolů, jo? Pomoc, havárie, pomoc!
2: A mi tu ten kluk nedělá paseku.
0: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
2: Žuch!
0: No prosím.
3: Je. Hm?
0: A stojíme zas na pevné zemi.
1: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
3: Ale nedělej tu paniku, Šimandle, nebo mě rozčilíš, jo?
0: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku. A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
3: Támhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
0: Skvělý postřeh. Hned se tam vydám a vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
4: Děkujeme za přání.
5: Králové a knížata nemají nás v moci, to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci.

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
1: Jo.
0: Zhůru chaso od rány. Bum. Nese do roboty.
2: Jen tiše.
3: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní, a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Popíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci.
1: Jen tiše, jen tiše.
0: Čo zpívat?
1: Tiše. Povídám ticho, bando.
3: Jo.
4: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šermot.
1: Je.
4: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku.
1: Aby to tak byl nepřátelský svět.
4: Otevřte opatrně dveře.
1: Jo.
4: Ostatní si připraví bambitky. A týky.
5: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku.
6: Nebo jsi synem smrti.
7: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
5: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
1: Těší mě.
5: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehu?
7: Dovolte, abych vás opravil. Nep, nejsem ani nepřítel, ani špehoun, nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ní hledám přístřeší.
5: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i svečeř. Kokerelíni, jdi zaříznout berana.
6: Už běžím.
5: Upečeme ho školákům na rožně.
7: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
5: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
7: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
5: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorského.
7: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
5: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
7: Aha.
5: A mě zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
7: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
5: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
6: To jo.
5: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
7: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
5: Cože?
7: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
5: To je rebelie.
6: Jo.
5: Počkej, kam jdeš?
7: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
5: Nikam, stůj! Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sáů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
6: Tady.
8: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
5: Pozor, ať neveme do zaječích.
8: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
5: Za ním, kokrhlíni, okamžitě mi nastartuj motocykl.
9: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500, našlápí jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
5: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
10: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
11: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
12: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
11: Kde by se vzal v lese motocykl?
12: Tak se koukni, jak to štípe, jako na závodech.
11: Ohrome, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
7: Jo. Není čas na otázky, Edurante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho na létací koště.
11: Nemůžu.
7: Proč?
11: Nepodařilo se mi opravit závadu.
4: Pro pána.
12: Kluci, pojďte se podívat. Loupežníci se mirou na kole.
13: A co jich je? Jů 20. Houby nejmíš 50. Je jich jako máku.
11: Ale co my si teďka počneme, brášku?
7: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edurante, jeď.
11: Jo.
12: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
7: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
12: Povídám, že je máme hnedle v patách.
11: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
7: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
12: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějníci.
7: Co to povídá? Já špatně slyším.
11: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzelnický hodnem vykoubat. Mám to, mám to.
7: Co?
11: Šňupací tabák.
12: Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
11: Franci More, začni, já se přidám, jo?
4: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
11: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.
13: Pánové, koukněte. Mrkněte se. To je co?
12: Páni, to je dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
7: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
13: La la la la la la la la la.

0: Oj, vy mladí hrdinové vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak radšte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, milé vážení občané Kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klobíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
1: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinšuju dobré pochutnání. Edudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
2: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
3: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
3: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Francimor, ten vám obratem ruky vykoumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
3: No tak já ho teda vzbudím
2: sám. Francimore! Francimore!
0: No?
2: Kam pak zalézt,
3: že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
3: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Edudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
3: Co? Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
2: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmýlila s bavlnkou.
2: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
2: Ubohý Francimor.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
2: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
2: Co, když ten kanibal Francimora v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Francimorovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
3: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak?
3: Na vysokém sloupu?
5: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
3: To je jako nějaká pevnost.
6: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
3: Což?
6: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
7: Ubohý Francimor, tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
8: Já vás zapřísahám, Edu, to myslete taky na nás, jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzel? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
6: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý, byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
6: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i zmluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzel. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
6: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádhero, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne,
2: ano.
1: To jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
3: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti, oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko, nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy, lidínky, já vás neukousnu.
3: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
2: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
3: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, dlpasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. No podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka ani dešťovka.
1: Jo.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvor.
1: Neříkej. To je arcimilé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrská jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, vidíte.
1: Cerdo! Chyďo!
0: Stůj, pidi mužíku! Dál ani krok!
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak, hošánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Však on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výletě svíčku a zápalky. Hezky se tu, Franci More, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle? Dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Edunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý byl, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
3: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
4: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědavý školák, taky jste nebyl jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonost mnoho na té kysince, lidé k smíchu?
2: Sire Edunante, já vás varoval.
4: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
5: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
5: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Počkej, Šimandl, co máš za lubem?
5: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
5: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním okem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
5: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
5: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
5: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
5: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni, slyšíš?
5: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
5: Ale buď slušnej.
0: No a buď, teď, co to bylo?
5: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vylít ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
6: Všichni muži na palubu! Po plách! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
4: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Edunante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
4: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
5: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
5: Já myslel, že třeba najdu v té almárce poklad.
4: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás rozstříští ho skaliska.
5: Tak napněte plachty, já ti ujedem, já se bojím.
4: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
5: Sím, tak ať Edunant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
4: Je to pravda, sire Edunante?
7: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
4: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já z vichřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
4: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
7: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
6: Všichni muži na svá místa!
5: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a divelivat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat z vichřicí docela sám. Teďka si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
8: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš? Hu a hu.
9: Podívejte, paní,
0: Uahu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
8: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maděru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
8: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? Vy jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
9: Pryč s ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
8: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
8: Tak moment, jen co naberu víc dechu. No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
9: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
8: To jsem blázen.
0: Já mám nápad, třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
8: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kdepak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela stvrkla, víte, jako křížalka.
8: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
8: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trhučký dech. Potom fouknete, ale velejemně jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka baterek.
8: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla.
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
9: Ty bídáku, zlosine, pusť mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrara.
10: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý.
4: Sire Edudante, blahopřeju vám.
7: Díky.
4: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
5: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
4: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
5: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
4: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
7: Ano.
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
4: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
4: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc

0: Cerda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak na rožině a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi. To jsou mucha.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježiši, Maria, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí z okra místo, aby mi pomohl.
2: Vaše královská úchvatnosti, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
2: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Cerda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
3: Vaše královská otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak... Ty jsi opravdický doktor?
3: Mm-hmm.
0: To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
3: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní ale moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
3: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
3: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho ihned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem v jídelním lístku. Už mě to zase ber. Pro paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
3: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
3: Francimore, Francimorku, slyšíš?
4: Kdo je to?
0: Ju.
3: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
4: To zrovna. Abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
3: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
4: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
3: Tak povyléz a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
4: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky. Je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
3: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
3: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady. Já tě nesním.
4: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
3: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
0: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
0: Tak jsme se nakonec šťastně sešli. A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
3: Co?
0: No, kde pak měla princezny? No.
6: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
3: No.
6: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste?
7: Proč tu ještě okouníte?
6: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
8: Než totiž prásknem do bod.
6: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
8: My vám přejeme na dosmrti dobré chutnání.
6: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr.
8: Edudant.
6: A Francimor.
7: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
9: Francimore, počkej, já ti nestačím.
10: Co pak? Bratříčku.
9: Kolik asi může být hodin?
10: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
9: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
6: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se támhle ještě houpá.
9: Sláva.
11: Kapitáne, hej, hola hou.
9: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
11: Mrtvý byle.
12: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
9: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
6: Velice mě těší, kapitáne.
12: Potěšení na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
13: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz! 2, 3 a vpřed.
14: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
6: A podívejme, Šemandl.
14: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
6: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
9: Čekají na nás v kotleckém hostinci.
15: Befele, befele, befele.
16: Ach, ano, již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
17: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
6: Ale to je přece docela jednoduché, nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
18: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
9: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
19: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
6: Buďte zdraví, milí spolužáci.
14: Kluci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora. Rovnou z chřtánu lidojedu.
20: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
6: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
17: Tedy jako, že se máte nacpat.
6: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
17: No počkej, já to s tím porouchaným koštětem?
6: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
17: Aha.
6: Horší, podržte si čepice.
11: Pofrčíme proti větru.
20: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
21: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
6: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
20: Jo.
21: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
14: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
21: Ty buď ticha, Šimandle, Avička, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
6: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
20: Je to tak a nejinak, Francimor je vzorný žák.
21: No, tak dobrá, pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
9: Díky, pane inspektore.
21: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edudante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
1: Maminko, mámo.
2: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
21: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
2: Vy to víte, pane inspektor.
22: A kdyby snad i Matinka Pronával jiné práce zapomněla?
9: My to připomeneme.
22: Vštípili jsme si totiž velmi důležité ponaučení.
2: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
23: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Do jista by ztroskota.
24: Ano,
25: jistě, ano.
23: Napřed škola, pak řemeslo. Dneska totiž platí heslo. Škola, základ života. Jo.

Nad lesem svítilo slunce. Malá hnědá veverka, Kateřinina dobrá přítelkyně, poskakovala na vršku jedle, vybírala si semínka ze šišky a rozhlížela se po kraji. Byla ohromně spokojená. Veverky jsou vždycky spokojené, když svítí slunce. Byla tak strašně spokojená, že si začala hlasitě prospěvovat.

0: jim.
1: Kateřina seděla tiše pod jedlí a poslouchala to. Už měla plno šupin ze šišky ve vlasech i po zástěrce, ale dělala jako by nic. Veverka hlaholila dál.

0: Vím všecko, všecko, všecko, všecko, všecko vím. No a dál?
1: Uklouzlo Kateřině. Veverka se zarazila. Popolezla níž.
2: Však já tě vidím. Celou tu dobu. Jak tam sedíš?
1: Řekla honem, ale nebyla to pravda.
0: Nelži, Veverko.
2: Tak proč neřekneš, že jsi pod stromem? Mohla jsem zpívat něco jiného?
0: Mně se líbilo zrovna tohle.
2: Ale to nebylo pro tebe. To bylo jenom pro mě.
0: Tak víš co? Zpívej ještě.
2: Zpívej si sama.
1: Ocekla Veverka a utekla, protože byla v rozpacích. Kateřina osaměla. Smutně ryla špičkou střevíce v suchém jehličí. Veverka se zlobí. Co teď? Pro pána, co teď? Rozhlédla se po stromech. To se ví. Veverka byla schovaná za větví, koukal jí ocásek. Holčička přišla blíž.
0: Veverko, co kdybych jako zapomněla, co si zpívala?
1: Chvíli bylo ticho. Veverka se rozmýšlela. Pak vystrčila hlavičku.
2: Jak se dělá takové zapomenutí?
0: Takhle,
1: řekla Kateřina pohotově, zavřela oči, zaklonila hlavu hodně dozadu a vyspěvovala tenounce vysokým hláskem.

0: Veverka přísně poslouchala.
1: A teď ještě jednou a pospátku, poručila si.
0: Kateřina párkrát polkla na prázdno a pak začala pomalonku a namáhavě.

0: a dál už to nešlo. Ale Veverka už se usmívala.
1: Tak to by stačilo, řekla milostivě. A teď pojď a budeme trochu skákat.
0: A šli a skákali, jedna ve větvích a druhá dole v mechu, a těžko říci, která byla přitom veselější. Myslím, že byly obě stejně veselé.

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník za baba. Ale vy všichni víte, že je tuze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem za babou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník za baba. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví za baba, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku za babovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do tovaru.

0: Jednou, a to už je dávno, bydlilo v hezké vesničce u lesa malé hodné děvčátko. Lidé je měli rádi a usmívali se na ně, ale nejraději je měla maminka a tatínek a babička. Ta měla děvčátko tak ráda, že by mu byla všechno dala. Jednou mu koupila pěkný červený čepeček, tenkrát se takovému čepečku říkalo karkulka. A děvčátku se tolik líbil, že ho mělo stále na hlavě. Také mu hezky slušel. Když lidé viděli děvčátko stále jen s červenou karkulkou na hlavě, začali mu říkat červená karkulka. A brzo mu tak říkali i doma. Babička červené karkulky měla chaloupku v lese. Někdy přišla babička za karkulkou a někdy šla karkulka s maminkou do lesa za babičkou. Jednoho dne, brzo ráno, upekla maminka koláče a řekla karkulce: pojď, karkulko, doneseš babičce koláče. Vezmi si košíček, dáme do něho koláče a také láhev vína. Babičce není dobře a víno ji posilní. Nikde se nezdržuj a jdi hezky po cestě rovnou k babičce. Dej pozor, abys neupadla a nerozbila láhev. Karkulka vzala košíček a šla. V lese bylo ticho, jen ptáci zpívali. Karkulka si pěkně vykračuje a najednou, jak se cesta zatočila, stojí před ní veliký vlk. Karkulka se ho ale nebála, protože nevěděla, že to je zlé zvíře. Usmála se na něj a pozdravila.
1: Dobré jitro!
2: Dobré jitro, karkulko, kam pak jdeš tak brzo?
1: K babičce.
2: A co to neseš v košíčku?
1: Koláče a víno, babička stůně a maminka mě posílá, abych to babičce přinesla na přilepšenou. Ale musím dávat pozor, abych nerozbila láhev.
2: A kde bydlí babička, karkulko?
1: Je, to už není daleko. Jde se pořád po cestě a za chvilku je vidět babičinu chaloupku. Rostou tam tři velké lípy.
0: Vlk si pomyslel, to je pěkné. Babička je sama doma, karkulka k ní přijde a to bude dnes dobrá snídaně. Musím to chytře provést, abych je obě dostal. A nahlas povídá.
2: To jsi hodná holčička, karkulko, že neseš babičce koláče a víno. Ale měla bys jí také natrhat květiny. Podívej, co jich tady na pasece roste.
0: Karkulka se rozhlédne a na pasece podle cesty je kytiček, jako když je namaluje. Sedmikrásky, pampelišky, modré chrpy, zvonečky. Položí košíček do trávy a trhá květiny a skládá je do kytice. To bude mít babička radost, říká si karkulka. Potom popadne košíček a květiny a pospíchá, aby už byla u babičky. Vlk šel zatím rovnou k babiččině chaloupce a zaklepal na dveře. Babička se zeptala, kdo to je, a vlk řekl tenkým hláskem.
2: Karkulka!
0: Babička řekla, jen si, karkulko, otevři, není zamčeno. Vlk otevřel dveře, vběhl do světnice a než se babička nadála, chlamst!

0: a babičku celou spolkl. Potom si dal na hlavu babičin čepec, vlezl si do postele a čekal. Za chvíli přišla Karkulka. Dveře byly otevřené, tak vešla do chaloupky a pozdravila, ale babička jí neodpověděla. Karkulka postaví košíček a květiny na stůl a jde k babičině posteli. Jak to má babička ten čepec? Diví se Karkulka. Ani jí není vidět obličej a ty dlouhé uši.
1: Babičko, proč máš tak dlouhé uši?
2: Abych tě lépe slyšela.
1: A proč máš tak veliké oči?
2: Abych tě lépe viděla.
1: A proč máš tak velikou pusu?
2: Abych tě mohla lépe sežrat.
0: A vlk skočil z postele, rozevřel tlamu a chlams. A chudáčka Karkulku spolkl. Potom si lehl znovu do postele, aby si odpočinul. Ale za chvíli usnul a chrápal. Až se všechno třáslo. A zrovna šel okolo myslivec. Slyší z chaloupky chrápání, poslouchá a myslí si, co to, že babička tak chrápe. Vejde do chaloupky a vidí v posteli vlk. Břicho má jako kouli a babička nikde. Že jí vlk spolkl. Vezme nůž, popadne vlka za břicho a šmik, šmik, břicho rozřízne a z vlka se najednou vykulí červená Karkulka a za ní babička. Obě se chudinky ještě třásly leknutím a děkovali myslivci, že je zachránil. Babička snědla koláče a napila se vína a hned jí bylo lépe. A myslivec stáhl z vlka kůži. Měl radost, že zabil takového loupežníka a že babičku a Karkulku vysvobodil.

0: Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma, pod střechou. Půjdeme do chalupy, kde tkali po domácku na tkalcovském stavu plátno. Od času, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
1: Tak jako mají někde ve světě pro štěstí diblíka nebo šotka, tak mají tkalci na horách pro smůlu v chalupě bídu. Je to taková osůbka, tenká jako nit, řídká jako mlha, ale hůbu má přenáramnou. Ale abych vám pověděl, jak se takové potvorné stvoření k nám na hory dostalo, toť se ví, že nepřišlo z hůry, kde pak by nám poslali odtamtud takovou daremnost. Nám dávali na hory jen samé pořádné a pevné věci, nejdřív kámen, do něho kosodřevinu a lidi sem naseli taky takové pevnější, aby vydrželi. A taky lidé vybírali z polí ten kámen a dělali všechno proto, aby se v tom kameništi udrželi při životě. Svou prací tak chválili svého stvořitele. Ale to se začalo nelíbit těm dole. Takhle nám na horách pšenice nepokvete, když lidi pracujou a ještě se modlejí, povídá jednoho dne Lucifer na pekelné valné hromadě. My si tam na ně musíme nějak políčit. A kázal rozházet po horách čertí vejce. Však on si někdo nějaké sebere, zachechtal se pekelný kníže pán a měl pravdu. Ani vám už nepovím, který nešťastník ho v lese sebral, jestli to byl Francek nebo Vacek, no byl to jeden z těch, co vysedávají od rána do noci u tkalcovského stavu a stav jim pod rukama zpívá tu tkalcovskou na cukr, na kafe, na dluhy, na daně. Zkrátka, je kam ty krejcary dávat, mnohdy, aby máti vařila na kamnech v hrnku tmu. Když hubu honí mrsná a přece by jeden rád, aby to v hrnku něčím vonělo, vyjde si s uzlíkem aspoň na houby. Hříbků se ten čas mnoho nerodilo. Tak bral milý Francek nebo Vacek všechno, co mu pod ruku přišlo. Podhoubníky, lišky, kuželáky, klousky. A tak se stalo, že sebral do uzlíku taky to zatrachtilé čertí vejce. Ten čas u nich opravdu nebylo co kalého do huby. Tak milá máti vejce nevyhodila, ale postavila do hrnku vařit. Tu se to nevonělo. Nikomu se do toho nechtělo kloubnout, ale máti řekla, přece to nevyhodím, když jsem už osolila vodu. Když vám nejede, nechte být, ohřeju vám to k večeři. Když ohřívala tkalčinka čertí vejce po 7, drobek to luplo a vyklubala se z něj osůbka bída. Vyskočila ven, vylezla si na pec a už ji měli v chalupě. Od té doby se u ní začaly dít divné věci. Brambory jim mizely z misky dřív, než je stačili donést k puse a chasa vstávala od stolu hladová. A kdyby jen to, taková bída pod střechou přivolá všelijakou neporadu. Kůzlata se nevyvedla, o kozu přišli, příze se jim zauzlovala při soukání. Jestli dřív měli tak živobytí, teď se začalo nedostávat. A jestli dřív zpíval stav na cukr, na kafe, na dluhy, na daně, hekal teď vempitel podžebrat, vempitel podžebrat. Čistě jakoby dodýchával a starostí přibývalo. Ono tu mršku bídu nebylo za peci vidět. Bylo to stvoření jako z páry, jako byste zauzličkovali nic, ale oči hladového uvidějí všelijaké věci. A taky tkadlec přeci jen jednou zahlíd, jak se souká z pece a sbírá hubenou prackou škraloup z mléka. I podívejme na potvoru chtivou, křikl tkadlec, popadl, co měl po ruce a už se za milou bídou žene. Přidala se i tkalčinka, bába s dětkem a všechny děti, co jich v té chalupě měli. Ale zkuste honit bídu, takové stvoření je mrštné, jak z hadích ocásků. Hned byla nahoře, hned byla dole. Když už bída nevěděla, kudy kam, vlítla jim do stavu, do tkalcovského člunku a tam se utábořila. Koukali po ní, kam se ztratila. Třeba se protáhla komínem ven, pomysleli si, když ji neviděli, ale ona ne, ta si medila v tkalcovském člunku. Jak tkadlec při tkalcování prohazoval člunkem sem a tam, pěkně se vozila napravo, nalevo a tak se jí tam zalíbilo, že se tam uhnízdila. Přehryzávala nitě, cupovala přízy a trápila tkalce hruzu let. Až jednou, bylo to před Vánoci, chtěli si přilepšit, aby si mohli koupit mouku na koláče a štědrovnice, a tak pilně tkalcovali a pospíchali s prací. Člunek lítal sem tam jako splašený a tak se stalo, že nic v tom spěchu stáhla milou bídu mezi vlákna. Jen ji tkadlec zahlédl, přirazil bydla a rychle bídu zatkalcoval v plátně. Tkalcoval zrovna ručníky. Tak ji měli krásně zapletenou do ručníku. Teď se nevypleteš, neplecho daremná, houkl tkadlec na bídu a hned volal na tkalčinku. Podej mi ranec, ať to dílo honem zabalím, odnesu ji faktorovi a bude mrcha z domu. Rychle složil natkané ručníky do rance a honem s tím faktorovi do Verchláb. Takový faktor, nežli vyplatí tkalci od práce, pěkně dílo nejdřív prohlédne. I nasadil ten verchlapský faktor brejle, bere i lupu a bedlivě prohlíží, neudělali na těch ručnicích tkadlec chybu a kolik za tu chybu strhnout na výplatě. I prach tkalče počítám nitě, počítám a koukám, že máš tuhle na ručníku takovej puflík, takovýhle ty mi odvádíš daremný dílo? Popadl pinzetu a vytahuje to, rozmotává puflík a tu už se mu osůbka bída pověsila na krk. Děkuju ti za vysvobození, pane milej. Já už tě od teďka nikdy neopustím, špitla bída, ale ti dva nic neslyšeli. Ten tkadlec věděl své a tak ani krejcary za ručníky nespočítal a upaloval domů. Byl rád, že se bídy zbavil. Dobrou noc.
2: O tom, jak Mach a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda.

Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šibestrůna, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: a potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: Hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: Kdybyste dovolila, paní Kadnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadnošková zavrtěla hlavou. Ba ne, děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadnošková viděla, řekla: To víte, takový pes něco stojí, žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: Aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadnošková kývla hlavou. To vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala. Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem a jistý pan Kamenec se napil a řekl. Tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi. Člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl. Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla, to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil pod něm kocour, ještěže Mach rychle vrátil Jonatán do původní podoby, jinak to skončilo určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec na Jonatána rozkřikl. Tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce, co jako si to vlastně představuješ, za trest nedostaneš 2 dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi, prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl. Člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla, no jo, to je pravda, jenomže kde máš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl, prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadnoškové. A ze sluchátka se ozvalo. No, prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl, člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl,
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zabalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloději tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nače zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bychom to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekl, ale řekl. Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem. Jo, stůj v klidu, a tě proměním. A za chvilku se už dva veličí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela. Zloději, pomoc, zamkli se v koupelně! A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak loncují klikou buší na dveře a volají. Otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla. Machu, co budeme dělat? Co kdyby jsme ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem? A Mach řekl. Tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi, byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová, byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany. Co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B, a potom spali až do rána.

Týden, kdy šli Mach s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: Tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: Proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

0: Jak se makový mužíček učil mluvit? O makovém mužíčkovi jste už slyšeli. Ale víte i to, že když přišel na svět, spával v kolébce, kterou mu stařeček udělal z makovičky. Dlouho v ní ovšem nespával. Za čas mu dědeček musel obstarat větší postýlku. Co postýlku? O té nemůže být ani řeči. Přinesl prostě z půdy odloženou ošatku. Před lety v ní stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Ale makový mužíček za nějakou dobu začal dorůstat i do té ošatky.
1: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužíčka učit mluvit, když tak roste.
2: A co bys ho učil? Vždyť už umí ga-ga-ga, go-go-go. To stačí, na mluvení má čas. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
1: Pravda, ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak začíná přece spousta užitečných slov, ne?
2: Spousta slov? A jaký?
1: Spousta. Například.
2: No, tak to vidíš, stařečku. Vidíš. Ga-ga-ga není k ničemu. Ne, ga-ga-ga je leda pro kachny.
1: Galoše začíná na ga. Makový mužičku, pojď k dědovi a řekni galoše.
2: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
1: Ale tak mu galoše koupíme. Podívej se, přijde jaro, spustí se mrholení, všude bude cáhota a makový mužiček si aspoň nezastudí nožičky. No,
2: když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Bude sedět pěkně u kamen, jen aby se čvachtal v loužích, jo, a nanosil mi bláto. Kdo to má po vás věčně uklízet? Mně stačí, že musím zametat po tobě. Jdeš ze dvorka, venku je cachtanice a ani si nohy neočistíš.
1: Já si náhodou vždycky opucuju boty oklestí.
2: A ne.
1: Ale jestli nechceš, abych ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go. No, takových slov, co začínají go, těch je ještě víc. Například.
2: Tak to vidíš, takové slovo už vůbec není. Go, go, go není k ničemu.
1: Gorila začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
2: Já vás poženu s gorilou. Nač potřebuješ takové ničemné slovo? Dítě musí nejdříve pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a děda, že je děda, na gorilu má času dost.
1: Víš co tedy? Já ho naučím říkat goláče.
2: Cože ho naučíš?
1: No, goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
2: Aha, a co to je? Goláče.
1: Ale no přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče a až bude umět ko, tak ho to přeučím.
2: To ti teprv nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. Ne, toho raději neuč vůbec nic.
1: A to je pěkné. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Hněvám se na tebe. Nemluvím s tebou a jdu na dvorek a budu tam celý den, ať třeba nastydnu.
0: Dědoušek bouchl dveřmi a stařenka se zamrzela.

Nechci, aby se hněval, táhlo jí hlavou. Vždyť to myslel dobře. Musím ho zase udobřit. Upeču mu koláče, ty on rád. A upekla mu koláče a šla za stařečkou.

0: Pa, starouško, ja to tak
1: Jo,
0: nemyslela.
1: jo, jo, jo, nemyslela. Myslela.
0: Pojď, ať nenastydneš. Udělala jsem ti překvapení.
2: Dědeček by rád ještě chvilku trucoval, ale nechtěl přijít o překvapení, tak se obrátil a šoural se s ní ke dveřím. Ale co se nestalo? Veřeje malinko píply a na prahu stál makový mužíček.

0: Teda, goláče.
1: Ale jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, ale koláče.
0: I nech ho, stařečku. Až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.

Čas běžel a makový mužíček zase povyrostl. Už dávno zapomněl na kolébku z makovičky. On už přerostl i tu postýlku z ošatky, co v ní před lety stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Jednoho dne se na něho stařeček zase zkoumavě zadíval.

0: tak si myslím, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
1: Co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech. A pak, čím bude makový mužíček psát? Tuška je na něho velká. V tak malých prstíčkách ji neudrží.
0: Ale, to já už mám důkladně promyšlené, čím bude psát. Bude psát prstem do mouky. Rozetřeme mouku po stole a makový mužiček bude psát do ní.
1: No to zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmárat.
0: Ale vždyť ji pak zase smeteme do truhličky. Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
1: No, jestli mi ji vrátíte, tak tady ji ždipku máte.
0: Ne, děkujeme, stařenko. Tak, pěkně si ji rozetřeme, tak, a teď se dobře dívej, makový mužičku. První písmenko v abecedě je A. Víš, to je tohleto písmenko. A jsou to vlastně takové štafle, vidíš? Lidi je potřebují, když bílí světnice.
1: Neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo. A potom, mákový mužíček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
0: No, dobrá, tak tě naučím E. E je zapotřebí pořád. E je ku příkladu 3x ve slově dědeček. No, E vypadá jako hřebínek na česání. Vidíš, E vypadá takhle.
1: E hot. Taky neuč. Ne. E je ještě těžší než A. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme. No, že se češeš suchou smrkovou šiškou. No, uvidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
0: Dobrá. I vypadá takhle. Víš, I vypadá jako kolík. Namaluj taky kolík, napiš taky I. No, I si napsal pěkně. I si napsal kostrbaté jen malunko, ale nesmí si olizovat pořád ten prstíček.
1: Tak a teď ho naučí jo. J je taky lehké. Pište si J a já si zatím skočím do kolny.
0: Tak, J to je vlastně jako hůl pro dědečka. Takováhle, vidíš? Takže napiš taky J, makový mužíčku. Ale takhle ne, to je obráceně, to je nohama vzhůru. Tak se nepíše J, tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů, víš? Tak pojď, zkusíme to ještě jednou. Ale to je zase obráceně, to není J, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne J, tak ti dědeček nabacá. Přes ručičky udělá baci, baci, bac. Takže namaluj J a pěkně. A neolizuj si prstíček. A nekoukej na tu slunom žourku.
1: Co pak tu tak křičíš, stařečku? Na děti se nemá křičet, zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
0: Ale protože maluje hůl a ne J. Učím ho, že J vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
1: Panenko svatokopecká, křičíš a nechal si vyhasnout v plotně.
0: Jak to?
1: No, vždyť je tu jako v morně. Proč pak si nepřiložil?
0: Ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale jo.

0: A v té chvíli napsal makový mužíček tak pěkné J, že ani dědeček takové nesvedl. A bylo úplně správné. Bylo nohama dolů a hlavou vzhůru. Stařeček v první chvíli ani svým očím uvěřit nemohl.
1: No vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Pojď se, stařenko, pojď se podívat, jak je napsal náš makový mužíček. Jo?
0: A v tom se dědeček začal plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na J, ale stařeček kýchl, jako když z moždýře vystřelí. Všechna mouka byla naráz ta tam. Makový mužiček začal natahovat, že nemá J. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužička další písmenka.
2: Oh, jak!

jako podkovu a m jako srnčí kopítko u studánky.

0: Sličná virtuózka. Tak mám dojem, kopyto, že je tady jaro a že na tebe to pěkně působí.
1: Jak to myslíš, mňouku?
0: No zdá se mi, že jsi podezřele roztěkaný a stále pokukuješ po sličné virtuózce.
1: Sličná virtuózka se jmenovala Monika Vařbuchtová a proslula tím, že na každé školní besídce fidlala na housle.
0: Její otec, Valentín Vařbuchta, hrál již 18. rok z tamburaši a snil o tom, že dívka udělá zkoušky na konzervatoř. Prozatím to tak nevypadalo, protože vrzání sličné virtuózky mělo do hry Václava Hudečka ještě daleko.
1: Po mňoukových slovech se kopyto zřetelně ošil. Monika se mu opravdu líbila, ale vůbec si nebyl jist, jestli se líbí on jí, a velice nerad by se veřejně zesměšňoval. Nesmysl, to se ti zase něco zdálo, mňouku.
0: No jen tak mi napadlo, abys místo dobrodružných výprav do tajemných dálek nechodil náhodou do hudebního kroužku obracet noty.
1: Ale to je blbost, mňouku.
0: Ale ještě téhož odpoledne se kopyto za mňoukovými zády vydal do aleje k rybníku. Věděl, že se tudy Monika bude vracet od kapelníka Vlasáčka.
1: Nečekal dlouho. Monika vyšla z nízkého domku u rybníka o dobrých 10 minut dříve než obvykle, protože dnes šmidlala mimořádně falešně a kapelník neměl sílu déle jí poslouchat. Kopyto se k sličné virtuózce nenápadně, leč obratně přitočil a pravil.
2: Ahoj. Čau, kopyto. Kde máš mňouka?
1: Nejsme siamská dvojčata a každý z nás disponuje svým volným časem, jak uzná za vhodné. Jdeš domů?
2: Kam jinam? Musím cvičit. To víš, když chce v hudbě člověk něco dokázat, musí se jí soustavně věnovat.
1: To musel kopyto uznat, ale přesto se mu podařilo přimět Moniku k malé procházce. Nabídl se galantně, že jí ponese housle, ale dívka rozhodně zavrtila hlavou.
2: Ještě by se ti kluci smáli. Položím si je na tu chvíli tady, na lávičku. Stejně budeme chodit kolem a potom, kdo by kradl housle?
1: Leda, že by to byly stradivárky.
0: Ale tohle stradivárky rozhodně nebyly, neboť je vyrobil amatérský houslař Ludvika, který hrál s panem Vařbuchtou na mandolínu. Byl to vyučený truhlář, který dovedl znamenitě necky a přímo výstavní rakve.
1: Kopyto s Monikou tedy položili housle na prázdnou lavičku a vykročili na malou procházku po okolí. Hovořili většinou o hudbě, protože Monika byla minulou sobotu na zájezdu z tamburaši a měla potřebu rozdělit se s někým o dojmy. Kopyto byl spíše na rock'n'roll než na tamburaše, ale usoudil, že není nutné hned na poprvé vyvolávat hádky. Tak jen přikyvoval názorům sličné virtuózky a dokonce prohlásil, že by se docela rád učil na mandolínu.
0: Procházeli se asi půl hodiny, když Monika prohlásila.
2: Kopyto, už je čas jít domů. Táta je přísný a nevěřil by, že mě kapelník Vlasáček zdržel tak dlouho.
0: Vrátili se tedy k lavičce, kde zanechali pouzdro s houslemi.
2: Já tě doprovodím. Ne, to ne. Byly by z toho zbytečné řeči. Ale jestli chceš, můžeš na mě zase počkat, až půjdu z houslí.
1: Vzala pouzdro a zamířila směrem k domovu. Kopyto se posadil na lavičku a spokojeně si popiskoval. Měl pocit, že na Moniku učinil dojem a že známost bude úspěšně pokračovat.
0: V tom se ovšem šeredně zmýlil, i když na nadcházející tragédii nenesl podstatnou část viny. Když se totiž Monika vrátila domů, pohlédl otec Vařbuchta na hodinky.
3: Jak jste tu hodinu přetáhli? Byl s tebou pan kapelník spokojen?
2: Ano, tatínku.
1: Lhala dívka, neboť jí Vlasáček nejméně 9krát přetáhl smyčcem a jednou ji dokonce nazval trdlem.
2: Říkal, že to určitě někam dotáhnu.
3: No, to bych taky prosil. Kdybych já měl takové rodiče, jako máš ty, nehrál bych dnes u tamburašu, ale v České filharmonii. A možná, že by ze mě byl i solista, jezdící na zahraniční turné. To jsem nedokázal já, dokážeš ty. Tak co ještě řekl pan kapelník?
2: že mám hodně cvičit, aby se mi oblomily prsty.
3: Velice správně. Všichni velcí mistři pilně cvičili, protože úmorná dřina je základem úspěchu. Tak, vyjmi nástroj a předveď mi, co nového se naučila.
1: Monika měla ten nejlepší úmysl. Sebevědomně rozložila na pultíku noty a poté otevřela pouzdro. V zápětí však příšerně zavřeštila.
2: Ježišmarja!
1: Po houslích nebylo ani památky a na jejich místě se svíjela mohutná užovka, která zasyčela Monice přímo do obličeje. Sličná virtuózka málem omdlela.
0: Ani otec Vařbuchta nepřijal plaza v pouzdře na hudební nástroj nejlépe. Neměl příliš smyslu pro humor a navíc počal větřit nějaký úskok. Jak je možné, že dcera ztratila pouzdro z dohledu? Tohle vypadá, že nešla z hodiny rovnou domů.
3: No, co to má znamenat? Okamžitě mi vysvětli, kde máš nástroj. Jak se had dostal do pouzdra? Čekám na odpověď.
1: Monika musela s pravdou ven. Stále bázlivě pokukujíc po užovce, začala koktat.
2: Víš, tatínku, my jsme byli s Kopitem, to je spolužák, jsme se procházeli a já jsem ty housle jenom položila na lavičku, tatínku, a my jsme, tatínku, nezlob se.
3: Prostě se slajdala s nějakým chuligánem, místo abys spěchala domů cvičit. Navíc si pohodila vzácný nástroj, jako by to byla taška s trávou pro králíky. A po příchodu domů si nestydatě lhala, je to tak?
2: Ano, tatínku.
1: A odevzdaně zírala, kterak rodič odpíná řemen.
3: Kdykoliv tě trestám, jimi, jako bych trestal sám sebe, ale nemohu si pomoci.
0: Seřezav dceru mimořádně důkladně, zvedl ukazovák a řekl.
3: A nyní zjistíš, co se stalo s houslemi. A doufám, že jde jen o špatný žert a nikoliv o promyšlenou krádež.
1: Uplakaná virtuózka se vydala schánět Kopita, což se jí snadno podařilo, neboť stále ještě seděl na lavičce, popiskoval si a spřádal růžové sny. Ve chvíli, kdy spatřil blížící se Moniku, radostně povstal a vykročil jí v ústrety. Ale v zápětí shledal, že mu dívka není nakloněna. Ba právě naopak.
2: Ty mizero! Tohle jste si na mě určitě vymysleli s mňoukem. Nedělej, že o ničem nevíš. Vylákal jsi mě na procházku a zatím mi mňouk ukradl housle, místo kterých mi dal do pouzdra hada. Vyřiď mu, že jestli je okamžitě nevrátí, tak si to šeredně odskáče.
1: Hada? Jakýho hada?
2: Užovku! Metrovou! Máte se čím chlubit.
1: Otočila se a cupitala pryč. Kopito byl tak zmaten, že se ani nepokusil jí zadržet. Začal si všechno v hlavě dávat do pořádku a když byl s inventurou hotov, zjistil, že má pořádný vztek. Samozřejmě na mňouka. Nepochyboval ani na okamžik o tom, kdo je autorem kanadského žertíku. Mňouk jako první odhalil Kopitovi sympatie k sličné virtuózce. Pokusil se o výsměch a když to nezabralo, zakročil tímto drastickým způsobem. Jenomže tentokrát to pořádně přehnal. Něco takového si nemůže dát Kopito líbit ani od starého kamaráda. Zasmušil se, jak nejvíc uměl, a vykročil na cestu pomsty. Zastihl nedbale se klátícího mňouka na okraji parku. Kamarád se na něho přátelsky usmál, ale Kopito se nenechal zmást.
2: To jsi neměl dělat, mňouku. Tohle teda ne.
3: Nevím, o čem mluvíš.
2: Víš to velice dobře.
3: Nepřeskočilo ti náhodou?
2: Mně, že přeskočilo? Kde jsou ty housle?
3: Ve filharmonii a taky v Národním divadle.
2: Nešaškuj, mluvím o Moničiných houslích.
3: No na to se musí zeptat jiná.
2: Tak se podívej, žádné zatloukání ti nepomůže. Přiznej se, že s Monice ukradl housle, když jsme se procházeli a dal do pouzdra užovku.
4: Co? Užovku?
2: To je ti k smíchu.
4: No docela jo.
1: V tom okamžiku se kopyto přestal ovládat. Vrhl se na Mňouka a ve chvíli se už váleli na zemi. Bylo to jejich první velké střetnutí, ale o to bylo urputnější.
5: Ty, a zloděj, houslí.
4: Šedichu,
5: zloděj,
4: šedichu,
5: ty zloděj.
1: A znovu se pokoušeli dostat jeden druhého na znak.
0: Kutáleli se od stromu ke stromu, aniž by se někomu z nich podařilo uskutečnit rozhodující chvat.
1: Těžko říci, na čí stranu by se přiklonila štěstina a kdo by první začal umdlévat.
0: Ve chvíli, kdy byl zápas nejzuřivější, se z koruny stromů nad nimi ozvalo nesnesitelné vrzání houslí. Pohlédli vzhůru a spatřili svého odvěkého nepřítele byčištěho. Seděl na větvi, šklebil se a fidlal na housle, jako když přeřezává polínko.
2: Že se nestydíte, kamarádi na život a na smrt a perou se jako koně. Jestli se to dostane na veřejnost, tak máte po reputaci.
0: Kopyto s Mňoukem si vyměnili pohledy.
2: Promiň, Mňouku, natáhl pravici Kopyto. Tohle mě mělo napadnout.
3: Nic se nestalo. Četl jsem, že láska dovede pořádně zatemnit mozek.
1: Kopyto tuto poznámku ponechal bez odpovědi. Místo toho pohlédl na Ševcova syna, stále vyluzujícího nelibé zvuky.
2: Byčiště, tohle je urážka, za kterou budeš strašlivě pikat.
5: To bych rád věděl jak.
2: Tvůj podlý čin bude odměněn dle zásluhy. Přivážeme tě k mučednickému kůlu a budeme se společně kochat tvým utrpením.
5: Jo, no to byste mě napřed museli chytit. A na to jste oba krátcí.
3: No to se uvidí. Koukni, jak tě z toho stromu sundám.
5: Hele, jestli za mnou polezeš, dupnu ti na ruku a zítra neudržíš pero.
3: Počkáme si na tebe pod stromem.
5: Za chvíli bude večeře.
3: A co když začneme házet kamení? Za chvíli spadneš na zem jako zralá hruška.
5: Jo, ale napřed zničíte housle, kterými budu vaše rány odrážet a taky přelomím šmitec na čtyřikrát. Ha!
1: Kopyto se otřásl. Ten bídák je toho schopen.
5: No to si pište. Struny na houslích přeřežu kudlou a nadělám z nich třísky.
3: To by si musel zaplatit.
5: Jo, a proč zrovna já? V podezření z krádeže jste vy a mě na místě činu nikdo neviděl. Sveru samozřejmě všechno na vás.
3: Byčiště, ty seš ten největší lotr na světě.
5: Lásko, bože, lásko.
1: Začal zpívat Byčiště, vrzal přitom na housle.
5: Kde tě ľudia beru, na horách, ču, ču, ču, pím, bavím, čom, fun, ču.
2: Co budeme dělat, Mňouku? Jestli zahájíme trestnou akci, je vzácný nástroj v nebezpečí.
5: Na to vezmi jet. Při prvním pokusu o útok praštím houslem je o větev.
2: Ty barbare, víš vůbec, co je to kultura?
5: No aby ne, co pak neslyšíš, jak krásně hraju?
0: Vypadá to, Kopyto, že se nedá nic dělat.
5: No konečně vám to došlo. Takže, dávejte pozor.

0: Jsem nástroj a plav domů. Na předslavnost mě přísahejte.
1: Nic se nedalo dělat. Poté slezl byčiště ze stromu, přidal kopytovi housle se smyčcem a hýříce posměšky kolébal se k domovu.
0: Není všem dnům konec, byčiště. Ještě se potkáme. Ale ševcovým synkem tato pohrůžka nijak neotřásla.
1: No co teď, kopyto?
0: Musíme odevzdat housle.
1: A jelikož nenašli Moniku, byli nuceni se vydat k Vařbuchtu. Otec Vařbuchta je spatřil oknem a zlobně jim vyšel v ústrety.
0: Aniž by odpověděl na pozdrav, vytrhl kopytovi housle z rukou.
2: Styďte se, patříte do polepšovny a ne mezi slušné děti. Promluvím o vás s ředitelem školy.
1: Načež se vrátil domů a řekl Monice.
2: Jestli se dozvím, že si s některým z těch ničemu ztratila slovo, nepřej si, co ti udělám. Tak a teď si nalaď housle a budeš cvičit, aby zdohnala, oč si jejich přičením přišla.
0: To byl také definitivní konec známosti Moniky s žákem Kopytem.
1: Věřila v jeho vinu a pokládala ho spolu s Mňoukem za strůjce svého neštěstí.
0: Kopyto to nesl těžce, ale mužně. Když zjistil, že u sličné virtuózky nemá naději, rozhodl se pokračovat v dobrodružném životě po boku věrného Mňouka.
1: Tento samozřejmě uvítal. Dokonce byl toho názoru, že případ sličné virtuózky neskončil ani zdaleka tak špatně, jak se Kopytovi zdálo. Konec konců to ten byčiště vymyslel docela pěkně. Kdyby nás neurážel svým pošklibováním, vůbec bych mu to neměl za zlé. Ale takhle se mu pomstít musíme.
0: Ani byčiště neuspěl stoprocentně. Roznášel sice po škole, že se Kopyto s Mňoukem servali kvůli holce, ale nebylo mu to uvěřeno.
1: To víš, byčiště, Zlosinovi se nevěří, ani když náhodou mluví pravdu.
3: To nebylo teda nic moc, ale já jsem si teďka sám a dočista bez úschovny a bez počítače vzpomněl na jeden sen, ve kterém se mi taky motal ten náš zajíc, jenže tam byl jako pes.
4: Tak co teda byl? Zajíc nebo pes?
3: Už zase začínáš? Já jsem ti taky pořád neskákal do řeči. A to jsem mistr ve skoku.
4: Tak promiň, já už nebudu. A o čem je ten sen?
3: To se nedá jen tak říct. O čem? O všem možným. Ono je to v něm všechno pořádně pomíchaný. Protože je to o našem zajíci a o našem lese, ale taky zase o džungli a o opicích. Víš vůbec, co je to džungle?
4: Jasně, že vím. Tropický prales.
3: No, všude samý stromy a liany a opice a papouškové a hadi. A já byl v té džungli jako Tarzan. Víš, co je to Tarzan?
4: No, nějaká opice, ne?
3: Depa, to je člověk, který ale umí všechno jako opice. Šplhat, skákat po stromech a tak podobně. A už o tom bylo pár filmů, o takových Tarzanech. Jenže vždycky to byli zdivočelí lidi. A tohle byl první případ, kdy Tarzan byl pes.
4: Jú, a taky je to film?
3: Zatím ne. Povídám ti přece, že se mi to jenom zdálo.
4: Ale mohl by bejt.
3: No to víš, že jo. Třeba někdy bude. Jenom nevím, kde by sehnali takovýho maxipsa, který by uměl tak parádně šplhat po stromech, jako já v tom snu. Umí si vůbec představit, jak skáču ledně z větve na větev?
4: Ne, to teda neumím. To by museli být ty větve šíleně silný, aby pod tebou nepraskly.
3: Ba ne, to byly úplně normální pralesní větve, ale já nebyl nějak normální. Já byl lehonký jak pírko, jako kdybych byl na měsíci.
4: No, na měsíci je člověk 6x lehčí.
3: No vidíš, a ve snu může být člověk až 100x lehčí. A pes samo sebou taky. To jsem třeba skočil,

0: z jednoho stromu na druhej. Tam jsem se jenom odrazil, jako na trampolíně, a už jsem zas letěl dál. No, a pak jsem se taky jednou odrazil a letěl jsem pořád dál a dál a už jsem na žádný strom nepřistál. No zkrátka, já jsem se vznášel jako pták, vidíš, a nepotřeboval jsem k tomu žádnou husu ani tramvaj. Prostě jsem jen tak mával tlapama, jako když se plave, a byl jsem lehkej jak badmintonový míček. Jo, no to ti, ájo, byla nádhera.
1: No, mně už se taky zdálo, že lítám sama, jen tak rukama.
0: No, mně bylo děsně fajn, jenže pak jsem najednou dole pod sebou zahlíd tábor pytláků a zaslech jsem, jak se domlouvají na nosorožce. Tak to teda ne, řekl jsem si. Nosorožec je chráněnej, pánové. A spustil jsem se střemhlav dolů, jako to dělá Skřivánek nebo Káně, a udělal jsem na ty pytláky nálet. Dal jsem každému parádní direkt na bradu, až zapadly pouši do bláta a pušky jsem hodil za nima. Jenže jednu jsem si jako nechal, hodil jsem si přes rameno, jako to dělá náš myslivec. A začal jsem stoupat úplně kolmo vzhůru, zrovna jako vrtulník. Jenže bez toho větru a rámusu šlo to úplně bez námahy. Vylícem až nahoru, nad prales, pěkně lehonce jsem začal plachtit k nějakým vodopádům.
1: Teda, to musel být pohled, veliký pes, který lítá nad pralesem a na zádech má pušku, teda.
0: No, a k tomu jsem si ještě zpíval. Jenže potom najednou mě něco jako zatáhlo za nohu, já spadnul dolů, ale už tam zase nebyla džungle, nýbrž náš les za rybníčkem, a byla si tam jako ty a já jsem ti říkal, že jdu s tou puškou na lov. A řekl jsem ti, že tebe sebou nechci.
1: Jo, ty si ale!
0: Holky se na lov neberou a ty ses ani moc nevstekala, jenom si mi řekla.
1: No dobrá, ale aspoň psa bys měl mít. Na lov se má chodit se psem.
0: Jakýho psa? Jakýho psa, prosím tě? Já jsem přece pes.
1: No jo, ale teď jsi jako lovec. A když jsi jako lovec, měl bys mít psa.
0: No, a najednou od někud přifrčel náš zajíc a hned se troufale nabízel.
1: No tak já budu jako pes.
0: Řekl jsem, že teda jo, a šli jsme na lov. U rybníka povídám zajícovi. Hele, teďka mi běž tamhle vystavit kachny, jo?
1: No jo, ale když já neumím štěkat.
0: No, já se ti divím. Mluvit umíš a štěkat ne? Tak mě teda běž aspoň pošimrat.
1: No, neboj se, nějak to zařídím, aby vlítli.
0: Zajíc běhal kolem kachen jako divej, až je všechny vyplašil. A sotva se vznesly. Namířil jsem do vzduchu, no ale hned jsem radši zavřel oči, protože střílení je mi vlastně úplně proti mysli. Žádnej pes přece nestřílí, to jenom lidi. No ale, že to bylo ve snu, tak jsem teda vystřelil. A pak jsem zajícovi řekl, aport. Víš, co to znamená?
1: No, to znamená upaluj a přines.
0: Zajíc upaloval, ale nepřines. Vrátil se s protáhlou klamou a povídá.
1: No, tak to já teda přinést nemůžu.
0: Jak to?
1: No, teda ona to není kachna, co si střelil. Ono je to práškovací letadlo.
0: No vážně, už jsem to taky viděl, jak se ten pilot snáší na padáku k zemi. V rukou drží pytel s nějakým tím práškem a pořád svědomitě sype.
1: A spadnul do rybníka, viď?
0: Ne, spadnul na bejka. Ten se splašil a začal běhat po polích kolem dokola a ten pilot mu seděl za krkem a pořád svědomitě rozhazoval prášek. Zařekl jsem se, že na kachny už střílet nebudu. A ten chytrák zajíc povídá.
1: Hele, víš co? Střílej jenom na to, co má parohy. To bude jistější.
0: A za křovím se zrovna v tu chvíli nějaký parohy ukázaly. Tak jsem do nich prásknul.
1: Ju, a co jsi složil?
0: Složil. Nesložil jsem nic. Já jsem trefil myslivnu. Ty parohy tam měly nade dveřma. Z těch dveří hned vyběh hajný a hnal se po mně. Tak jsem na něj namířil pušku a řekl jsem. Pardon, já nerad. Hned to uznal. Dal ruce nad hlavu a zacouval zpátky do hájovny.
1: Teda, já už si s tebou na psa nehraju.
0: Řekl zajíc a v tu chvíli se změnil v hrocha.
1: Ju, zajíc v hrocha? Co by dělal u našeho rybníka hroch?
0: No to už přece zas nebyl náš rybník, nýbrž bažinatá řeka někde v džungli. Všude kolem plno krokodýlů a všichni hrozně mečeli.
1: Krokodýl přece nemečí.
0: No to vím taky, že krokodýl není koza. No ale tyhle mečeli. Tak já jsem si set na toho hrocha. Pěkně jsem ho pobídnul jako koně a hroch se mnou upaloval k domovu.
1: Hroch přece neumí upalovat. Hroch se jen tak courá.
0: No, to by se zdivila, jak upaloval. Za chvilku jsme byli z té džungle doma.
1: To muselo být fajn, když jsi přijel domů na hrochovi. Vidělo tě hodně lidí.
0: No, kdo říká, že jsem přijel na hrochovi? Když jsme přijeli domů, tak už to zase nebyl hroch, nýbrž motocykl. A já už jsem neměl na rameni pušku, nýbrž luk. A ty ses mě jako zeptala, co jsem střelil. No, zeptej se mě schválně.
1: Tak, co jsi střelil, fíku?
0: Letadlo a myslivnu. A potom jsem taky ještě střelil tu brokovnici. Střelil znamená prodal. Jenže já ji vlastně neprodal. Já ji jenom vyměnil za luk a 4 šípy a budu se učit střílet do terče. To je daleko lepší. Aspoň přitom nemůžu nikomu ublížit.
1: To teda byl vážně divokej sen. Hele, a taky jsi mi slíbil, že budeš vyprávět, jak se ti zdálo o té pohádkové zemi. Fíku, jak to bylo?
0: No, to už je zase jiný sen. Je, a ten já si ani pořádně nepamatuju. Tak zase, víš co, tak zase zapneme Alberta a necháme to na úschovně a na počítači.
2: Jak Kryšpín utíkal o život.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíku Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstínku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutě že nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s Ježkem Cyrilem.
1: Tak to se povedlo náramně. Já za ním pro bezpečí a on na mě ze skrýše a ze zálohy schované.
0: Hartusil úplně vylekaný Ježek, když si srovnal, co zažil.
2: Tu k vodě, Cyrile. Nevíš, které hlasy hluboké volají z polí, co se ozývají pod lesem?
1: No vždyť, to jsou honící psi, abys věděl. A já hned časně za tebou, abys jim náhodou nepřišel do cesty.
2: A proč jsou honící, Cyrile?
1: Honící jsou, protože honí nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
0: Věděl na stranu druhou zase pro změnu Ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafani. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskyňky.
1: A jsou pryč.
2: A co Kryšpín, Cyrile?
0: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
1: Tak to bysme měli na podruhé.
2: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
1: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
2: A to se psi honící nikoho nebojí?
1: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
2: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně načesání a my budili mokře.
1: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenom, že Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrocuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít nahonem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
0: Mudroval o jelenovi pořád dokola Ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
1: teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Krišpín jeho honí schválně kolem nás, abychom pomohli. To je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zas udělám do klubíčka.
0: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád. Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
2: S Krišpínem je hodně zlé. Huberta!
0: Jenomže kdepak byl dneska Huberta konec. Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si strachatil, Bůby? Že máš na krajičku slzičky.
2: Scháním Huberta, Kristýno. Krišpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krvem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
0: Prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůrce. Dráče tedy nás tračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
2: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je rokyťák dole hned pod pěšinou. Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
2: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucií. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
4: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
2: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
2: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ješka Cyrila, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
1: Tak kam jste se poděli vy dva? Krišpín už běžel dohromady pětkrát a nevydrží už to dlouho. Psi skasou hned za ním o pár skoků.
4: Počkám na ně u potoka. Vy se schovejte tady v jeskyni. Až chytím, ještě zůstaňte. Psi poběhnou i potom párkrát kolem.
0: Tam, kde se pěšina mašličkovou kličkou stáčela k potůčku rokyťáku, takže nebylo vidět od vody nahoru k jeskyni, se Hubert postavil do smrkového mlází. Ani ježek, ani dráče potom vlastně najednou neviděli, kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Krišpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Krišpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal s rnčí pěšinou k vodě už po šesté, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráče ti i Ježkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Krišpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na do smrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Krišpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Psiska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě, dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
5: Tak, a už jste v lese doběhali.
0: Psi sklopili uši, ohony si zapletly mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
1: Hned tak se neukážou zase.
2: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
5: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna. Pak jsem se probudil.
6: Malinko jsem musela Medardovi přikrýt čenich. Jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Krišpín utíká. Tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
7: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
1: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Krišpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubert tě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já vlastně dohromady nic.
0: připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
4: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
0: Slavnostním hlasem řekl Jelen Hubert, ale to už byl zase Kryšpín ve své zaječí kůži.
7: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi, pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny a ze zaječího.
0: A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celičkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci, přezimáčci, jezevec Adalbert, krtek Čestmír, kmotra Sojka i malá kukačka, sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Kryšpína. Jenomže to už se od Doubravky řítí zajíc Kryšpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
1: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
2: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
1: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
0: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
2: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty tři, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
1: To máš náramně jednoduchý, Bubi. U Jelenu už to tak chodí.
0: Bubi si chvíli nechal ještě moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože tři nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál a Kryšpín byl zase rád, že i když je Spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

Velké sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

0: Pop a Bubek v supermarketu aneb šťastná třináctka. Bobe, už je ráno, ozvalo se z klobouku. A bylo. Bylo tak pěkné ráno, že Bob začal básnit. Už je ráno, raníčko, a sluníčko svítí jako zlatý pavouček na stříbrné niti. A támhle něco strašně čmoudí. Skočil mu Bobek do básně a rozkašlal se. Není divu. Klobouk se totiž dostal přímo do zeleného oblaku kouře z komína nějaké továrny, která možná vyráběla něco užitečnějšího než smrduté dýmy, ale to se teď nedalo poznat. Vždyť i sluníčko v tom kouři zmizelo. Bobku, honem, plynovou masku! Rozkašlal se i Bob. Bobek sahl do klobouku, ve kterém se dalo najít plno užitečných věcí. Například i dvě plynové masky. Když si je králíci nasadili, vypadali jako příšerky z nějaké divné planety. Ale díky jim pohromu přečkali. A ve zdraví přežili i pád na skládku nejrůznějšího harampádí, kam je klobouk nakonec vyklopil.
1: Co tohle je? Vyděsil se pan Votýpko povoláním metař. Pomoc! Ufóni! Zaječel a pak po hlavě skočil do kontejneru a pro jistotu za sebou zaklepl víko.
2: Pane, my nejsme žádný ufóni, nebo co? My jsme přece králíci, volal Bob i Bobek. Koukejte! Odhodili masky, metař vykoukl a zabručel.
1: Uličníci jste. A proč nejste ve škole?
2: Protože do školy ještě nechodíme, vysvětlil Bobek.
1: A protože se nám ztratil klobouk, dodal Bob. Prosím vás, pane, není náhodou v tom kontejneru?
3: Ale depak, klobouk, co vás nemá? Lidi dneska vyhazujou hlavně jídlo. No, se rozhlídněte kolem.
1: A tak se rozhlédli a uviděli. Uviděli mrkev, přátelé, byla veliká jako malá vzducholoď a pohupovala se ve vánku nad budovou s nápisem Supermarket. Páni, Bobku, to je ale mrkev, užasl Bob.
2: Mrkev na celý život, řekl Bobek. Jdeme si pro ní.
0: Nazdar, hošani, zarazila je u vchodu mohutná paní v černé uniformě. Tak co pak byste rádi?
2: No, přece tu mrkev, řekl Bobek.
1: A mohla by být i menší, dodal rozumnější Bob.
0: Tak tady máte vozejček a číslo, to nesmíte ztratit, usmála se ta hlídací paní a popřála jim šťastnou cestu. Bobek hned skočil do nákupního vozíku a Bob, protože byl starší, ho musel vozit mezi plnými regály.
2: Člověče, Bobku, tady určitě zabloudíme.
0: Strachoval se, ale Bobek stál ve vozíku jako na kapitánské můstku a ukazoval hned vlevo, hned vpravo a někdy i přímo před sebe.
2: Jen klid, kormidelníku, budu tě navigovat.
0: Uklidňoval kamaráda a najednou zavolal.
2: Už ji vidím, je v oddělení hraček.
1: Kapitáne, plnou parou vpřed.
3: Páni, ta je ale obrovská, vydechl Bob.
1: Ta je snad nafukovací.
2: Hned se přesvědčíme,
0: prohlásil Bobek a když k té obrovské mrkvi vyšplhal, uvolnil ventilek a bylo slyšet jen pšš, jak mrkev pomalu splaskávala. A do toho hlas z amplionu.
4: Pozor, pozor, hledá se zákazník s pořadovým číslem 13.
2: Bobe, To je naše číslo. Už po nás jdou. Musíme se ztratit.
0: Vylekal se Bobek. A Bob ani nestačil mladšímu kamarádovi vyhubovat, že přivolává pořád jen samé maléry, protože pak už to šlo ráz na ráz. To se nedá vyprávět, to se musí vidět, protože Bobka najednou popadnou dvě silné chlupaté ruce a zvednou ho do výšky.
2: Hele, Lojzíku, koukni, ten králík je jako živej, huláká někdo jako na lesi.
0: Je to hajný Kadraba, který si vyrazil s manželkou a synáčkem Lojzíkem do města na nákupy. A co myslíte, že takový Lojzík Kadrabů v mysliveckém kloboučku na hlavě a s flintičkou v ruce udělá, když mezi plyšovými zvířátky spatří králíka a ten králík vypadá jako živej? No samozřejmě. Vezme tu špuntovku, co můj tatínek před chvíli koupil, a chce si ji vyzkoušet.
2: Na kom?
0: No, na Bobkovi.
2: Prásk, prásk!
0: Špuntovka vystřelí a Bobek se lekne. A z toho úleku kousne pana hajného Kadrabu do prstu.
2: Jauvajs! Zařve pan Kadraba. Ono to snad kouše! Ten králík je snad úplně živej!
0: A konečně Bobka pustí. Bobek utíká za Bobem, oba kličkují a schovávají se mezi hračkami a hajný, místo aby se zastyděl, vytrhne Lojzíkovi špuntovku a taky střílí.
2: Prásk, prásk!
0: A chová se tu stejně jako doma v lese. Vlastně ještě hůř. Chová se tu jak na divokém západě. A to přece nejde. Tady už musí zasáhnout místní šerif. A je tu. Do oddělení hraček vrazí ta paní v černé uniformě, popadne oba králíky do své široké náruče a odnáší je pryč.
5: No tak já to takhle teda nenechám, rozčiluje se hajný Kadraba. To já si půjdu stěžovat, protože hračky, které koušou, jsou dětem nebezpečné.
0: Jenže v tom se zase ozve hlas Amplionu.
4: Pozor, pozor, zákazník s číslem 13 nechce dostaví k řediteli našeho supermarketu.
2: Už je nesu, pane řediteli,
0: volá paní šerifová a králíci jsou připraveni na nejhorší. Jenže ředitel se podívá na jejich číslo a hned jim podává ruku a volá:
6: blahopřeji, jste šťastní zákazníci, vážení. V jarní lotérii našeho obchodního domu jste vyhráli tuto elektrickou a plně automatickou pračku.
0: A fotografové Boba a Bobka fotografují a naštvaní zákazníci si říkají: poj, teda hamba, tohle je nějaký podvod. Teď oni si ani nic nekoupili a ještě ke všemu podívejte se, vypadají jako králíci. Pak se rozejdou a Bob, protože je silnější, nese pračku na zádech, ale jinak obzvláště šťastný není. Stěžuje si na tu tíhu, i když Bobek tvrdí, že taková pračka za nusy je pořád lehčí než hroch Kajetán, kterého kdysi vyhráli v zoo.
2: Ale co s ní, když se nám nevejde do klobouku, reptá Bob.
0: A Bobek má nápad.
2: No, Bobe, tak ji vyměníme za mrkev. Hele, koukni, támhle na rohu je stánek s prima čerstvou zeleninou.
0: Paní zelinářka nejdřív nevěří, že jde o zcela vážnou nabídku. Ale pak se rozáří a volá: hoši,
2: hoši, tedy za takovou pěknou pračku dostanete mrkví, co se vám do klobouku vejde.
0: A taky, že jo. On totiž ten jejich létající klobouk čirou náhodou, jako kdyby slyšel, že se o něm mluví, zrovna před chvílí přistál u paní zelinářky. A teď je plný čerstvé a sladoučké mrkve.
2: ty náš kloboučku milovanej, mrkvičkami lemovanej, radovali se králíci. A když se vmáčkli mezi tu hromadu mrkve a když se s nimi klobouk na místě zatočil jako létající talíř a když se stěžka zvedl k večerní obloze, vyslovil Bob myšlenku. Bobku, představ si, že jsou lidi, kteří by chtěli mít ustláno na růžích. Kápeš to? Není mnohem lepší mít ustláno na mrkvi? To ví, že jo, řekl Bobek. A pak už z klobouku, který se kolébal mezi hvězdičkami, nebylo slyšet vůbec nic. Jenom takové, a to jste museli dávat velký pozor, tichonké pochrupování.
7: Iris. Jednoho dne jsem jí, neboť je to Fenka, dostal i s poetickým jménem Iris. Od té doby slyší nejen na jméno Iris, nýbrž také Iréna, Ryska, Rézinka, Narcisek, Tulipánek, Myšpule, Darbnice, co to provedla, a mnohá jiná jména, při kterých zatřepe tím střapečkem vzadu a lehne si na znamení oddanosti na záda. Její zdejší pán mě upozornil, že honí slepice, husy a listonoše a chodí do kurníku krást vejce. Listonoše honí podnes, ale protože nemám kurník, krade aspoň cukr, mídlo, uhlí, kolíky na prádlo, provázky, papíry a co tak najde. Jinak je velmi hodná a neškodná, až na tři výjimky. Za prvé. S vášnivou a překotnou radostí honí vše, co se hýbe. Jako automobily, vojáky, kočky, holuby, spěchající lidi a podobně. To byste ani nevěřili. Najdou se lidé, kteří nadávají, když je má čubička chytne za kalhoty. Za druhé, vše, co se nehýbe, horlivě ohryzává. Jako například koberce, židle, boty, kartáče, jakož i všeho druhu, nářadí a náčiní. Za třetí, dělá jen to, co je jí zakázáno. Chceme-li, aby šla domů, musíme dělat, jako bychom ji vyháněli ven. Chceme-li, aby sežrala suchou kůrku chleba, musíme se tvářit, že jsme odhodláni tu kůrku před ní hájit do poslední kapky krve. Načeší s frenetickou chutí slupne, vítězně a provokativně vrtíc ocáskem. Abyste věděli, je to ostnosrstá foxteriérka, kteréžto jméno označuje bytost velmi chlupatou a čupřinatou, všemi směry zježenou a kudrnatou, s očima, čili odborněji řečeno světly, jako žetové kuličky, fousatou, mlsnou, taškářskou a podšitou, doposud neskrocenou, neuctivou, občas sentimentální a většinou svéhlavou. Velmi brzy si zvykla na to, že ona je paní v domě. Kolébajíc se v bocích, což zřejmě považuje za zvláště elegantní a důstojné, obchází celý dům a zaškrabe na ty nebo ony dveře. I musíme ji otevřít. A tu vpluje dovnitř a rozhlédne se, jako by se dívala lorňonem, sedne si do lenošky, chvíli se dívá oknem, zívne, a jde zase zaškrabat na dveře. Otevři, člověče, já musím dohlídnout v kuchyni. A pak, abych se šla mrknout, co dělá kočka. Ha, někdo zvoní. Pusť honem, musím přece vědět, kdo to ke mně přišel. Ohlídání má své vlastní názory. Ke každému, kdo přijde, se zvědavě hrne a ihned s ním zapřádá bližší známost. Teprve když odchází, začne na něho rozlíceně dorážet a chytá ho za lítka, což musíme znovu a znovu každému vysvětlovat jako oblíbený a nevinný žert. Jednomu tehdy aktivnímu ministrovi čuchla pozorně k botě a pak se mu bez okolků vyhoupla na klín. Jiné ctihodné návštěvě, která se vyklonila z okna, vyskočila na záda a sedla si mu obkročmu na krk. nezřízeně jí baví, když osoby takto poctěné počnou horlivě ujišťovat, že mají zvířata strašně rádi. Jednou se vloudila do sousedního domu, sežerala služce perníkové srdce od milého, stahala povlaky a ubrusy, skočila paní domů na postel a nechala na ní svou nectnou památku. Pak se vrátila domů zářit s uspokojením. Vidí-li mne na zahrádce dloubat se v půdě, chce mi ukázat, že to dovede také. A hrabe na záhonku, až půda lítá. Tahá ze země čerstvě zasazené sazeničky a považuje za vrcholný požitek, když kličkuje po trávníku s takovou sazenicí v hubě. A já ji honím strašlivě klna a meta je po ní čepicí lopatkou a co tak je po ruce. Má svůj světový názor, který by asi vyjádřil slovy, že svět je psina. Její poměr ke kočce je těžko definovatelný. Má ji strašně ráda a něžně ji očichává. Hodiny se vydrží na ní dívat upřeným a náruživým pohledem přátelství, ale jen potud, pokud se kočka nehýbe. Jakmile se kočka pohne, musí jí Iris honit. Musí prostě. Pak nastane šílený let po bytě, po zahradě, po záhonech, zakončený krátkou, ale krvavou bitvou. Dva odvěcí nepřátelé blízkají na sebe očima, Iris nadšená bojem a s čumákem skrvaveným, kočka hluboce burácející a nervózně potrhující ocasem. Za hodinu se sejdou doma, kočka se plavně a měkce otře o psa a Iris k ní delikátně přivoní, jako by abatyše políbila na čelo dívku. Ale běda ti, čičo, kdybys udělala krok o poznání rychlejší. Věz, že nejsilnější put psa je běžet, střemhlav vyrazit a honit všecko, co ubíhá. Musí to dělat. Nepohrdej jim proto. Nemůže za to, že je překotný, hlučný, zbrklý a jaksi lidový. Víš, Macku, každý z nás je jiný a podivný. Nic na plat. Musíme mít se sebou trpělivost. Ten poměr se změnil, když kočka Pudlenka dostala koťata. Už samo kotění vzbudilo v Irisce nesmírný zájem a jakousi ženskou solidaritu. Chtěla být přitom. Chtěla rodit sebou. Když kočka rodička poprvé opustila svůj mateřský košík, pustili jsme Iris ke koťatům. Třásla se vzrušením nad těmi pištícími slepými mláďaty, úžasná a zmatená, a něco v ní usilovně pracovalo, jako náměsíčná vlezla do košíku a nastavila koťatům knoflíčky svého břicha. Od té chvíle v ní vypukla náruživá mateřská žárlivost. Vystrkovala čumákem kojící matku z košíku a sama uléhala ke koťatům, pyšná a blažená mateřskou iluzí. Kočka ji nechávala dělat chůvu, mžourala na ní ospale a schovývavě, jako by chtěla říct, počkej, však tě to přejde, až ty budeš mít koťata. Kdyby zvěděla, jak mám vytahané struky, záda mě bolí, jsem celá pomačkaná. Načež zívla a zůstavila svou rodinu mateřské frenézii Fenky Foxteriérky. Její mateřské city se vztahují také k malým dětem, které olizuje a chce kojit, dále k vycpaným medvídkům a dětským panenkám. Avšak nemyslete si, na psech jí nezáleží, chce jenom mít děti. Přijímá zdvořilosti vlčáků, nenávidí boxery, může si ukroutit hlavu za pejsky své rasy, ba i Barzoje a Leonbergery uznává za psy, ale většinou dává přednost nám lidem před nejkrásnějším psem. Její instinkty jsou zmateny. Zdá se, že se počítá spíš mezi lidi, nežli mezi psy. Vrtí-li se po celý boží den kolem svých lidí, neračte to pokládat za projev poddanství. Je to jen fanatická družnost. jakmile se nažere a vyspí, chce mít svého člověka, aby si s ním hrála. Je-li ponechána sama sobě, většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si, jen když je v kontaktu s člověkem. Nemá-li spoluhráče, potřebuje aspoň diváka, aby honila kamínek, tančila s větvičkou v hubě nebo lítala bláznivým kalupem v tajemných kruzích a osmičkách. Pes o samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor a hravost propuká jen ve společnosti s člověkem, což poznat náleží k přírodopisu psa i k přírodopisu humoru.

Vávrovi umřela žena. Pro potěšení nechal mu pán Bůh malého Vojtěcha, roztomilého chlapce. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák, jako táta, jenže byl obratnější. Jeden kráte zaseli hrách a když kvetl, chodili jej hlídat, aby se na něm nestala škoda. První den hlídal táta. O půlnoci se mu zdá, že uprostřed pole se pase bílý kůň. Pomyslel si, jak se tam jenom ten kůň dostal, a snažil se ho z pole odehnat. Když se však k němu přiblížil, utekl kůň na druhou stranu a tak ubohého vávru šálil až do půlnoci. Potom najednou zmizel. Vávra příhodu s koněm vypravoval ráno synovi. Vojtěch neřekl ani slovo, ale myslil si, že se táta bez pochyby u kmotra rychtáře zhluboka podíval do sklenky. Aby se tedy sám přesvědčil, šel na pole. Tu však nebylo ani lístkem hnuto a nic pošlapáno. Co táta v noci viděl, byl tedy nepochybně jen pouhý sen, pomyslel si Vojtěch. Druhý den přišla řada na něj. Když se smrklo, vzal ručnici na rameno a šel hlídat. Dlouho již obcházel pole, ale posud nespatřil nic, co by mohlo vzbudit jeho podezření. Avšak najednou vyjde měsíc a na protějším konci vykračuje přes hrách kůň. Bílý jako padlý sníh. Udivený Vojtěch vidí, že jej oko neklame. Založí ručnici a chce střelit, tu však koník zavolá. Nestřílej, bylo by to k tvému neštěstí. Po těch slovech přiblížil se lehkým krokem k vyděšenému Vojtěchovi a pravil dále. Synu, já jsem tvoje matka. Chceš-li mě vysvobodit a sám sebe učinit šťastným, sedni na mne, já tě odtud odnesu. Mile rád bych to učinil, jen kdybych mohl o tom říci otci, aby se pro mne netrápil. To se právě nesmí státi. Vojtěch byl chvilku na rozpacích, ale pak si pomyslil, no což, trochu se táta bude trápit, ale až se vrátím a řeknu mu, že jsem ubohou matku vysvobodil, vím napřed, že mi odpustí. Vyšvihl se tedy na bílého koně a ten se vznesl do povětří. Letěli celou noc, celý den a opět noc a den a ještě nebyli u konce cesty. Třetího dne přiletěli do překrásné země a tam se spustil koník dolů. Touhle cestou, synu, řekla matka, přijdeš k zámku, kde zůstává kněžna čarodějnice. Dej se k ní do služby, ale chraň se, abys nečinil, jak ti přikáže. Až vysloužíš, přijď zase na tohle místo a já tě donesu dále. Vojtěch uposlechl koníka a vydal se cestou ku pěknému zámku. Právě vyjíždí z něho vůz a v něm sedí krásná paní. Jak Vojtěcha zahlédne, hned se ho optá, co v zámku pohledává. Milostivá kněžno, hledám nějakou službu, byť by sebemenší byla, třeba u koní. Pojď tedy, řekla kněžna, skočila z vozu a šla přes celý dvůr až do konírny, kde stály tři koně. Tuhle ty dva vrance, řekla, budeš dobře krmit a pečovat o ně, ale tomu třetímu dáš jednou za den něco málo do žlabu. Za tomu ale denně třikrát namlátíš železným sochorem. Kdybys to neučinil, byl by příliš bujný a já bych na něm nemohla jezdit. Buď poslušen mého příkazu a nebudeš toho nikdy litovat, řekla a z konírny odešla. Ty chudáčku, řekl Vojtěch a přistoupil k třetímu koni. Mám tě mořit hladem a železným sochorem mlátit a ty jsi bez toho suchý jako louč. Matka mi dobře radila, abych tu čarodějnici neposlechl. Když přišel čas krmení,
Vložil vyhublému koni za jesle tolik, co druhým, a ani se ho prstem nedotknul. Smutně, ale s výrazem vděčnosti, koník na něho hleděl, jako by mu děkoval. Večer přinesl Vojtěch koníkovi od své vlastní večeře kus bílého chleba. Ten se k němu obrátil a promluvil lidským hlasem. Děkuji ti, Vojtěchu, že jsi mne vysvobodil.

okna a oka z tebe nespustí. Ty však vytáhni meč a řekni: té bábě hlava dolů. Hlava jí slítne a co se stane pak, uvidíš. Vojtěch učinil, jak mu koník poradil. Když vyzdvihl žlab, viděl pod ním nevelký meč z čisté ocele se zlatou rukojetí. Vzal jej a schoval pod postel. Ráno, když dal koňům žrát, šel kněžnu prosit o dovolení k jízdě. Teprve když řekl, že bude koně hodně trýznit, svolila. Vojtěch šel tedy do konírny, schoval meč pod šat, sedl na koně a začal ho prohánět po dvoře. Kněžna se zvědavě vyloží do okna, ale v tom okamžení zableskne v ruce Vojtěchově meč a hlava kněžny letí dolů. Koník přiskočí, proudící krev ho postříkne a on se v tu chvíli promění v krásného mládence. Vojtěch zůstal jako omámený, když k němu přistoupil mladý kníže a vroucně děkoval za vysvobození. Sloužící se zběhli, poznali svého pána a s velikou radostí ho vítali. Kníže prosil Vojtěcha, aby u něho zůstal, ale ten nechtěl. Princ mu tedy nechal alespoň ušít šaty, zlatem a drahým kamením vykládané. Potom se oba rozžehnali a Vojtěch šel ke svému milovanému Bělouškovi s divotvorným mečem po boku. Tak, synáčku, tak, pravila matka. V takových drahých šatech a s tímto mečem jsem tě chtěla spatřit, neboť jen takto můžeš dojít štěstí. Sedni na mne a já tě odnesu do jiné krajiny. Zase letěli kolik dní a nocí, až přiletěli blíže velkého města. Tam se spustila matka dolů a vedla Vojtěcha k jedné skále. Třikrát dupla kopytem o zem, skála se otevřela a uviděli zahradu krásnou jako ráj. Voných květin, zpěvného ptactva a sladkého ovoce tam byla hojnost a uprostřed tryskal pramen vody jako křišťál čisté. Když se Vojtěch trochu porozhlédl a pojedl chutného ovoce, řekla matka: nyní smoč v této studánce hlavu. Vojtěch to učinil a když ji vytáhl, jeho kaštanové vlasy byly celé zlaté. Jinoch stál v úžasu a nevěděl, co se to s ním stalo, ale matka ho brzo z myšlenek vytrhla. Můj zlatohlávku, nyní poslechni, co ti povím. V nedalekém městě bydlí král, který má jedinou dceru. Protože je již stár, nutí dceru, aby si z mnoha princů, kteří se o její ruku ucházejí, zvolila manžela i budoucího krále. Rozmarná dívka proto ustanovila na dnešní den veliký sjezd. Doprostřed ohrazeného velkého kruhu dala postavit hráz, na ní vyvěsit svůj bílý závoj a dala toto vyhlásiti: kdo by na koni v prudké jízdě závoj přeťal, ten, že bude jejím ženichem. Vezmi tedy svůj meč, sedni na mne a pokus se závoj přetnout. Potom rychle odjeď, neboť tam nesmíš zůstat. Vojtěch si učesal zlaté kadeře, srovnal skvostný šat, sedl na koně a odjel. Blíže města v ohrazeném kole už sedělo množství diváků a čekali zvědavě, kdo asi z princů a knížat závoj přetne. Na lešení se zjevila princezna Milada. Ve tmavých kadeřích třpitily se diamanty jak hvězdy na nebi. Jízda počala. Jezdci jeden za druhým přeletěli a nepřeťatý závoj vlál vesele v povětří. Již se všichni vystřídali, ale závoj byl posud celý a Milada v srdci jásala, že je svobodna. Tu letí mladík na bílém koni, hlava jeho svítí jako slunce, skokem závoj mečem přetne, pokloní se princezně a zmizí jako vítr. Pojezdci jako by se země slehla. Milada hned oznámila, že druhý den bude opět veliký zápas princů o její ruku. Kdo přetne zavěšený prs

0: ten na šňůře, toho, že si vezme za manžela. Vojtěch seděl zamyšlený ve skalní zahrádce. Tu přistoupí k němu matka a vypravuje, že princezna opět oznámila zápas o její ruku. Sedni na mne, synu můj, vezmi meč a pojedem tam také. Vojtěch ani okamžik nemeškal a již letěli k městu. Druhý den Milada seděla vedle otce, ale její oči se toulaly po cestě, kudy zlatovlasý mladík přijel včerejší den. Již se všichni princové a knížata neúspěšně vystřídali, ale teprve poslední letí zlatohlávek, vytáhne meč, prsten přetne, pokloní se princezně a zmizí. Všichni se hněvali, že mladík panou opovrhuje, ale nejvíce to ovšem mrzelo Miladu. I pomyslila si, do třetice všeho dobrého. A ihned prohlásila, aby se opět druhý den všichni shromáždili. Kdo zelený věnec napůl přetne, že se stane jejím manželem. Matičko, prosil Vojtěch druhý den ráno, když se k jízdě do města chystali, popřej jen, abych u té překrásné pany malou chvilku prodlel a několik slov s ní promluvil, aby nemyslela, že jí mám v nenávisti. Pak půjdu s tebou, kamkoliv mne povedeš. Milý Vojtěchu, nežádej toho ode mne. Nesmíš to učinit. Poslechni a nenaříkej. Štěstí tě nemine. S truchlivým srdcem sedl Vojtěch na koně a jel do města, aby se o své štěstí pokusil potřetí. Král na tu stranu, kudy Vojtěch po dvakráte ujel, postavil silnou stráž, aby Milada nevěděla a přísně vojákům poručil, aby po koni stříleli, jestli bude rytíř ujíždět. Když Vojtěch přijel, snadno zelený věnec vedví přetěl, poklonil se Miladě a poslal vzdušný polibek. Již všecko vstávalo, křičelo a Milada se červenala radostí, neboť myslela, že tentokrát zlatý jezdec u ní zůstane. Ale náhle sebou bílý koník trhne, obrátí se v tu stranu, kterou přijel, a již ho není vidět. Lid se hněval, král hrozil trestem, jen Milada se smála a teprve o samotě plakala. Vojtěchovi se nevedlo o nic lépe. Seděl v zahradě, ani slova nepromluvil, nejedl a nespal. Druhý den přistoupí k němu matka a praví, nyní, synu milý, se musíme na krátký čas rozloučit. Nech zde skvostný šat a meč a oblékni na sebe selský oděv. Nedaleko odtud se pasou ovce, chyť si jehně, to zabij, kůži stáhni a hlavu si do ní zaobal, aby žádný neviděl, že máš zlaté vlasy. Potom jdi a hledej ve městě službu. Když mne budeš potřebovat, víš, kde jsem. Nikde se však neprozrazuj, dokud ti to nedovolím. Vojtěch všechno učinil, jak mu matka poručila, a odešel do města. Milada seděla v zahradě. Tu slyší venku křik a vádu mezi sloužícími a cizincem. Zvědavě vyhlédne, co se děje, a tu spatří schrbeného, ošumělého člověka, který má na hlavě ovčí kůži a jedno oko zavázané. Co chce ten člověk? Ptala se sloužícího. Hledá zde službu, milostivá princezno, odpověděl slouha. Jakoby zde pro takové žebráky byly služby. To je dobře, že zde hledá službu, neboť my mu ji nejspíš můžeme zaopatřit. Co pak si zač?
1: Ach, nejmilostivější princezno, odpověděl cizinec. Jsem ubohý, chudý člověk, rád bych pracoval, ale jsem mrzák a lidé mne nechtějí vzít do práce, že mám ošklivou tvář a ohyznou hlavu, proto ji musím mít i přikrytou koží. Slyšel jsem o tvé dobrotě, pano krásná, a umínil jsem si, že půjdu k tobě, abych milost tvou o službičku poprosil.
0: Nechci zklamat tvou důvěru. Jak se jmenuješ?
1: Vojtěch, kdybys rozuměl zahradnictví, podržela bych tě ve své zahradě, abych dokázala lidem, že nemají nešťastným člověkem opovrhovat. Zahradničení dobře rozumím, milostivá princezno, odpověděl Vojtěch. Dobře, tedy pojď se mnou. Tvá nejhlavnější práce bude nanosit každé ráno do mého pokoje čerstvé květiny. Pak mu Milada ukázala zahradu a odkázala jej do jeho komůrky. Nyní nastaly Vojtěchovi dny plné práce a milých radostí. Všecko, co dělal, bylo pro tu, kterou více a více miloval. Práce mu šla od ruky, jak by hrál, a všecko se mu dařilo. Milada si nemohla nového zahradníka dosti vychválit. Jak se ráno probudila, cítila vůni ladných květin, které stály na stolku v křišťálových nádobách. Když vešla do zahrady, šla jako pohedvábí a den jak den našla něco nového. Tu nové sedátko, tu keř, tu záhon. Nejkrásněji však byl okrášlen letohrádek, kde Milada největší část dne sedávala. Pletence z nejvzácnějších květin vinuly se po stěnách a na křišťálových miskách leželo chutné ovoce. Já ani nevím, čím to je, říkávala Milada. Pod tvýma rukama krása jenom roste. Však by nerostla, kdyby mou práci váš milostivý pohled nežehnal, odpověděl Vojtěch a políbil jí ruku. Jednou se také princezna upřímného zahradníka ptala, zdali viděl toho zlatoskvoucího jezdce, když se všichni princové po 3 dny sjížděli soutěžit o její ruku. Neviděl, ale slyšel jsem o něm. Ale je přece jen nezdvořilý, že 3krát ujel. Kdož ví proč, řekla princezna a ukryla líce v keři, aby Vojtěch neviděl slzy, které jí po tvářích tekly. Vojtěch to však přece uviděl a radostí býbel k nohám padl. Vzpomněl si však na matku, honem sklopil zrak k zemi a začal pracovat. Jedenkrát časně ráno nese Vojtěch jako obyčejně koš uvitých květin do pokojů princezniných, a když vstoupí do pokoje, kde jindy komorná na něho čekávala, vidí uplakanou, černě oblečenou princeznu.
2: Vojtěchu, odnes ty květiny radosti a uvíj mi smutkovou kytku,
1: pravila úžaslému zahradníku. Ach, nejmilostivější princezno, co se vám přihodilo? Vždyť jsem o žádné nehodě neslyšel.
2: Věřím ti. Včera, pozdě večer, přinesl posel otci zprávu, že se nesmírné množství nepřátel žene proti naší zemi. Kde však máme tolik vojska sebrati, abychom takové síle odolali? Z okolních sousedů nám sotva, který pomůže, nebo tě pojala nenávist, že jsem žádného z nich nezvolila za manžela.
1: Důvěřujte v Boha, princezno. On vám jistě sešle vysvoboditele, těšil ji schrbený Vojta a odešel s květinami. Druhý den na to sehnalo se do zámku množství zbrojného lidu a ti táhli do pole s králem a jeho hrdinskou dcerou Miladou. Při odjezdu loučila se s Vojtěchem a prosila ho, aby dával pozor na její milovanou zahradu. Přislíbil, ale myslil jinak. Již druhý den se Vojtěch ztratil ze zámku, zahrada však byla zamknuta a žádný se do ní nemohl dostat. Zatím král s vojskem přitáhl blíže nepřítele a chystali se k jisté smrti, neboť viděli před sebou daleko široko rozprostřené zástupy nepřátel. Již stojí vojska proti sobě a čekají na znamení k bitvě. Milada vystrašena hledí ze svého stanu a tu na bílém koni přijíždí zlatovlasý mladík, šat se na něm třpití a na modré diamanty obsazené čapce se houpá bílé péro. V jedné ruce drží zlatou uzdu svého bělouška, ve druhé ocelový meč. Když ho Milada spatřila, začalo jí srdce radostí klepat. již necítila žádnou úzkost a strach. Mladík se postavil v čelo pluků svého krále, vytáhl meč a zvolal: všem nepřátelům hlavy dolů. A tu hejna nepřátel klesají z konů a v malém okamžení stojí jich tam zase jako kobylek. Podruhé vytáhne mladík meč a hlavy opět klesají. A tak se dělo i po třetí. Ale sotva, že poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel.
0: Miladu zalil hluboký smutek. Než se královské vojsko vrátilo s velkou válečnou kořistí, byl zámek vyzdobený i zahrada. Nejpěkněji však byly vyzdobeny pokoje princezny.
1: Princezna Milada však, co přijela, byla smutná. Žádný nespatřil na její jindy tak jasné tváři úsměvu. Vojtěch pozoroval, že před ním často skrývá uplakané oči. Toho bolelo. Umínil si tedy, že půjde k matce s prosbou, aby mu již dovolila princezně se zjevit. Ale Milada pozorovala, jak otec víc a víc slábne. Pomyslela, že by mu asi poslední hodinku ulehčila, kdyby se vdala. Nechtěla déle jeho prosbám odpírat a přislíbila, že si jednoho z knížat vyvolí. Král potěšen se zval mnoho hostů, princů, knížat a velmožů. Po celém městě bylo chystání a schánění, že se všecko na ruby obrátilo. Jen Milada chodila jako bludná ovce a potají vzdychala a plakala. Kočáry se sjížděly, tabule byly přichystány, muzika hrála. Jen nevěsta seděla posud neoblečena ve svém pokoji a smutně se dívala do zahrady na Vojtěcha, jak vybírá kvítí nakytku, kterou si princezna objednala k tabuli. Potom si sedne pod strom, položí květiny a sundává z hlavy kůži. Milada vidí, že starému Vojtěchu pod beránčí koží kolem tváře splývají zlaté vlasy. Vojtěch si vytrhne 3 zlaté vlasy, kytku jimi sváže a hned zase hlavu přikryje. Milada pochopila. S usměvavou tváří a jasným hlasem zavolala komornou a dala se co nejskvostněji přistrojit. Když vešla do síně, všichni ustrnuli nad její krásou. Knížata netrpělivě čekala, komu z nich se krásná kytka dostane. Nuže, dcero milá, řekl otec, když se dali k tabuli. Vezmi kytku a podej ji tomu, koho si za svého manžela zvolila. Milada vzala osudnou kytici a pravila. Toho, co kytku vázal, miluji. A jen toho chci za manžela.
3: Dcero milá, vzpamatuj se, co to pravíš. Vždyť ti vázal Vojtěch, tvůj ošklivý zahradník.
2: Já vím, milý otče, a právě onen ošklivý zahradník bude mým manželem, odpověděla Milada a poslala sloužícího, aby zahradníka přivedl nahoru.
1: Ale sluha Vojtěchovi vybreptal, z jaké příčiny ho princezna volá, a proto ho Vojtěch poslal se vzkázáním, že za chvíli přijde. A vskutku, za okamžik Vojtěch vkročí do dveří v celé své kráse. Blažená nevěsta mu běží vstříc a do náruče mu vloží svatební kytku. Již se nehněváš, otče, že jsem ošklivého Vojtěcha zvolila? Ptala se ustrnulého otce. Ale ten s radostnou tváří oběma ruce podal a se spokojeným srdcem jim požehnal.
2: Druhý den na to byla svatba a korunování Vojtěcha a Milady. V největším veselí se však mladý král nepozorovaně vytratil, sedl na koně a pospíchal ke skále, kde ho matka očekávala.
0: Matičko moje, jak ti děkuju,
1: řekl, když vstoupil do skály a pohladil její bělostné hrdlo.
0: Jak dobře jsem udělal, že jsem tě ve všem poslechl. Ty jsi mě učinila nejšťastnějším člověkem na světě.
2: Milý synu, za to všecko, co jsem ti dobrého učinila, vezmi nyní onen meč a setni mi hlavu. Pak budu vysvobozena a ty smíš všecko své manželce povědět.
0: Matko, matko, jak to můžeš na mě žádat?
2: Jestli to neuděláš, budeme nešťastní oba.
1: Nebohý Vojtěch.
0: Vzal tedy meč a jednou ranou utěl Bělouškovi hlavu. Vylítla z něho bílá holubička, zatřepala křídly a byla ta tam.
1: Zarmoucený Vojtěch byl bezradný. Natrhal alespoň pro svou Miladu plné kapsy chutného ovoce. Vyšel ven a skála se za ním navždy zavřela. Když přijel na večer do zámku, Milada seděla ve svém pokoji a nemohla si nijak vysvětlit, jak mohl Vojtěch ve svatební den od ní odjet. Tu se otevřou spolehounka dveře a s prosebným okem vkročí do nich manžel.
2: Ach, Vojtěchu, ty jsi mě polekal. Kde jsi byl celého půl dne?
0: Odpusť, Milado. Loučil jsem se s matkou.
1: Na to vypravoval manželce všecky své příběhy. Když dokončil, sáhl do kapsy, aby jí dokázal, že i v smutném okamžení na ni vzpomněl. Ale na místě měkkého, šťavnatého jablka vytáhne jablko zlaté, vytáhne hrušku a též takovou. Ovoce bylo z ryzího zlata, jen hrozen měl diamantová zrna. Udivený Vojtěch se vzpamatoval, dělal, jako by o tom věděl a kladl to skvostné ovoce Miladě do klína.
0: Hody a slavnosti trvaly ještě mnoho dní a mladý král poslal konečně také pro svého otce sedláka. Vávra oplakával posud ztraceného syna a když o něm tu zprávu dostal, div se nezbláznil radostí. Všecko rozdal a táhl k synovi, kde už měl přichystaný výměnek.
1: Šťastná Milada porodila Vojtěchovi krásné syny a dcery, ale žádný z nich nebyl zlatovlasý jako jejich otec.

o ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty, vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta, jacísi přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém. Navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo, a nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, aneb jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu, a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou věkl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších, a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrněl polichoceně, opřel se o borovici
a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř, akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí brko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit. Ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světelko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a krutí brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbonátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník krutí brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně krutí brko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek.
Lituji, že způsobují nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

Vysestál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smrček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli pokaždé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé, nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli, nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byly to asi oni, voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční, raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy, ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud.
těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích, a potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta. Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás. Pravili sluneční paprsky a vítr, raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl, co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky, vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy.
Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. Oh, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehly svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovaly svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemu přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonal již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si Smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená, pomyslel si strom. Co pak tady mám dělat?
A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Ha, jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch,
první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot, lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté a ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém

0: pryč. Říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhly děti, smály se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na Štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hrály na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. No a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot, a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho. Jen mu dej, křik, zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já ti dám u nás krást, a kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes, a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč, než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt a jak stisk kolt štěk bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik hleď. A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řek děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řek děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk

0: Písk na psa a šli. Chlapci sed pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
2: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek, jo. No. A bude dneška. Smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
3: Jasný.
2: Běžte.
1: I křestní.
2: I křestní.
1: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
2: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
1: A v noci co?
2: Co v noci co?
1: Co se tam děje v noci nenormálního?
2: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Pojď. Tomáš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
1: Tak, jsem první a nejvejš.
2: Jen nefek podepsat, neříkal, jak vysoko.
1: Dělej, moc se s tím couráš.
2: Kdybys měl tak dlouhý jméno, taky by se courá.
1: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
2: Nech toho.
1: Co u toho tak hekáš?
2: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžu mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
1: Co to bylo?
2: To mělo být...
1: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
2: Já.
1: A kdo teda?

0: No, Žižka měla taky jednoho oko a učíme se o něm dodnes.
1: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
0: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti? Ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež. Jasně, mládež.
0: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na malý.
2: No jasně, správně.
3: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
4: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
5: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
4: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
3: Jen do pocem.
6: Dobrý den.
3: Sedni si, chlapče.
6: Děkuji.
3: No tak se posaď.
5: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
7: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
5: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím švagrovou Pilátová, aby řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
8: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
9: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
7: Ano, vyplenit Černý kronice zahradu.
8: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
5: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
8: V obci Hulín nezletilí...
3: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
4: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
5: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
10: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní tisk.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je v toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: Jouzo, Jouzo, Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
3: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
4: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
3: Počkej, Švadrová, počkej. Řekni, chlapče, umíš střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
5: Tolik nemáme.
3: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
5: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
0: Je to 2-2.
3: Pod jsem, kde jsi to vzal?
6: Udělal.
3: A z čeho?
6: Ze součástek.
3: A kde jsi vzal ty součástky?
6: V posteli.
4: Nebuď drzý, chlapče.
6: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
3: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, Švagrová.
6: Co, prosím?
3: Hnuj, chlapče. Hnuj!

0: Ano, ano, ano, ano. Ano. Potřebuje to novou střechu, to má Jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
1: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
0: Kdyby.
2: Soudruh řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď? Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
1: Co to žvaníš? Melouchy ty meloune.
0: Aha.
2: Tak melouchy, no.
0: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
2: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
0: Ano, ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: Běda, smrtelníci, rate můj, vyškrát, ať vás tu nevidím, a běda vám, běda.
1: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Hm? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten toho bacil.

0: Pilátová.
1: Nekecej.
2: Jdeme různa, jak jste říkal.
3: No. Déšť omývá listy, aby byly čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjíš se, pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou druzediteli.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mílíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
2: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivej nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú. Kluci.
5: Podívej.
2: Bláček, pojď sem, nelez do lesa. Tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
5: Boháček.
2: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
0: Pepo!
3: Boháček.
1: Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě. Máš novou čepici?
6: Ja.
4: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
6: To mám proti průvanu.
4: Nemohl bych si ji zkusit?
6: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
4: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
6: Ale voregál jsou druhou řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
7: A nevědoučí.
6: Kluci. No jako teď? Jako teď?
7: Chtějí knihu stížností.
6: Kdo?
8: My.
6: A proč?
8: Nejsou blbiňáky.
6: Budou zítra.

0: Hluci, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru. To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
3: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
4: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
4: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
4: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
4: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
4: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
4: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš?
4: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřiti nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
5: Černé díry.
0: Jsi v pořádku, tatínku?
4: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu já mu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
4: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
4: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme? No?
4: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
4: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
0: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšrubovali ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
4: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
4: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
5: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.

0: posádzavý. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás...
1: A!
0: Je, Jaško, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, no, kvalitní.
1: No. A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
1: Kam to vezete?
3: No přece vám, na hra.

0: ní brzo.
1: Yeah. Okay. Ta je krásná.
0: Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
3: Tobě je tak 11.
1: Už 400 let.
3: To je bába Boháček, co?
4: Volal jsi mě hochu?
5: Fuj, tajbl.
4: Fuj, tajbl ve spolek.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dneska bez plechu.
4: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
5: A zdraví.
4: O, toť znamenité mazadlo.
1: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
4: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
6: To teda myslíme!
4: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
6: To teda budeme!
4: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonost.
6: To teda chováme!
4: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
7: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

upidupidup, razvací hejrup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Ips. A tyhle si vemte na památku.

0: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
2: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, přece já chci zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
5: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švagrová myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď.
2: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá!
6: Adámku, metr.
7: Jo.
6: Tak dělej. Dík.
8: Prosím.
6: Ty jsi tady?
8: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
6: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
8: Jak se hýbe kopretina?
6: Aha.
8: Jeníku, jaké je to být naživu?
6: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
8: Je mi pořád smutno.

0: co to je to dumky žalky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
1: Amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
1: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
1: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
4: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti? Pětičlenná rodina.
0: No.
4: V Praze kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
5: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
4: Chuchvary u Kolína. Ukolina je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
5: Nezlob se na mě, švagře.
4: Ne, naslzí je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
5: Jo, ten divnej.
4: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
5: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
4: A já za ním vyrazím.
5: Počkej.
4: A hned, ten jim ukáže.
5: Ale švagře, snad ne autem.
4: Myslivečku.
5: Vždyť si požil.
4: Vždyť chtěl žampiony nadívané.
5: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
6: Ty, to je jenom osoba.
7: Dobrý den, přejete si...
6: Volant, tam se mě hodí.
8: A ty sedí na svou.
7: Děkuji, uctivě. Dobrou noc, přijďte zas.

0: Jeníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno!
1: Kluci, pojďte skládat!
2: Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk holce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli tě může mít tašku a tak. Tašku pravíš? Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne, to bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák.
1: Vidíš? Vidíš to?
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
1: Jak to speněžíme?
0: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíčak. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži. Čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme si raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a
2: kde jsi?
0: Kdyby nebyla, tak by nebyli. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
5: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Pojď.
2: Proč to utekli? Teď se budu číst zjevnej pergamen, aby vás všichni viděli.
6: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
6: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
6: Taky mě to mrzí, ale... Bude to tak lepší. Má stará z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne.
3: Tatínek nechce.
6: Dej mi ten pergamen.
2: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej!

0: Kde jsi?
1: Neber tu chvíli.

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.

0: Už byl večer a bylo pozdě. Křemílek s Vochomůrkou leželi v posteli.
1: Dobrou noc, povídá Křemílek. Kde pak? Vzdychl si Vochomůrka. Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla z borůvek. Tak si je zítra uvaříme,
2: zívl Křemílek a usnul.
1: To je nápad, zítra si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se ozval tenoučký pláč, ale spíš jako smutné cinkání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách a koukají. Za oknem přešlapuje hvězdička. Celá je pěkně stříbrná, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá.
1: Co pak se ti stalo?
2: Ale nahoře se nám převrhl škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: naříká hvězdička. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
1: Kde pak to nepůjde?
0: Stříbrně naříká hvězdička.
1: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutál z postele taky Vochomůrka. Rozsvítil lampu a jde k oknu. Posvítil hvězdičce do tváře a světlo smilo černý flíček jako voda.
1: Děkuji, děkuji vám, já vám to někdy oplatím,
0: řekla veselé hvězdička, ale v tom zvedla nosík a chvíli čichala.
1: Vy tady máte borůvková povidla?
3: Ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali, víš?
0: Řekl Křemílek.
3: Vařit budeme až ráno.
1: Je, já bych se borůvkových povidel ujedla.
0: Olízla se hvězdička, zazářila a odešla na nebe. Křemílek a Vochomůrka si vlezli znovu do postele a spali. Hned ráno se dali do vaření povidel. Chodili kolem kotle a míchali v něm vařečkou. Vařečka vázla a Vochomůrka povídá.
3: To jsou nějaká ale líná povidla.
0: Přidali pod kotel náruč v polínek, aby se povidla hnula. A tak se ta povidla hnula. Vylila se z kotle a rozběhla se rovnou za Křemílkem s Vochomůrkou. Vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
3: Je, musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a protáhl se dvířky ve stropě na půdu. Vochomůrka se hrne za Křemílkem a za Vochomůrkou povidla.
1: Schováme se na střeše za komín, tam nás povidla snad nenajdou,
0: špitl Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou lízneme,
0: řekl Vochomůrka. Namočili si prst do povidel, ale nelízli si.
1: Já na ty povidla najednou nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jo, je toho moc,
0: povídá Křemílek. A povidla rostla pořád do všech stran. Už tam nebyla ani pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká borůvková tma. A tu v té borůvkové tmě vyšla hvězdička. Dala se do výtečné sladké borůvkové tmy a když ji všecku spořádala, zazbyla chaloupka, paseka i les. A hvězdička vidí, jak se za komínem krčí Křemílek s Vochomůrkou. Hezky se jim poklonila a povídá,
2: Myslela jsem si, že nejsladší ze všeho je půlnoční tma, ale není. Až zase budete vařit povidla, tak mi vzkažte. Ano?
0: A krůček za krůčkem odcházela na nebe.
3: No jo, jenže my jsme se ani nelízli.
0: Povídá dost smutně Bochomůrka.

0: Jak Poléc a Bobáček vozili děti v strašidláckém letadle. Když si starý mulisák všechno ve své chatě na koženém vrchu pohodlně zařídil, dal se s chutí do strašení. Mulisák byl strašidlo přičinlivé, strašil za každého počasí. A tak se stalo, že tam jedné deštivé noci důkladně promokl, nastudil se a musel ulehnout. Stará tetka Boudačka ze Sislova jej chodila každý večer do jeho chaty na koženém vrchu mazát, vařit mu lípové té pro pocení a mulisák ležel v posteli, jak natrní a byl mrzot, že tak dlouho musí strašení zanedbávat. A tetka Boudačka místo, aby ho trochu uklidnila, ještě ho svým repetěním víc rozčilovala. Povídala:
1: to by člověk neřek, pane šéf, jak je tam teď na té šmejkalce bez vás smutno. Povídala Frantačka, že tam tudy nějčkon raději nebude chodit, že je tam nějčkon takový smutný ticho, a že tam na člověka zrovna všecko padá. A já sama se tam tady teď bojím chodit.
0: Také Hastrman brčal přišel jednou mulisáka na kožený vrch navštívit a zeptat se ho, jak se mu daří.
1: Špatně, špatně, starý brachu, stěžoval si mulisák. Už takhle ležím celý týden a nechodím na šmejkalku strašit. Tam to asi vypadá. No, to je sakulensky vážná věc. A co tento nonc, co dělá ten tvůj kluk Bubák? Povídá Hastrman. Kde ho máš? Vždyť bys ho měl už také pomalu zaučovat, aby tě mohl také někdy v tom strašení zastat.
2: Jo, milý kamaráde, to bys ani neuhád, kam jsem toho kluka až dostal, huhlal mulisák blaženě. Toho si holečku ráčila vzít k posluhování bílá paní na hradě Flákoštajně.
1: No, no, no, jen pomalu, příteli a kamaráde, ono všecko, co se třpití, není raní rosa. Je to sice hezké, že se tvůj syn dostal mezi nobl strašidlácké panstvo, ale je tu zase nebezpečí, že by se ti mohl za nějaký čas kluk nadarmo odcizit. A to ti řeknu, brachu, že by bylo lépe, aby tady strašil mezi chudým lidem, než aby se někdy měl nad svým starým chudým tátou nějak povýšovat. Podívej se na mne a na mého pulce. Já už mohu, kdy chci z vody paty vytáhnout a jsem si jist, že můj Pulec ohlídá celý rybník. A ty, starý brachu, si snad taky zasloužíš, aby tě kluk někdy zastal ve službě.
2: A to máš pravdu, brčále, přisvědčoval mulisák a potom dlouho o tom uvažoval.
0: A jakmile se uzdravil, hned si připravil své vzdušné sáně a rozletěl se pro Bubáčka. Vezl sebou mnoho strašidláckých darů pro milostivou bílou paní a také všelijaké hračky pro svého synka, aby ho kluk měl zase rád. Po té řeči starého kamaráda měl mulisák opravdu veliký strach, že se mu už klouček na dobro odcizil. A proto se, milé děti, nedivte, že měl zase velkou radost, když ho klouček vítal s opravdovou radostí. Byl by se nejraději zase i hned vydal se synkem na zpáteční cestu, ale bílá paní ho hned domů nepustila. Právě pořádala měsíční úplňkový bál pro okolní strašidlácké panstvo a rozhodně si přála, aby se starý mulisák toho bálu také zúčastnil. Mulisák by se byl věru už nejraději zase viděl ve své tiché chatě na koženém vrchu, ale vzácné bílé paní nesměl poctu odříci. A musel si pak skutku dávat dobrý pozor, aby něco neprovedl, když tam bylo jenom takové samé nobl strašidlácké panstvo. a když jednou tančil i se zakletou princeznou Kakramurou. Přitom ho tež napadlo, jak by se mu asi starý brčál vyškleboval, kdyby ho tak viděl, jak tam musí tančit všelijaké ty moderní tance, v kterých se muselo skákat po hlavě.

0: Proto z radostí se loučil před Úsvitem s hradem Flákoštejnem a uháněl raní mlhou s bubáčkem k domovu. Měl opravdu radost, že si veze synka domů a těšil se, jak si ho vycvičí na řádného strašidláckého tovaryše. A bubáčkovi se též líbilo v novém domově. To byl věrou jiný život rejdit v hustých lesích s všelijakou havětí, nežli nosit za přísnou bílou paní dlouhou vlečku nebo denně čistit jankovitou bezhlavou kobylu. A starý mulisák měl radost, jak se kluk má k světu. Hned druhý den se o tom přesvědčil, když ráno přicházela tetka Bouďačka a vztekala se s bubáčkem v tmavé sínce. Klouček nejenže se tetky nepolekal a neutekl zpátky do světnice, ale naopak se dal i hned do strašení. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Dělal na tetku tak dlouho, až vyběhl ze světnice starý mulisák a zakřikl ho.
1: Jen ho nechte, pane šéf,
0: breptala tetka, když se trochu z uleknutí probrala.
1: Jen ho nechte strašit, nesmí toho takhle zakřikovat. Fuj, já, to by se vám mohl snadno zkazit a potom by vám už tak dobře nestrašil. A byla by ho škoda, takový šprček a on se do mě pustí jako staré strašidlo. Já se opravdu už lekla, že jste se to do mě pustil vy, repetila tetka.
0: Také starý brčál mulisáka velmi potěšil, když večer přišel na návštěvu. Měl opravdu radost, že zkušený hastrman jeho kloučka tak upřímně chválil a odpověděl mu, že to ve svém strašení daleko dotáhne. Starý brčál přivedl též sebou svého synka Pulce a věru, že to pro oba staré brachy byla milá podívaná, když se ti dva kluci poprvé uviděli. Bubáček i Pulec zůstali oba překvapením nehybně stát, jakoby zdřevěněli a chvíli se upřeně vykulenýma očima navzájem prohlíželi. Ale potom mrkl Pulec nenápadně na Bubáčka, vyběhl ven a Bubáček zmizel za ním.

Vidíš, jak se rychle seznámili. Chechtal se Mulisák radostně a Hastrman se také spokojeně zašklebil. Ve starém Sislovském mlýně bývalo vždy útulno a veselo. Pan otec Votruba i jeho paní máma byli ještě po starosvětsku veselí a dobrosrdeční lidé, kteří každému pomáhali, jak jen mohli. Za to je měli všichni sousedé rádi a často přicházeli do mlýna na besedu. Také Hastrman, Brčál, rád chodil do mlýna na návštěvu. Neměl tam z rybníka daleko a byl tam rád viděn, protože nosíval paní mámě puškvorec, peliněk a jiné léčivé rostliny. Panu otci zase vždycky správně předpověděl, kdy nastanou deště a s nimi hojnost vody na mlýnská kola. Brčál sedával nejraději v koutě vedle staré štoudve s vodou, protože mu v blízkosti vody bylo nejpříjemněji. A tam si spokojeně pokuřoval ze své usmolené fajfčičky. Rád cítil vůni pečených jablek i brambor, kterých bývala vždy plná trouba, a také je rád jedl. Tam se dával skromně a často za celý večer nepromluvil ani slova a jen pozorně poslouchal, co se vypravuje. Ale někdy se dal sám do vyprávění a tu pak všichni rádi poslouchali, jaký býval ve světě život před 100 lety. Někdy vypravoval veselé příhody a někdy se zlobíval, jak ten moderní život a pokrok kazí Hastrmanům živobytí. Přitom však už ani tak nemyslel na sebe, jako na jiné Hastrmany. Mně už je to celkem jedno, jak to na světě chodí, protože jsem už dávno hastrmanským penzistou či výměnkářem. Ale je mi líto mladších Hastrmanů, kteří musí ještě těžce shánět živobytí. To má nenčkom každý doma koupací vanu, a do rybníku se už nikdo koupat nechodí, aby se tam neumazal od splašků z továren. Vany by se měly zakázat, všichni lidé zas marš koupat se do rybníku, aby ubylo nezaměstnaných Hastrmanů. A prosím vás, kmotře Hastrmane, máte vy v těch hrníčkách pod pokličkami také ještě nějakou duši? Ptávali se někdy útlocitné ženské a s hrůzou očekávali, co odpoví. No, to víte, že také nějakou tu duši doma musím mít, aby mě ostatní Hastrmani nepomlouvali. Mám tam duši opravdu už jen tak pro jméno. A ještě je to duše jenom z velocipédu. Také se někdy stalo, že i kmotr Mulisák přišel s Hastrmanem do mlýna na besedu. Ale to jen někdy, když se uvolila tetka Bouďačka, že za něj pár hodin z večera na šmejkalce zastraší, když byl nastydlý a nemocný z toho nočního chladu. A Mulisákovi se také ve mlýně líbilo. Nesedával však u kamaráda Hastrmana vedle štoudve s vodou, ale jeho oblíbené místo bylo u komína, za velkými kamny, kde bylo vždy příjemné teplo, kde však bylo slyšet skučení meluzíny v komíně. To pro něho bylo jako pro vás rádio nebo hudba z gramofonu. A také si tam vždy sliboval, že si postaví až zbohatné velikánský zámek s milionem komínů a v každém musí být jiná meluzina. Přál bych vám, věru, milé děti, abyste se jednou mohli dozvědět, co se tam v té staré mlýnské kuchyni za jediný večer všechno semlelo. Ve dne zase býval v Sislovském mlýně od rána do večera Hastrmánek Pulec.
Otrubovi měli synka Vašíka a dcerušku Mariánku a s těmi se Pulec kamarádil. Paní máma Otrubová to ráda viděla, protože pak byla bez starostí, že se některé z těch dětí utopí. Ona dobře věděla, že by Pulec děti snadno z vody vynesl, kdyby se snad stalo a některé při skotačení do ní spadlo. Jednou se však na ně doopravdy velmi rozlobila a celý týden nesměli se oba ve mlýně ani ukázat.

Toho dne odpoledne vytáhl Bubáček z kůlničky staré odložené letadlo a hned se s ním pustil lesem z koženého vrchu k rybníčku. Bubáček se uměl s letadlem tak bystře a nenápadně proplétat větvemi stromů i proutím vrb u potoka, že ho v té zelení ani vidět nebylo. U rybníka si k němu přisedl Hastrmanov polec a pak zase větvemi olší letěli pod mlín na palouček. Mariánka a Vašík tam už nedočkavě poskakovali. Těšili se na tu neslychanou jízdu jako na nevím co a představovali si to letadlo jako panský kočár a proto byli velmi udiveni, když spatřili jen veliké koště, které u konce mělo jakési dvě pohyblivé vidlice a těmi Bubáček sem tam všelijak vyklal, když se chtěl nad paloučkem otočit a snést k zemi. Spadnout děti nemohli, nic takového se nemohlo stát, dokud se Vašík pevně držel Bubáčka a dokud Mariánku opatroval pulec. Krásně se jim létalo, dokud řídil koště zkušený letec Bubáček. Ale pak Vaška napadlo, aby si sám trochu zakučíroval a tak dlouho žebronil, až dobromyslný Bubáček povolil. S tou však podmínkou, že poletí Vašík nízko nad paloučkem a jenom jednou dokola. Usedl si tedy Vašík k řididlům, Bubáček hned za něj, aby mu podle potřeby radil a vzadu držel pulec Mariánku. Chytrý Vašík i hned pochopil, jak se má letadlo řídit a když se mu podařilo oblétnout palouček bez chyby, dostal kuráž a škemral, aby ho Bubáček nechal létat ještě chvilku. Když mu to Bubáček dovolil, oblétl ještě asi třikrát volně nad paloučkem dokola, ale potom kozel ví, co ho to napadlo. Snad klukovské roupy, nebo se chtěl sislovským klukům pochlubit, jak umí létat. Zkrátka, než se Bubáček vzpamatoval, zarejdoval Vašík vidlicemi a už letěli vzhůru z údolí nad vesnici. Marně Bubáček na Vašíka volal, co má dělat a co ne. Vašík byl tím letem jako omámený. Vidlice nechtěl z rukou pustit a tak mohl Bubáček řídit jenom rovnováhu, aby se nezvrátili hlavami dolů. Nešťastný Vašík v poslední chvíli zarejdoval tak nešikovně, že vrazili do staré vrby a už se všichni váleli v bahnité vodě jako vepři. Utopit se nemohli, ale Mariánka si pádem na vrbu odřela trochu nosík a křičela, jako by všichni kozly brali. V tu dobu paní máma Votrubová právě sypala před mlýnem zrní drůbeží a zůstala stát, jako když blesk vedle ní udeří. Ale hned se zase rozlobila na pulce a na Bubáčka. Popadla koště a rozběhla se k nádržce. Bubáček i pulec zatím už Mariánku vynášeli na břeh a prosili, aby tolik neplakala. Když však uviděli rozlobenou paní mámu, nechali Mariánku ležet na trávě, skočili rychle na letadlo a v okamžiku byli v povětří. A paní máma už za nimi mávla koštětem do prázdna. Opovažte se mi ještě někdy přijít do mlýna, kluci strašidlácký. Uvidíte, jak vás vypakuju, zahrozila za nimi. Když pak večer přišel na návštěvu Brčál, paní máma Votrubová před ním velmi hubovala na pulce i na Bubáčka a žádala Hastrmana, aby pulce přísně potrestal. Nezlobte se, paní mámo, prosil Hastrman. Já už o tom vím, co ti kluci vyvedli. A už jsem také pulcovi řekl, jak bude potrestán. A to velmi přísně. Celý týden,
Slyšíte, paní mámo, celý týden se kluk nebude smět mejt. U nás Hastermanu je to horší než bytí. My se často musíme vodou umývat. A když to delší dobu neděláme, tak nás kůže pálí jako oheň. A ručím vám za to, paní mámo, že také půlce bude třetí den celé tělo bolet hůře, nežli po výprasku. Druhého dne paní máma Mlinářova také před kmotrem Mulisákem na bubáčka velmi hubovala, ale Mulisák jen mávl rukou a dobrácky jí odpověděl. Ino, nezlobte se, paní mámo, já vím až moc dobře, že za nějakých 50 let budou lidé s takovým klidem lítat, jako Ninčkon chodí po zemi. A tak si myslím, že je dobře, když si budou děti ode dneška na to zvykat. Paní máma už na to nic neříkala a jen si něco pomyslela o starých a nerozumných strašidlech.

0: ve vlaku. Ráno maminka vedla Honzíka na nádraží. Bylo ještě hodně brzy. Lidé teprve začínali přicházet. Posadila Honzíka do vlaku a kruce mu dala kufřík. Dej na kufřík pozor, řekla mu přísně. Máš tam ještě jednu košili, plátěnky a 5 kapesníků. Já vím, odpověděl Honzík. Z vagónu sám nechoď. Počkej, až pro tebe přijde paní průvočí. Já už jsem jí všechno řekla, nařizovala maminka. Já trefím k dědovi sám, kasal se Honzík. Opovaž se, hrozila mu maminka. Na stanici na tebe bude čekat dědeček s vozíkem, telefonovala se mu. Dědeček, vykřikl Honzík a zaradoval se. Dědeček bude čekat na Honzíka s vozíkem. Mami, jdi už, ať můžeme jet. Honzík vystrkoval maminku z vagónu. Chtěl, aby se vlak rozjel. Vždyť já jdu, řekla maminka. Počkám u tvého okna, až vlak pojede. A opravdu odešla. I dveře za sebou zavřela. Honzíkovi bylo najednou smutno, když už vedle sebe maminku neviděl. Vzal do ruky kufřík a postavil se k oknu. Čekal, až se maminka ukáže na nástupišti. Za chvilku ji uviděl. Měla hlavu níž než Honzík a zdvíhala k němu obličej. Honzík zpozoroval, že se jí pohybují rty, ale neslyšel, co říká. Mami, co povídáš, křičel Honzík. Zlobil se, že maminka neslyší a taky se mu nelíbilo, že je najednou tak malá. Ale maminka na Honzíkova slova už nečekala. Přišla k ní paní průvočí. Měla na sobě modré šaty a spod čepice jí vykukovaly černé vlasy. Paní průvočí mluvila s maminkou a chvílemi se obě dívaly nahoru na Honzíka. Smáli se přitom. Maminka méně a paní průvočí víc. Už pojedeš, vykřikla maminka. Tentokrát tomu Honzík rozuměl. Maminka volala opravdu silně. Honzíkovi se rozbouchalo srdce. Už pojede. Cítil něco jako strach, jako by mu mravenci běhali po zádech. Vždyť on pojede a maminku tu nechá. Honzík viděl, jak paní průvočí pozdvihla ruku a hned potom odběhla. Kufřík! Máš kufřík? Křičela maminka na nástupišti. Mám, odpovídal Honzík a povytáhl ruku s kufříkem, aby ho maminka viděla. Pak přitiskl nos na sklo. Byl by nejraději sklem prostrčil celou hlavu, jen aby se dostal ke své mamince. Nešlo to. Sklo bylo tvrdé. Vlak se hnul. Honzíkem to škublo, až se mu hlava rozkývala. Ale Honzík se díval na maminku. Viděl, že se ústy směje a všiml si, jak jí z očí stékají slzy. Maminka pláče. Přitom se Honzíkovi zdálo, že mu ujíždí někam dozadu, jako by ji někdo od něho odstrkoval. Za chvilku ji už neviděl vůbec. Kolem očí mu ubíhaly cizí domy, ale maminka se ztratila na dobro. Honzíkovi bylo najednou smutno. Byl by chtěl skočit k mamince a přitáhnout ji k sobě, ale nešlo to. Maminka byla pryč. Honzík se cítil hrozně sám a v očích se mu ukázaly slzy. Začal nabírat do pláče. No tak, synku, snad bys neplakal, ozval se veselý mužský hlas. Honzík se obrátil a uslzenýma očima pohlédl na pána, který se usadil na lavici proti němu. Měl velký nos jako tatínek a hodně vlasů. Já nepláču, odpověděl vážně Honzík a posadil se. Otřel si oči a zamračil se. Přece nebude brečet před dospělým. Kufřík držel těsně při sobě. Kam jedeš? Zeptal se muž. K dědečkovi, odvětil Honzík a pohlédl z okna. Aha, k dědečkovi, řekl pán a oči z Honzíka nespouštěl. A k babičce, doplňoval rychle Honzík. Mrzelo ho, že na babičku napoprvé zapomněl. A jak se jmenuješ? Vyzvídal dál vlasatý člověk a přívětivě se na Honzíka usmíval. Já mám dvě jména, odpověděl Honzík. To není možné. Ano, přesvědčoval ho Honzík. Maminka mi říká Honzíku a když ve škole paní učitelka čte Jan Tichý, tak jsem to taky já. Ty chodíš do školy? Ano, odpovídal se zájmem Honzík, ale jenom do té pro malé děti. Velké děti nosí do školy knížky a my svačinu. Já vím, přikývl pán a nahlas se rozesmál. A kam vyjedete? Zeptal se kurážně Honzík. Do práce, odpověděl muž. Já dělám na trati, víš? Aha, zamyslel se Honzík. A kde máš tatínka? Já jsem tady sám, zdvihl hlavu Honzík a rozhlédl se. Tatínek vedle něho opravdu neseděl. A maminku? Stojí na nádraží, vzpomněl si Honzík. Třeba už šla domů, usmál se muž. Ba ne, maminka čeká, až budu u dědečka, tvrdil Honzík. On přece maminku zná, dobře ví, že ho neopustí. Šťastnou cestu, Honzíku, řekl náhle vlasatý člověk a vstal. Už musím vystupovat. Já jedu ještě dál, odpověděl vážně Honzík a podal mu ruku. Muž ji vzal a pořádně mu ji potřásl. Pozdravuj dědečka, řekl ještě a odešel. Honzík si tak dědečka znovu připomněl a byl by chtěl, aby vlak jel ještě rychleji. Možná, že by bylo pomohlo, kdyby Honzík trochu zatlačil, jenomže nesměl z vagonu a taky musel držet kufřík. Tak se stalo, že vlak jel, jak sám chtěl, ale Honzíka k dědečkovi přece jen vezl. Honzík už snědl krajíc chleba s máslem a dvě housky. Mimo to se podíval pod obě lavice, jestli tam není někdo schovaný, a pak prohlížel krajinu, která rychle utíkala vedle vlaku. Spozoroval, že sloupy podél trati najednou rostou do výšky a potom zase klesají dolů. Nemohl rozeznat, co se vlastně s nimi děje. Potom zatáhl za řemen u okna a vyzkoušel kliku u dveří. Nic nechtělo povolit.
1: Naše družina, papoušek Sarasány, Míša, Barbora a Vasil se blížili noční tmou nad Trojou z hora k zoologické zahradě. Papoušek stále vpředu. Šel po paměti, protože mu oči už nesloužily. Napomínal: prosím tiše! Ale zakrákoral to tak hlasitě, že by se i hluchý lekl. V opičí kleci mandril Buby až vyjekl, když ho to probudilo ze spaní. Honem vyběhl ven vyzvědět, co se to děje. Vyhlížel plotem, ale neviděl nikoho. Co je? Prouklo Buby mu ze tmy u samého ucha, že Buby podruhé leknutím poposkočil. Podle hlasu poznal starého mrzouta aligátora. Co by bylo? Odbil ho Buby. Úterý 24. S tebou je taky řeč. Bože, bože, bože, to je mládež. Já se bojím, zakňural ve tmě malý mýval. Nekňuč, prosím tě, zavrčel na něho aligátor. Čeho by se zbál? Já se bojím, že to jdou indiáni. Já puknu smíchy, chechtal se mandril Buby. On se bojí indiánů, tady v Čechách a indiáni. No všem, indiáni a jdou namývali. Však mi tatínek vypravoval, že za velkou vodou zrovna takhle pod mě chodí indiáni chytat mývaly. Těžké kroky už docela blízko zapleskaly po mokré oranici. Já myslím, zapištěla želva ještěří, že je to tanec slonů. Co bys tomu dala? Zašklebil se křivou tlamou aligátor a honem schoval ocas pod tělo, aby ho do něho želva nekousla, jak ráda dělala. Sloni přece tančí jenom při úpeňku. A teď je tady co má jako v pytli. Baba, zaklepal zobákem pelikán. Já spíš myslím, že je to dupavý duch od velké řeky. Dupavý duch? A mýval honem přicupital blíž k aligátorovi. Také vyjevený tučňáček se rychle přikolébal pod ochranu mocných aligátorových čelistí a jeho mohutného ocasu.
2: Ouha,
1: zavřeštěl v tom papoušek. Bubi mu přímo pod nosem a Bubi po třetí vyskočil leknutím.
2: Ouha, strouha,
1: pokřikl Míša posměšně zezadu. Ale nebyla to strouha, byl to plot. Papoušek do něho pot mě vrazil.
2: Pozor, jsme na místě a teď fofry přes plot.
1: Zvířata v zahradě před ohradou se rozestoupila a čekala, co se bude dít. Nejdřív přeletěl papoušek. Hned za ním se skutálela dolů jakási huňatá kulička. To byl Míša. Pak se ohrada prohnula pod tíhou nějakého obrovského čela. Jeho mohutné obrysy se hrozivě rýsovaly proti šedým oblakům. Mýval a tučňák se ještě blíž přitiskli k aligátorovi. Ale byla to jen dobračka Barbora. Skočila měkce dolů a za plotem zbyl jen strýček Vasil. Přešlapoval, drbal si bradu, škrábal se za ušima, ale k lezení se neměl.
2: Počkej, já ti pomohu.
1: A Míša zmizel ve tmě.
0: Míšo, kam běžíš?
1: Starala se Barbora.
0: Ztratíš se ve tmě a zabloudíš.
1: Ale Míša jakoby neslyšel. Najednou všichni strnuli údivem a hrůzou. Z pole, z té strany, kudy papoušek přivedl své druhy, sem přicházelo strašidlo. Proti obloze bylo vidět dlouhatánské tělo. Zdálo se sahat až do nebe. Jeho veliký baňatý klobouk měl po straně ucho, jaké bývá u hrnců. Na tenkém těle visel bílý rubáš, nadranc rozervaný. Ruce měla příšera tenké jako hůlky. V jedné z nich držela nějaký klacek, na hořejším konci štětinatý. Člověk by řekl, že je to koště, kdyby strašidla někdy nosila košťata. Ze všech nejvíc se strašidla polekal Vasil. A strašidlo krok za krokem šlo rovnou k němu. Naráz Vasil vyskočil, jako by ho vidlemi píchli a šup! Už byl na plotě a už byl na druhé straně zase z plotu dole. Strašidlo se blížilo dál. Už bylo nad samou ohradou a tu najednou vylétlo do veliké výšky, skočilo do zahrady a tam náhle kleslo a zmizelo kdesi na svahu. Za ohradou se ozval Míšův smích.
2: Tak co, strýčku Vasile, pomohl jsem ti přes plot, viď? A nemuseli jsme tě ani strkat, ani tahat. Přešplhal si jako kamzík sám. A jak rychle, panečku, veverka by ti mohla závidět. Pchet, jdeme!
1: Zavelel papoušek.
2: A kam vlastně jdeme? Pchet se do Medvědince. To bude teď váš nový domov. Doprovodíme vás tam všichni, jak jsme tady. Já půjdu napřed,
1: rozhodl papoušek.
2: Aligátor povede Vasila. Za Vasilem půjde tučňák, pak pelikán a Bubi. Bubiho se chytí Barbora a povede si vzadu Míšu. Nastoupit všik, raz, dva.
1: Šli dlouho tiše, až papoušek předu zavolal.
2: Pozor, kdo se to tu motá přede mnou? To jsi ty, Mývale. Vidíš, na tebe jsem naprosto zapomněl. Tak pojď sem, podej mi pracku a jdi přede mnou.
1: A šli dál. Šli už dlouho, šli a šli, pořád šli. Už želva začala naříkat, že ji od toho dlouhého běhu bolí nohy. Také papouška už bolely jeho staré kosti. Konečně se zastavil.
2: Mývale, prozrať, kam nás to vlastně vedeš? že ty netrfíš do medvědince a taháš nás bůh ví kudy do horoucích pekel, viď? Vždyť bychom tam museli už dávno být, co říkáš?
3: Jak to? Co pak já vás vedu? Vždyť já jdu za medvědicí.
2: Pro pána, co to breptáš, zlobil se papoušek. Barbora jde přece vzadu, za ní jde Míša.
4: Pro pána krále. A hlas Barbory se ku podivu neozval ze zadu, ale kdesi vpředu, před mývalem. Co se to stalo? Kde mám Míšu? Vždyť se mne drží mýval. A kde jste vlastně vy, maestro Sarasány? Myslela jsem, že jdete docela vpředu a teď vás slyším někde za sebou.
2: No to jsem tedy trotl, žasl papoušek. Tak počkat, hlaste se, jak vás budu volat. Želva, tady, aligátor, tady.
1: Vasil se ozval ještě za ní, ale už trochu stranou. A hlasy tučňáka, pelikána a bubiho se hlásili zřejmě z kruhu, který se vracel ze zadu dopředu přes papouška. Ukázalo se, že pod mě chytila Barbora místo Míši za tlapku mývala. Na točitých stezkách svahu se průvod stočil a když potom papoušek objevil mývala před sebou a další cestou se s ním držel pohromadě, kruh se docela uzavřel a průvod chodil pořád do kolečka.
4: Ale kde je Míša?
1: Naříkala Barbora. No ano, kam se poděl Míša? Volali na něho, ale neozval se. Zdola? Od rybníčka lachtanů zaznělo hlučné žblňknutí a potom bylo slyšet šplouchání, jako by se tam v rybníčku prali sloni a z toho pleskotu a šplíchotu vyjekl najednou Míšu v hlas.
2: Mame!
1: Volání bylo hned udušeno novým bouřením vody. Barbora ani nehlesla a bez rozmýšlení se rozehnala tím směrem. Pádila cesta, necesta, nezadržitelně. Dole Barboře srdce zatrnulo. V šeru svítajícího dne spatřila Míšu uprostřed rybníčka. Medvídek sotva lapal dech a bezmocně plácal kolem sebe všemi čtyřmi prackami. Držel ho v náručí lachtan a hodil jim jako míčem druhému lachtanovi. Míša stěží stačil znovu zoufale vřísknout.
2: Máme!
1: Když se s ním druhý lachtan potopil. V mžiku se lachtan znovu vynořil, jednou přední prackou svíral Míšu a v druhé držel rybu a cpal ji Míšovi do zubů. Blekotal přitom.
2: Nana, ham, ham, dobla, liba, dobla, liba.
1: Ale ryba nebyla dobla. Míša prskal a bránil se tlapkami marně. Lachtan ho rybou div neudusil. Barbora se neodvažovala do rybníčka Míšu vysvobodit. Zatím lachtan hodil Míšu zase svému bratříčkovi. Míša žuchl do vody a potopil se. První lachtan sjel pod vodu a vyplaval zase on s Míšou a s rybou v předních prackách. Také on blábolil.
2: Na, na, ham, ham, dobla, liba, dobla, liba.
1: Míša se už nebránil. Ležel mu v náručí, úplně bez vlády, se zavřenýma očima. Tu lachtan spatřil aligátora, jak se ze všech sil žene k rybníčku. Pustil Míšu do vody a spolu s druhým lachtanem ustrašeně vyskočil na opačný břeh. Aligátor bez řeči skočil do vody, vylovil Míšu a položil jej Barboře k nohám. Míša se nehýbal, ale za chvíli přišel k sobě. Papoušek přikázal.
2: Pofrem do pelíšku, než přijdou hlídači. Vasile, ty si lehni tady.
1: A vstrčil jej do otevřené prázdné klece na kupu slámy. Míšu a Barboru odvedl konečně do medvědince. Míša si tu ve slámě vyhrabal důlek a uléhal. Přitom probudil jiného malého medvídka, který ležel zrovna vedle něho. Byla to malá medvědí holčička. Posadila se, mnula si oči a rozespalem žourala do ranního úsvitu. Míša se zdvořile představil.
2: Já jsem Míša Kulička,
1: Medvědí holčička odpověděla.
3: Já jsem Žofinka. Máš hlad?
1: A nečekala na odpověď, sáhla za sebe do kouta a vytáhla 2 koláče melounu. Jeden podala Míšovi, do druhého se zakousla sama. Snědli meloun, položili se do slámy a oba hned usnuli zdravým dětským spánkem.

0: Zajíček ježek s krtečkem.
1: Večer tři labutě odmění malým tanečkem.
2: A povídou na kutě.

ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco.

I starat nebudeme, zaštěbetal vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a sojce záviděl. Však mu také sojka hned řekla, když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že sojka je sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval strakapout. Já si myslím, že sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro strakapoudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena křepelka, protože křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem Ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro sýkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

Vyprávění páté. O dědečkovi Kozelkovi, který nejprve před hangárem kouří a pak z něho vyhání netopíry. Děda Kozelka stál před vraty hangáru a

0: ruce držel hůl. Za chvíli ho rozbolely nohy a tak si došel do domku pro stoličku. Sedl si na ní a zapálil si dýmku. Dědeček Kozelků rád kouřil a babička Kozelková se na něho proto každý den zlobila. Teď tu babička nebyla a tak si dědeček krásně pochutnával. Na jazyku mu voněl kouř a v srdci ho hřálo něco pěkného. Liboval si, jaký je dobrý hlídač. Chytil dva kluky uličníky, jednu rozpustilou holku a divokého psa. To se bude Toníček Hejduk divit. Po chvilce kouření si dědeček Kozelka vzpomněl, že každý pořádný hlídač má být zlý. Přikryl tedy hlavičku dýmky víčkem, aby mu nevyhasl oheň, a spustil znovu. Proč jste chodili do hangáru, co? Kdo vás tam posílal, nezbedníci? Počkejte, až přiletí pan Hejduk, ten vám vyžehlí kalhoty. Děda Kozelka přiložil ucho k vratům hangáru a poslouchal. Neslyšel nic, jednak proto, že byl dost hluchý, a pak také proto, že se v hangáru nikdo neozýval. Dědečkovi se zdálo, že tenhle křik zatím stačí, a opět usedl na stoličku. Otevřel víčko dýmky a silně zatáhl. Tabák se znovu rozdýmal a dědečkovi se zdálo, že je na světě opravdu hezky. Podíval se na hodinky a zjistil, že mu už za hodinu babička přinese oběd. Zamyslel se nad tím, na čem si asi dneska pochutná. A nakonec usoudil, že to budou brambory s houbovou omáčkou. Vždyť včera našel na letišti 5 žampionů. Dědeček si olízel rty a bílé vousy. Takovou chuť na tu omáčku dostal. Pak si opět vzpomněl, že je hlídač, a napadlo ho, jestli dělá dobře, když nechává ty děti pohromadě stolika letadly. Aby tam tak něco provedli. Dědeček zbledl i pod bílým vousem, udusil dýmku a otevřel vrata. Prudce zarachutila a do hangáru padlo světlo. Dědeček rychle přehlédl všechno, co bylo vidět. Proti němu stálo letadlo na vysokém podvozku. Přísně na dědečka hledělo a nepohnulo ani vrtulí, ani kolečkem u podvozku. Také ostatní letadla stála klidně a kolem nikde nikdo. Kde jste? Vylezte! Vykřikl dědeček. Rázem zapomněl na dýmku i na houbovou omáčku. Nikdo se však neozýval. Nikdo nevylézal. Dědeček se začal zlobit doopravdy. Tohle mu tak ještě chybělo. Basama heligon, zaklel dědeček. Dětičky naší babičky, set laudon hernajs fernajs, vylezte ven! Ale ani po tomhle hrozném křiku děti nevylezly a ani pes Kociánek se neobjevil. Dědeček Kozelka se rozlobil a začal děti hledat. Prošmátral tmavé kouty, nahlédl do kabin letadel i pod jejich ocas, podíval se pod křídla i do skříně s náčiním, rozkopal jednu krtčí hromádku a spod střechy vyhnal letopíra. Potil se, ruce se mu chvěly, nohy se mu třásly, vždyť přece na vlastní oči viděl, že ty pekelské děti s tím zatraceným psem vešly do hangáru. A přesto je nemůže najít. Náhle zavrčelo letadlo a po chvíli se u vrat hangáru objevil pilot Hejduk. Byl docela mladý. Vousů měl pod nosem asi jenom 5. Usmíval se a oči mu svítili jako kocourovi Rozumovi a hned volal na dědu. Dědečku, vy se nějak potíte, co pak se vám stalo? Ale odvětil děda mrzutě a mávl rukou. Krtek mi tu tropí neplechu, za chvíli to tu bude samá hromádka. s tím si nedělejte starosti, to už tak krtkové mívají ve zvyku.
1: A taky netopír,
0: stěžoval si dědeček.
1: Usadí se v hangáru, jako by se nechumelilo, co tu má co pohledávat.
0: Nezlobte se, pro jednoho netopíra.
1: Hlavně, že je hezký a že vám za chvíli přinesou oběd, řekl mladý pilot a svlékl si leteckou kombinézu.
0: Dědeček se tedy přestal zlobit. Ale ta věc s pekelskými dětmi mu vrtala hlavou dál. Kam se jen poděli? Dědeček se s tím nechtěl nikomu chlubit a proto se v poledne o dětech ani nezmínil. Až teprve večer se začal doma nenápadně vyptávat.
2: Poslouchej, co je tady nového?
1: To je divná otázka, odpověděla babička hodně nahlas. Co pak je na peklech někdy něco nového?
2: No, já myslím, řekl dědeček, no třeba děti, víš, ten Pepíček Slámů nebo ti Darebové od Tomešů i s tím jejich psem.
1: Pepíčka jsem viděla na třešni, Vojta by donesl nové brambory, prý pro dědečka Kozelku a Neška mě pěkně pozdravila a pes Kociánek zrovna teď štěká na kocoura, co pak ho neslyšíš?
0: Křičela babička do dědečkova ucha.
2: Slyším, slyším, kýval hlavou děda Kozelka, třeba že neslyšel vůbec nic. Divil jsem, moc se divil, jak mu ty děti mohly z hangáru utéct. A cpal si při tom dýmku.
1: To jsem nevěděla, že máš starost i o psa, ozvala se ještě babička. A nekus mi tady pod nosem.
0: Dědeček se zamračil a vyšel na zábraží. Už 50 let babičce vysvětloval, že jeho dýmka voní, ale babička pořád vedla svou.
2: A koho to děda venku neuviděl?
0: Před Tomeševic domem házel Vojta Kociánkovi kamínky a pes pro ně běhal. Vojta se šklebil a pes Kociánek štěkal.
2: Děda Kozelka se zamračil ještě víc a vrátil se zpátky do chalupy.
3: Jak se rákosníček nepostaral o teplo. Zahrází rybníka Brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
4: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
3: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila rosnička Anička s povětrnostní předpovědí.
5: Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad Brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
4: Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej kůži místo ještěrčí. No jo, a co já? Přidal se Skřítek. Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
5: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
4: Takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude víc sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost. Ale nezoufejte, mladá paní, konejšil jí Rákosníček. Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
5: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň 4, aby tak bylo 4x větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit, kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem Brčálníkem opravdu oteplilo. No výborně, pane Rákosničku, výborně, volala nadšeně ještěrka Terka. Vy jste skutečně učinění vládce přírody. Jenomže Skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
4: Jejejeje, nějak se to pokazilo, jáno,
5: obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
4: No jo, no, asi mělo být těch zrcadel ještě víc,
5: uvažoval Skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
4: No jo, no, takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
5: Povzdechla si smutně Terka.
4: Ne, ne, ne, ne, nic není ztraceno,
5: ohradil se Rákosníček.
4: Zdůrazňuji, prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
5: Skřítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postavil se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem.
4: Oteplení!
5: Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
4: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
5: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
4: oteplení, plení, plení.
5: Sotva se Skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
4: Tak to jsem vás, Rákosničko, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte. Jen se čkejte,
5: protestoval Skřítek.
4: Ještě se neví, co tomu řekne Rosnička.
5: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
4: Já vím, skočil jí do řeči Skřítek, aby na přírodu nespěchali. No, no, to teď ví i Rákosníček.
5: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: Jahody. Už pár dní je krásně teploučko a na zahrádce kvetou různé kytičky, ale Arnošta s Macíkem nejvíce zajímá jeden záhon na kraji zahrady. Jsou to takové malé běloučké kvítečky. Pořád se vyhřívají na sluníčku a dědeček se o ně tuze stará. Každý kvítek má kolem sebe spoustu zelených lístků, snad proto, aby se na nich mohli houpat jako na houpačce. Zahradník jim načechrává zem na záhonku, pleje kolem nich a pravidelně je zalévá.
1: Co to může být za zvláštní květiny, že se o ně dědeček tak stará?
0: Kroutí hlavou Arnošt, když se s Macíkem opalují na druhém konci zahrady.
2: To bude velmi vzácný druh,
0: přitakává kocour a vyhoupne se na malou zítku, aby lépe viděl na dědečka zahradníka. Ten oba zvědavce po očku pozoruje, ale neříká nic. Nakonec to Macíkovi nedá a jde se podívat, co je na těch kytičkách tak zvláštní, že se už zase dědeček schýbá nad záhonkem. Ale zase nic podezřelého nevidí. V tom mu zahradník povídá. To jsou jahody, Macíku. Máme je tu úplně nově vysazené, proto se o ně musím tak starat.
1: Tohle, že jsou jahody, myslí si kocour. Dědeček se asi nějak spletl.
0: To bude tím horkem. Jahůdky, jak říká Bedříšek, jsou přeci červené a sladké. S Bedříškem určitě nejedli nějaké bílé kytky. Druhého dne svítí sluníčko ještě víc. Je tak hrozné horko, že Macík i Arnošt jen leží pod jabloní a ani se nehnou. Jenom si přejí, aby trošičku sprchlo. Vzduch by se vyčistil, záhonky by se zalily sami a dědeček by si s námi mohl hrát třeba na schovávanou. V kuchyni je tolik skrýší, to by byla švanda. A snad proto, že si to tolik přáli, přihnal se brzy veliký černý mrak a během chvíle začíná pršet. Utíkají se domů schovat, ale dědeček si popletl dveře a běží do kůlničky.
1: Jestli pak ten dědeček není nemocný,
0: strachuje se Arnošt.
2: Nebo už nás nemá rád,
0: přidává se Macík.
2: Už s námi nechce být.
0: Ale tak to není. Arnošt i Macík se zapomněli ráno podívat na záhonek a tak ani nevědí, že bílé kytičky se přes noc proměnily na malé zelené jahůdky, které se teď budou pěkně vyhřívat na sluníčku a až vyrostou, zčervenají. Bedříškova maminka z nich pak připraví oblíbené lívance se smetanou a jahodami. To bude dobrota. Dědeček vběhl do kůlničky schválně, protože během deště chce vyrobit strašáka, který by malé zelené kuličky ochránil před nenechavými ptáčky. A tak mezi tím, co se Arnošt s Macíkem strachují o dědečkovo zdraví a o to, že už je nemá rád, dědeček stloukl dva dlouhé klacky a vyrobil z nich strašného strašáka. Oblékl ho do starého roztrhaného kabátu, na hlavu mu dal děravý hrnec, do kterého zastrčil kus slámy a na ruce mu zavěsil po dvou plechovkách. Když se strašákem zatřásl, chrastily plechovky skřípavým zvukem. Venku zatím přestalo pršet a zahradník vyšel do pokropené zahrady. Sluníčko se usmívá z oblohy a slibuje pěkný zbytek dne. Dědeček ale nikde nevidí ani Arnošta, ani Macíka. Opře tedy strašáka u dveří a vejde do domečku.
1: Holá, holá, kde jste kdo?
0: Hledá pejska a kocoura zahradník. Najde je schované pod stolem.
1: Oba dělají, že spí.
3: No tak, pojďte ven, už je zase krásně.
0: Vytahuje Arnošta z pod stolu. Macíkovi se to ale nelíbí.
1: Cítí se uražený a odstrčený.
0: A tak vyběhne jako střela ze dveří.
4: Co se ale v mžiku ozývá ze zápraží, nahání hrůzu. Chr, vr, ps, mňau, ps, mňau.
0: Dědeček i Arnošt jsou několika skoky před domečkem. Macíka však nevidí.
1: Macíku, Macíčku, volá dědeček.
5: Když se otočí, vidí naježeného kocoura sedět nahoře na dveřích.
3: Co se stalo, ty hrdino?
5: Sundává vyděšeného Macíka dolů. Macík se k němu přitiskne a za žádnou cenu nechce ze dveří ven.
3: V tom dědečka napadne, co se stalo.
5: Vedle dveří do domečku stál opřený strašák a Macík v té rychlosti, jak vyběhnul z kuchyně, si ho nevšimnul a srazil ho na zem.
3: Vy jste ale popletové,
5: chlácholí Macíka i Arnošta dědeček.
3: Ani jste si nevšimli, že za pár dní budeme sklízet jahůdky. Teď musíme postavit do záhonku strašáka, aby na bedříška nějaké jahody zbyly. Oni kosové a vrabci je mají taky moc rádi.
5: A opravdu, na záhonku je spousta zelených kuliček jen povyrůst a uzrát. Od té doby hlídá záhonek nejen strašák, ale i Arnošt s Macíkem. Když dozrávají jahody, tak to znamená, že bedříšek přijede brzy k dědečkovi na prázdniny, přemýšlí Macík. Loni totiž ty lívance jedli taky s jahodama a pak už to bylo jen pár dní.
3: Hurá, to bude báječné. Bude léto a plno legrace.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se.
1: Květen rozkvetl do krásy, včelky z květů sbírají sladký pyl. Ševci Matějovi, který je vyhlášený včelař, se právě vylíhly nové včeličky. Vyrojili se za včelí matkou a celý roj se usadil na stromě. Kdyby včelař nenalákal mladý roj do úlu, včely by zdivočily. Naštěstí už pan táta Tomeš veze Matějovi nový úl.
2: Tak už jsme tady.
3: Tady ho postav, Tomši. Přestěhuj tam hned nový roj. A teď, Tomši, podrž ten rojáček pod nimi. Pojďte, včeličky, domů. A první met může být už na konci června. To proto, že byla kratší zima.
2: Jen aby zimu nevrátili ledoví muži. Pankráci, serváci, bonifáci, v máji jste nemilí chlapíci.
4: Kuš!
3: Vidíš, Honzíku, včelky už jdou do práce. Aby zrobili kapku medu, musí obletět plno kytek.
4: Jdou do práce?
3: Ano, letí sbírat sladký nektar a pyl. Nadarmo se neříká pilný jako včelička.
2: Ty kluku, snad můžeš chvilku počkat. Příště se zadusíš. Po obědě zajdeš s Andulkou k dědovi Koudelkovi pro nový koš na dřevo.
5: Na zeleném doubku a holoubci hrají, lidé jim závidí, že se rádi mají. Lidé, dobří lidé, nezáviďte toho, vždyť je to věc hezká, když kdo má rád koho.
6: Dobrý den,
4: dobrý den.
6: Dědo, jdeme si pro ten koš.
4: Tatínek nás posílá.
7: Počkejte, jen tohle dopletu. Víte, že v neděli bude 50 dní po Velikonocích a to se slaví letnice?
8: Je to svátek svatého ducha.
7: Jo, a od téhle neděli se prý dějou velký kouzla. Říká se, že kdo půjde na svátek svatého ducha ke skále a dotkne se jí kytkou, ta skála se otevře a objeví se jeskyně plná úžasných pokladů. Jo, a musí být narozený v neděli.
8: Ale všichni, kdo šli ten poklad do jeskyně hledat, už z ní nikdy nevyšli.
7: Ty musíš mít, Libuško, vždycky poslední slovo. Tady máš, Andulko, svatodušní holubičku.
4: Děkuji.

0: noci půjdem hledat poklad.
1: Poklad? A v noci?
0: Narodil jsem se v neděli a tady mám kytku na otevření skály. Vezmem si motiku a nůši.
1: Na co nůši?
0: No přece na všechno to zlato.
1: Aha, ale vezmem lano, aby jsme se nestratili, a taky svíčku. Bude tam určitě tma. Perdo, neplaš se, jen si vezmu lano. Jdeme s Honzíkem pro poklad.
2: Martine, nechoď tam, nebo to řeknu.
1: A Polenko, neprozrak mě, přinesu ti za to prstýnek.
2: Tak jo, ale s kamínkem.

0: Nic, zkus to víckrát. Hele, otevřela se.
1: Děda ale neříkal, že skálu otevřel Liška.
0: Jo, tady je tma. Ještě, že máme tu svíčku. Honzíku, chytni se toho lana, aby jsme se nestratili.
1: Tak jo.

0: Martinek se ještě nevrátil. Tatínku, zbuď se. Martinek není doma. Domluvili se s Honzíkem, že půjdou ke skále pro pokoj.
1: Ženský, neplašte se. Zajdu pro Tomše a půjdeme je hledat.
2: Asi jsme zabloudili.
3: Je! To je sova. Poběž, vyvede nás ven.
4: Honzíku, Martinku, ozvěte se,
5: Honzíku, Martinku.
3: Martinku, táto, tady jsme.
0: Honzíčku, ty jsi nám nahnal strachu.
2: Když my jsme chtěli najít poklad, to by nám, panečku, všichni záviděli.
6: Víš, Honzíku, závist je zlá ošklivá babice, ta všechno hezké a dobré spálí. Proto si nikdy nepřej, aby ti lidé záviděli a sám také nikomu nezávidí. Však se říká přej a bude ti přáno. Víš, pravý poklad najdeš jen v lidském srdci. Tak a teď honem na kutě. Stejně už je skoro ráno.
7: Kouzelná nedělní noc končí a zítra v pondělí přiletí svatodušní holubice.

0: krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
1: Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
0: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
2: Nic jiného tě nenapadlo.
1: Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
2: A co takhle třeba lyže?
1: Úplně jsem zapomněl. Ty musíme koupit nejdřív.
0: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
3: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
2: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa.
0: Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
3: Dobré chutnání, sportovci, mňau,
0: ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
3: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
0: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
2: Krásně je na horách,
0: zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
4: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí yeti?
2: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
4: Kde pak zvíře? Yeti je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural dvě horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučela se horská služba.
0: Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
3: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
0: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
2: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
1: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
3: Já ti dám pro kočku,
0: šklebil se Luciáš pod fousy.
3: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Miau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil objet kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další a další. Malý, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme, rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Bodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem a opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen,
0: rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám s tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yeti ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota, něco takového jsem ještě nejedl, mňám, to je báječné, dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni, a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co?
0: Navrhnul Škubánek.
2: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla Škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: Štaflík a Špagetka staví dům. Štaflík a Špagetka se vydali na cestu. Poskakovali za sebou po pěšině a zpívali si do kroku. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Falešný psí zpěv tahal za uši. Vyrušení ptáci odlétali a myšky si zacpávali uši. Špagetka náhle o něco zakopl.
1: Oh, co to je? To je divná věc? A co to asi je?
0: Zvedl krátkou trubku a ukazoval ji Štaflíkovi. Oba si podivnou věc prohlíželi a očuchávali ji.
2: Pojď mi to, já to prozkoumám.
0: Tahal Štaflík Špagetkovi tu věc z tlapek. A jak se oni tahali, trubka se natahovala a natahovala, Špagetka se plácl packou do čela.
1: Když je to skládací dalekohled. Takový přece dostal Péťa k Vánocům.
2: Jú, já vidím velikánského Špagetku,
0: divil se Štaflík. Špagetka naopak viděl druhým koncem dalekohledu malilinkého Štaflíka. Pak se oba dívali dalekohledem kolem sebe.
1: Podívej, Štaflíku, tamhle se staví dům. Tam bysme mohli bydlet.
0: Ale zedníci je ze stavby vyhnali a ještě se jim vysmáli. To je ale legrace. Psi a chtějí bydlet v domě místo v psí boudě.
1: Víš co, Štaflíku, postavíme si dům sami. A bude to ten nejhezčí domek na světě,
0: zasnil se Špagetka. Vybrali si místo vedle dětského hřiště a těšili se, jak si budou hrát s dětmi.
2: Jak by měl ale domek vypadat?
1: Bude takhle dlouhý,
0: roztáhl Špagetka tlapky,
1: abych se tam vešel.
2: A takhle vysoký, abych se nemusel krčit,
0: ukazoval Štaflík.
1: Chci mít z postýlky výhled do lesa a taky chci balkon,
0: kreslil svou představu do vzduchu Špagetka. Šermovali tlapkama ve vzduchu a nemohli se dohodnout.
1: Víš co, Štaflíku, nakreslíme si obrázek domku nejdřív do písku.
0: Kreslili a kreslili, ale co jeden nakreslil, tomu hned druhý smazal, protože se mu to nelíbilo. Zatímco se psi hádali, přiletěla na pískoviště vrána. Když se nedívali, hned opravila obrázek domku zobákem podle svého vraního vkusu. Psíci se divili, že se ztratilo okno, zmizely dveře i komín. Oba se vzájemně podezírali, že to ten druhý maže. Vrána se radovala, jak si ze Štaflíka a Špagetky udělala legraci. To už se psi začali prát a domek nakreslený v písku rozdupali. Teprve teď vrána zasáhla.
2: Když se nemůžete dohodnout, poproste děti, ať vám poradí.
0: A měla pravdu. Děti nakreslili Štaflíkovi a Špagetkovi tak hezký domek, že psíci podle obrázku hned začali stavět. Hrabali základy všema čtyřma, až hlína odletovala na všechny strany.
1: Ne, já jsem se někam propad a spad něco chlupatého,
0: hlásil Špagetka Štaflíkovi, který koukal, kam jeho kamarád zmizel.
3: Já vám dám něco chlupatého. Zničili jste moje čtyřpokojové gouple.
0: Z díry vykoukl rozespalý křeček, kterému spadl Špagetka na hlavu.
3: Já to tak nenechám. Budu muset stěžovat.
0: Prskal rozčíleně. Psíci ho konejšili, že mu byt opraví, nebo že u nich může bydlet ve sklepě a dělat jim domovníka.
3: Tak jo.
0: Upokojil se křeček.
3: Opravíte mi strop. Stejně mi tam zatékalo.
0: Štaflík a Špagetka pilně pracovali a za chvíli byl domek postavený. Hned se nastěhovali, lehli si na podlahu a opalovali se. Najednou na ně padl stín, nad domkem poletovala vrána a lomila křídly.
2: Vy tromberové, vždyť nemáte strachu, bude vám do domečku pršet a sněžit.
0: Ale psi už nechtěli nic dělat a jen se protahovali a lenošili.
1: Střechu nepotřebujeme. Aspoň nám sem bude svítit sluníčko a bude tady čerstvý vzduch.
0: Sotva to psíci dořekli, zatáhlo se doopravdy a spustil se liák. Lilo tolik, že se domek rychle naplnil vodou jako bazén a Štaflík se Špagetkou vyplavali na hladinu. Pláceli tlapkami kolem sebe, aby se udrželi na hladině. Naštěstí voda rychle vytekla okny a dveřmi ven a psíci byli opět na suchu. Když se po nedobrovolné koupeli otřepali, uznali, že bude přece jen lepší na domku střechu mít.
2: No, co si to ta vrána dovoluje? Poučovat nás. Stejně jsme si chtěli střechu udělat.
4: Jen jsme si chtěli nejdřív trochu zaplavat.
0: Vytahovali se promočení psi. Vůbec ale nevěděli, jak se taková střecha dělá. Přece se nebudou ptát vrány. To už ale vrána létala nad domkem a nadšeně krákala.
2: Mám pro vás střechu. Je skoro nová, našla jsem ji v lese. Jeleni pod ní dostávali kamení, ale teď se přestěhovali do obory, tak je volná.
0: Psi nevěřili svým očím. Od lesa se blížila střecha, zavěšená na nafouknutých dětských baloncích. Vznášela se směrem k psímu domku jako vzducholoď. Teprve když střecha doletěla nad domek, uviděli překvapení psíci, že jí zezadu zobáky postrkuje hejno vran. Všechno řídila naše vrána.
2: Ještě trochu doprava, kousek dopředu, stát!
0: Krákala. Vrány posunovaly střechou, až byla přesně nad psím domkem.
2: Balonky propíchnout!
0: Zavelela, vrány propíchly zobáky balonky a střecha si dosedla na domek. Štaflík a Špagetka si prohlíželi domeček s novou střechou.
3: Sedí, jako by byla udělaná na míru,
0: liboval si Špagetka.
2: Vrana je pašák,
0: chválil vraní pomocnici Štaflík. Najednou zaslechli podivné zvuky.
3: Co to je? Že bychom měli pod střechou slepičky?
0: Divil se Špagetka.
2: Budeme mít vajíčka a budeme si dělat omelety.
0: Těšil se na budoucí hody Štaflík. Psíci vylezli na půdu a užasli. Nebyly tam slepice, ale hnízdo plné mladých vlaštovek. Otevírali hladové zobáčky a dožadovali se jídla. Vrány přitáhly střechu i s hnízdem ukrytým pod střechou.
3: Co budeme dělat? Kde se ženeme žížaly?
0: Lekal se Špagetka.
2: Ať se o vlaštovčátka postará vrána, ať je vrátí rodičům,
0: žádal Štaflík. Ale vrána nikde. Vylezli na střechu a volali a mávali na všechny strany.
2: Vráno, vráno, vrať se, vráno!
3: Vráno, vrať se,
0: Kde se vzala, tu se vzala, vrána byla tady a hned se ujala rodičovských povinností. V hnízdě bylo brzy ticho.
2: To jsme to vyvedli,
0: krákala vrána.
2: Vlaštovicky jsem nakrmila, ale musíme najít jejich rodiče, než se zase probudí.
0: Nad domkem zapadalo slunce. Vrána odletěla hledat vlaštovčí rodiče a psíci usnuli, stejně jako ptáčata, tím nejtvrdším z

měl jediného syna. Dal ho vycvičit ve všech vědách. Princ byl vtipný, dobře se učil. Když dospěl, pravil mu otec, že je čas, aby se oženil. Princ se poklonil otci a pravil: tvá vůle se staň, otče, ale dovol, abych si vybral ženu podle své hlavy. Půjdu na rok do světa jako pocestný. Budu hledat dívku, která je mi důvtipem rovna, a když ji najdu, ožením se s ní jako chudý muž. Chci, aby si mne vzala, protože se jí líbím, ne protože jsem princ. Ráča svolil. Prince oblékl jako chudý učenec, vydal se do světa. Chodil, až jednou došel k vyschlému potůčku. Sedl si pod palmu a odpočíval. Po stezce mezi poli šla dívka. Nesla na hlavě proutěný košík. Když došla, prosil jí princ, aby mu dala jíst a pít, že je hladový. Dívka se usmála, pravila: nesu otci oběd a spěchám. Řeknu mu, aby ti nechal, a přinesu ti, co zbude. A přijdeš jistě? Ptal se princ. Dívka hlédla po obloze, po korytu potůčku a řekla: nepřijde-li? Přijdu. Přijde-li? Nepřijdu. A s tím přešla suché koryto, zmizela v rýžovém poli. Princ jedl své fíky a hrozinky, upíjel vína, měl sám dost potravy sebou, vždyť byl princ, a přemýšlel, co dívka myslila těmi slovy. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Když slunce překročilo zenit, objevila se dívka, sedla před prince se skříženýma nohama, prostřela šátek a vyložila na něj misky s jídlem. Zbylo všeho hodně. Princ jedl, dívka se mu dívala na prsty, ale mlčela. Princ po chvíli řekl: máš krásné ruce, dlaně vyhloubené a prsty se ti ohýbají posledním článkem zpět, jen palec trochu odstává. Máš pravdu, pravila dívka a nehnula ani brvou. Moje matka je urozené kasty, ale otcův rod je trochu nižší. Prince se podivil, jak dívka pochopila, co chtěl říct. Mluvil dál. Máš štíhlé nohy, pružné v kotnících. A dívka hned odpověděla na jeho otázku. Ano, jsem sama dcera a mám bratra. Nesedím doma nad vyšíváním, chodím s bratrem po horách i po lesích. Princ žasl a počal se ptát. Nesla si oběd otci, co dělá? Je na poli, dělá z neživých živé, pravila dívka. A co dělá tvůj bratr? Je v lese, dělá z živých neživé. A matka? Když jsem odcházela, pekla snědený chléb. Princ řekl dívce, že se vzdává, aby mu vyložila, co znamenají její odpovědi. Dívka se zdvihla, ani se neopírajíc o ruce, jen jí zazvonily náramky na útlých kotnících, sklízela nádobí a povídala. Vždyť jsem ti to již všechno řekla. Otec si je rýži, z neživých zrn poroste živý klas. Bratr kácí v lese stromy a matka peče chleba, aby mohla vrátit sousedce pecen včera vypůjčený. A co jsi řekla, když jsi odcházela? Ptal se zvědavý princ. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Ale jak jsi nechápavý, což jsi neviděl mráček na obloze? Kdyby byl přišel déšť, potok naběhl a nemohla bych zpět. Když nepřišel, přišla jsem. Princ měl radost a ptal se. A co řekneš o mně?

0: vtipná dívko. Že jsi ten, který není, zasmála se dívka. Vypadáš jako pocestný, ale tvoje hůl má dole ještě zcela ostrý hrot. Máš chudý šat, ale jsi přepásán pásem tkaným z drahého hedvábí. Nosíš u pasu kalamář a pera, ale špičky tvých prstů jsou čisté. Chceš být, co nejsi, a jsi ten, jež není. Princ pochopil, že nad dívkou nezvítězí vtipem. Poprosil jí, aby s ní směl jít domů, jestli mu její otec dovolí u nich přenocovat. Dívka ho vedla poli až na statek, cestou vyprávěla o všem, na co se ptal. A princ si ji tak oblíbil, že se rozhodl požádat ji za ženu. Matka přivítala pocestného vlídně. Pekla na jeho počest pečení, dívčin bratr se vrátil z lesa, provedl ho hospodářstvím. Když přišel sedlák z pole, sedli k večeři, matka přinesla pečení a požádala hosta, aby ji rozkrájel. Princ pohlédl na dívku a umínil si, že jí podrobí ještě jedné zkoušce. Odkrojil hlavu bažanta, položil ji na talíř sedlákovi. Vyřízl prsa, dal je selce, pak nohy synovi, nakonec křídla dívce. Sedlák pravil. Všechny si nás podělil, sobě si nenechal nic, milí hosti. Ale dřív, než mohl princ odpovědět, dívka vstala, poklonila se otci i matce, vzala prince za ruku a pravila. Náš host vás prosí, drazí rodiče, abyste mu dali mne za ženu. Princovi bylo, jako by spadl z nebe, ale dívka se obrátila k němu. Dobře jsem pochopila, co si chtěl dělením říci. Otec, hlava rodiny, matka nás svými prsy živila. Syn již stojí na vlastních nohách. A dcerka dospělá jen křídla mít a uletět z domu. Sobě si nenechal nic. Chci vaši dceru. Sedlák se zeptal prince, má-li jeho moudrá dcerka pravdu. A když princ přisvědčil, svolil, aby se vzali. Princ litoval, že není majetný. Sedlák mu na to řekl, že půda uživí každého, kdo na ní pracuje, nechce-li od ní víc úrody, než sám do ní dá práce. Ale dřív, než je kněz oddal, pravila dívka, že žádá od svého budoucího muže úpis. Na jméno se tě neptám, řekla, ani na tvůj stav, ale chci mít právo, kdybys mě chtěl jednou zapudit, abych si směla vzít sebou to, co budu mít v tvém domově nejradši. A každý musí poslechnout mého rozkazu. Princi se to zdálo směšné, ale svolil. Dívka sama si napsala krásným písmem zápis, princ podepsal svou značkou a dívka schovala zápis za ňadra. Jen se šibalsky usmála. Když bylo po svatbě, žili mladí manželé několik dní na statku, ale princ brzy zatoužil ukázat svoji ženu otci. A tak jednou ráno řekl ženě. Má drahá ženo, chci ti něco říci. Řekni, můj princi. Pravila žena. Princ užasl, nevěděl, co říci, ale jeho žena ho objala a pravila. Můj milý princi, chytrou ženu sis chtěl vzít a myslel sis, že si vezme tuláka, kterého potká na cestě. Jak jste vy, muži, pošetilí proti nám ženám. Princ, když se vzpamatoval, ptal se jí, jak se dověděla, kdo jest. Žena pravila. Ještě si to neuhodl? Vždyť jsem ti to řekla hned, jak jsi mne oslovil. Pravila jsem, že jsi ten, co není. Že jsi princ, který zmizel ode dvora a není, protože se změnil v pocestného. Jak jsem spatřila tvé nehty, sestříhané do hrotků a vyleštěné růžovým lakem, věděla jsem, že jsi pán. A která dívka tvé říše by nevěděla, jak vypadají muži královského rodu, jenž vládne říši? Nesete všichni známku svého rodu v tváři, jako my ženy nosíme známku své kasty, malované kolečko na čele. A konečně si se prozradil sám, když se mi podepsal úpis svou značkou. Prince trápilo, že nemohl ženu ničím překvapit. Skoro se bál, aby nebyla chytřejší než on. Pravil jí, že nyní bude třeba jet ke dvoru. Ale to si pamatuj, správa říše je jiná věc než žertovné hádanky. Budeš královnou. Nesmíš však nikdy se plést do věcí, o kterých rozhoduje rada. Sic bych tě musel vypovědít ode dvora. Žena slíbila, pak se rozloučili s rodiči a jeli domů. Velký rádža přivítal syna s otevřenou náručí a snachu si tak zamiloval, že se s ní ovšem radil, až se ministři kabonili a prince to mrzelo. Když se narodil mladým manželům syn, velký rádža byl radostí bez sebe. Odevzdal vládu svému synovi a sám se staral jen o vnuka, aby se vyučil na řádného vladaře. Princ, když se stal vládcem, počal ženu zanedbávat. Stále se jen radil se svými ministry. Sedláci žádali, aby směli hospodařit na svou pěst na půdě, kterou vzdělávali, aby nebyli jen raby svých pánů, kteří si brali všechnu sklizeň, takže sedlákům nezbývalo ani na holé živobytí. Mladá královna prosila chotě, aby pamatoval na její rod, aby chránil sedláky, kteří svou prací živí zemi. Ale mladý král stále žil jen s pány, přál jim a nechápal, proč by sedláci měli být svobodní. Konečně sedláci podali žádost k trůnu. Rada měla o ní rozhodnout. Velký rádža souhlasil se svou snachou, často spolu o tom hovořili, ale nechal synovi vůli, aby vládl, jak umí. Sešla se rada. Zasedli v mramorovém altánu v palmovém háji, předstoupil zástupce panstva a vyložil, že pánům odedávna patří všechna země i všechna sklizeň z ní, sedláci jsou jen rabové, kteří jsou povinni zpracovávat zemi. Pak mluvil zástupce sedláků. Prosil, aby země byla dána sedlákům, že budou rádi platit pánům poplatek, ale hospodařit chtějí po svém. Jen svobodný sedlák pracuje rád a se vším úsilím, aby půda vydala úrody co nejvíc, vyživila všechen lid. Ministři byli netrpěliví, byl už čas k večeři. Všichni se dávno shodli na tom, že sedlákům nevyhoví. Princ chtěl dát znamení, aby hlasovali. Ale v tom se strhl v parku křik. Do zahrady přiběhl synek prvního ministra a za ním princův syn. Ministrův synek si stěžoval otci, že mu mladý princ ubližuje. Hráli si na radu a princ prý kázal klukům ze dvora, aby do něho vecpali všechny koláče a mlsky, co dostali k svačině, aby mu vlili všechen čaj do hrdla. Princ se obrátil přísně na syna, ale synek se bránil. Hráli jsme si na radu. Jednali jsme o právu pánů a o prosbách sedláků. Tuhle ten žalobníček hájil pány, ale já jsem byl pro sedláky, protože vím, co maminka povídala dědečkovi, kdo je v právu. Ale tuhle ten povídal, že jeho otec to dnes rozhodne pro pány, aby každý pán směl sebrat si všechnu sklizeň, kterou sklidí tisíce sedláků. Chtěl jsem soudit spravedlivě, tak jsem dal obhájce panského práva podržet. Dal jsem do něho nacpat koláče 20 kluků ze dvora, abych se přesvědčil, jestli je stráví. Nestrávil, tak jsem poznal, že také pán nemůže strávit sklizeň tisíce sedláků. Než mladý mudrc domluvil, přiběhl jeho učitel a odnesl si ho. Ale rada vstala a princ viděl, že je po radě. Když přišel k večeři, ani se na ženu nepodíval. Po večeři pravil. Řekl jsem ti, budeš-li se plést do jednání rady, že musíš opustit dvůr, vrátit se k otci. Odejdi, nebudu pro tebe hubit říši. Žena se muži uctivě poklonila a pravila. Staň se vůle tvá, můj pane. Děkuji ti za lásku. Zítra mne tu nebude. A s tím odešla z pokoje. Prince hněval na ní i na sebe, šel brzy spát, nemohl usnout. Sotva konečně odespal, zdálo se mu, že se dusí. Zbudí se, cítí, že má nohy a ruce svázané, v ústech šátek, dva chlapy ho nesou po dvoře do vozu s korbou. Sotva ho uložili na koberec a výmuli mu šátek z úst, zmizeli, vůz se rozjel. Princ křičel, ale nikdo mu neodpovídal. Slyšel jen, jak kolem vozu cvakají podkovy a ozývají se hlasy. Konečně se rozednilo, vyšlo slunce. Vůz zastavil, záclony na korbě se rozhrnuly, princ spatřil svou ženu. Dala mu dobré jitro a pravila. Jestli slíbíš, že mi neutečeš, dám tě rozvázat. Co měl princ dělat? Slíbil. Sluhové ho snesli z vozu, rozvázali. Princ spatřil oheň, vařili snídani, krmili koně. Zuřil a poroučel sluhům, aby jeho ženu zajali a vrátili se s ním domů. V tom spatřil otce a otec mu povídal. Prohrál jsi, milý synu, tvá žena je chytřejší a smál se. Žena jej vzala pod paží a pravila. Nehněvej se, můj milý, víš, že jsi mi upsal, abych si vzala, až mě vyženeš, co budu mít doma nejradši a že všichni mě mají poslechnout. Co bych mohla mít radši než tebe? Princ dal ženě hubičku, vrátil se s ní do paláce a sedláci dostali svobodu.
1: Dědeček dopověděl pohádku a podíval se z okna.
2: Už budeme doma, Martinku. Vidíš tam tu cestu v polích? Poté jsem se nachodil.
1: Za oknem se ukázaly městské domy.
2: Jsme doma.
1: A dědeček vstal. Oblékli si kabáty a už jen čekali, kdy vlak zastaví.
2: Slyšíš, co vlak povídá?
1: Martínek poslouchal, ale nedovedl to poznat.
2: Vlak si povídá, už jsme doma, u dědečka, u babičky.
1: Ale vlak už toho moc nenapovídal. Vjel do nádraží a zastavil se. Vystoupili z vlaku a rozhlíželi se, kde pak je babička, kde jen je. Už vidím babičku, babičko, babičko, volal Martínek a rozběhl se k ní, že mu dědeček sotva stačil. Babička je také viděla a než se nadála, byli tu, rozpřáhla ruce a Martínek jí skočil rovnou do náruče.

0: Já vám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš, jako když pilou řeže. To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde. Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jejda, táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole. Co by důb?
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto. Vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No. Dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochník chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
4: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu.
6: Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
6: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
6: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
6: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
6: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě, čerte, zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Takového zatrápeného ogara, abys pohledal.

0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tu rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od království hrad pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. I přišel tatiž zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
1: Stát, kam pak?
2: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
1: No jen ukaž kapsy.
2: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
2: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
1: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
4: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: To je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš. Nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: Přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok.
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětušta otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zajíci s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese, Ondra, zdravíčko, pasáku.
6: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady.
5: Kde pak, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Tvořilosti ses zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
4: Panenku skákavá.
0: A ty, princezno a málko?
2: 25 rakusků.
4: Ještě lepší.
0: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
5: Jak pan král poraučí, aby si vás všechny odnes Lucipel.

0: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
1: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
2: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
1: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Tak, synku.
1: Pro pána, vždy tě ta nuše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti. Mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Oddychni si a já ti pak nuši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by z tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi to chasníku?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást, a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vidě, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, snězte si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Pětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Pětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy píšťalku, takovou obyčejnou, za grož si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří. Ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé. Ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna 7mílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: Ty otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: Tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý své.
1: Ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutinku.
0: Vidíš? Šmik, pik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nářku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten čátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zohyzdit?
2: Musela jsem dát co pánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Půl si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Červem cůpek naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzy. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když... Já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťálka frnk a byla bůh ví kde.
0: Ach, prach Dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťálka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hloupostí, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizet z očí.
1: Tatínku králi, honem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29,
2: 30. A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No, bodeď by nemá přece píšťalku prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit. Když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď sticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukáž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. Víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro. Odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem odjakživa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl jsem laťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velikým nářkem, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej, drahotý pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z Laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti?
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Zpropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíněho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne, ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se notá.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty hrubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest. Au.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povíš-li nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí. Rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pán?
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Jabálko, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Das, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi, propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tati pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A čarovná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdoví tam. Možná, že do jiné pohádky.

Jednou před koncem vyučování řekla soudružka učitelka: tak děti, zítra si přinesete korunu 50. Půjdeme do zoologické zahrady. Víte, že jsem vám to slíbila. A děti byly samozřejmě moc rády, že uvidí klokany a opice, ale Šebestová řekla: no jo, prosím, ale co Kropáček? On má přece angínu, to s námi nepůjde, nebo co? A soudružka učitelka pokrčila rameny: to víš, Šebestová, angína je ošemetná věc. Lidskému organismu to trvá nejméně týden, než zvítězí nad zákeřnými bacily. Kropáček musí ležet, to se nedá nic dělat, musíme jít bez něho. Ale když Mach a Šebestová šli ze školy kolem Kropáčku a viděli chudáka Kropáčka, jak smutně kouká za oknem, bylo jim ho strašně líto. A Šebestová řekla: no jo, to je fakt, že lidskému organismu to trvá nejméně týden, než zvítězí nad zákeřnýma bacilama. Jenomže my s nima budeme hotovi za 5 minut, v sadce. A Mach řekl: to se ví, na co máme sluchátko. A hned po obědě se pořádně vyzbrojili. Mach si vzal pro vás kladívku a velikánskou vidličku, co se s ní píchá do kachny, když se peče. Šebestová vzala kýbl s rejžákem a samozřejmě Jonatána a šli ke Kropáčku. Kropáček zrovna spal a paní Kropáčková řekla: jen tiše, děti, tiše, jsem ráda, že Pepoušek usnul. Spánek, jak známo, posiluje. Byla bych nerada, kdybyste mi ho vzbudili. Ale Mach řekl: proč bysme ho budili? My počkáme, až se prospí, jen se s náma nezdržujte. A sotva paní Kropáčková zavřela dveře, řekl do sluchátka: prosím, my bysme chtěli být tak malinkatí, aby jsme mohli bojovat s bacily našeho spolužáka Kropáčka Josefa. A ze sluchátka se ozvalo: jenom dejte pozor, bacily jsou hrozně zákeřní. A Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou menší než zubní kartáček a potom menší než připínáček a pořád se zmenšovali, až jim drobek z rohlíku připadal větší než 4-patrový dům a to už stačilo. To už byli tak malí, že se mohli pustit do boje s bacily a tak si řekli: do toho, a vlezli Kropáčkovi do pusy. A jak tam vlezli, viděli Kropáčku velikánský jazyk, který nebyl pěkně červený a čistý, jak bývají normální jazyky, ale který byl naopak samý flek. A Mach řekl: Šebestová, vidíš, jak to tady ti mizerové zřídili? To je chování, co? A Šebestová zkoušela, jestli ty fleky půjdou vydrhnout, jenomže v tom začal Jonatán štěkat. Mach s Šebestovou se rozhlédli a strašně se lekli, protože viděli nad sebou asi 680 velikých bacilů, jak okusují Kropáčkovi mandle, jak si na nich pochutnávají a jak přitom příšerně mlaskají. Byl to hrozný pohled. Šebestová se na to nemohla dívat, vykřikla: necháte toho? A bacilové toho nechali, začali vrčet a vrhli se na Macha a Šebestovou.

Lev, Šebestva jako lvice a Jonatán jako celá lví smečka. A Kropáček se najednou probudil, cítil, že se mu v krku cosi děje a volal: Mami, mami, mě to v tom krku škrábe víc než včera. A paní Kropáčková spráskla ruce: No to nám ještě scházelo. A volala telefonem okresní ústav národního zdraví pana doktora Nesvadbu, který řekl: Ale, to je zlé, to je zlé. Hned k vám jedu, zatím chlapci uvařte čaj s citrónem. Jenže tohle neměl pan doktor říkat, protože jak se Kropáček napil čaje, Mach s Šebestovou a Jonatánem byli v tu ránu mokří jako myši. Proud čaje je málem spláchl jako povodeň. Drželi se Kropáčkových mandlí, což nebylo zrovna jednoduché, protože mandle nemají žádná držátka. Zkrátka všichni tři se drželi jen tak, jenomže paní Kropáčková řekla Kropáčkovi: Co to děláš? Napij se pořádně, takové cucání nemá smysl. A Kropáček se napil pořádně a to byl konec. Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou ti tam. Jeli dolů jako po tobogánu, jeli dlouho a čím dál rychleji. Šebestová pištěla, Jonatán kňučel a Mach si říkal: No nazdar, kdyby ta Kropáček věděl, co nám s tím čajem proved, kdy pak ta cesta asi skončí. A najednou udělali všichni tři žblunk a byli v takové velikánské jeskyni, plavali v jezeře, z kterého vykukovalo něco jako ledovec, a Šebestová povídá: Hele, Machu, kde to vlastně jsme? To jsou nějaké ledovce nebo co? A Mach povídá: Šebestová, ty jsi taky ledovec, to je přece rohlík s máslem, co měl Kropáček ráno k snídani, vylez na to. A tak si všichni vylezli na ten kousek rohlíku s máslem a Mach povídá: Ta ohromná jeskyně, kde teď jsme, to je Kropáčkův žaludek, abyste věděli. To jezero je čaj s citrónem, a chtěl povídat dál, ale Šebestová ho chytila za ruku a začala křičet: Hele, Machu, vidíš, co v tom čaji plave? A Mach se kouknul a viděl, že všude kolem plave plno bacilů, bylo jich asi 680 a všichni byli neboštíci, což bylo samozřejmé, protože když bacíte bacila kladívkem, tak je s ním ámen. A když ho utopíte, tak je s ním ámen dvakrát. A Šebestová povídá: No jo, z bacily ámen, jenomže s náma taky. Odtud se přece jak tě živě nedostaneme. Jenomže Mach řekl: Šebestová, co jsou to za řeči? Musky si musí vždycky vidět rady, koukni se. A Šebestová koukala a viděla, jak Mach začal vší silou foukat do toho horkého čaje, co byl všude kolem, a jak foukal, ten jejich rohlík plul jako loďka ke stěně jeskyně a Mach uvázal Jonatánovi k obojku provaz a Jonatán se zakousl do jedné stěny a potom výš a zase výš a Mach s Šebestovou se drželi provazu a šplhali za ním. A když potom přišel ke Kropáčkům pan doktor a Kropáček na něho vyplázl jazyk a udělal a... Povídá pan doktor: No ne, já žasnu, paní Kropáčková. Já bych neřekl, že je to horší než včera. Já bych řekl, že je to naopak mnohem lepší než včera. Schválně se koukněte. Po bacilech není ani památky. Dokonce i ten jazyk je už mnohem hezčí. A byla to pravda. Protože Šebestová právě drhla Kropáčku v jazyk rejžákem, až byl pěkně červený, a Mach volal: Tak, hotovo, hotovo. A vytáhl z kapsy sluchátko a najednou paní Kropáčková kouká, Kropáče kouká, pan doktor Nesvadba kouká, u postele stojí Šebestová, pes Jonatán a Mach s roztrženými kalhotami a Šebestová povídá: Tak Kropáčku, člověče, co tady ležíš jako Lazár? S angínou je konec. Vylez z té postele, ale honem. Pan doktor kývl hlavou: Tak, milá paní, ty děti mají úplnou pravdu. Váš chlapec je zdráv jako ryba. A Kropáček vylít z postele a křičel: Takže zítra můžu do zoologické zahrady na klokany a opice, tralala, tralala. A tančil po pokoji jako šílenec a Mach s Šebestovou a Jonatánem měli radost, že se jim to povedlo.

Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtil nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal pro smetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázalo jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předklonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali.
Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj! Něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub, řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl: Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň
a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovaný chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zavyklal kolíkem a vytáhlo. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no, no, no, no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali, přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

0: Na podzim je psí počasí. Na podzim má kde kdo chřipku. Zoologické zahradě se to samo sebou nevyhne. Paní Havránková ze zubní ordinace leží už týden. Naštěstí je tu Žovka Orangutánová, je to holka ochotná, přitom šikovná. Vezme to za ní. Pan doktor Rambousek je s ní spokojen. Na křesle sedí zrovna pan Bobr. Žovka mu váže pod bradu slintáček a pan doktor povídá. Žovko, změř mu řezáky, já se jdu kouknout, se to venku za rambajs. A venku je opravdu rambajs, jak se patří. Před bránou je plno zvířat a plno lidí, zrovna totiž přivezli pana Levharta, který dosud v zoologické zahradě chyběl, jsou tu jezevci i brejlovci, je tu plno pavijánů i kočkodanů, ale pan Levhart ani jeden, což je vyložená ostuda, proto všichni volají, no konečně, to je dost, že ho máme. Byl to totiž velmi vážný nedostatek. Co je to za zoologickou zahradu, když v ní chybí Levhart? Paní ředitelka ho celá šťastná vítá chlebem a solí, podle staré tradice, pana Levharta to trochu zarazí, no tě bůh, říká si, jestli mě tady chtějí krmit tímhle způsobem každý den, ale nedá na sobě nic znát a příjemně se usmívá.
1: Je to milý savec, říká dědeček orangutan při večeři. Dostal byt hned vedle nás, bude to dobrý soused, rozhodně lepší než paní Mývalová, co tu bydlela dřív. Helejte se, věčně se hádala, příšerně smrděla, nemila se, jak byl rok dlouhej, a to se prosím jmenovala Mývalová, jo? No to jeden žasné, kde ty tvorové berou ty jména, ale pan Levhart, je to jediný kafé. Povídali jsme si celý odpoledne, on zná plnou anekdot z Ceylonu, jo, to jsem se zas jednou pobavil a navíc je to učiněný dobrák. Představte si, co mi nabít, jestli prej chci, že mi bude vybírat každý ráno blechy, já mu říkám blechy, prosím vás, kde by se tu vzali blechy? Někdo by mu měl o té naší zoologické zahradě něco říct a trochu mu to ukázat, on neví chudá, kde vlastně je. Přijel od někud to, z toho Stramtárie, kde ani žádný zoologické zahrady nejsou.
0: A Žovka říká večer partě, tak vážený. Dneska máme o zábavu postaráno. Ukážeme panu Levhartovi celou zoologickou zahradu, ať ví, kde vůbec je. A všichni, že jako jo, že by to mohlo být docela prýma, jenom Bořivoj si povzdechne, škoda, že nemůžu jít s váma. Za chvíli musím domů, mám totiž domácí vězení, někde jsem ztratil jednu skvrnu kolem oka. Tak ahoj. Ale ostatní se vydají na obchůzku, pan Levhart se nestačí divit, co všechno v takové zoologické zahradě není. Tohle je například pokladna a budova ředitelství, vysvětluje Žovka. Jsou tam kanceláře a zdravotní středisko, kde touhle dobou dokonce účinku, ale pojďme dál. Tady bydlí pan mravenečník Hřívnatý, ten je až z Jižní Ameriky a nemá žádný zuby. A pan Levhart žasne a říká,
2: to je ale hrozný, nemít ani jeden zub, že jo? Koukněte na můj chorob.
0: Ale Žovka pokrčí rameny. No víte, jak se to vezme? Žádný zuby jsou lepší než zuby zkažený a o tom bych vám náhodou mohla povídat. Ale jdeme dál, tohle je jiná zvláštnost. Tuhle je obecní z dalekého severu. Tři manželské páry nemají žádné nohy. A pan Levhart je úplně uvytržený.
2: Mone, tamhle ten neměl žádný zuby, tyhle zas nemají žádný nohy, to jsou mi věci. Já zírám, ale musím vám říct, že ty tuleni se mi moc líbí. Ta ladnost, ta měkost, nikde žádné kosti.
0: Říká nadšeně pan Levhart a nemůže od tuleňů otrhnout oči.
2: Ale co je to tamhle, co to tak voní?
0: A Standa Klokan říká, to je přípravna, pane Levharte, tam nám vaří obědy a večeře a pan Levhart je už úplně na mrtvici.
2: To snad není vůbec možný, tak oni vám tu dokonce vaří obědy i večeře. Vy tu máte ale vymoženosti. To já jsem se o sebe musel starat vždycky sám a tady mi budou nosit všecko až pod nos. pojďte se do té přípravny podívat. Já jsem totiž mlsný až hrůza. Tomu se vám musím přiznat.
1: Jenže řezník, pan Hrozivec, který zahradu zásobuje někdy až večer, veze zrovna konské maso. Je to chlap jak hora, panu Levhartovi se ani trochu nelíbí.
2: Pojďte radši pryč, ten chlap vypadá nebezpečně.
1: Říká pan Levhart, je už ostatně zralý do postele, těch dojmů bylo za dnešek přeci jen hodně, tak ho celá parta doprovodí domů, ale než se rozloučí, zaloví pan Levhart ve svém kožíšku a řekne.
2: Tady máte tu skvrnu pro svého kamaráda Bořivoje, jak jste mi o něm vyprávěli. Vybral jsem tu největší, doufám, že bude mít tím pádem po problémech.
1: A Žovka přijde domů, tiše, aby nikoho neprobudila, usíná a říká si. Ten pan Levhart je ale vážně strašný dobrák. Kdo by to do něho řekl? Ale jak tak usíná, slyší někoho křičet, jako by někdo volal o pomoc, ale pak už je ticho a Žovka si říká, nejspíš se mi něco zdálo, a spí. Ale představte si, že ráno je celá zoologická zahrada vzhůru nohama. Všude se ozývá křik, někdo buší na stěnu, je to paní Lední Medvědová a říká, už jste to slyšeli, pan Levhart, ten váš soused, sněd v noci paní Tuleňovou obecnou, to koukáte, co? A všichni sprásknou ruce s děšením, tatínek, maminka i dědeček, ale hlavně Žovka. To se ví, že je s panem Levhartem hned kárné řízení. Paní ředitelka si dá ruce v bok a říká, tak pane Levhart, co jste provedli je prostě neomluvitelné. Je to nehoráznost první třídy. Jak tomu přijde tady pan Tuleň, to se dělá. Sníst někomu manželku, ještě u nás řeknu, že vás tady špatně krmíme. A pan Levhart koktá, že neví, jak se to mohlo vůbec stát, jak ho to vůbec mohlo napadnout.
2: Nejspíš to způsobilo to měkonké masíčko bez kostí. Nejradši bych si dal pár facek, věřte mi.
1: A tak dále, a tak dále. A paní ředitelka v duchu počítá. Ztratila jsem jednoho Tuleně, ale mám jich ještě pět. Levharta mám jenom jednoho. Když ho dám utratit, tak na tom jasně prodělám. Takže nakonec řekne panu Levhartovi. Jděte, ale ještě jednou a dám vás panu Hrozivcovi. Což, jak víme, je řezník. A hned večer navštíví Žovka s Květoslavem, Standou a Karolínou pana Levharta, přijde i Bořivoj s Emilem a Žovka mluví tomu nešťastníkovi do duše. Říká mu, Ježkovi v oči. Pane Levhart, když mám k večeři konskou kýtu, nemůžu mít jako zákusek ještě paní Tuleňovou obecnou, to je snad jasný. Takový přejídání není ani zdravý, a když, tak si místo toho baštění něco přečtu. Je tady kniha Džunglí, že ano, nebo Lvice Elza, samý pěkný a zajímavý věci, a ne dělat si takovou zbytečnou ostudu, co vy na to? A pan Levhart leze hambou pod stůl, slibuje, že už to víckrát neudělá, že hned zítra zajde do knihovny, parta s ním ještě chvilku klábosí a pak jdou všichni na kutě a říkají si, no tak, a je po starostech. Jenže v noci slyší Žovka zase nějaký křik a ráno je v zoologické zahradě hotové pozdvižení, mnohem větší než včera. Pan Levhart totiž snědl další paní Tuleňovou obecnou. Všechna zvířata pochopitelně ostře protestují, s Levhartem jasně konec, i když pláče a naříká, že to udělal nerad, že to všecko má na svědomí chuť toho jemňonkého masíčka bez kostí, nedokáže tomu odolat, je to silnější než on, prosí na kolenou, aby mu bylo odpuštěno, ale paní ředitelka mává rukou. Kde pak, vážený pane, více s vámi nebavím. Dá si zavolat řezník a řekne mu, pane Hrozivec, odveďte si ho, je váš. Ale v tom se stane něco neuvěřitelného. Ve dveřích se objeví Žovka v bílé zástěrce a v bílém čepečku, tak jak si odběhla ze zubní ordinace a povídá. Tak moment, paní ředitelko, ještě jsem tu já a já vám osobně ručím za to, že se pan Levhart ode dneška nedotkne v noci ani kolečka salámu. Klidně ho vraťte do klece na mou zodpovědnost. A paní ředitelka je z toho, co říká Žovka, tak dokonale vedle, že poslechne, že s tím zkrátka souhlasí, nechá pana Levharta odvést domů, ví totiž, že když Žovka něco řekne, tak to platí. Akorát je zvědavá, jak to chce Žovka zařídit, aby se v noci už nic nestalo. Stav tuleňů totiž povážlivě klesl, zbývají už akorát 4, ale Žovka řekne. Paní ředitelko, dočkejte času jako husa klasu. Dovíte se to zítra večer po práci. A spěchá za panem Levhartem. Je už u něj celá parta. Květoslav Slon k němu hovoří svým nosným hlasem o tom, že všechno je to otázka silné vůle, že taková paní Tarantule...
3: Nevím, jestli vám to jméno něco říká, pane Levharte. To vydrží nejíst klidně až půl druhého roku.
1: A chce uvádět další příklady, ale Žovka řekne. Hleď se, Květoslave, dej s tím pokoj. Tady žádné řeči nepomůžou. Panu Levhartovi zbývají 2 poslední možnosti. Buď půjde s náma, nebo s panem Hrozivcem. S řezníkem ho čeká cesta do věčných lovišť, to snad je jasný. Ale když půjde s náma, může se zachránit. Tak co, pane Levhart, s kým račte jít? A ten nešťastník, který se celý třese, když slyší o panu Hrozivcovi, řekne.
2: Žovko, panenko Maria, že se ptáš?
1: Tak Žovka zavelí, jde se. A tak se tedy jde. A představte si, ráno je všechno v nejlepším pořádku. Zbývající paní Tuleňová obecná je živá a zdráva, živější a zdravější než včera, kde kdo se tomu diví, nejvíc paní ředitelka, která se ptá, Žovko, poslouchej, jak si to vlastně dokázala? Načež se Žovka omluví, má svou práci v zubní ordinaci, pan doktor Rambousek neví, kde mu hlava stojí, pan krokodýl potřebuje extrakci 4 vlevo nahoře, takže pardon, paní ředitelko, nezlobte se, ale popovídáme si o tom až po pracovní době před klecí u pana Levharta, jak jsme se včera domluvili. Zatím naschledanou. A paní ředitelka čeká, je celá nervózní, vyřizuje v kanceláři běžné záležitosti, ale vůbec na to nemyslí. Pan Veverka se jí na něco ptá, ale ona neví, o čem je řeč, až je tady konečně 6 hodin, brána zoologické zahrady se zavře, paní ředitelka se zvedne od stolu a spěchá k panu Levhartovi. To už je u něho taky Květoslav, Standa a Karolína a taky Bořivoj s Emilem a Žovka, která zrovna říká. Tak copak, pane Levhart, máme 6 hodin a 5 minut. Jak zněla naše dohoda, co? A pan Levhart řekne.
2: Pardon, omlouvám se, trochu jsem se začetl. Ta Lvice Elza je opravdu báječná knížka. Tady to prosím máte.
1: A otevře pusu, vyndá si z brusu nové umělé zuby, podá je Žovce a dodá.
2: Hlavně mi je prosím, nezapomeňte ráno vlátit.
1: Šišlá bezubý pan Levhart a paní ředitelka jásá. Tak teď už chápu, proč se v noci nemůže nic stát. No jak pak by mohlo k něčemu dojít, když je v noci pan Levhart bez zubů? Žovko, holka zlatá, ty jsi v téhle zoologické zahradě určitě ze všech nejchytřejší. Takže, až půjdu do penze, budeš ředitelkou ty.

0: Jak sněhulák neroztál, napsal Filip Krejčí. Vítr za oknem roztáčel sněhový kolotoč a malá Jana pozorovala, jak vločky dělají ve vzduchu kotrmelce a přemety. Co to čteš? Zeptala se Filipa, který ležel na posteli, zabraný do knížky. Lovce mamutů, odpověděl Filip, ani nezvedl oči od čtení. Lovce mamutů? Zeptala se Jana. Zabručel Filip a četl dál. Co je to mamut? Chtěla vědět Jana. Odpověděl Filip. Jana přišla k Filipovi a zatřásla mu ramenem. Filipe, jak vypadá mamut? Filip tentokrát oči zvedl a posadil se na postel. No, mamut vypadá jako slon ze zoologické zahrady, jenže má všude chlupy, podívej. Nalistoval v knížce obrázek. Aha, a bydlí taky v Africe? Ptala se Jana dál. Mamuti už dávno vyhynuli, žili v době ledové před mnoha tisíci lety, řekl Filip a chtěl se dát znovu do čtení. Době ledové? Přemýšlela Jana nahlas. Odpověděl Filip. A proč zrovna ledové? Protože byl všude sníh a led, ale už je to hodně dávno. Jak to? Vždyť dneska je taky venku sníh a led, divila se Jana. No jo, jenže předtím byl pořád, celý rok. I v létě? I v létě, zabručel Filip a otočil se na bok. Jana se vrátila k oknu, vůbec jí to nešlo do hlavy. Vločky se pořád točily dokola a Jana se začínala nudit. Filipe, pojď si hrát ven, otočila se na Filipa. Je tam zima, otřásl se Filip. Můžeme si hrát na lovce mamutů, řekla Jana zamyšleně. Filip zpozorněl a posadil se na posteli. Dobře, já budu lovec a ty mamut. Děti se teple oblékly a vyšly na plácek za domem. A co vlastně dělají lovci mamutů, chtěla vědět Jana. No, přece kopou pasti na mamuty a pak je do nich zaženou, zasmál se Filip a začal hloubit past na mamuta. Jana se na něj podívala a pak se zeptala, a co dělají mamuti? No, mamuti nedělají nic, jenom pobíhají a chytají se do pastí. Aha, řekla mamut Jana a začala běhat dokola. Filip vylezl z jámy a vytáhl z plotu uvolněnou plaňku. Na co to máš? Vykulila oči Jana celá zadýchaná. Na mamuta potřebuju aspoň oštěp, řekl důležitě Filip a začal Janu honit kolem pasti. Filipe, já už nemůžu, volala nešťastně Jana. Mamuti nemluví a navíc já nejsem Filip, ale lovec zlomený kel, zamával Filip plaňkou nad hlavou a mazej do pasti, dodal a skutálil nešťastnou Janu do sněhové jámy. Zlomený kele, mě už to nebaví, zaprosila mamut Jana z pasti, zatímco jí zlomený kel dál pošťuchoval oštěpem. Co to vyvádíš, ozvalo se najednou z okna. Zlomený kel zapíchl oštěp do sněhu. Hrajeme si na lovce mamutů, mami, odpověděl mamince do okna kuchyně. Vytáhni Janu z té díry a pojď sem, zavolala maminka na Filipa. Pomohl Janě z pasti a přiběhl k oknu. Kdo tu hru vymyslel? Ptala se maminka podezíravě. Jana? Jana, odpověděl Filip popravdě. Vážně? Maminka se tvářila nedůvěřivě. A ty nemáš rozum. Vždyť si tím klackem mohl něco udělat, pokračovala. Zabručel Filip. Jsi starší, tak bys už mohl trochu přemýšlet, řekla maminka ustaraně Filipovi. Tak jo, přikývl Filip. Hrajte si na něco jiného. A nebo víš co? Postavte sněhuláka. Podala Filipovi velikou mrkev a modrý hrnec. Filip vzal mlčky mrkev i hrnec a vrátil se k Janě. Co ti maminka říkala, chtěla vědět Jana.
1: Filip zvedl nad hlavu hrnec s mrkví. Máme postavit Sněhuláka, odpověděl rozmrzele a posadil Janě hrnec na hlavu.
0: Prýma, vykřikla Jana, strčila mrkev do kapsy u bundy a začala válet sněhovou kouli.
1: Tak já dojdu na dvorek pro uhlí, zabručel Filip.
0: Když se vrátil, pomohl Janě doválet první kouli a začali s druhou. Za chvíli měli i třetí a společně je naskládali na sebe. Ještě oči, pusu a knoflíky, řekla Jana a vzala ze země donesené uhlíky.
1: Filip nasadil Sněhulákovi na hlavu hrnec a měl se k odchodu.
0: A nos, vzpomněla si Jana, vytáhla mrkev z bundy a zasadila ji Sněhulákovi mezi uhlíkové oči. Ten je hezký. Dobrý den, pane Sněhulák, pozdravila Jana Sněhuláka, který se usmíval uhlíkovým úsměvem.
1: Dobrý den, ozvalo se za Filipovými zády.
0: Filip se otočil a uviděl Janu, jak stojí kousek dál s pusou do kořán. Po sněhu se k ní batolil Sněhulák s napřaženou rukou.
1: Dobrý den, Jano, řekl Sněhulák ještě jednou.
0: Filip vytáhl ze sněhu svůj oštěp a postavil se mezi Sněhuláka a Janu.
1: Jak to, že mluvíš, dloubl Sněhuláka do prostřední koule.
2: Hehehe, to lechtá, volal Sněhulák, protože jste mi udělali pusu ze 7 uhlíků pravého antracitu, haha.
0: Antracitu? Divila se Jana.
2: Antracit je nejlepší černé uhlí, řekl Sněhulák a uhnul dalšímu výpadu Filipova oštěpu.
0: Nech ho, zavolala Jana na Filipa a odtáhla ho za ruku kousek dál, aby je Sněhulák neslyšel. Budeme si s ním hrát, jo? Zašeptala Jana Filipovi do ucha.
1: Řekl Filip zamyšleně.
0: Tak se ho zeptej, dodala žadonivě.
2: Pane Sněhuláku, chtěl byste si s námi hrát? Zavolal Filip.
1: Ho, ho, zakřičel Sněhulák. Hraní, to je vůbec nejlepší zábava na světě.
0: A zatočil hlavou 3x kolem dokola. Měli bychom mu dát jméno, řekla Jana.
1: Třeba se nějak jmenuje, přemýšlel Filip nahlas.
2: Pane Sněhulák, máte jméno? Zeptal se Filip.
1: Jméno? Podivil se Sněhulák.
0: Potom začal prohledávat prostřední a spodní kouly a prohlásil.
1: Jméno bohužel nemám.
0: To nevadí, my vám nějaké vymyslíme.
2: To by bylo něco, zatleskal Sněhulák, až se mu od rukou zachumelilo.
0: Děti chvíli přemýšleli, pak si něco šeptali a nakonec řekli, budeme ti říkat Martin.
2: To je jméno, Sněhulák se rozesmál a znovu zatočil hlavou 3x dokola.
0: Na co si budeme hrát, zeptala se Jana.
2: Co třeba na koulenou, navrhl Martin.
0: A jak se to hraje na koulenou, chtěli vědět děti.
2: To se vyleze na nejbližší kopeček, řekne se teď a kdo se nejrychleji skutálí dolů, vyhrál.
0: Tak hrajem, rozběhli se na nejbližší kopec. Martin se obdivuhodně rychle batolil za nimi. Když byli nahoře, lehli si do řady a Martin zavolal
2: připravit ke startu, pozor, teď.
0: Začali válet sudy. Nejrychleji byl dole Filip. V tu chvíli ale vypadali všichni jako Sněhuláci. Gratuluju, Martine, blahopřála Jana Filipovi.
2: Já jsem Filip, zavolal Filip a začal ze sebe oklepávat sníh.
0: To byla legrace, volala Jana na Martina, který si rovnal hrnec na hlavě. A na co si budeme hrát teď? Chtěla hned vědět. Když ze sebe setřásli všechen sníh, řekl Martin.
2: Kdybychom měli sáňky, mohli bychom si hrát na sobí spřežení.
3: Ale ty přece máme, zavolal Filip a rozběhl se ke dveřím kůlny.
0: Martin se otočil ke staré višni a ulomil dvě uschlé větve. Nasadil si je na hlavu jako parohy. Potom rozepnul uhlíkové knoflíky na prostřední kouli a vytáhl z ní řetěz rolniček. Když se Filip vrátil se sáňkami, Martin se zapřáhl do nich a vozil děti kolem domku. Rolničkami vesele zvonil na cestu. Ale pak už byl večer a děti museli jít domů. Ahoj, Martine, zamávali děti Sněhulákovi.
2: Ahoj, zamával na děti Martin a zatočil hlavou třikrát dokola.
0: Cože nic neříkáte, ptala se u večeře ustaraně maminka.
1: Jindy vám pusa jede a dneska jste jako pěny, podivoval se tatínek.
0: Máme nového kamaráda, řekla Jana tajemně. Kamaráda? A jak se jmenuje, chtěla vědět maminka.
2: Martin, a je to Sněhulák, vyhrkl vzrušeně Filip.
0: Hrál si s náma na sobí spřežení, skočila mu do řeči Jana.
2: Na sobí spřežení? Tatínek se podíval na maminku se zdviženým obočím.
0: Děti dojedli večeři a běželi se dívat na večerníček.
2: Ty naše děti mají ale fantazii, viď, Maruško?
0: Tatínek vstal od stolu. To jo, řekla maminka zamýšleně u dřezu. Tatínek dal mamince pusu na tvář.
2: Za co to bylo? Zeptala se maminka s úsměvem. Já nevím, jen tak, řekl tatínek.
0: To bylo asi tou svíčkovou, byla totiž začarovaná, řekla maminka lišácky.
2: Sněhulák Martin, začarovaná svíčková, podivoval se zase tatínek. Ta byla ale moc dobře začarovaná a dal mamince pusu na druhou tvář.
0: Jana stála s Filipem u okna vedle postýlek a mávali ven a volali: Dobrou noc, Martine!
1: Dobrou noc,
0: usmál se Sněhulák a uvelebil se pod starou višní. Děti zalehly do postýlek a Martin si stáhl hrnec do čela, aby mu měsíc nesvítil do očí. Dobrou noc, Filipe, řekla Jana, když se zachumlávala do peřin.
2: Dobrou noc, odpověděl Filip.
0: Jana se snažila usnout, ale vůbec jí to nešlo. Filipe, spíš? Zeptala se do tmy pokoje.
2: Ještě ne, ozval se ze tmy Filipův hlas.
0: Za týden bude jaro, viď, Filipe?
2: Zeptala se starostlivě.
1: Ano, řekl Filip.
0: A co bude s Martinem? Zeptala se Jana ještě ustaraněji.
1: Asi roztaje, když je ze sněhu, řekl Filip rozpačitě.
0: Roztaje? Polekala se Jana.
1: A třeba ne, utěšoval jí Filip. Zítra se ho na to zeptáme. Dobrou, slíbil jí.
0: Škoda, že není doba ledová, zašeptala ještě Jana a zavřela oči.
2: Raní sluníčko začalo šimrat Martina na špičce mrkve. Zívl, posunul si hrnec do týla a promnul si uhlíkové oči.
0: Dobré ráno, Martine, volali už z dálky Jana s Filipem.
1: Dobré ráno, odpověděl Sněhulák.
0: Neseme ti něco k snídani. Podali Martinovi zmrzlinu a studený čaj.
1: Je, vanilková, tu mám nejradši, zajásal Martin a dal se do jídla.
0: Děti se dívali smutně na Sněhuláka, jak si pochutnává.
1: Co se vám stalo?
2: Zeptal se Martin a napil se trochu čaje.
0: Co s tebou bude na jaře? Vyhrkla Jana.
2: Martin pohladil Janu po hlavě.
1: Co myslíš? Usmál se.
0: No přece si ze sněhu a sníh na jaře, řekla Jana a v očích se jí objevily dvě velké slzy.
1: Nebuď smutná, těšil jí Martin a otřel slzy, které se na jeho ruce proměnily ve dvě ledové perličky. Prostě roztaju a vypařím se jako každý sněhulák, dodal.
3: To ale není vůbec spravedlivé, řekl Filip.
2: Na to nemyslete, řekl Martin zvesela. A dojděte si domů pro brusle.
3: Pro brusle? Divili se děti. Pak ale vzali prázdný hrnek od čaje a vykročili k domku. Martin se roztočil kolem dokola a umetl na plácku za domem kluziště. Potom utrhl z okapu dva rampouchy a nabrousil je o hranu hrnce. Když se děti vrátili, dělal už na ledových bruslích piruety jako krasobruslař. Děti na něj koukali zpoza sněhového mantinelu a tleskali při každé nové figuře. Filip si rychle nasadil brusle a už byl na ledě u Martina.
2: Copak, Jano,
3: zavolal Martin na Janu, které se na led moc nechtělo.
1: Ona to ještě moc neumí, vysvětloval Filip a rozjel se s Martinem k Janě.
2: Neumí, řekl Martin s tajemným úsměvem. To se ještě uvidí.
3: A cvrnkl Janě sněhovým prstem do bruslí. Jana se rozjela po ledu, jako by se narodila s bruslemi na nohou. Martin zatleskal, potom cvrnkl do bruslí Filipovi, vzal ho za ruku a znovu zamířili k Janě.
2: Martine, to je nádhera, volala Jana nadšeně. A teď si dáme slalom, vykřikl Martin a rozestavil na kluzišti sněhové kužely. Kdo projede nejrychleji, vyhrává.
3: A tak závodili. Hurá, volala nadšeně Jana, která prokmitala mezi kužely nejrychleji. A co lyžovat? Lyžovat bys mě taky naučil? Otočila se k Martinovi.
1: Ano, Jano, završoval Martin. Zítra si vemte lyže, připomněl dětem, když se večer loučili pod starou višní.
3: Filipe, musíme vymyslet něco, aby Martin neroztál, řekla Jana Filipovi, když si čistili zuby. Neblázní, jak bys to chtěla udělat, zarazil se Filip.
4: To nevím, vzdychla Jana.
3: Co dát ho na jaře do mrazáku, uvažovala Jana nahlas.
1: To nám maminka určitě nedovolí, řekl rozhodně Filip. Musíme vymyslet něco jiného.
4: Škoda, že není doba ledová, posteskla si znovu Jana.
2: Doba ledová, to je nápad, zajásal Filip a poplácal Janu po rameni.
3: Jana se na něj nechápavě podívala.
2: My přece nepotřebujeme dobu ledovou, ale jenom zimu, pořádnou zimu, usmál se na Janu.
3: Ale jak chceš tu zimu sehnat? Přijde jaro, sluníčko, divila se Jana.
2: Ne jak, ale kde, zvedl Filip ukazováček.
3: Musíme Martina poslat tam, kde je pořád zima.
4: Kam? Ptala se Jana nechápavě.
2: Na severní pól, dodal Filip vítězoslavně, zastrčil kartáček do poličky a šli spát. Ahoj, zdravil Martin Janu s Filipem, kteří nesli lyže.
3: Ahoj, Martine, volali děti zvesela. Martine, už jsme na to přišli, řekla Jana sněhulákovi.
1: A na co pak, ptal se Martin se zájmem.
2: Jak to uděláme, abys neroztál, vyhrkl Filip.
1: Martin se na ně překvapeně podíval.
2: Pošleme tě na severní pól.
3: Martin se rozesmál na celé kolo.
2: No to je ale nápad.
3: A pak zaraženě dodal.
1: Ale jak to chcete udělat?
3: Děti odvedli sněhuláka do kůlny a ukázali na velkou krabici od nové pračky, kterou dostala maminka k Vánocům.
2: Do té krabice by ses snad vešel, podíval se Filip tázavě na sněhuláka. Vyjevený Martin mlčky přikyvoval. Je v ní polystyrén jako v chladicí tašce, ve které vozí maminka v létě k vodě zmrzlinu a limonády, vysvětloval Filip.
3: Martin se usmál a pak se zeptal.
1: A kdy mě zabalíte?
3: Co nejdřív, dokud je venku ještě zima, odpověděla Jana a Filip dodal: nejpozději pozítří. V předpovědi hlásili oblevu už na příští týden.
4: Dobře, souhlasil Martin, ale teď se vrhneme na to lyžování.
3: Popadl staré žehlicí prkno, které bylo v kůlně opřené o zeď, a vyšel ven. Filip vzal Janu za ruku a vyšli za Martinem. Společně vylezli na kopec za domkem a Martin vzal do ruky Janiny červené lyže.
1: Nepodkluzovat, domlouval lyžím a pak je pohladil po skluznicích.
3: Potom naskočil na žehlicí prkno a začal sjíždět z kopečka. Po každém obloučku zastavil a načechral sněhovou peřinu, aby byla co nejměkčí.
4: Filip si nasadil lyže a za chvíli byl dole u Martina.
1: Neboj se, pojeď,
3: volal Martin na Janu, která pořád ještě stála nahoře. Jana se rozjela a bác upadla, ani nedotočila první oblouček. Sníh ji ale jako trampolína znovu postavil na lyže.
4: Haha, musíme ještě domluvit hůlkám, zavolal Martin a dobatolil se nahoru k Janě spolu s Filipem, který hned zase sjel dolů.
1: Co to vyvádíte, že se nestydíte, řekl Martin hůlkám, které byly najednou ještě červenější než obvykle. Tak alou, dodal Martin a poslal Janu z kopečka.
3: Janě se povedly tři krásné obloučky a tak s jásotem zastavila uprostřed kopce. Filipe, viděl jsi to? Volala na Filipa, který funěl s lyžemi na rameni kolem ní nahoru.
1: Bájo, řekl uznale, ale chtělo by to vlek. Uf,
3: zabručel a nadhodil si lyže na rameni.
1: Vlek? To nebude problém, zavolal Martin a sjel na prkně až dolů ke stromům, kde měla maminka prádelní šňůry. Pak se vybatolil na kopec, zarazil žehlicí prkno hluboko do sněhu a pohodlně se o ně opřel spodní koulí. Zahákl šňůru za uhlíkový knoflík na prostřední kouli a druhý konec spustil dolů Filipovi. Filip se ho chytil a Martin začal točit prostřední koulí. Jak navíjel šňůru, vytahoval Filipa nahoru. Jana se zaradovala a sjela až dolů pod kopec. Lyžovali až do večera. Druhý den ráno začali děti s přípravou na cestu. Filip napsal cedulku s adresou Severní pól, okres Severní Točna, Arktida. Potom s Janou rozbili prasátka a běželi do obchodu nakoupit zmrzlinu, aby se měl Martin čím po cestě chladit. Zmrzlinu dali do tašky, kterou maminka vozí v létě k vodě, a všechno strčili do krabice od nové pračky. Martin se zkusil poskládat do krabice a když posunul mrkev na stranu, vešel se tam celý i s taškou. Děti ho na zkoušku v krabici zavřeli a měli radost, když víko krabice přesně dolehlo. Martin vylezl z krabice nadšený. Haha, budu první český sněhulák, který na jaře neroztaje, volal vesele a točil dokola hlavou. Pojďme ven, postavíme si iglů jako eskimáci na Severní Točně.
4: Co je to iglů? Chtěla hned vědět Jana.
3: Iglů je dům ze sněhu, odpověděl jí Filip a vyšel z kůlny za Martinem s lopatkou na uhlí. Začali stavět. Filip vykrajoval lopatkou velké sněhové cihly a Jana s Martinem z nich postavili krásné iglů jako praví eskimáci. Potom se sesedli uvnitř a upřesňovali plány na další den. Večer pod starou višní usínal Martin s úsměvem, hrnec stažený do čela. Jana s Filipem se probudili, rychle se oblékli a běželi za Martinem.
1: Dobré ráno, zdravil je vesele Martin.
4: Dobré ráno, Martine, volali děti a vytáhli z kůlny sáňky a krabici od nové pračky. Šťastnou cestu, Martine, loučila se s ním Jana s úsměvem,
3: Do očí jí ale vstoupily dvě velké slzy. Martin jí pohladil bílou rukou a proměnil slzy ve dvě ledové perličky. Šťastnou cestu, bude se nám stýskat, řekl Filip a podal Sněhulákovi ruku.
2: Hoho, usmál se Martin, nebuďte smutní, za 3/4 roku jsem tu zpátky, dodal, když zavíral víko krabice.
3: Děti naložili krabici na sánky a odvezli ji na poštu. Najednou bylo jaro. Maminka zrovna čarovala v kuchyni. Tatínku, kde je ten modrý hrnec na špagety? Zazvonil zvonek u dveří.
1: Co pak já vím, řekl udiveně tatínek a šel otevřít.
3: Filipe, nevíš, kde je ten modrý hrnec na špagety? Otočila se maminka na Filipa.
1: Ne, mami.

0: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
1: Já jsem taky rád. Ahoj.
0: Kde ses tak dlouho toulal?
1: Ve městě.
0: Ve městě? Neříkej.
1: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
0: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
1: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
0: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
1: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
0: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemíždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je

0: hromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Z čista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely. A z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. Tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: No, v pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu. Všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil. Ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: a nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.

0: Žabý princ. Byl jednou jeden král a královna a ti měli tři hezké dcery. Starší dvě už byly vdané a doma na zámku zůstala jen ta třetí, nejmladší a nejkrásnější. Byla ještě hravá jako dítě, na vdavky zatím nemyslela. Raději běhala celý den po zámecké zahradě. V létě, když byly horké dny, sedávala u malé studánky, která byla plná chladivé, průzračně čisté vody. Jednou zase princezna odpočívala u studánky. Pohazovala si zlatou koulí, svou nejmilejší hračkou. Z nenadání jí koule vyklouzla z ruky, až bluňk byla ve studánce. Princezna se dívala do vody, ale dna nedohlédla. Dala se do hrozného násku.
1: Proč pak pláčeš, princezničko? Co se ti stalo?
0: Ozvalo se jí za zády. Princezna se otočila a uviděla ošklivého žabáka.
2: Ach, to jsi ty. Oh, vylekal jsi mě. Nemohu vylovit svou zlatou kouli, která mi spadla sem do vody. Studánka je moc hluboká.
0: Řekla princezna a znovu se dala do pláče.
1: Co mi dáš, když ti tvou hračku vylovím?
2: Dám ti, žabáčku, co budeš chtít. Perly, zlaté penízky, nebo třeba křišťálový pohár.
1: Nic takového nechci. Přál bych si, abys mě měla ráda, abych mohl jíst u stolu z tvého talíře a spát v tvé posteli.
2: Všechno bude, jak si přeješ, jen už mi vylov mou zlatou kouli.
0: Kdo to kdy slyšel, aby žabák jedl u stolu a spal v posteli, pomyslela si princezna. Žabák se ponořil do vody a za chvíli vyplaval se zlatou koulí v puse. Princezna kouli popadla, sotva poděkovala a utíkala domů.
1: Počkej, ne tak rychle, nestačím ti.
0: Ale kde byl princezně konec? Na milého žabáka si ani nevzpomněla. Žabák zalezl zpátky do studánky. Druhý den seděla princezna s králem a královnou u stolu a pochutnávala si na dobré večeři. Najednou se na chodbě ozvaly podivné zvuky. Plesk, plesk. Potom někdo zavolal skřehotavým hlasem.
1: Otevři dveře, princezno milá.
0: Princezna otevřela dveře, ale hned je zase zabouchla. Celá zmatená se vrátila ke stolu.
3: Co se děje? Čeho se spolekala? Je tam snad nějaké strašidlo?
2: Ale ne, je to jen žabák. Obyčejný žabák. Chce jít k nám ke stolu. Včera jsem mu to slíbila. Vylovil mou zlatou kouli ze studánky a já mu za to slíbila, že budeme přátelé, že ho nechám jíst z mého talíře a spát mé posteli.
0: Za dveřmi se znovu ozvalo.
1: Otevři dveře, princezno milá. Což pak už nevíš, co jsi mi slíbila?
0: Král se zachmuřil a pravil přísným hlasem.
3: Jen běž pěkně otevřít. Nemáš dávat sliby, které pak nechceš plnit.
0: Princezna šla tedy otevřít a do sálu skočil žabák. Přiskákal až k princeznině židli a zaprosil.
1: Zvedni mě k sobě, princezno.
0: Král se na princeznu podíval káravým zrakem a princezna se neodvážila odmlouvat. Žabák se s chutí pustil do jídla. Princezně přestalo chutnat. Když dojedli, řekl žabák.
1: Bylo to moc dobré, moc děkuji. Teď bych si trochu zdříml. Buď tak hodná, princezno, a zaveď mě do svého pokoje.
0: Princezna fňukala. Ošklivla se jí myšlenka, že by měla vzít žabáka do ruky a odnést ho do své bílé postýlky. Teď už se král doopravdy rozlobil.
3: Tohle se nedělá, děvenko. To ne. Když jsi byla v nouzi, žabák ti byl dobrý, viď? To ti nevadilo, že je ošklivý a studený. Tak teď pěkně plň své sliby. Vezmi žabáka a běž.
0: Princezna se trochu zastydila a už neodmlouvala. Váhavě se zvedla a vydala se s žabákem do svého pokoje.
2: Tatínek má pravdu. Sliby se mají plnit. A já zatím vyvádím jako malá rozmazlená holka.
0: Řekla princezna a položila žabáka na bílý polštář do své postýlky. Sama si sedla do kouta a pozorovala žabáka, který si hověl v posteli s nebesy. Po chvíli se však princezně začaly klížit oči. Hlasitě zívla a řekla.
2: Nedá se nic dělat, kamaráde. Teď si zase půjdu odpočinout já. Jsem hrozně ospalá.
0: Vzala žabáka a schodila ho na podlahu. Ale co to? Místo ošklivého žabáka dopadl na zem krásný princ. Princezna se nezmohla ani na slovo. Vyděšeně zírala s otevřenou pusou, jak se mladík zvedá ze země.
1: Děkuji ti, princezno,
0: řekl princ a vyprávěl, jak ho kdysi zlá čarodějnice zaklela v žabáka.
1: Vysvobodit ze studánky mě mohla jen dívka, která by splnila mé přání. Jen tak mi mohla vrátit lidskou podobu.
2: Moc mě mrzí, že jsem byla na tebe tak ošklivá.
1: Jen se neomlouvej. Vím, že není snadné jíst s ošklivým žabákem z jednoho talíře.
0: Povídali si celou noc. Princ vyprávěl o svém domově, o rodičích, vzpomínal na Jindřicha, svého věrného sluhu. Čas rychle ubíhal a než se rozednilo, požádal žabý princ svou zachránkyni o ruku. Princezna ráda souhlasila. Mladý princ se jí zalíbil na první pohled. Běželi za rodiči, aby jim řekli, co je nového. Král se nerad loučil se svou nejmladší dcerou, ale nechtěl jí bránit ve štěstí a tak nakonec svolil. Na nádvoří přijel kočár tažený dvěma páry statných běloušů, kteří měli na hlavách chocholy z bílého peří a zlaté postroje. Na stupátku jel věrný princův sluha Jindřich. Jindřich pomohl princezně do kočáru a kočár se rozjel. Jeli a v tom se ozvala hrozná rána.
1: Pozor, Jindřichu! Polámalo se nám kolo.
0: To není kolo, můj pane. To praskla jedna ze tří obručí, které jsem si dal ukovat na srdce, aby se mi žalem nerozkočilo, když tě zlá čarodějnice zaklela, řekl věrný Jindřich. Teď už je nebudu potřebovat, když vidím, jak jsi šťastný. Jeli dál a po cestě se ještě dvakrát ozvala stejná rána. To šťastnému Jindřichovi praskly i zbývající dvě obruče na srdci.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třebaže všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku. A Beruška také.
4: Budejť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
4: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
4: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
4: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvoji hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
4: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
4: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
5: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě, kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl 2 talíře a Brouček skoro také 2. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Kmotříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k Almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chalupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do Almary. Dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu, Pán Bůh s námi a zli pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček a kmotříčka a beruška a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach, jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato, mamince se zdálo víc do běla, hodně jasný, beruška tvrdila, že je do růžova, Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním, takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili, kmotřička a beruška a Janinka, to se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždy to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje, vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo. Thank you. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty, a ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky, a ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu, a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Verunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči, a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků. Vždyť oni celou noc nespali. Pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. Proč by musel tady svítit? Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka, a tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček, také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou. jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
3: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty dareboty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku. Však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani ji nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu, však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko zvečera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z růžtky má svatbu. i pro pána, že má svatbu? Arcič, že má. Bere si mladého Verunka támhle na druhé straně z šípku. Toho? Vít je takový rozzlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z růžky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si jí za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka, ale Brouček nemohl ze sebe ani slovíčka vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku, a ptal jsem se jí, jestli by chtěla být také takovým Broučkem, a ona mě jednou povídala, že by chtěla, a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leď a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci, letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva Verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžky. Prosím vás, odpuste mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

a bylo jaro. Všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím žením odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví.

0: Berušku,
1: Berušku, tu, ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
0: I budeť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná a maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
2: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci s pánem Bohem, kmotříčku. Kmotříček byl všecek spletený, letěl a svítil a když už měl letět domů, povídá tatínkovi, řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel Brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, Broučku, co pak mě neseš?
3: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby jsi mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, Broučku, já jsem tě mívala ráda, ale já víš,

0: co? Já si to rozmyslím. Přijď za zítra.
1: A s takovou Brůček odešel. Zatím už toho Beruška litovala. A když Brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buď že jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, Broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, Broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala Broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub Brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý Brouček z Roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, Broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A Brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít Broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlasy jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tu mu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janinka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janinka a nosíček jako Janinka a všecko na vlas jako Janinka, to ti musíme říkat Janinka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka.

a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového.

0: Zastavit! Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte, lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta veliká nananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do kroku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
1: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt toho, že mi zaplatili předem. Lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
3: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
1: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
3: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
3: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Ferda Mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
3: Jestli je tady šéfe líbo, že ono, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
3: To je pro mě mališkost. Pozor!

0: pardon, šéfiku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetolová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divizová, pryskyřenko.
2: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, kmotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splna hrdla, vlastně splna sosáku.
3: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
2: A šéf se bude zlobit.
3: A teď já jenom maličko, tichoulince.
1: Co to bručí? Medvěd. Kde bručí je medvěd? 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. 2x5 je 9. Kde bručí je čmelák? Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávinky.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masorát, a to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: No proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek holuchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulím.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpu uši.
0: Tak střílej, střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky, a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou náboju.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu, a tedy i lovit, příkladně slony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli,
3: neznám.
1: Zelený jarný.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou
1: zvěř.
3: Bíratý žbroukovi, který se opozdil a posetnění spěchá do svého ukrytu, číhám-li někde za kamínkem načekané, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: Když ono to jaksi samo. No,
3: kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesvěřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť.
3: Umí.
2: Ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekané.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: A nespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
1: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem. Třeba takový...
1: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
1: No, jenomže druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: Tak běž.
1: To se ví. Já se budu přímo vznášet. Hopsa, hejsa, dobranica, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen tak.
2: Ani jen tak.
3: Ale já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Uteč!

0: Bitlicu. Bitlicu, c'est tout? Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
2: Netrefil?
1: A kam se nás hrabe nějaký takový střevlík masorát? A to bylo pořád, zalícím, zamířím, stisknu, spoušť. Ferdo.
0: To nic, Pitlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: To promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch. Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: No se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem, pumpovat, to je pro nás malič.
0: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo, tak? Divné, Ferro, pumpujme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček. Do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost. Slyšíš? Teď, konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník, ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferro.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferro, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky, až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápníci, máte tu čest s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupeny, smraveny.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si nové taky něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Housata, jde na vás. To, no. Netopír. No co, proč se nebojíte?
3: Pro

0: se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Je, tati, pumpa letí!
2: Ty jsi tomu zase dal, pytlíku.
0: Kde je ta pumpa?
3: Zničená. Oh,
0: pardon.
3: Jen na kusy.
0: To samo, šéfe.
3: Ničemníku.
1: Oh. Ferníku, to bude máze.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka Straže rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapečka.
5: Spal tvrdě a dlouho. Probudil se, když ho zase cosi zastudilo na čumáčku. Otevřel oči a zamžíkal do plného denního světla. Nad ním se prostírala bělošedá obloha a s ní se řídce snášela jakási bílá peříčka. Mávl po jednom packou, ale na dlani nic nenašel. Jen ho to tam zastudilo, jako prve na čumáčku. Znovu zkusil chytit pírko a zase nic. Jaký to čerchman v tom vězí. Míša na ten div koukal jako půlroční štěně na první sníh. A on to první sníh také opravdu byl. Ale náš medvídek dosud všechny své zimy s mámou přespal, jak to medvědi dělají. A že je tohle sníh, nevěděl. Posadil se a rozhlédl se, aby o svém podivném objevu honem pověděl mamince. Ale co to? Kde se to ocitl? Kolem něho byl řídký jedlový lesík a kdesi dál se ozývaly lidské hlasy a kroky, hrčení vozů a dupot kopyt. Teprve teď si Míša povšiml, že sedí v strýčkově velikém koši na tlusté houni. Počkat, ano, do toho koše se ukládal u strýčkovy chalupy na noc. Teď stojí koš na zemi a hranatá dřeva z něho zmizela. Houně leží na dně. Co se to s ním stalo? Kam ho to odvezli? A je mináčku. Je tu sám. Maminka nikde a strýčka také nevidí. Míša se zdvihl a chystal se vylézt z koše. V tom se za ním ozval vřískavý křik medvěd, medvěd! A už volalo více lidí a hlasy se hrozivě blížily. Medvídek na nic dál nečekal a dal se na útěk. Měl tak naspěch, že se ani nepodivil, když se jedličky v lesíku při pouhém doteku kácely. Neviděl, že jsou to vánoční stromky v dřevěných křížových podstavcích, jen pryč, pryč, pryč od těch křičících lidí. Přelétl městskou ulici, zahnul kolem rohu, proběhl uličkou, znovu zahnul a ocitl se mezi živými ploty. V běhu se rozhlížel po ukrytu, ale před ním se do nedohledna táhly jen ty ploty. V zoufalství skočil vpravo do křoví. Schoulil se do klubička, packy si složil přes tvář a jen trnul, trnul, trnul, aby ho tu ti zlí lidé nenašli. Kdyby tak byl věděl, kdyby se byl na útěku ohlédl, byl by viděl, že za ním běží také strýc Vasil. To bylo totiž tak. Vasil odvezl vozík s jedlovými stromky do městečka a netušil, že má nahoře v koši Míšu. Objevil ho teprve na tržišti, když chtěl z koše vyndat připravené křížové podstavce pod stromky. Míša tam na houni tak mile spál, že ho Vasilovi bylo líto budit a ustlal mu na dně koše. Potom chodili lidé a vybírali si stromky a najednou vznikl ten poprask s medvědem. Vasilovi nezbyl čas lidem vysvětlovat, co a jak, mohl jen utíkat spolu s ostatními za Míšou, aby ho uchránil pohromy. Teď tu Vasil stál na rohu uličky a marně se rozhlížel po medvídkovi. A medvídek seděl o pár kroků dál v křoví, ani se nepohnul, aby se neprozradil. Vasil se zklamaně vrátil ke stromkům a Míša s úlevou poslouchal, jak se kroky vzdalují. Tu se ozval hlas.
6: Hej, kamaráde!
5: Hlas drsný, ale dobrácký, přívětivý. Míša se rozhlédl. Na rohu uličky stál oslík.
6: Co je s tebou? Ptal se oslík. Vypadá to, jako bys měl z něčeho nahnáno.
5: Míša místo odpovědi okouněl po střížce na oslově hřbetě. Byl tam vymalován houpací kůň. Na druhé straně medvídek, podobný Míšovi, jenže neměl bílé bříško. Medvídek se vedl za ruku s krásnou panenkou.
6: Vidíš, nosím reklamu na hračky. Vždyť je před Vánocemi.
7: Vánoce? Vánoce? Co je to?
5: Míša vzpomínal, zdali o tomhle už někdy něco slyšel. Ale nevzpomněl. Stíral si packami návěj mokrých vloček z čumáčku a ptal se.
7: Ty, oslíku, co to je toto bílé?
5: Oslík chvíli nevěděl, co to medvídek myslí, pak se zasmál. Inu, přece sníh.
6: Ty neznáš sníh? Vždyť je zima.
5: Z té odpovědi Míša mnoho nezmoudřel, ale dál se neptal, aby nevypadal hloupě. Oslík teď také mlčel. Měl by už jít domů, ale co tady s tím huňatým kamarádem? Víš co? Vlez si mi na hřbet a já tě schovám u sebe ve stáji. Povezeš se pod střížkou jako maharadža na slonu a lidé tě neuvidí. Míša sice zase nevěděl, co je to maharadža, ale nápad se mu náramně zalíbil. Chytil se o slova ocasu, dup, a už se hrnul pod střížku. Musel se skrčit, aby mu ani ocásek nekoukal, ani nosík z opatrnosti nevystrkoval. Viděl jen, jak se před ním pokivuje oslíčková hlava s přistřiženou hřívou a cítil, jak se pod ním v chůzi kolébá oslíkův hřbet. Však by se tím málem byl ukolébal do spaní. Ale už byli na místě. Byl to dvůr za velikým domem. Nejdřív ze všeho padla tu Míšovi do oka ohromná spousta beden. Byly malé i velké i prostřední a byly z nich na dvoře nastavěny celé mrakodrapy. Hned vedle vrat byla oslíkova stáj. Míša se tam vydal za ním. Za dveřmi stáje viděl zrovna takový koš, jako měl strýček Vasil. Hrklo v něm, strýček je jistě někde tady ve městě a on ho musí najít. Bez něho by se nikdy nedostal zpátky domů. V rozpacích se obrátil k oslíkovi.
7: Poslechni, oslíčku, já nevím, jak bych ti to všechno honem vysvětlil, ale já nemohu zůstat, já musím honem vyhledat strýčka. Děkuju ti pěkně a s Bohem, však se snad ještě uvidíme.
5: Obrátil se a vyběhl. oslík byl z toho hloupý. Vyskočil, aby medvídka zadržel, ale Míšův zadeček už poskakoval daleko zadní uličkou a v tom už také zmizel kdesi za rohem.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí. Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal? Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil maxipes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Býval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít leda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil bych si ty psí lísky třeba tři. No.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
0: Horký párky limonáda. A s houstičkama.
2: Je libo jeden páreček, prosím, nebo dva? Dejte to sem celé, ukázal tatínek na košík, který už byl stejně z poloviny vyprodaný. Ten zbyteček mi klidně sníme. Na půl, viď, Fíku?
0: Jasně, každý půl.
2: A taky, že to tak udělali. Tatínek snědl půl párku, Fík půl koše párku. Prodavač jen udiveně zamžikal očkama a nesměle se zeptal. Budete si přát taky limonádu?
0: Jasně.
2: Samozřejmě, asi tak 20. Že, prosím?
0: Depak,
2: ohradil se Fík.
0: To není zdravý moc se nalejvat. Kdepak 20? Stačí 18.
2: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
0: Já si kopnu,
2: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
3: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít.
0: Když já zapomněl.
2: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
0: Já nerád.
2: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
0: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
2: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
0: Co pak? To se smí?
2: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
0: No, tak já jim to teda vysvětlím.
2: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipes silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
0: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
2: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
0: Co je to za způsoby?
2: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem se hnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklí.
0: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
2: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
0: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
2: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
0: Promiňte, já jsem se upísk,
2: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
1: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí,
2: řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
4: Rozhodčí je také člověk.
2: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně.

0: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
1: Libovali si fanouškové.
0: No, víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo. No, ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje. To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.
2: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti. Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
3: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
2: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
3: A ty?
2: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
3: Kdo jsi ty?
4: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
3: Jú!
2: Vykřikla holčička polekaně.
3: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
2: Zeptala se malá čarodějnice.
5: Počkat, počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
2: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
3: Je, ty to ale umíš, radovali se děti.
4: Ce, to je teprve začátek,
2: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla,
3: tak a teď dost, musíte už domů.
4: Už, ano, je nejvyšší čas.
2: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
3: Tak moc krát děkujeme.
2: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak, černý jako smůla.
5: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Romnice Bimbula se dívala asi komínem.
3: Ale mohl by to být,
2: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
3: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
2: Ale v duchu byla velice ustaraná.
3: Co teď? Jestli to opravdu byla teta Bimbula? Taková smůla.
2: Určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden. Ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
3: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
6: Karel Čapek, Pudlenka, aneb Měl jsem psa a kočku. O nesmrtelné kočce. Tato historie o kočce má na počátku kocoura. A sice kocoura darovaného. Každý dar má v sobě něco nadpřirozeného. Každý je, abych tak řekl, z jiného světa. Spadne z nebe. Je na nás seslán, vtrhne do našeho života, nezávisle na nás a s jakousi exuberancí. Zejména je-li to darovaný kocour s modrou pentličkou na krku. I bylo mu dáno jméno Filip, Budulínek, Kujon a Lotras, podle různých jeho morálních vlastností. Bylo to angorské kotě, ale rozcuchané a zrzavé, jako kterýkoliv křesťanský uličník. Jednoho dne na výzkumné výpravě spadlo z pavlače na hlavu nějaké ženské osoby. Ta se tím cítila dílem poškrábána, dílem hluboce uražena a podala na mého kocoura udání jako na nebezpečné zvíře, jež skáče z pavlačí lidem na hlavy. Dokázal jsem sice nevinu toho serafínského zvířátka, ale za 3 dny kocourek dodýchal, otráven arzenikem a lidskou zlobou. Právě když jsem se skrz takovou divnou mlhu díval, jak mu posledním zachvěním vpadly boky, zamňoukalo to na Prahu. Třáslo se tam zatoulané mourovaté kotě, vychrtlé jako došek a vyjevené jako ztracené dítě. No, pojď sem, Micinko. Snad je to prst boží, vůle osudu, tajemný pokyn, nebo, jak se tomu říká, nejspíš tě neboštíček seslal místo sebe. Nevyzpytatelná je kontinuita života. To tedy byl příchod kočky, jež dostala pro svou skromnost jméno Pudlenka. Jak vidíte, přišla z neznáma, ale podávám svědectví, že se nijak nenaparovala svým tajemným a snad i nadpřirozeným původem. Naopak, chovala se jako každá smrtelná kočka. Žrala mlíčko a kradla maso, spala na klíně a v noci se toulala. A když přišel její čas, vrhla 5 koťat, z nichž jedno bylo zrzavé, jedno černé, jedno tříbarevné, jedno mourovaté a jedno angorské. I počal jsem zastavovat všechny známé. Poslouchejte, spustil jsem na ně velkomyslně, já mám pro vás báječné kotě. Někteří nejspíš z přílišné skromnosti se vytáčeli, že by jako rádi, ale že bohužel nemohou a kdesi cosi. Ale jiní byli tak překvapeni, že než ze sebe mohli vypravit slovo, stiskl jsem jim ruku a prohlásil, že tedy ujednáno, ať jsou bez starosti, že jim to kotě včas pošlu. A už jsem běžel za dalším bližním. Nic vám není krásnější než takové kočičí štěstí mateřské. Měli byste si pořídit kočku už pro ta koťata. Za 6 neděl nechala Pudlenka koťata koťaty a šla poslouchat zblízka hrdiný bariton kocoura ze sousední ulice. Za 53 dny se okotila 6 kusy. Do roka a do dne jich bylo úhrnem 17. Nejspíš ta zázračná plodnost byla odkaz a posmrtné poslání neboštíka panice kocourka. Vždycky jsem si myslíval, že mám, čert je vem, plno známých, ale od té doby, co se Pudlenka vrhla na výrobu koťat, nemám komu nabídnout 26. kotě. Když jsem se musel někomu představit, zamumlal jsem své jméno a řekl jsem, nechtěl byste kotě? Jaké kotě? Ptali se lidé nejistě. To ještě nevím, odpovídal jsem zpravidla, ale myslím, že budu zas mít koťata. Záhy jsem počal mít dojem, že se mě lidé vyhýbají. Snad to bylo ze závisti, že mám takové štěstí v koťatech. Podle Bréma mají kočky mladé 2x do roka. Pudlenka je měla 3x až 4x do roka bez ohledu na roční dobu. Byla to právě kočka nadpřirozená. Patrně měla vyšší poslání, pomstít a stokrát nahradit život utraceného kocourka. Po třech letech plodné činnosti vzala Pudlenka náhle za své. Přerazil ji nějaký domovník pro tu nedůstojnou záminku, že prý mu ve spíži sežrala husu. Téhož dne, kdy Pudlenka zmizela, vrátila se k nám její nejmladší dcera, kterou jsem vnutil sousedům. I zůstala již u nás pod jménem Pudlenka druhá, jakožto přímé pokračování své zesnulé matky. Pokračovala v ní dokonale. Ještě byla dívčím výrostkem, když začala kynout a přivedla na svět 4 koťata. Jedno bylo černé, jedno mělo ušlechtilou nazrzlou rasu vršovskou, jedno protáhlý nos koček strašnických, kdežto čtvrté bylo skvrnité jako fazole, jako jsou kočky malostranské. Pudlenka druhá se kotila 3x do roka s pravidelností přírodního zákona. Za 2 a čtvrt roku obohatila svět o 21 koťat všech barev a ras s výjimkou kočky z ostrova Man, jež se rodí bez ocasa. Pro 21. kotě jsem už opravdu neměl odbytu. Právě jsem se rozhodoval, že vstoupím do volné myšlenky nebo do růžového bratrstva, abych získal nový okruh známých, když tu sousedův Rolf zakousl Pudlenku druhou. Donesli jsme ji domů a položili na postel. Ještě se jí třásla brada. Pak se jí brada přestala třást a z jejího hustého kožíšku počaly kvapem vylézat blechy. To je neklamná známka kočičí smrti. Pak už její pozůstalé kotě, pro které nebylo odbytu, zůstalo u nás jakožto Pudlenka třetí. Za 4 měsíce vrhla Pudlenka třetí 5 koťat. Od té doby plní tento svůj životní úkol svědomitě v pravidelných intervalech 15 týdnů. Jen při těch letošních velikých mrazech vynechala jeden termín. Ani byste do ní neřekli, že má tak veliké a nesmrtelné poslání. Na pohled vypadá jako obyčejná tříbarevná domácí číča, která po celý den dřímá u rodinného patriarchy na klíně nebo na posteli, má vysoce vyvinutý smysl pro své osobní pohodlí, chová zdravou nedůvěru k lidem i zvířatům a když na to přijde, dovede hájit své zájmy dente unquibusque, tedy zuby nechty, nebo spíše zuby drápy. Ale když uplyne jejich 15 neděl, počne jevit rozechvělý neklid a sedí nervózně u dveří, předstírajíc: člověče, pust mě honem ven, já mám bolení. Načež vyletí ven jako šíp do noční tmy a vrátí se až ráno, přepadlá v tváři a skruhy pod očima. V té době přichází od severu, kde jsou olšanské hřbitovy, ohromný černý kocour. Od jihu, kde jsou Vršovice, zrzavý a jednooký rváč. Od západu, kde sídlí civilizace, angorský kocour s ohonem jako pštrosí péro. Od východu, kde není nic, tajemné bílé zvíře s ohonem kroužkovaným. V jejich středu sedí tříbarevná a prostá Pudlenka třetí a okouzleně s očima hořícíma naslouchá jejich houkání, seškrceným výkřikům, vřesku vražděných dětí, řevu opilých námořníků, saxofonům, burácení bubnů a ostatním nástrojům veliké kočičí symfonie. Abyste věděli, být kocourem, k tomu není třeba jen síly a statečnosti, ale i vytrvalosti. Někdy po celý týden obléhají ti 4 apokalyptičtí kocouři Pudlenčin domov, blokují vrata, vnikají okny do domu a nechávají po sobě jen pekelný zápach. Konečně přijde noc, kdy už si Pudlenka třetí nežádá jít ven. Nechte mne spát, praví. Nechte mne spát, navěky spát,
7: spát, snít. Ach, já jsem tak nešťastná.
8: Načež v patřičné lhůtě vrhne pět koťat. Mám v tomto směru už jisté zkušenosti. Bude jich pět. Už je vidím, ty drahé, sladké drobečky, jak zase budou cupat a dupat po bytě, strhávat ze stolu elektrické lampy, dělat do střevíců loužičky, jak mi polezou po nohou na klín, mám od nich nohy poškrábané jako Lazar. Jak najdu kotě v rukávu, když se budu oblékat kabát, a kravatu pod postelí, když si budu brát kravatu. S dětmi jsou starosti, to vám každý dotvrdí. Nestačí je vychovat. Musíte jim zajistit budoucnost.

o zástupech koček, o tom, že kočky, až jich bude dost, se zmocní vlády nad vesmírem. Neboť to je veliký úkol, který jí uložil nevinně utracený angorský kocourek. Vážně, nechtěli byste kotě?

0: V máji je povětří samá čarovná vůně. A cítíte, s jarním váním přilétají a než se jich člověk může pěkně zhluboka načichat, jsou ty tam, jak pentličky rozevláté. A co kdybychom si přece jen zkusili jednu takovou sladkou jarní vůni lapit?
1: Al?
0: Počkej, pentličko, neutíkej mi.
1: Uteču.
0: Neposeda vůně májová. Nejdřív mě šimrá v nose a než se s ním může člověk, jak se patří, potěšit, je ta tam.
1: Tady jsem. A teď tady. Kuk.
0: Neposeda si. Tak přestaň se schovávat.
1: Pojď za mnou.
0: Kam mě to lákáš, voňavá pentličko?
1: Za mými sestřičkami přece.

0: až se mi z tvých sestřiček hlava zatočila. Ta sladká modravá mě málem uspala.
1: To byla vůně prvních fialek u cesty. Ale pojď dál, průsekem do lesů a pasek.
0: Mech voní jarními vodami.
1: Léčivá vůně, co chladí i uzdravuje.
0: A loňské listí a spadané modřínové špedličí je cítit staletou moudrostí lesa.
1: Nezastavuj se, za mnou pojď, jen za mnou.
0: A moje malá tajemná jarní vůně se promotala vším tím voňavým rejem a schonem a vede mne dál. Až nakonec paseky, tam, kde už začíná vysoký smrkový les, vyrostl tady zelený kopeček s hebkou listovou stříškou. A neposedná vůně, hups, a už je uvnitř.
1: To je přece můj kopeček, můj zelený domeček.
0: Domeček z jahodových listů. A moje všetečná voňavá pentlička, to je přece vůně lesního jahodiní, nejlíbeznější ze všech májových vůní.
1: Nejlíbeznější? A co já?
0: Pro pána. A hned vedle jahodové chaloupky druhý voňavý domeček kopeček. Lístky to má maličké a husté jako zrníčka.
1: Já jsem borůvková chaloupka a voním pravým jarním lesem.
2: A já zase jarní pasekou, jenže já líp a víc, bane, já.
0: A tak se borůvková chaloupka a jahodová chaloupka začaly pošťuchovat a chlubit a dokonce i hádat. Sluníčko, co dřímalo po zimě ještě celé mátožné, vykouklo spod oblačné duchničky a zamračilo se.
3: Kdo pak se mi to tam u lesa hádá jako o jarmarku?
1: Prosím, sluníčko, jahodová chaloupka se chlubí, že voní líp než já.
2: A taky je to pravda. Viď, že je to pravda, sluníčko, že jsem hezčí než borůvková chaloupka.
1: Vidíš jí, sluníčko, jen vytahovat se umí. Já jsem přece hezčí a zelenější a větší a košatější a...
3: Ticho tam dole. Co pak se sluší takhle se hádat a chlubit? Vždyť ani nemáte čím, vy pyšné chaloupky.
1: Že nemáme? Máme. Máme přece zelené střížky a voníme. Zdaleka každého naše vůně přiláká.
3: A kdo pak ve vás bydlí?
1: Bydlí? Jak bydlí?
3: Chaloupky přece nejsou jen tak pro nic za nic. Chaloupky jsou na bydlení.
2: Ve mně nebydlí nikdo. A u tebe, borůvková chaloupko,

0: Taky nikdo. Moje zelená střížka nemá, koho by před nepohodou schovala.
1: Tak nač jsme vlastně vyrostli, viď, borůvková sestřičko?
0: Nač jsme se vlastně zelenali? Pro koho? Mně je z toho najednou tak smutno.
1: Mně taky. A plakat se mi chce, že jsem tak prázdná a opuštěná.
2: No, tak vidíte a hádáte se.
0: No ale co dělat, abychom byli někomu k užitku?
1: Nebo pro radost.
0: Mít tak aspoň jednoho nájemníka.
1: Ano, opravdického, živého nájemníka.
0: Ale jak ho jen přilákat?
3: Poráč, sluníčko.
1: Vždyť tedy voníme doširoka i dodaleka.
0: Pentlička má vůní po celém lese vlajem,
1: ale pořádného nájemníka ne a nechytit.
2: Vůni nestačí, milé chaloupky. Musí na vás být taky něco pěkného na koukání, abyste se líbili i očím a nejen nosům.
1: Máme přece listí.
0: Co pak to nestačí?
2: Listí. Každá správná chaloupka má mít nějaké domovní znamení. To domovní znamení musí být pěkně vyvedené v barvách a nad hlavním vchodem. A podle něj se pak taková správná chaloupka taky jmenuje. Třeba u sluníčka, u zvonu, u jelena.
1: Prosím, prosím, a nač znamení?
2: Inu, když chce chaloupka nájemníka, musí taky počítat s tím, že každý nájemník dostává dopisy. A na takový dopis se musí taky napsat adresa. Pan nájemník ten a ten, toho času v chaloupce u sluníčka nebo u jelena.
0: My nemáme domovní znamení.
1: Tak to asi nikdy nebudeme mít toho nájemníka.
2: Ale. Nebědujte, chaloupky. Já bych vám nějaké to domovní znamení vyčarovalo.
1: Sluníčko,
0: ty naše sluníčko, sluníčko zlaté.
2: Počkat. Moc se neradujte. Nezačnu čarovat, dokud mi neslíbíte, že už se nebudete hádat a vytahovat.
0: Vytahovat?
2: Ano.
0: My a vytahovat?
1: A hádat? My se přece jak živi nehádáme. Mm-hmm. A jestli tak, jen z legrace. Jen už pro pána sluníčko začni čarovat.
4: Když sluníčko vidělo, že borůvková i jahodová chaloupka myslí ty svoje sliby vážně, odhodilo mrakovou peřinku přes pelest, vyskočilo z postýlky a zlatě se usmálo od ucha k uchu přes celou oblohu. A když se z jara sluníčko takhle začne culit, už to je jako čarování. Ale aby kouzlo najisto zapůsobilo, pohladilo ještě pro jistotu sluníčko zlatými prstíčky jahodovou a borůvkovou chaloupku. A do jejich voňavých lupínků zašeptalo čarovné zaklínadlo.

0: pravda. Jahodová chaloupko, z tebe je princezna.
1: Co si to vymýšlíš, borůvková sestřičko? Já jsem přece jen obyčejná chaloupka z Jahodiní. Jaká pak princezna?
0: A přece, podívej se do zrcadla.
2: Chaloupka z Jahodiní jukla do studánky, co blízkala mezi kořeny starého smrku, a málem vykřikla údivem. Na čele, z rovínka uprostřed vonavého lupení, jí sluníčko vyčarovalo domovní znamení jako z pohádky.
0: Jú, vykvetla mi hvězdička. Vždyť to říkám, princezna se zlatou hvězdou.
1: Pane, ta moje hvězdička je bílá jako padlý snížek.
0: Lístky má bílé, ale uprostřed je zlaté očko.
1: Panečku, za takovým domovním znamením se nájemníci jen pohrnou. Viď, borůvková sestřičko. Co se tak koukáš? Ty pláčeš?
3: Tobě se to mluví. Ale co já? Mně sluníčko žádné znamení nevyčarovalo.
1: Ale vždyť ti to slíbilo. A sluníčko přece nikdy neslibuje nadarmo. Pro mne vyčarovalo hvězdičku a pro tebe zelený korálek. Jen se pořádně podívej do studánky.
0: Opravdu. Korálek. Zelený korálek, jako konvalinkový kalíšek. Pěkně si mě prohlédni, jahodová sestřičko. Odteď jsem borůvková chaloupka u zeleného korálku, heč? A já zase jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. Děkujeme ti, sluníčko.
4: Jako by se stalo, vonavé chaloupky. Teď už se každá jistě dočkáte svého nájemníka.
1: Počkat, sluníčko, kam jdeš?
0: Co se nám schováváš?
4: Vždyť je večer. Už jsem toho dnes vykouzlilo až. Hvězdičku, korálek. A to jsem ještě naučilo mouchy létat. Trávu jsem ze země povytáhlo, pampelišky po lukách rozhodilo.
1: Ty nás necháš v té tmě samotné?
4: Máte přece svá domovní znamení. Hvězdičku a korálek. Taková čarovná znamení povedou i zašera unavené poutníky pod vaše zelené střížky.
1: Počkej, sluníčko, a co až padne černočerná tma?
4: Inu, to musíte na poutníky pentličkou vůně zamávat, písničkou jim ukázat cestu. Tak spusťte chaloupky.

0: bílá hvězdička a zelený korálek svítili v noční trávě jako lucerničky, které lákají a vábí unavené poutníky do závětří vlídných domovů. Půjdete-li sticha jarní pasekou a budete-li zlehka našlapovat, můžete tu hvězdičku a ten korálek taky mezi jarní zelení zahlídnout. Bílými hvězdičkami kvete přece lesní jahodiní a borůvčí zas zelenými korálky. Tichoučce a vonavě kvete, jen pentličky vůní a tichá písnička lákají unavené poutníky do zelených domků pod listové střížky. Však se naše chaloupky už brzy dočkají.
1: Pohádky bílého beránka.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč, bé, bé, bé, nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo. Bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem a do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka a v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já, smáli se a beránek jásal, už umím tři cizí řeči, tři jazyky a pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé a já a kikriký po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bú, bú, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bú, bú, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím tolik podobným francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, pět světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriký, kikriký, och, och, roch, roch, já, bú, bú, bú, bú, bú, bú, kikriký, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jou, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, ký, ký, bú, chroch, chroch, chroch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá. Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Ja, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko, kývla Karmenka. Ha, ha, ha. jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával.
1: Karmenko, neboj, jdou a vejdou se, Maringotku máme jako hrom, Čuník s Bíčkem se nacpou za postel, Osel na postel, Kozlík pod postel a Kohout frnk na skříň a bude.
0: A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost. Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost. Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní... Na stříbrných tácech čerstvá trabička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josému skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec. Musím rychle volat o pomoc, lekl se a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší. Ale když chtěl volat BBB, lekl se ještě víc. Já zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já. A rozkřičel se na celý kraj. Me, kikiriki, kikiriki, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, chlunk, chlunk, chlunk. Já. A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála. Je, to bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali. A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a Bíčci a Čuníci a taky dva oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc a všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k Maringotce. Dupali řádně a když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Josého. Ty, Jose, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden Bíček žuch, žuch, vyrazil dveře Maringotky a zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka. Kde jsou ostatní? Vykřikl Kohout. Já jsem tu sám, povídá beránek kohoutkovštinou a opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli a přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si. Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma maza domů a koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku. Oči měl ten Bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře. Jenže Beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé. No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas do nachozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A hrrr, všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don José měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky a bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel Beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, Beránku? A Beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
1: Cože? Zhrozila se maminka.
0: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
2: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
0: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
2: A maminka se zasmála a dala mu lásky plný pohlavek a spali až do ranní rosy.

0: potwora, nie chcę mu zawolać doktora.
1: Urwinku?
0: No?
1: Następne mysy tady na tu lavičku.
0: Proč?
1: No, je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
0: No, je barevné. A co to budeme dělat?
1: A tak nejspíš si budeme hrát nějakou hru, ne?
0: Doufám, že ne na tatínka a na maminku.
1: S tebou? To ani nápad.
0: No počkej, jak to myslíš?
1: Jako bych to neznala. Vždycky řekneš, mámo, jdi nakoupit a já si zatím zdřímnu. A usneš. Na takovouhle hru nejsem vůbec zvědavá.
0: To je nuda. Tak co budeme dělat?
1: No, tak víš co? Budeme si hrát na měsíce.
0: Jak se to hraje?
1: No jednoduše, já řeknu nějaký měsíc a ty si musíš vymyslet, jak to jeho jméno vzniklo. No, a když to uhodneš, tak zase hádám já. Platí?
0: Platí.
1: Tak začínám.
0: Jo.
1: Listopad.
0: Je, to nic není. Listopad. Padá listí.
1: No, uhodl.
0: Já vím.
1: Teď hádám já.
0: Prosinec.
1: Já vím. Děti prosí o dárky. No, já dávám hádanku. Leden.
0: Že by voda mrzne na led?
1: Na led, ano, na správně. Led. No,
0: Takže máni, květen.
1: Jasná věc, všechno kvete, no.
0: A když to je všechno moc lehké, to uhodneš červen, všechno se červená.
1: No, no.
0: Počkej, a co říjen, no? Co se děje v říjnu?
1: No, co by se dělo? To co teď? Sedíme si tu na lavičce, co?
0: No, a co?
1: Jo, sedíme. A já přitom musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
0: Ty brdě, to by mě bavilo.
1: No.
0: Můžu taky.
1: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
0: Kde bych je vzal?
1: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau.
0: Čau. 300 korun. No jo, no. No co, však já už vymyslím, kde je vzít. Kde pak na Hurvínka si nikdo nepřijde? Jsem kos, však já tady něco najdu, co se dá zpeněžit. A hele, můj zimní kabát, je podzim, než přijde zima, tak něco vymyslím. Stejně tady v předsíni pořád překáží. Prodám ho do bazaru a bude ze mě boháč. Dobrý den.
2: Nazdar. Tak co pak bys rád, chlapečku?
0: Paní prodavačko, já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
2: Aha. No. Už je ti malý, co?
0: No to teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
2: No, je už hodně obnošený, tak 40 korun?
0: Jo, jenom.
2: To je ti málo?
0: Je. Tak já děkuju a spěchám. Naschledanou. Počkej, Jerry, dnes na tebe nemám čas. Nepláč, jen co dám dohromady 300 korun, budeme si hrát.
2: No.
0: Jo, a teď už nezdržuj. Zanesu balík papíru do sběru. Je ale nějaký lehký. Musím ještě něco přidat. A hele, matika. Zeměpis. Čítanka. Jo, a tenhle atlas je hodně těžký. To bude korunek.
1: honem do sběrných surovin.

0: kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110 plus 40, to máme 150. 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš v bříšku. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď! Je mi líto, prasátko, ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150! No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Joby, mám co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurs výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Je, pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jenom nemysli, Hrvínku. Panu učiteli se jen tak něco nelíbí.
0: A tobě? Hele.
3: Co to je?
0: Ty se nepoznáváš.
3: No cože? Tahle ta brejlatá brambura, že mám být já?
0: Jo.
1: Co pak se tu hádáte, děti?
3: No, Hrvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
1: Ukáž, Hrvínku.
0: To není, prosím, Mánička. Já maloval brejlatou bramboru.
1: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
0: Když pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
1: A co třeba?
0: Třeba Máničku.
3: Ne, ne, jen to ne.
1: To by bylo na začátek moc těžké, Hrvínku. Zkus třeba nějaké zvířátko.
3: Zvířátko, jo. Tak to já vymodeluju, Hrvínka.
0: Ne, ne, jen to ne.
1: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty?
3: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
1: A co jsi tady celý ten čas dělala?
3: Dívala jsem se na to, co dělá Hrvínek.
1: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.
2: Hurá!
0: Tatulínku, tralala,
4: nazdar, Hrvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
0: To ano.
4: Za to já jsem tady umíral strachy.
0: Proč?
4: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi.
0: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
4: No to je hezký.
0: Jenže mě to stálo 300 korun.
4: To není hezký.
0: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
4: To je hezký. A jak?
0: Musel jsem rozbít prasátko.
4: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
0: Prasátko.
4: Ukáž?
0: Hele.
4: Je, to je hezký.
0: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zlata.
5: Pohádka myslivecká, jak šel Melíšek s panem králem na lov. Tam, co se od nepaměti říkalo na Sový hůrce, měl svoji chaloupku myslivec Melíšek. Od rána do večera chodil po lese, flintu přes rameno, za kloboukem sojčí pírko a v klopě pampelišku. Tady přičísnul kapradí, tamhle zazdal vypadlé stračí mládě zpátky do hnízda, tu pošimral zajíce za ušima, zkrátka a dobře, byl to myslivec, jakého bys i s lucernou marně pohledal. Však taky starý vír, co bydlel ve skále nad jeho chaloupkou, se jednou nechal slyšet, prý nepamatuje, že by Melíšek někdy někomu ublížil. A to byla pravda pravdoucí. I tu flintu nosil jen tak pro parádu. A když z ní občas vystřelil, to aby nerezavěla, tak stejně jenom do vzduchu. A to se ještě dlouho předtím rozhlížel, aby náhodou netrefil sojku, co tam nad lesem poletovala. Vždyť on ten Melíšek neměl ani psa. Jo, kluci, to je těžká věc, povídá jednou jen tak mezi řečí zajícům. Takovej pes, ten může udělat v revíru pěknou paseku, někoho kousne do tlapky a co potom? Kdepak? Pes mi nesmí strčit do lesa ani čumák. Ale protože každý myslivec přeci jenom nějakého toho pomocníka musí mít, měl doma kocoura. Kocour u Melíška moc práce neměl. V jednom kuse podřimoval na peci a když slezl dolů, tak jenom proto, aby zkontroloval, jestli se na mléku nedělají moc tlusté škraloupy, nebo jestli myši ve spíži neprovádějí nějaké lotroviny. Ale večer, když se v chaloupce sešla všechna zvířátka z lesa, kocour vždycky ožil. Jen tak letmo kouknul, jestli si všichni pořádně otřeli packy o rohošku, to aby jim tam nenanosili, a potom hup. Už byl Melíškovi na klíně. Tak už vypravuj, zamroukal. Melíšek se dlouho pobízet nedal. Povídal všelijaké takové legrace, až se zajíci za bříška popadali a starý medvěd, co tam sedával na lavici u kamen, musel každou chvíli vystrkovat hlavu z okna a smát se ven do lesa, aby tím svým bručivým chechotem mysliveckou chaloupku nezboural. Jednou myslivec Melíšek se zrovna vracel z lesa, natrefil pošťáka. Ten mu podal telegram, nechal si to podepsat do poštmistrovské knížky, zapráskal fousama a byl pryč. V telegramu stálo: přijedu zítra, stop, vyčíhejte mi toho největšího zajíce, stop, bude se střílet, stop, podpis král, stop, stop, stop. Melíšek se polekal. Sec, mazec, stér, malér, řekl, což mělo v zaječí řeči znamenat: přišla bída na zajíce. Co teď? Vytáhl ze své myslivecké brašny slimáka a nakázal: oběhni všechny zajíce a vyřiď, ať i hned přijdou za mnou. Ale to ti povídám, pospěš si. Ne, aby to dopadlo jako minule, když jsem si tě poslal do města pro noviny a ty se zvrátil za 3 roky a ještě si přines nějaký starý. Slimák na Melíška mrknul, jakože jo, přitiskl tykadla ke hřbetu, aby oni v běhu nezakopnul, a vyrazil. A tentokrát si dal záležet. Za chvíli byli zajíci tu a hned: co se děje, Melíšku? Ten jim to všechno vypověděl, pěkně po pořadě, i to s tím největším zajícem. Jak to ušáci uslyšeli, každý z nich se hned přikrčil, aby jako nebyl ten největší, ale Melíšek povídá: nic se, kluci, nebojte, my už to tady s kocourem nějak zařídíme. Ráno, ještě se ani pořádně nerozednilo, zahrčel před mysliveckou chalupou kočár a král byl tady. Měl na ty zajíce nachystanou pušku Lancasterku s 2 kohoutkama a na pažbě vyřezávaného jelena. Vešel do chalupy a povídá: jdeme na ně, Melíšku. Ale Melíšek, že ne, že je ještě brzy a kde si cosi a že se jeho jasnost musí před tou štrapácí taky trochu posilnit, a takhle po straně mrknul na kocoura, jak to měli domluveno. Ten zhubnul z pece, postavil před krále talíř, protáhnul se a jako by se nechumelilo, hup, zpátky za pec. Co to bylo? Vyděsil se král, až mu zaskočila slina. To nic, jasnosti, řekl Melíšek. To je můj mladší bratr. Bratr? Divil se král. Ale nechtěl se na nic vyptávat a tak byl sticha. Když se král občerstvil, povídá Melíšek: teď se ještě napijeme a potom už půjdeme. Otevřel okno a zapískal. V tu chvíli vhupnul do chaloupky zajíc, postavil na stůl pohár z borové kůry a vyskočil zase ven. Joj, vyjekl král, co je zase tohle? Neračte se děsit, výsosti, řekl Melíšek, to je můj syn. Syn? Divil se král. Vždyť to vypadalo jako zajíc. No to víte, povídá Melíšek. Kluci lítají celý den po lese, tak se není co divit, že tam leco spochytí. Cože? Vyjevil se král. Vy jich máte víc? No, ještě pár jich mám, řekl Melíšek. Král kroutil hlavou. Víte, povídá, a takhle kradmo se podíval nahoru na pec. Ten váš bratr, ten by mi ani tak nevadil, ale tihle, jak potom poznám, co je zajíc a co je váš syn? To nic není, řekl myslivec Melíšek. Zajíc, jak račte věděti, má obě uši nahoru, ale moji kluci mají jedno ucho nahoru a jedno dolů. Tak to je jednoduché, zaradoval se král, to je lehce rozeznáme. Vzali pušky a šli do lesa. A jak to dopadlo? Kocour běžel napřed a tak zajíci už věděli, co a jak. Každý měl nahoře jenom jedno ucho a to druhé si držel tlapkou. A král? Ten si ani jednou nevystřelil, protože les byl plný Melíškových synů, ale zajíc ani jeden. A tak prý od té doby chodí střílet jinam.

0: Byl jednou jeden dědeček a babička a ti měli malého chlapečka, který se jmenoval, no, jak pak se jmenoval? No ano, Budulínek. Jednou se dědeček s babičkou vypravili do města na nákup a než odešli, povídala babička.
1: Budulínku, v troubě máš hrášek a až budeš mít hlad, tak se najes.
0: A dědeček řekl, pěkně si tady hrej a nikomu neotvírej.
1: Budulínek slíbil, že bude hodný a pěkně si hrál.
0: V poledne, když dostal hlad, vzal si z trouby hrnec s hráškem a s chutí se pustil do jídla. V tom slyší, jak někdo volá za dveřmi.
1: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
0: Byla to liška.
1: Budulínek si vzpomněl, že mu babička nakazovala, aby nikomu neotvíral, a proto nechtěl otevřít.
0: Liška však moc za dveřmi prosila.
1: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici.
0: Budulínek snědl hodně hrášku a ještě v hrnci dost zbylo. A protože liška stále prosila, nakonec se dal přece přemluvit a otevřel dveře.
1: Liška přiběhla do světničky, dojedla hrášek a Budulínek se posadil na ocásek. Liška ho vozila, jak slíbila, po lavici, po světnici, ale pak s ním vyběhla na silnici, ze silnice do pole, z pole do lesa a tam šup do liščí díry.
0: Když se dědeček s babičkou vrátili domů, hledali Budulínka. Ale ten nikde, dědeček povídá. To jistě Budulínka odnesla chytrá liška. Vzal housličky, babičce dal bubínek a šli do lesa hledat Budulínka. Šli a šli, až přišli k liščí díře a slyšeli, jak uvnitř Budulínek pláče a naříká. Dědeček naladil housličky, babička vzala bubínek a začali hrát a zpívat písničku. Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek.
1: Liška to uslyšela a povídá malé lištičce. Vylez ven a řekni jim nahoře, ať nehrají, že mě bolí hlava.
0: Lištička povylezla z díry, ale než mohla vyřídit, co stará liška vzkazuje, dědeček ji chytil a šup s ní do pytle. A zase začali hrát. Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam teď tři lištičky, čtvrtý Budulínek.
1: Stará liška povídá té druhé malé. Jdi a vyřídím, ať nehrají, že mě bolí hlava.
0: Druhá lištička vystrčila hlavu. Dědeček ji chňapl a šup s ní do pytle. Zase začali hrát a zpívat. Máme doma husličky a pěkný bubínek. Jsou tam teď dvě lištičky, třetí Budulínek.
1: Liška poslala třetí lištičku nahoru se vzkazem. Jdi, ať nehrají, že mě bolí hlava.
0: Lištička vylezla z díry, dědeček ji chytil a šup, už byla v pytli mezi ostatními. A zase začali hrát. Máme doma housličky a pěkný bubínek. Je tam jedna lištička a náš Budulínek.
1: Liška se divila. Kde pak to zůstaly moje nezbedné lištičky? Půjdu za nimi a dostanou na pamětnou.
0: Dědeček čekal s pytlem u díry a jakmile liška vystrčila hlavu, Chňapl jí, strčil do pytle a pytel pevně zavázal. Potom vytáhl Budulínka z díry ven.
1: Ten plakal a sliboval, že už bude dědečka a babičku vždycky poslouchat. A také poslouchal.
0: Dědeček ještě holý vyprášil lištičkám kožichy a vypustil je z pytle do lesa. Ty, pane Peláši.
1: A stará liška? Ta se již nikdy u chaloupky neukázala.
2: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
3: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
2: Volal Křemílek.
4: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
2: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
3: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
2: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško pět křepelčích peněz.
3: Kdo si je vzal?
2: Povídá Vochomůrka.
3: Co? Já je nevzal. Já je našel,
2: řekl Lukášek.
3: Tak mi je ale i hned dej, já je vrátím křepelce,
2: povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu pět peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
3: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
2: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil pět peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
3: Tak co? Našel jsi?
2: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
3: Tak tohle není pícha jen od pěti peněz,
2: povídá Křemílek.
3: Takže není,
2: řekl Vochomůrka.
3: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
2: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal pět křepelčích peněz.
3: Co to děláš?
2: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
3: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
2: řekl Křemílek a sebral mu z břicha pět peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
3: Hoperdum!
2: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
4: Je sníh,
2: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
4: Honem, honem, do zelené ložnice.
3: No vidíš, a máš to,
2: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
3: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
2: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
4: Už jste našli 5 peněz, 5 peněz?
3: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
2: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
4: Je, už to zase přešlo,
2: zavolala Pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen Bochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
5: Vyprávění 14. O Pepíčkově letu na podvozku letadélka Káněte. Bude dobře, rozmýšlel se Vojta, když se vrátím na letiště a svezu Pepíčka nebo Anešku. A to také udělal. Vznesl se opět do vzduchu, chvíli se tiše houpal na vzdušných vlnách a pak sklonil hlavice vrtulí. Letadelko Káně se cestou necestou rychle hnalo do středu letiště. Přelétlo pole, hangár i spícího dědečka Kozelku a posadilo se poblíž Anešky a Pepička Slámy.
6: Podívej se, řekl Pepiček Anešce, už je tady. Kde máš kociánka, křičela Aneška na Vojtu. Ty jsi ho někde ztratil. Ne, odpověděl Vojta a vylezl z letadelka. Kociánek chtěl kousnout kocoura, tak jsem ho vysadil u naší chalupy. Kdo teď se mnou poletí? Pepíček, vykřikla Aneška. Chtělo se jí do letadelka, ale přece jen to oddalovala. Měla strach. Docela nepatrný, ale přece jen to byl strach. Jenže ani Pepičkovi se dovnitř nechtělo. Podíval se nahoru a když si pomyslel, že by měl být za chvilku až někde pod mraky, udělalo se mu špatně. Pepiček radši jezdí na kole. To aspoň jede pořád po zemi. Pepiček? Který Pepiček? Zeptal se nahlas. No přece ty! Vykřikla ještě hlasitěji Aneška a zasmála se. Já nejsem Pepíček. No to taky vím. Utrhl se na ní Pepíček Slámu a hledal na svém kabátě knoflík, který by si ještě zapnul. Žádný už nenašel. Všechny byly správně ve svých dírkách. Tak pojď, nech se dědeček vzbudí, křičel Vojta. Vždyť jsem ti to slíbil. Pepíček šel pomalu k letadelku a trochu vzdychal. Vzpomněl si na maminku, jak by se asi chytala za hlavu, kdyby věděla, že on, Pepíček, bude létat ve vzduchu. To mám z toho, že se kamarádím zrovna s Vojtou, napadlo ho. Už jsem byl jednou kvůli němu byt, když jsem s ním jezdil na kole. A teď mám letět až někam do mraku? No ale ať, řekl si nakonec Pepíček, když se mi něco stane, nebudu být sám, Vojta dostane taky. A opravdu vlezl do letadélka a postavil se do úzkého prostoru za Vojtovým sedadlem. Zavři dveře, řekl Vojta a spustil motor. Ne, protestoval Pepíček, já je chci mít otevřené, až budu chtít ven. Jak to? Divil se Vojta, ale nedlouho. Naklonil se a dveře kabiny zabouchl sám. Motor zabral, vrtule svištěly vzduchem a celé letadelko se chvělo. Pepíček zbledl a chvěl se ještě víc než letadelko Káně. Také se začal potit. Jeho ruce pevně svíraly obrubu Vojtova sedadla. Letadelko Káně se zdvihlo do vzduchu. Už pod ním nebyla pevná země, ale jen lehké vzduchové peřinky. Mírně se pohupovalo. Počkej, vykřikl Pepíček na Vojtu, já chci dolů. Vojta se jen usmál a nechal letadelko stoupat ještě výš. Však on si Pepíček zvykne, pomyslel si, vždyť jsme od země teprve kousek. Letadelko Káně přece není nějaký vrabec, aby letalo jenom při zemi. Mně se dělá špatně, vykřikl znovu Pepíček a už se hrnul ke dveřím. Chtěl mermo mocí ven. Měl bledé tváře, na čele kapičky potu a ruce i nohy se mu třásly. Zpátky, křičel Vojta, ale Pepíček dveře přece jen otevřel, rychle se v nich obrátil, vyhoupl se ven a po kovové noze sklouzl až ke kolu podvozku. Pepíčku, co to děláš? Vykřikl Vojta. Dostal strach, že se mu něco stane, ale ani se bát nemusel. Pepíček se pevně držel kovové nohy. Byl vklíněn mezi nohu a kolo podvozku. Teprve teď se podíval dolů. Hned si

0: přistane. Za několik okamžiků si letadelko sedlo na letiště.
1: Pepíčku, proč létáš na podvozku, křičela vyjevená Aneška. Mně se to líbí, odvětil Pepíček a důstojně z kolečka slezl. Já už teď budu létat jenom na podvozku.
0: Ale ne se mnou, podotkl Vojta, který také vylezl ven. Mně se to nelíbilo ani trochu. Najednou Vojta objevil v dálce na cestě něčí postavu. Někdo k ním přicházel.
1: Vidíte ho, vykřikl Vojta. To je jistě pan Hejduk.
0: Všechny tři děti se zdvihly a pelášili k hangáru.
1: Pepíček se snažil, aby nebyl poslední. Podařilo se mu předběhnout Anešku.
0: Děti sebrali kastruly k nohou dědečka Kozelky, který stále ještě spal, prohnali se kolem tabulky s nápisem cizím vstup zakázán a pospíchali vzhůru do kopce.
1: S kánětem by to bylo rychlejší, ozval se Vojta. Já vím, bručel Pepíček, ani mi o něm nemluv. A mě jste nesvezli, zlobila se Aneška.
0: Když přišli Tomešovic děti domů, největší radost měl pes Kociánek. Běhal kolem nich a vesele poštěkával. Maminka poslala děti na trávu králíkům a Kociánek šel s nimi. Za to Pepíčka přivítali doma jinak. Maminka si ho prohlédla od hlavy k patě a řekla:
2: Pepíčku, není ti špatně? Jsi nějaký bledý.
3: Nic mi není.
2: Snad jste zase nejezdili na kole?
3: Nejezdili.
0: Aby se ti s tím uličníkem Vojtou něco nestalo?
2: Co by se mi mohlo stát?
0: Odvětil Pepíček a přitom si zděšeně pomyslel, co by asi maminka řekla, kdyby ho viděla v takové výšce nad zemí na podvozku letadelka kánete. To by bylo křiku. Už nejsem tak hodný jako dřív, povzdechl si Pepíček, a běžel na zahradu, protože zaslechl štěkot psa Kociánka. Pes ho volal, aby šel s Tomešovic s dětmi na trávu. Pepíček tedy šel.

0: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu. To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale ani to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé, a do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne. Co myslíte? Ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom bytě vypadalo všelijak. Něco dělali dobře a něco zas ne. A tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají ve svém domečku tuze špinavou podlahu.
1: Poslouchej, pejsku.
2: Povídá kočička.
1: Máme tu nějak špinavou podlahu.
3: Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá.
2: Povídá pejsek.
3: Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
1: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu. Ti ji někdy míjí.
3: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty jdi pro vodu a já...

0: obstarám to ostatní.
1: Pejsek šel s hrncem provodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové.
2: A to bude něco dobrého.
1: A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy.
0: I pro pána, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je?
2: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
2: Aha, proto to tak štípalo. Jou, jou, toto štípe, toto štípe.
0: Napij se hodně vody a potom to přestane štípat.
1: Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. I štípat to přestalo, ale pěny bylo moc. Tak si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znova pro vodu, protože všechno vypil a už žádnou neměli. Kočička měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo.
2: Tohle už nesním, ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
0: Na to jsem už myslila. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou.
2: Dobrá,
1: řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla.
0: Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
2: Tak víš co, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě. To je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
1: Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak jeden druhým tu podlahu myli, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička utěrka.
2: No, to vypadáme,
1: řekli oba, když se na sebe podívali.
0: Podlahu teď máme čistou, ale za to my jsme teď špinaví. Takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál. Musíme se vyprat.
2: Vypereme se, jako se pere prádlo. Ty, kočičko, vypereš mne a až budu vypraný, tak zas já vyperu tebe.
0: Dobrá.
1: Nanosili si donecek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohly do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek jí vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali.
0: A teď se usušíme.
1: Uchystali si šňůry na prádlo.
0: Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe.
1: Řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo.
2: Svítí na nás sluníčko, to brzo uschnem.
1: Jen to řekl a začalo pršet.
0: Prší! Zmokne nám prádlo!
2: Musíme je sundat!
1: Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu.
0: Prší ještě?
2: Už přestalo,
1: řekl pejsek a opravdu. Už zase svítilo sluníčko.
0: Tak si zas pověsíme prádlo.
1: Tak šli a pověsili se zase na šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí prádlo, a libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo. A zase začalo pršet.
0: Prší!
2: Zmokne nám prádlo!
1: Volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat. Pak zase svítilo sluníčko, tak se zase na tu šňůru pověsili. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší.
0: Prádlo máme suché.
2: Tak je dáme do koše.
1: Tak si vlezli do koše, ale pak už se jim chtělo spát. Tak tam usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

0: Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

0: Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dní a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.
1: Už ať jsme radši doma.
0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl Krtka a letěl.

Rybník. Bude tomu letos právě 100 let. Ale u nás na vsi si dosud povídají, jak mlynář Benda vyzrál na vrchního ze zámku. Bendové sedí na kačáku dodnes. Pořídili si turbínu a osvětlují celou ves elektřinou. Nejlepší selská pole jsou u nás v Údole na Humeném. Těžká žírná půda, radost na úrodu se podívat. To ostatní, co tehdy patřilo sedlákům, byl úhor. Hotová bída snouzí. Humené živilo celou ves. Jednou jel vrchní ze zámku na koni podél kačáku a všiml si, že by se z Humeného dal udělat krásný rybník. Ze tří stran přirozená hráz, stačí vykopat strouhu, zahradit výtok vody a zřídit čap. Sotva dojel domů, dal si zavolat richtáře a oznámil mu, že vyvlastní selská pole na Humeném a zřídí tam panský rybník. Na vsi bylo z toho pozdvižení. Richtář si nevěděl rady. Šel se zeptat mlynáře Bendy. Bendův mlýn byl svobodný, měl už tehdy vlastní náhon a své vodní právo. Benda si ze zámku nedal poroučet, aleckdy řekl vrchnímu své mínění do očí. Jak viděl jít richtáře přes lávku, věděl už, kolik uhodilo. Ani nečekal, co mu poví, začal hned sám. Myslím na to už tolik dní, mám ovšem své právo, ale to víš, jaké pak soudy s pány. Nějaká klička se vždycky najde. Leda, že by se nás zastal nějaký vyšší pán proti vrchnímu. Richtář mínil, že pán od pána nebude, ale mlynář se usmál. Bude to stát peníze, ale snad se přece pomoc najde. Richtář sliboval, že se dědina třeba zadluží, jen aby odvrátila to neštěstí. Mlynář jen mávnul rukou, doprovodil hosta a šel se podívat k splavu. V neděli zapřáhl mládek do bričky, mlynář oblékl sváteční kabát, mlynářka hedvábnou sukni. Jeli do města, že navštíví hrob mlynářových rodičů. Šli na Hrubou, potom na hřbitov, ze hřbitova rovnou na děkanství. Stařiček děkan je srdečně přivítal. Měl Bendu rád. Oba odbírali musejník a všecko, co tlačil vlastenec Pospíšil v Hradci Králové. Mlynář oznámil děkanovi, že chce založit fundaci na počest svého patrona, svatého Václava. Bude mi letos právě na můj svátek 60. Děti jsem vybavil, tak bych rád postavil na svém políčku uprostřed Humeného sochu svatého Václava a udělal nadání pro věčnou paměť, aby tam bylo každoročně na můj svátek sloužena polní mše za celý můj rod a všecky věrné Čechy. Děkan měl z toho takovou radost, že pozval mlynářovic k obědu. Po obědě pan kaplan sestavil spis o tom nadání, do Prahy napsal list, aby svatý Václav byl do posvícení hotov, mlynář vysázel řádku tolarů, ale před odjezdem prosil, aby to zůstalo pod pokličkou. Chce obec překvapit. Když se vrátil z města a sousedé zvídali, co je nového, chlácholil je, že bude dobře, ale neprozradil nic. Vrchní zatím povolal komisi, páni obešli Humenné, všecko změřili a zapsali, sedláků se ani neptali, zajel jen do mlýna k mlynáři, nemá-li námitek. Mlynář pohostil komisi a řekl, jaké námitky proti zámeckým pánům, když vždycky prosadí, co chtějí. Ve vsi byl z toho nepokoj. Starý muzika, co nemohl na nohy, rozhlašoval o mlynáři, že je zrádce, drží s pány. Mlynář toho nedbal, povolal dělníky,
dal na svém políčku právě uprostřed humeného dolu vysadit dvě lípy, mezi nimi srovnal půdu a podezděl cihlami. Počase složil forman Ulva na císařské silnici několik beden. Mlynářův čeledin je odvezl na pole. Celá ves hořela zvědavostí, co to bude, ale nedověděla se nic. Přes noc bedny zmizely a mezi lipami se objevilo dřevěné bednění. Prášek je hlídal a odháněl kluky, když chtěli nahlížet dovnitř. To bylo den před svatováclavským posvícením. Mlynář oznámil rychtáři, že pan děkan je zván o posvícení na zámek k obědu, ale předtím navštíví mlýn a povede z mlýna procesí, aby se přichystali. Na vsi se divili, každý věděl, že mezi panstvím a děkanstvím je nevůle, proluka na maninách a zádušní les. Ráno byla celá ves vzhůru. Děti v nažehlených šatech, družičky vysypali cestu zemlí na gumenému rákosím, muzikanti z nezamyslic od rána vyhrávali v hospodě. Napřed přijala fůra z ministranty a zpěváky, pak kočár s panem děkanem a kněžími. V mlýně se připravili, pak šlo slavné procesí k humenému, ve vsi nezůstala ani noha, i starého muziku vezli v noci na vozíku sebou. Na mlynářově poli stál přenosný oltář, za ním mezi lipkami vysoká socha svatého Václava s nápisem Léta páně 1830. Svatý Václave, chraň naši zem. Pan děkan sloužil mši, ministranti přisluhovali, zpěváci zpívali, po mši děkan měl řeč, velebil patrona země české, pochválil mlynáře, že uctil jeho památku a odevzdal rychtáři sochu do opatrování. Prášek se Stárkem vypalovali mezitím v rokličce dragounskou pistoli do prázdného sudu, až se na silnici plašili koně. Když bylo po všem, odešel lid do hospody, duchovní se vrátili do mlýna a odjeli na zámek k obědu. Ve mlýně slavili posvícení, že nebylo pamětníka. Každý, kdo přišel, mohl jíst a pít dokola. Chasa roznášela i těm, co přišli k oknům načuměnou. Na zámku zatím vyhlíželi netrpělivě pana děkana. A když konečně přijel, sedli k obědu. Při polévce se mluvili jen líbeznosti a zdvořilosti. Potom pivo a víno rozvázalo jazyky, každý hleděl ostatní pobavit. Pan vrchní se smál sám napřed, když vypravoval o svém rybníku. Vyvlastnění pozemků mám už slíbeno, ale nejvíc mě těší, že jsem skrotil toho rebelanta Bendu. Ani nepípl, když se ho komise ptala, co chce za své vodní právo. Ani se neodvážil žádat náhradu. Pana děkana mrzelo, že pan vrchní nazval Bendu rebelantem. Obrátil se k němu a pravil: Benda je řádný muž. Socha svatého Václava, kterou postavil v Humeném, svědčí, že je ducha v pravdě křesťanského. Vrchní ho jako když píchne vosa. Zrudl až po nákrčník, zakuckal se a pravil: Důstojnost ráčí žertovat. Na Humeném nemůže přece stát socha, když tam bude rybník. Pan děkan střihl po panu vrchním očima a odpověděl suše: Rybník sem, rybník tam. Račte si udělat rybník třeba kolem dokola, ale svatý Václav zůstane stát tam, kde jsem ho dnes vysvětil. Sálem zalehlo ticho, že bylo slyšet mouchy na oknech. Po chvíli počal pan revírní klíčit, jak minulý pátek zastřelil jednou ranou zajíce s kolčavou, ale všichni hleděli si jen jídla. Nikdo neposlouchal.
Sotva bylo po obědě, pan děkan se poroučel a pan vrchní se pánům omluvil, že ho bolí hlava. Posvícení v hospodě nestálo za nic. Sousedé neměli ani potuchy, co znamenalo pro ně procesí. Nemluvilo se o ničem jiném, než o panském rybníce. Večer přišel k muzice hajný jelen ze Žďáru a vypravoval, jak se pan revírník chechtal, když přijel odpoledne od zámeckého oběda. Jelen uměl povídat, líčil to sousedům jako divadlo, jak pan revírník volal už z kočáru na paní Málku, paní revírníkovou, co si řekli vrchní s děkanem, jak popisovali celé ranní procesí a mlynářovu chytrost povolat si svatého Václava na pomoc proti vrchnímu. Když byl jelen se vším hotov, zakončil moudře: jo, kam pak se hrabe vrchní na svatého Václava? Už má s rybníkem amen. Dejš to, nebeský pánbu, odpověděli sousedé sborem a pochopili teprv, co mínil mlynář, když řekl richtáři, že se jich ujme vyšší pán než vrchní. Svatý Václav opravdu nad vrchním vyhrál. Stojí na humeném podnes a chrání selskou zem.

0: Kája otužuje Zdeňu. Jděte se podívat do Dubčí, něco tam kvete, řekl dětem Zdeňin tatínek, pan Lesní. Zdeňa byla malá Kájova kamarádka. A ty, Šohaji, dej na tu naší pápěrku pozor, to ti povídám. Paní Lesní natáhla Zdeně vlněné punčochy, teplé boty a přesto všechno ještě vysoké kamaše. Přes teplé šaty jí oblékla vlněnou pletenou vestu, přes ní pletený kabátek a navrch navlékla kožíšek. Zdeňa měla už ručičky od těla odtažené, že ani připažit nemohla. Jenom se zamračila, když jí paní Lesní natáhla vlněnou čapku přes uši a kolem kožišinového límce ještě zavázala šálu. Děti odběhly do lesa. Když jim zmizela myslivna z očí, Zdeňa se zastavila a zhluboka oddychovala, jak byla celá nabalená. Ty tě zas vymustrovali, vždy co v tom nemůžeš ani hnout. Kdybych do tebe strčil, svalíš se jako hrouda. A kdyby na nás vyrazil odněkud pan loupežník, ani bys neutekla. Ruce máš už teď natažené. Myslel by si, že se vzdáváš. A on by tě propích jako housenku. Zdenčina čapka zmizela v Kájově kapse a stejně tak i šála. I kožíšek už měl Kája přes ruku. Co to máš ještě na sobě? Teplou košilku a triko v celku, teplé šaty a tuhle vestu. Tak ještě vestu dolů. A sedni si tuhle na pařez, stáhnu ti ty makaše. Kamaše, Kájo, kamaše. To je jedno, běhat v tom stejně nemůžeš. Hele, Zděno, sem nikdo nepřijde. Já ty tvoje hábky pověsím tuhle na stromy. A už na borovici visí kožíšek, na smrčku kousek dál svetr a na doubku vestička. Vrátíme se pro ně, až se trochu vylítáme, jo? A půjdeme taky k vám. Půjdem. A vezmem to dolů trapem na špagátě. Kája se ovinul špagátem a Zdeně dal opratě. Je! Kája se rozběhl jako hříbě, házel hlavou, vyhazoval nožkama, škubal napravo i nalevo, Zdeňa výskala a volala prrr, ale Kája to hnal, až kamínky vyskakovaly. A tak doběhli do hájovny. Ale hned si nesmíme Zdeňo sednout, když se koníček uběhne a spotí, musí ho provádět. Vezmem to pomalej okolo chalupy, aby se v nás pot najednou nezarazil. Mírným poklusem se uklidňovali, až řekl Kája. To stačí, už si můžeme chvíli sednout. Máš hlad? No, jedla bych něco. Chceš mléko? Kakao nemáte? Kde pak, ale máme moc dobré mléko. No tak mi dej. Máte lepší než my. My máme moc sladké. To ti to doma asi sladí. Ale věř tomu, že to není ono. Zdeňo, umíš kotrmelec? Co je to? Je, Zdeňo, než já z tebe udělám kluka, to bude doba. Ty ale dočista nic neumíš. Jestli chceš, abych s tebou chodil, tak to se musíš naučit kotrmelec a potom lézt na stromy taky a takové všelijaké věci. Bajo, Kájo, já se to naučím, tak mi to ukáž. Mezitím se pan Lesní, Zdenčin tatínek, šel po dětech podívat. Jak to vzal dlouhými kroky k Dubčí, slyšel z dálky výskání dětí. Už nepospíchal, dětem je jistě dobře. Šel zvolna, až udiveně zdvihl hlavu. Co to? Na borovici visí Zdenin kožíšek a tam hledal svetr a vesta. Můj bože, lekl se. Co se to tu stalo? A zrychlil krok. Aby se tak byl mýlil, když se mu zdálo, že slyší děti výskat, co když to bylo volání o pomoc, aby tak pan Lesní doběhl k hájovně skoro bez dechu. Ale jak chtěl vrazit do vrátek, uslyšel docela zřetelně Káju, jak přísně povídá, lidi, co pak se to nenaučíš? Vždyť už půjdeš nedle do školy. No tak... Hodně se opři o ruce, vyhoď nohy vzhůru a přeletíš na druhou stranu jako nic. No tak vidíš, já udělám 3 za sebou, heleď. A za chvíli slyšel Zdeňu. No jo, ty jsi kluk, ale viď Kájo, ten byl, co se mi prvé povedl. No, řekl Kája zdrženlivě, byl, ale ještě ne tak zrovna. Tak hezky znova. Pan lesní obešel hájovnu a s Kulinou se podíval na mlátek a oddechl si zhluboka, jak se na Zdeňu podíval, když se chystala k novému kotrmelci, stěží se ubránil smíchu. Ten už skoro byl, však já tě to všechno naučím, sliboval Zdeně Kája. Pan lesní viděl ještě, jak Zdeňa vytáhla z kapsičky zbylou kůrku černého chleba, zakousla se do ní a řekla, máš tam ještě trochu mléka? Zdeňin tatínek se tiše vrátil postranní cestou. Úsměv mu ležel na dlouhých vousech a šibalství pohrávala v očích. Když otevřel dveře kuchyně, paní lesní se po něm podívala udiveně. Co tak brzy, tatínku? Snad se něco nestalo? Nic, maminko, nic. Ale dobře jsme Zdeňu oblékli, viď? Dobře, tatínku, dobře. Teplou košilku, teplé tričko v celku, vlněné šaty, pletenou vestu, svetr a kožíšek a šálu a kamaše a čepici přes ouška. Jenom rukavice jsem zapomněla. No, jestli si ji nenastrojila až moc, povídá pan lesní. Na borovici totiž visí kožíšek, na smrčku svetr, na doubku vesta a v dubčí, na posledním smrčku čapka, šála a kamaše. Paní zbledla a sepěla ruce. Tatínku, mluv, Zdeně se něco stalo? Ale nestalo, maminko, nestalo. Dělá v hájovně na mlátku na pytlech kotrmelce a láduje se chlebem, jako by nejedla týden. Bože, vždyť nám nastydne a umře, co jí to napadlo se tak vysvléknout. Jí to nenapadlo, ale Káju. Pořád jsme jí balili a ona byla jako bez života. A teď mě napadlo, že bude nejlepší, když k nám Kája aspoň ve čtvrtek a v neděli bude chodit na oběd. Zdeňa se aspoň naučí jíst bez vybírání a bez vrnění. V tu chvíli Kája vyslovil Zdeně uznání. Tak tohle už byl kotrmelec, že bych se za něj ani já stydět nemusel. Já si tě snad přece jenom vychovám podle svého. Už se mi chtěli kluci smát, že si s tebou hraju, ale já jsem jim pověděl, že z tebe udělám kluka. A myslím, že se mi to povede, když už teď umíš i kotrmelec. A Zdeňa se šťastně culila jako hříbeček v mlází.
1: Duhová hora. Byl jest jeden zámek, byl jest jeden kníže, byla jest i pana, krásná jako květ, ženichů však málo. Všichni říkají, že tuhle krásnou panu málo těší svět. Kdo ví, kdo tu písničku vymyslel, ale byla pravdivá. Adamovi, jak se tu tak na dolnopolském zámku po kousíčkách rozhlížel, nešla při práci z hlavy. Darmo mu to Řehoř, jeho strýc, a vlastně jediný, kdo mu na celém světě z příbuzenstva zůstal, rozzlobeně rozmlouval. Zahradník nemudruje. Líto mu polámaných růží, pošlapané trávy, stromu, který schne. Zámeckou slečnu, ať si kurírují jiní. Ale kdo? Sedí tu věčně sama v tom svém pozlaceném křesílku a hledí do nebe, jak by měl letět anděl na ruby či ocásková hvězda. A co ti do toho? Bylo jich tady plešatejch i bradatejch, zpívali, řečnili, po rukou chodili a všecko pro nic za nic. Pan kníže by dal půlku panství, když by ji kdo rozesmál a zbavil té zlé můry. V bráně to skříplo. A Adam celý z nenadání pomlkl. Pojízdné křeslo jelo ze zámeckých vrat komorná vzadu, jak by vezla křišťálové sklo, a mladá kněžna vpředu, hedváb přes oči, jako by tiše spala. Dojeli k houpačce a služka v čepečku schýbla se úklonou a náhle zbavená olbřího břemene, čile se rozběhla pěšinou v záhonech k oběma zahradníkům. Řehoři, pojď, pán tě volá! Adam se mlčky díval, jak se vzdalují, a pak se ohlédl přes keře k houpačce a samou nádherou růžové zahrady a samou úzkostí až zadrh se mu dech, neboť ho napadlo v jediné vteřině, že jsou teď s komtesou v celičkém parku sami. Nohy se pod ním ulekaně roztřásly a kdyby jenom to, jakási divná síla se mu do nich z ničeho nic opřela, horoucí, dychtivá, takže je nemohl udržet na místě. Ty šlapky nešťastné se sami pohnuly a rovnou k houpačce a rovnou ke křeslu skrytému mezi stromy. Tam teprv Adam dokázal je zastavit. A oči do kořán úžasle hleděl na líbeznou tvář, neboť ji ponejprv uhlídal takhle zblízka. Můj Bože, šeptl, aniž chtěl. Spí jako anděl, snad ji neprobudím. Zabzikla včela, jíkl v proutí pták. A vždyť já nespím, řekl hebký, lítostivý hlas. Neseš mi něco? Adam div nevykřik blaženým leknutím a honem napřáh se k poupátkovému keři. Nesu ti růži bělejší než sníh. Růži, ty hloupý, a co s ní? Já měla růží plné komnaty. Vidíš, mládenec svěsil hlavu, a přesto je ti smutno od rána až do noci. Smutno? Kněženka šeptem vzdychla. Nevím, nechce se mi nic. Ani se smát, ani co mluvit. Ani se bez konce rozhlížet po světě. A plakat taky ne? Plakat? Kdo ví, já jsem snad ještě nikdy neplakala. Adam se na ní udiveně díval. Byla tak krásná, až ho zabolelo u srdce. Tou sličností. Tou lítostí, že je tak bez moci, že nemá náhle nic, čím udělat jí radost. Všecko si měla, všecko viděla. Tebe by zachránil jen učiněný zázrak. A ty to umíš? Dělat zázraky? Komtesa otevřela oči a dlouho na něj beze slova hleděla. Mládenci připadlo, že je v těch očích celé boží nebe. Já? Asi ne. Však kdybych dokázal ti pomoci, tak možná svedu i nějaký zázrak. Komtesa zas už přivírala oči. To jich už říkalo. Hluchnu z těch řečiček, z těšínských jablíček. Já nejsem žádný mluvka, křikl mládenec. Znám na 100 bylinek, znám na 100 kamenů. Třeba ti něco léčivého najdu. U brány cvakla klika. A mladá komorná šla zvolna pěšinkou a byla čím dál větší. Ty jsi Adélka, viď? Vydechl ještě honem mládenec. Jen němně unaveně přikývla. A já jsem Adam. Jména nám začínají stejně. Anýzek, Áron, Alabastr, Ametyst, možná tak začíná i nějaký tvůj lék. Komorná vzala za rukojeť u křesla a dlouze otáčela od západu k východu, až byla kněžna k Adamovi zády. Jakoby obratem zapadlo sluníčko. Když si tak věříš, tak to zkus. Ozval se ještě z dálky ten smutně vláčný, lítostivý hlas. A pak už nic. Jen stopy za křeslem v bělostném písečku a kdesi vysoko, zběsilý, vroucí zpěv všech ptáků, co jich v nebi. Bylo to divné. Ač z toho rozhovoru mohl Adam z hlavy opakovat kterékoliv slovíčko, od toho od půl dne, co spolu mluvili, se mladá kněžna v zámeckém parku neukázala. Darmo se mezi prací rozebíhal k platanům či k rybníku. Darmo ji vyhlížel v oknech i v dlouhých chodbách potichlého zámku. Snad se mi zahnal ještě do smutnější samoty. Trápil se chlapec, v kleče napřímený nad zemí, co mu tu kolem pod rukou jen kvetla.
0: To ji spíš zahnal kníže pán,
1: šklebil se strýček Řehoř, přikrčený v záhoně.
0: Ten vidí všechno, a zvláště panáčky, jimž z krásných panen kvaltem hoří uši.
1: Synovec zčervenal a hleděl přes plot do lučin a do polí, kde mlčky strměl vysokánský vrch, zalitý šikmým světlem. Až musel zavřít oči, jak to od vrcholku bělozlatě planulo. Tam tomu kopci, tomu ze všech nejlíp. Hlavu má někde v nebi, co mu potrápení tady na světě.
0: Jaký pak kopec? Duhová hora, škaredil se strýc a zvolna tratil se v růžové besídce v náručí kytici schystanou pro komnaty v zámku.
1: A co je na ní duhového? Sivá a samý stín. Řehoř se zastavil před schůdky ke bráně.
0: Jen kdyby zapršelo. Po dešti to by skoukal. Barev tam jako na kostelním obraze. Lidi si myslí, že má velkou moc.
1: Adam jen vrtěl hlavou. A když se za strýcem zavřelo křídlo vrat, nahlas se rozesmál a zatřás vesele hlohovým stromečkem, až rozprchlo se kvítí.
0: Já pořád o zázraku a on takhle blízko. Uvěřit na pověry, vylezu tam šupem třeba po čtyřech.
1: Jenže já věřím na to, co můžu vzít do hrsti. Na listí, na kámen, na dřevo z javoru. To je holt zahradnická víra. Letěli ptáci, něco křičeli. A vzadu v platanech prosmyk se vítr, až to zacukalo růžemi a kruhem vonavým rozlít se zahradou, jak by chtěl dohnat ukřičené hejno. Adam se ohlíd za tím fanfaronským hukotem. A kdeco úlekem vstalo v něm na nohy a kdeco údivem stouplo v něm na špičky. V dvoraně pod věží, ve velkém prosluněném okně, otevřeném do kořán, zahléd skrz keře kněženku Adélku, jak ruce vztyčené, mračí se do světla a slepě rozplétá třásínka na zácloně. Pěšina, nepěšina, rozběhl se přes záhony pod zámek. Adélko! Uleklá, zamračená, ohlédla se po hlase. A snad se usmála a snad jen zamžikala do horoucí záplavy, kdo ví, jisto jen to, že Adamovi roztlouklo se srdce. Co pak? Už máš ten lék, co všechno vyléčí? Hleděla do záclony přivřenýma očima. A vyšívané květy plynuly jí po tváři a po čele, jak by jí smívali rozmrzení i smutek.
0: To ne, vydechl Adam a začal honem šacovat se po kapsách a prsty se mu třásly. Tady je pár bylinek, kdyby ti uvařili čaj. A tady křišťálový kámen. Tu máš. Ten je nejčistější ze všech křemenových kamenů. Bude ti k ochraně.
1: a přinese ti štěstí. Je studený a tvoje ruka taky. Všecko je studené, i sad, i sluníčko, které ti stojí v zádech. To se ti jenom zdá. Kdybych tě uměl rozesmát, všecko by bylo jako dřív, všecko by tě zase hrálo. Tak proč to neskusíš? Jdi, najdi někde něco, co je samý smích. Pamatuješ se? Sliboval jsi mi zázrak. A trhla podrážděně záclonou a jak se květy rozestouply do dvou svislých stran, stála tu čistá, bez poskvrnky, tvář jak padlý sníh. Jen v krásných očích tonul temný mrak, ač všude kolem vymetené nebe. Adam se napřáh převysoko do okna a prsty sevřelý oběma rukama, jako by sliboval, že vykoná, co slíbil. Jenže v tu chvíli rozlítly se bílé dveře dvorany. Ceruško, všude jsem tě hledal. Kníže stál prostřed sálu, oči rozsvícené úsměvem, ale jen na chvíli. Jenom co ohlíd se do okna do kořán a spatřil zahradníka. Co ty tu, chasníku? Co si to dovoluješ obtěžovat komtesu? Adam div neupad, jak couval k záhonům. A slečna kněžna, jak by chránila ho před hněvem, napřáhla k otci rozevřenou ruku. Přines mi křišťál, kámen pro štěstí. Ukaž. Kníže vzal kámen do dlaně a tvář mu zrudla rozlobeným smíchem. Bylinky, zaříkadla, kamení, samá jen babská chamrať. Provenkovský dušičky. Já to tu nechci vidět! A kníže napřáh ruku do okna a mrštil kamenem daleko mezi keře. Tatínku! Křikla šeptem polekaná Adélka. Však otec neslyšel. Tam si ho seber a honem trať se pryč. Však někam daleko, daleko od zámku. A tam si rozdávej svý babský rozumy těm, co jsou tvého rodu. Adam šel pospátku, klopítal o keře. On za nic nemůže, říkala komtesa. A já ho ráda vidím, ráda ho poslouchám. Však pak už bylo ticho. Pak už nic. Okno se zavřelo s třeskutým rachotem, a stóry zdrhly se za sklem jak opona, bělostná, samý květ a za ní nikde nikdo. Adam sáh do keře pro bledý šutříček. A ještě naposled rozhlíd se po parku, po růžích, po stromech, po skvoucím rybníku, a zvolna pohnul se k bráně a k aleji, co vedla krajinou někam až k obzoru, někam až k duhové hoře. Byla to spravedlivá zloba? Byla to nadutost a křivda knížecí, co chlapce Adama hnalo k té hoře? Příkře tyčící se k nebesům a pak dál a pak výš, klikatou stezičkou, klesťovým průsekem a výš a dál, kde žádná stezička už skoro nebyla, jen sem tam pařez, sem tam křoví, zpřelámané od zvěře a všecko už jen v mlze, v bledosivém oparu, jenž obestíral temný horský vrchol? Bůh ví. Možná však za to nejvíc mohli kněženčiny oči, čistotné, lítostné, které mu nešly z hlavy. Ať si jak si v duchu spílal, že jich není hoden, že musí jednou provždy zapomenout na krásu, co šlechetného rodu. Už sotva lezl, Už tu a tam se belhal po čtyřech, slepý v té bledé tmě a strmácený sotva cítil nohy. Ta hora nemá konec a jak bych na zádech nesl i oblaka, říkal si šeptem, hlavu u země a ruce samou hlínu. Bylo tu ticho, ledovaté ticho. Jen sem tam ukáplo z korun a z pahýlů. Slyšeti krůpěj, jak se ponenáhlu propadá a křehce chrastí v rozsypaném listí. Ale ten vzdoušek, ten tu jako med. Chutná ti? Pro pána. Adam klekl a hlavu zakryl si oběma rukama. Neb se mu zdálo, že mluví sám les, nebo ty nebesa, co cítil na zádech, nebo ta bledá mha, jíž kolem hromský ranec. Co mlčíš? Vždyť se narovnej. Vítám tě na duhové hoře. Adam pár vteřin zůstal tak, jak byl. Však hlas byl vlídný, laskavý až div. A tak se napřímil a ruce před sebou, aby mu k ochraně, otevřel obě oči. Jej, dánku, Adámku, dokola kolem čisto, travička jak břit, a na té planině, co kolem dokola, několikero statných stromů, učiněný sad a všecko plné třpitu, jak by kdo polil to horoucím máslíčkem. Adam si přikryl oči před tou září, aby neoslep. Neboj se, brzy zvykneš, řekl usměvavý hlas. A Adam škvírou mezi prsty zahlíd stařenku, vysokou, šedivou, však tu zespanilou, tvář jakby vytepaná do mědi a bílé šaty po zem. Vy tady, řekl, ale nevěděl, jak dál. Vy tady ostáváte? Já jsem tu doma. Ale co pak ty, že bys tak mladý chtěl už do nebe? Adam jen vrtěl hlavou a jen si po kouskách odkrýval obličej a znovu udeřen tou zdejší nádherou hleděl, jak bez duše po pláni, po mechu a sladce uhranut pohladil první kmen v nehybné řadě stromů. Však strachy ucukl. Strom se v tu chvíli celý modře rozžal od paty až po hlavu a všecko kolem bylo z nenadání skropeno čistotným azurovým světlem. Stařenko, co to je? Vydechl mládenec. Duhový modrý strom zrovna z ho rozsvítil. A sama pokročila do prostředka planiny a rukou hedvábnou hladila ostatní v té vyrovnané řadě. Tenhle je zelený, tady ten žlutý. A zde červený. Božínku, na mou duši, zeleně, modře, purpurově rozsvěcel se divotvorný sad. A čiré barvy, jedna přes druhou, planuly, skvěly se v horoucím povětří, až přecházely oči. Ale to znamená, vykřikl mládenec, to přece znamená, že vy jste paní duha. Žena jen kývala a potom zvedla ruce nad hlavu a barvy pohasly v jediné vteřině. Stromy tu stály temné, košaté jak dřív, košaté, mohutné, ve větvích bledé nebe. Leč oči chlapcovi dál celé zářily. Paní, ach, odpusťte, však vy jste jediná, kdo by mi zrovna teď mohl ze všech nejvíc pomoct. A celý ze strachu, jestli ho vyslyší, a celý z úzkosti, že všecko poplete, začal jí opřekot vyprávět o zámku, o paně Adélce, o její nechuti být ráda na světě a taky o knížeti, o slibu a o smíchu, který té spanilé knížecí dceři chybí. A ty bys rád ji něčím nevídaným ohromil. Snesl jí modré z nebe. Stařenka stála při něm, smutně hleděla mu do očí. A Adam kýval, hlavu zahanbeně svěšenou, jak by mu k tíži svěřovat se s tajností, o níž tu v horách asi radno mlčet. Já už jsem stará, chlapče. Mně lidské trápení už dávno vzdálené. Zkus o to poprosit nebeské pradleny, těm ještě všecko k smíchu. Nebeské pradleny, vyhrkl nevěřícně Adam. To jako perou nebíčkový prádlo, můj ty ferdásku. Nesměj se. I oblaka se přes den oderou a ušpiní. Jsou tady o 3 kopce nade mnou. Však žádná procházka tam nahoru to není, to mi věř. Adam zas jenom kýval. A taky děkoval. A taky litoval, že tolik pospíchá. Však už hrnul se naspátek k lesíčku. K houští a křovinám, schouleným v husté mze, kde tušil příští cestu. A co chceš sebou? Řekla ještě ta paní, bílá popaty. Já? Vzácná paní, nic. Vždyť mi nic neschází, usmál se mládenec. Leda snad z barviček tu, co mám nejvíc.

Adam vzal lístek, hluboko se uklonil. Děkuju. A vzal ji za rukáv a ruku políbil. Zde u vás, paní, prvně za život, bylo mi jako v nebi. Jenomže kde pak nebe, to ještě dávno ne. Ohnutý pozem, hlavu jako v ohni, ač všude kolem samá ledovatá mha, ač všude kolem holé, chladné skály, les Adam kousek po kousíčku výš a výš a darmo hledal ty tři kopce, o nichž paní duha mluvila. Jeden rost z druhého, takže kdo ví, kde první končil a kde druhý začínal. Byla to jedna srázná, nekonečná cesta k výšinám, k nimž bylo marno vzhlížet, neboť tam nahoře běžely mraky v jednom kuse jako beránkový houf. Ano, byly to hory bělostné jak z cukru a krásné, divže nepřecházel zrak. Jenomže nohy Adam už z té dřiny skoro necítil a ruce od lezení byly samá jizva, samý šrám. Čím dál, tím víc mu radno posadit se na kámen a aspoň chvíli spát a nabrat novou sílu. Lehoučko pomyslet, těžko však vykonat. V tom ostrém spádu nenašel bys výstupek, jediné místečko, kde možno složit hlavu. Už si myslel, že vše ztraceno, že k skále přitištěn pohne se k návratu a jednou provždy vzdá tu nebetyčnou cestu. Když náhle zaslechl cosi jak tenký zpěv, nějaké tiché, droboulinké hlasy zatřásly se v povětří, nejdřív si myslel, že to ptačí křik, ale jak přitiskl se ke hrubému kameni, znělo to z výsostí, z mlhavin nad hlavou, jak rozpustilý smích. A chlapce napadlo, že někde na blízku je nebe. Z posledních sil se vzepřel proti studenému hřebeni a dva, tři kroky vzhůru náhle zatrnul. Ruka, co hmatala po dalším kameni, sáhla jen do prázdna. Do mlhy bez konce, co tyčila se nad mohutnou horou, vzepjal se na rukou a troška po trošce plazil se přes útes, až celý bez dechu upadl na kolena. Dočista schvácen únavou, dočista slepý z bledé boží záře. Přikryl si oči ledovýma rukama. A teď už blízko zaslechl ten zpěv. Tři pradlenky prádlo perou, přijď si větře pro některou. Jedna sličná, druhá pěkná, třetí tůze hezká. Zkoušel se podívat skrz prsty do světla a zahlít úkratkem kraj jako zjevení. V půlkruhu bílých skal stály tu v širém kole obří rozložité kameny, placaté, nízké, každý jak stříbrem vyleštěný stůl, a mezi nimi, jako oči nebeské, křehounce chvěla se dvě modrá jezírka, u kterých klečely tři mladé krásné panny. Klečely, smály se a prali v rukou prádlo. Tři pradlenky prádlo perou, mládenci se o ně perou, Sněženka a Poměnka a Reska. Adamovi to přišlo asi úlevou, z nenadání až k smíchu. A která je vlastně ta Poměnka? Křikl radostí. Do božích panenek, jako když vystřelí. Vstali a utíkali k prohlubině ve skalách a prádlem nebeským hněvivě mávali, až stříkala z něj voda. Jú, kdo to je? Co tady děláš? Honem, ať si pryč! Pištěli jedna přes druhou a zlými posuňky mu třikrát hrozili až běda. Nevyhánějte mě, lekl se poplašený mládenec. Se vším

0: vám pomůžu. Budu vám prát a nosit mokrý prádlo na šňůry. A budu honit páskem vítr kolem dokola, aby to brzy uschlo. Nekřič, kdyby tě slyšel tatínek, zavře tě do hromského vězení.
1: To je tak mocný?
0: Ha, řekla druhá. Pán mračen veškerých a nejstrašnějších větrů. A třetí vyhrkla, až se jí zajík hlas. Pán oblak a nebetyčných hor.
1: Ty jsi sněženka, viď? Usmál se mládenec. Máš oči průsvitné, jak voda v horské řece.
0: Za to ty koukáš jako prosincové povětří, odsekla panenka. Což o to, mě bys mohl věšet prádlo. Bylostných oblaků je stejně ze všech nejvíc. A mě namáčet popelce a červánky, s těma se nejvíc nadřu, vykřikla prostřední.
1: A co mě? Vykoukla z hloučku poslední. Adam si popošel pár kroků za nimi. Tobě, poměnko, budu kropit modrý oblaka. A jestli chceš, i skládat do košíku.
0: Ty jsi mě poznal?
1: Jak by ne? Máš oči jako chrpy u nás na zemi.
0: Ty jsi pozemšťan?
1: Dívky se popídi pohnuli k mládenci. A co tu hledáš? Adam se nadýchl a už chtěl začít řeč, když v tom se ozvalo strašlivé hřímání, jak by se skály kolem dokola otřásly od vrcholku po zem.
0: Pro pána, to je tatínek! Honem se schovej, dělej! Sem do jíňové sluje!
1: Jen tak, že ho stáhli do prohlubně ve skalách, neboť ten hlas, co rozdrnčel se po nebeských výsostech, zněl hrozivě až ousko. Vzbudili jste mě, dcery moje? Copak, kdo tu s vámi je?
0: Nikdo, tatínku, vyhrkla poměnka. Jen jsme se přeli o šedivé mráčky.
1: Jako bych slyšel lidskou řeč, hřmělo to po nebích. Je drsná, křiklavá a příliš hrubá pro nebeské uši. Adam se přitiskl ke stěnám jeskyně a Reska zavrtěla hlavou.
0: To nic, tatínku, to se jen sněženka předevčírem nastydla, jak drhla těžké prádlo.
1: No dobrá, vzdychl hrozitánský hlas. Tak buďte potichu, mám zítra dlouhou cestu. A temné hřímání pozvolna zmlkalo, až zbyl jen dálný šepot.
0: Zítra jde tatínek na druhý konec světa, šeptala poměnka a stiskla Adamovi ruku, aby neměl strach. Můžeš nám pomáhat, pak někde schováme tě.
1: A jak pak ti tam dole říkají? Máš vůbec nějaké jméno? Ohlídla se sněženka. Adam, vydechl mládenec. A pradleny se sborem rozesmály a útle obstoupily ho v rozpustilém kole.
0: Adam, Adámek, zavřem ho na zámek.
1: Bylo tu bílo, bylo tu modře, bylo tu šarlatově, to podle toho, kolik bylo kterých oblaků. Neboť tu jimi kdeco rozestláno, kdeco rozvěšeno od obzoru k obzoru a práce s nimi na mou duši dost, vyprat a vyždímat je, pověsit na šňůry a složit do košů a nosit na oblační štít, ani si Adam někdy nevzpomenul, že je na výšinách nebeských a že kde dole stará dobrá země. Jen někdy večer, když šel u Ondaný spát, zahlédl skrz přivřená víčka krásnou Adélčinu tvář a smutně probouzen si ve snu připomínal slib, s kterým jsem vzhůru přišel. Pradleny byly hodné a nenechali nachasníka dopustit, vždyť uměl brzy všecko, co zde potřeba. A honil se s nimi, smál se, pomáhal jim u dřiny. A párkrát za den svedl zašeptat i poklonu, jak jim to všem třem sluší. Poslouchali to rády, zvláště poměnka. Vždyť kromě fujavce a hvízdala, větrných mládenců, co byli chvíli tady, chvíli tam, jim nikdo neřekl za celý boží čas jediné lichotivé slovo. Poměnka na Adama obzvlášť přelíbezně hleděla. A jednou k večeru, když Reska se Sněženkou vyšli na oblačný štít, si tahle pradlenka smyslela vyzvědět, jestli by nechtěl na nebesích zůstat. Ukaž, Adame, rozvěsím to sama, už si odpočiň.
2: Neboj se, Poměnko, pracovat dovedu, jsem zvyklý od malička.
1: Takže tam dole u vás na zemi moc velký boháč nejsi?
2: To ne, nejvíc mám děr a záplat na kabátě,
1: smál se mládenec.
0: Ať, mě to nevadí, já jsem s tebou ráda,
1: sklonila hlavu pradlenka.
0: Bude mi smutno, až se budeš loučit.
2: Ale jdi, vždyť ty máš od věčného smíchu oči jako světýlka.
1: Poměnka, ruce rozpřažené nad hlavou, se dvěma hrstičkami po šňůře potichu přiblížila.
0: Opravdu? Ach, jak to umíš roztomile říct? Poslouchala bych tě až do tmy. Víš co? Jestli chceš zůstat, já poprosím tatínka a...
2: To nejde, Poměnko,
1: vyhrkl mládenec.
0: A proč by ne? Budeš se mnou prát modrý obláčky a budeme si chodit po sněhových hřebenech a já ti z kudrnatých beránků upletu kamizolu. Nebo tam dole někoho snad máš?
2: To ne, ucukl Adam.
1: Však po chvíli se ochraptěle opravil. Ale je tam někdo, na koho musím v jednom kuse myslet. Vteřinu bylo ticho. A pak si Poměnka přikryla dlaní tvář. A jak by smíklo s ní nebeské povětří, ucukla do strany a tryskem prchala přes palouk, přes prádlo do jeskyň ve skalách, do šera boží noci.
0: Tak si jdi, slyšíš? Jdi si pryč, já už tě nechci vidět.
1: Mládenec leknutím upustil sivý mrak. Tak, teď to mám. Teď na mě všecky zanevřou a vyženou mě na zem. Ohlíd se zasmušile do vesmírné hlubiny.
0: Ach, Adélko, proč já to všecko dělám? Řekni mi, podívej na tu horu prádla. A teď jsem zůstal na všecko už sám.
1: Adam se teskně rozhlíd po nebeské prádelně. Voda se v modrých tůních třaslavě kolíbala sem a tam a prádlo na stolech a prádlo na šňůrách svátečně vonělo, jak by už nachystané na dlouhánský let.
0: Teď bych mohl všecko vzít a utéct kam mi libo,
1: zasmál se přes moc posmutnělý mládenec. S těmi popelavými přehánkami, s těmi křídovými lajntuchy, to by se, pane brážci pozemšťané, divili. Adam se už nahlas smál, však náhle, jako by se lekl, celý ustrnutím skameněl.
0: Mort sakulente,
1: špitl. A celý z horkých pominutých rukou začal se šacovat po kapsách, co jich měl. Kde mám ten lísteček? Kde mám tu červenou duhovou barvičku? A už poklekal na obě kolena a už táh za cípek z veliké hromady dlouhatý, hebce poskládaný mrak, snad nejbělejší ze všech. Hlava mu hořela a ruce se mu třásly. Na moutě kutě, tohle jestli se mi povede, můžou mě nebeskými košťaty hnát třeba rovnou na zem.
0: Zem byla daleko a všecko na ní jako dřív. Lesy jak varhana hučely majestátně na vrších, řeky ku sloudavě, ku zdivým hrkotem plynuly v dolinách a dolnopolský zámek, vzpřímený v rovině, dál po celé dny trnul lítostivou úzkostí, že slečně komtese navěky souzeno být smutně sama na vezdejším světě. Už skoro nejí,
1: vzdychal dolnopolský pán. A nikoho si nevšímá. Jdu za ní, mluvím na ní, ale ona nic, jak by už ani nevěděla, že má otce. Ach, pane, nerouhejte se, je mladá, celý život ještě před sebou, nesmíme předem zoufat. Tišil ho posté Řehoř Zahradník a plaše ohlížel se za křesílkem do parku, kde pod starými platany teď slečna sedávala. Dny vlekly se, jak nastojato voda. A jednou ráno kníže, udýchaný, přiutíkal od zámku a Řehoř, přihrbený v záhonech, se úlekem div nepřekotil na zem. Kde je? Nikde ji nevidím a nepřišla prý ani na snídani. Řehoř se stěžka narovnával spod keřů. Proboha, pane, klid, vyšla už brzy ráno a nechala se odvést dolů k maštalím, je prý tam více světla. Ach, pánbů zaplať, já už z té věčné bázně přicházím snad o rozum, mračil se zaraženě pán a hleděl netečně po keřích, po stromech zpříma se vzpínajících k obloze a po třepotu ptáků, klikatě křižujících povětří i park. Z růžové zahrady vanulo desatero vůní. A v nebetyčném tichu slyšet tu a tam jen vítr ve věžích a vodu z vodotrysků. Když náhle sebou oba ustrnutím trhli, zahradník i pán, a oba ohlídli se polekaně k cestičkám, co vedli k lukám parku. Co je to? Hlesl kníže. Nějaký pokřik. Jak by se někdo s prominutím smál? Stáli a naslouchali ve dvou. Neb každý sám hned netroufal si uvěřit. Vždyť to byl dívčí smích, pronikavý a šťastný. A kníže nevěřící popadl zahradníka za rukáv a šeptal užasle, co věděli už oba. To je ona. Ona se směje. Slyšíš, Řehoři? A zahradník jen kýval a oba utíkali po cestičce k maštalím, jako by omládli, jako by zapomněli, kolik je jim roků. Ač to byl jen kus cesty, připadal jim bez konce. Však na výšince mezi oleandry zůstali rázem celý ohromení stát a němně civěli do trávy pod sebou, do širé loučky s opuštěným křeslem. Adélka, ruce rozpřažené nad hlavou, stála jak krásná bílá socha prostřed prostranství a oči v nebesích tančila, smála se a cosi křičela do slunečního světla. To je krásné, taková nádhera, vidíte to všichni? Tatínku, tatínku! Kníže nic nechápal, však Řehoř vzal ho za ruku a ukazoval k nebi. Tam, pane, podívejte, ten bílý oblak, vidíte? Je na něm veliké červené písmeno. A jako Adélka, a jako Adam, volala rozesmátá komteska. On to dokázal, tatínku, on to dokázal. Kníže šel klopítavě za ní, oči vytřeštěné do mraku. Kdo? Já ti nerozumím, dceruško. No Adam přece, ten zahradník, co říkal, že mě překvapí, že udělá mi radost. Šla jako uhranutá za nebeským oblakem a pořád smála se a pořád tichounce cosi si špitala, až ke zdem maštalí, až k břehům rybníka, až tam, kde konec parku. Zde ještě zamávala přes drátěný plot a pak se rozzářená obrátila po těch dvou a řekla Řehořovi: Osedlej mi vraníčka. Co? Kníže si myslel, že ho obelhává sluch. Dceruško, co chceš dělat?
2: Vzpamatuj se, náš rod je urozený a kvůli nějakému potřeštilci. Náš rod je urozený, ale zlý. Ty jsi ho dal vyhnat a já se mu jen smála, když se pořád kasal, že mě uzdraví. Musím mu poděkovat. Musím ho poprosit, aby se vrátil zpátky. A utíkala, že jí pán i řehoř sotva stačili. Darmo jí otec prosil. Darmo hrozil jí. Jakoby znova uvykala smíchu, byl jí zas náhle plný park i dvůr. Šťastlivě volala, spěchala, zpívala a když pak seděla na koni před branou, vykřikla ještě na řehoře, co se překrčoval za plotem. Pamatuješ si ještě, kudy tenkrát šel? A řehoř kýval. Šel k duhové hoře. Na zemi to svitlo Adélčiným smíchem, na nebi to hřmělo temným, hrozným hněvem. V nebeské prádelně vše v přísném pozoru. I skály v půlkruhu, i hromy, blesky v jeskyňkách a ve slujích, i bledé pradleny, i v šerém koutě nezvaný host Adam. A vítr táhle pomateně hvízdal jako zběsilý. A nad vším, kde si nízko, mramorový hlas pána všech mračen, větrů, metelic a hor. Jste vini všichni a proto všechny čeká spravedlivý trest. Nehnul se ani cípek nebeského oblaku. Jen chudák Poměnka vyhrkla šeptem.
0: Já jsem mu to říkala, aby šel pryč, že už ho nechci vidět. Však sestryšku blíjí rukávem z obou stran. Mlč, pomáhal ti jako nám a dělal stokrát víc než my tři dohromady.
3: Ticho!
0: Hlas pána mračen práskl jako hromovitý bič.
2: Vy tři budete sloužit 30 dní a 30 nocí bez odpočinku.
0: Dívky se objaly sražené leknutím.
2: Každý oblak v rukou stokrát obrátíte. Každou spárečku, každou trhlinku od vysokých stromů a hor na nich vyspravíte. A běda, jestli najdu na jediném poskvrnu.
0: Ale oni za to nemůžou, vzácný pane. Pohnul se z kouta Adam, hlavu zahanbeně uprsou. Za to za všecko můžu já. Přišel jsem sem k vám nahoru, jen abych jednu panenku na zemi rozveselil a...
2: A abys udělal hanbu celému nebi.
0: Pán vychrů, jak by nadýchl se vánice.
2: Pomaloval si nebeský oblak a pustil si ho z oblačného štítu po nebi. A celá země se nám zaslouženě smála.
0: Já to tak nemyslel. Říkal jsem si, co jeden pokreslený obláček přeletí, kdo si všimne. Však Adélka se dívá po obloze od rána až do noci a...
2: Mlč!
0: Pán nenechal už kajícníka domluvit.
2: Ten červeně pomalovaný oblak leží tam dole v křišťálovém jezeře. Budeš ho denodenně prát, od jitra do tmy, dokud nebude zas čistý, jako byl. Dokážeš-li to? Jdi si, kam ti libo, však zbude-li jen stínek. Zůstaneš tady třeba do smrti.
0: Prádelna duněla oblačnou ozvěnou a ty tři křehké dívčí stíny se celé schrbily úzkostným zděšením. Chudáček, zavzlikala Poměnka.
2: Ty mlč, ty žalobnice,
0: cukla jí rukou zamračená Sněženka. Leč nebes pán už nedbal na pláč ani na zlobu. Jen jakoby se ještě ohlíd, kde si ve hlubinách hor a hromským lamentem dokončil hořký ortel.
2: A kdyby s náhodou chtěl utíkat, věz, že se bez mé vůle na zem stejně nevrátíš. Větrní mládenci budou ti věčně v patách.
0: Hlas jakby bubnoval po širých výsostech.
2: Rozuměl jsi mi.
0: Mládenec vykročil doprostřed prádelny.
2: Ano, pane, ale nebojte se, já utíkat nebudu. Co způsobil jsem, napravím.
1: i kdybych dolnopolskou komtesu už nesměl nikdy spatřit. Dolnopolská komtesa nevěděla o světě. Nohy a ruce bez vlády ležela převysoko kdesi na duhové hoře, snad usínajíc únavou, snad obestřena mrákotou zoufale nekonečné cesty. Jak je to dlouho, co se vypravila od úpatí k nebesům, co přikázala Vraníčkovi, aby navrátil se k domovu a sama po dvou, po čtyřech hekavě klopítala do srázu, co neměl nikde konce. Pro pána, co tu děláš? Nějaký hlas stál nad ní, teploučký jak paprsek. Staň, usteleš si u mě v zahradě. Takový nápad, usnout prostřed mraků. Adélka otvírala oči, však v zápětí je zase úpěnlivě přivřela. Ach, vždyť to bolí, zhasni ty lampy, bodají mě do očí, až se mi hrnou slzy. To nejsou lampy, to jsou duhové barvy. Zkoušej to po trošinkách, brzy zvykneš si. Dívka si sáhla volnou rukou před oči. Ty jsi duha, viď? Já se na tebe dívala po dešti celé hodiny. Šedivá, krásná paní zdvihala ji na nohy. Já vím. Ty jsi ta pana, kvůli které potrestali mládence, co se tu kdysi stavil. Komtesa zůstala, jak by ji přimrazil. Potrestali. A kdo? Pán Mračen a Nebetyčných hor. Kvůli tomu oblaku, který ti vrátil radost. Komtesa vzala starou paní za ruce. Oni ho uvěznili? To ne. Však dokud nevypere oblak, jako byl, nesmí se vrátit na zem. Adélka hleděla po zdejší nádheře. Duhové stromy stály zpříma jako malované kytice, skvěly se, blištěly a všecko povětří chytalo od nich strakatými plamínky. Sad jak by divotvorně hořel. Leč ona skrz lítost vše sotva viděla. A čím to na ten oblak namaloval, nevíš? To krásně červené veliké písmeno. Paní ji objala okolo ramenou. Jak bych nevěděla, vždyť jí měl ode mne tu krásnou barvičku.
0: Od tebe? Adélka ucukla z vlídného obětí. Tak mi řekni, jaký vyprat z nebeského oblaku. Půjdu za Adamem tam nahoru a všecko mu to povím. Leč paní duha zavrtěla hlavou.
1: To nesmím, děvenko.
0: Proč? Dám ti za to třeba polovinu knížectví.
1: Ach ty můj blázínku. Paní šla po špičkách duhovým špalírem. Podívej na ty barvy. Ta jejich čirá zář. Toť věčné tajemství zde mezi nebesy a zemí. Proto ti o nich nesmím pranic prozradit, i kdybych sama chtěla.
0: Adélka sklopila hlavu. Takže mu není pomoci?
1: Spanilá stará paní sáhla kamsi do koruny stromů a co si pokojně předlouho hledala. Ale je to jen v moci těch, kdo umějí mít druhého moc rádi. Bylo ticho. Barevné listí šeptem šramotilo ve větvích, a pana Adélka, jak by jí září polil purpurový strom, vydechla zajíkavě. To já ho asi mám. A celá zahanbená udělala pár kroků kamsi do stínu a odvrátila hlavu. Tak je to dobře, usmála se stařena. Tu máš. Tady máš opánky pro chůzi po nebi. Obuj si je a dej se na cestu k nebeským pradlenám, tam najdeš Adama i jeho smutný oblak.
0: Ty opánky, co ševcem nebeským stvořeny pro nebeskou chůzi, to byl dar nad dary ve stříbře, ve zlatě.
1: Bez těch by Adélka do nebe nedošla, i kdyby hnalo ji na 10 metelic, i kdyby roztál led i sníh, co do 3 kopců blejskal neznatelnou cestu. Ba, pouť to byla dlouhá. Sem tam už zdálo se, že nikdy neskončí, ale v těch botičkách šlo se jak v pápěří. Nesmekali se, neklouzali a jak by tu a tam je kdosi nadnášel, své hlavě zarputile si to štrádovali k vrcholkům, ztrácejícím se v mlze. V nebeské prádelně ji nikdo nečekal. Jenom ty bílé skály a jen ty kamenové stoly, rovné, rozložité pod nimi a na všech šňůrách rozvěšené prádlo. Adélka slepě šla od mraku ke mraku. Oči ji bolely od sněhu, od světel, a když se dokradla k prvnímu jezeru, jak by ji kdosi rukou jako led bolestně stiskl pod sevřeným hrdlem. Na zemi vedle rozsvícené vody ležel Adam, ruce rozpřažené za hlavou. Adame! Komteska klekla k němu, dlaně přitiskla mu na čelo. Běž pryč! Co tady děláš? Nech ho spát! Adélka odskočila, strachy vstyčila se na nohou. V prohlubních skalní stěny, jíní ve vlasech, stály jí za zády nebeské pradleny a 3x křičeli a 3x zlostně zatínali ruce. Odpusťte, já jsem... Nenechali jí mluvit. Ano, ty jsi jistě ta, co všemu na vině. To kvůli tobě dře se od rána až do noci. Adélka začala couvat, nohy najednou jak z olova. Slečinka na zemi se nudila, chudinku musel někdo rozveselit. Čím dál víc nasupené, čím dále zlejší, blížili se k ní. Adélka opřela se o nejbližší stůl. Já za to nemůžu, já mu chci pomoci. Rozesmáli se křiklavě a táhle, až se zatetelil vzduch. Tak dělej, vykasej si rukávy, ty budeš s kartáčem určitě jedna ruka. Nechte mě. Sama v té bělostné, ledové končině Adélka vykřikla strachy a lítostí. A snad tím výkřikem a snad zlým tušením hnul se v tu chvíli Adam z hlubokého sna a oči do kořán vzepřel se proti nebi. Pradleny začaly ustupovat ke skalám. A chlapec hleděl nevěřícně do slunce a chvíli bál se, že to ještě sen a chvíli věřil, že to všecko pravda. To čarokrásné vidění, ten obraz nad všecky vezdejší obrazy. Adélko! Stála a smála se lítostným úsměvem. A všechno prádlo, co ho bylo po šňůrách, průzračně vzdulo se nebeským povětřím a voda v jezerech, jak by ji šlehl ledovatý bič, zhoupla se přemodře od břehu ke břehu a vyšplíchla jim k nohám. Adame, děkuju, ty jsi mě uzdravil. Vzala ho za ruce a dlouze tiskla si je na kousíček od prsou, až on ty její vyprosil si naspátek a 2x políbil je. Pradleny otočily hlavy do nebeské tmy. A kde si na nebích prchavě zahřmělo, jak by pán mračen povětří a hor, probuzen tichounkou pozemskou radostí, řekl co pro sebe z všemohoucího spánku. Byli teď 2. A všechno kolem, jako by jim přálo. Nebeské pradleny Adélce přivykly a vládce bouří bloudil kdesi přenáramně daleko, odkud sem k jezerům nebylo skoro vidět. Ale co platno všecko tohle dobrodiní? Oblak byl pořád samá červeň, nadarmo drhli ho ledovou krupicí, darmo jím smíkali po drsných kamenech, kroutili, ždímali, darmo ho nosili z jezera do jezera. Adam se nevzdával. Však pana komteska, Nejspíš, že málo zvyklá námaze i útrapám. Den po dni smutněji klekala ke břehu a schýbala se pro nešťastný oblak. Všecko ji bolelo. A nejvíc pomyšlení, že tímhle trápením je vlastně sama vina. Vstávala první ze všech. A první vlekla oblak do prostředka jezera a cípek po cípku urputně mnula v prstech sněžné plátínko, kde nejtemnější karmínová skvrna. Mládenec procital teprv, když svítalo. Probouzelo ho slunce nebo povětří, když se mu někdy zamanulo zahvízdat si na prsty či prásknout sněžným bičem. Jednou však vytrhl ho ze sna neobvyklý zvuk. Jak by se cosi horce rozvzdychalo, jak by se táhle rozdrkotal vzduch, kde co se kolem zajíkalo tísní. Adam se ohlédl k jezerní hladině. A jak by střemhlav oslepil ho blesk, skokem se rozběhl doprostřed hlubiny. Adélko, můj ty bože, co ti je? Adélko, vždyť ty pláčeš. Objal ji kolem ramen a ona přitiskla mu hlavu na prsa a ukrývala před ním a především i na blízku svoje snad první vyplakané slzy.
3: Prosím tě, odpusť mi, já to tak nechtěla. Teď ještě uvěříš, že za to všecko můžu?
1: Adam ji hladil po tváři a po vlasech. A konejšil ji, rozmlouval jí na stokrát, že nemá pro co plakat. Když v tom se po nebeské prádelně rozlehl Resčin pomatený křik.
0: Poměnko! Sněženko! Pohleďte na tu vodu! Je celá červená!
1: A obě pradleny běžely po břehu a obě smály se a obě volali.
0: Na mou duši! A mrak je zase bílý jako sníh.
1: Adam a Adélka hleděli na ten zázrak a jeden k druhému se zlekle přitiskli a zlekle mlčeli, jak by se báli tomu podivenství věřit.
0: Tatínku! Tatínku, slyšíš? On to dokázal!
1: Obracela se honem vzhůru po výsostech Poměnka. A dlouhé zahřmění v zápětí věštilo, že otec v nebi slyšel.
4: Jestli má dcera pravdu, pak si svou vinu, chlapče, napravil.
1: Neslo se z výšin přímo nad nimi a do dvou jezer padlo plné slunce.
5: Ano, pane, oblak je, jako byl. Ale ne díky mně.
0: Neříkej to!
1: Špitali v bledém stínu přikrčené pradleny. Však Adam nedbal. Popadl za ruku pobledlou komtesku a vystoupil s ní do plného světla.
5: To tady Adélka, pro kterou jsem ten oblak pomaloval. Rozplakala se lítostí a její slzy všecko očistily.
1: Potichl boží kraj, potichla nebesa. Vítr hles na prázdno, hladina jezer jako z modré kůže. A pak se ozval všemohoucí hlas.
4: Tak je to dobře. Smilatím vinu tvou i svou. A hlavně svého otce, co ve své píše nechtěl uvěřit, že mezi nebesy a zemí převeliká moc. A proto zakazoval všem svým poddaným s procesím chodit na duhovou horu.
1: Adélka zvedla oči plné úleku.
3: Můj otec?
4: Ano. Měl tě nade všecko rád. A proto právě tebe stihl nelítostný trest. Trest dlouhé samoty, z které tě tento chlapec navždy osvobodil.
1: svisle se zablejsklo, jak by tím jednou provždy stvrzena ta řeč. A v jedné vteřině se kdeco rozžalo, jezírka, stoly, hory, přehánky i sníh. A mraky rozvěšené po skalách vznesly se rázem na stojato, až to zadrnčelo ve šňůrách a smykem cukly se z nebeských kolíčků, jak by už nedočkavé nesmírného letu. Jste oba volni, řekl ještě pán, však spěchat netřeba. Pro pozemšťany, kteří mluví pravdu a kteří poctiví v nebi i na zemi, je v božích končinách navždycky dosti místa. Znělo to jako hudba. Hrom někde útle třaskal, útle vytrácel se hlas. A Poměnka a Sněženka a Reska, Bělásek, Popelec, Červánek nad hlavou, střeštěně mávali přes obě jezera, přes všechny kamenové stoly, co jich po nebeské prádelně a co si volali o radosti a štěstí. Adam a Adélka je sotva viděli. Neb všecko kolem náhle jakby z průsvitného skla. Neb vidět daleko a vidět vysoko až kam si na kraji vesmírného světa. A oni, nejvíc zakoukaní sami do sebe, četli to jeden druhému, jak ze zrcátka z uslzených očí. Takže šli po slepu. Takže šli pospátku. Jisti si stezičkou, která je přivedla. Jisti si starou dobrou zemí, co je kdesi přehluboko čekala. Jisti si dobrou paní na duhové hoře.
6: Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunéčko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů. Však přes potok byla jen úzounká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat.

0: Dnes si budeme vyprávět o příhodách slečny Mrazilky. Nejdřív vám ale připomenu, co se stalo v minulé části naší pohádky. Slečna Mrazilka dostala od zimy další úkol. Měla obléci všechny stromy do sněhových kabátků. Takové teplé kabátky slouží stromům na ochranu před zimním nečasem. Jak už jistě všichni víte, slečna Mrazilka je náramná popleta. Ne, že by neměla dobrou vůli. I nápadů má, že by mohla rozdávat. Jenže co naplat? Zimní práce se Mrazilce nedaří a zima s ní není ani dost málo spokojená. A jak tomu bylo tentokrát? Co řekla zima, když uviděla všechny stromy nastrojené v krajkových košilkách s pentličkami, náběrkami a volánky? Zima řekla, tak tohle se mi určitě jenom zdá. A ještě řekla, ba jo, já najisto spím a zdá se mi strašně, ale strašně ošklivý sen. Budu věru ráda, až se z toho příšerného snu probudím. Tak tohle prosím řekla zima a ještě se na Mrazilku zamračila jako kakapus. Tak to už vážně nevím, co chceš. Myslela jsem, že budeš mít radost. Fňukla Mrazilka a do očí se jí nahrnulo po ledové slzičce. Radost! Radost! Víš, co zprovedla? Vystrojila si stromy na maškarní bál? Tam by mohli dostat první cenu, tam ano. Ale v mrazu, větru a metelici? Všechny ty tenounké košilky a parádičky by jim odnesl i ten nejmírnější větřík, co teprve pořádný vichr. O severáku raději ani nemluvím. Mrazilce se úlekem rozklepala kolínka. Začala tušit, že se už zase stala někde veliká chyba. Ale kde? Myslela jsem, aby stromům nebylo horko, aby se nezapotili jako potůčky. Jsem myslela a hájila Mrazilka nejistě své krásné, vzdušné a velice módní košilky ze sněhového krajkoví. Horko! Ono by jim bylo horko! Stromům by v mrazu bylo horko! Jak tě živcem neslyšela takovou hloupost! Křičela zima a samým rozčilením si škubala své bílé vlasy. A jak je tak házela z okna své oblačné kanceláře, byla z toho dole na zemi hotová chumelenice. Stromům nemůže být v zimě nikdy dost teplo. Stromy jsou stromy a potůčky jsou potůčky. Potůček je vodní tok a strom je živá rostlina. Co pak ty vůbec ničemu nerozumíš? Zeptala se zima Mrazilky. Ta jenom pípla, když ono se to prosím těm stromům líbilo. Tak, líbilo se jim to. A jestli pak víš proč? Otázala se zima hlasem tak ostrým, že při něm ledy pukaly. Nevím, prosím, přiznala Mrazilka. Protože stromy mají zrovna tolik rozumu jako ty, slečinko, zahromovala zima a bouchla pěstí do psacího stolu tak silně, že na něm poskočili všechny kalamáře, pera, tušky a pravítka. Ale já už se s tebou zlobit nebudu. Všechno má své meze. A potom mám jenom jedny nervy. Budeš se muset pohlédnout po nějaké jiné službě. Sotva zima dořekla, jako na zavolanou se tu objevili mrazíci. Dočista vám to vypadalo, jako by poslouchali za dveřmi. Mrazilka po nich jenom smutně koukla a svěsila hlavu. To zas bude pošklebování a poťukávání na čelo. Ach jo. Jenomže v životě je nakonec všechno naopak. Mrazíci si už dávno na Mrazilku zvykli. Padla jim do noty zrovna svojí popleteností. A kdo ví? Možná, že lec kterému z mrazíků padla Mrazilka i do oka. Však ona to byla ledová panenka radost pohledět. A co teprve to překvapení, když se mrazíci začali jeden přes druhého za Mrazilku přimlouvat.
1: I podívejme, to jsou mi noviny, přimohouřila zima oči a chvíli se na mrazíky jen tak dívala. Snad vám nakonec není té ledové slečinky líto. Když mrazíci kývli hlavou, že ano, zeptala se Zima, a nevadí vám, že oblékání stromů zbude teď na vás? Kdo jiný by napravil její střeštěnosti? Všechny stromy potřebují co nejdřív sněhový kabátek, jinak bude ouvej. Ale mrazíci Zimu ujišťovali, že jim to vůbec nevadí, že to oni rádi a kdesi cosi. Dokonce Zimě připomněli, že žádný učený z nebe nespadl a že i oni občas udělají nějakou tu chybičku. No tak dobrá, řekla Zima. Když myslíte, tak já tedy mrazilku nevyženu. Ale co dál? Přece ji nenecháme jen tak lenošit, to by nešlo. Zima odjakživa lenochy nesnáší. Nenadarmo se mezi lidmi říká, Zima se zeptá, co sdělal v létě. Mrazíci po sobě trochu rozpačitě koukli. Co pak to od nich Zima chce? Snad nemají oni vymýšlet práci pro mrazilku. Zima je nenechala dlouho na pochybách. Tušíte správně, holenkové. Do zítřka musíte přijít na takovou práci, kterou mrazilka najisto nepoplete. A nebude to lehké, to mi věřte, já už se něco napřemýšlela, ale mrazilce bych nesvěřila ani hlídat sněhuláka. Kdo ví, co by s ním vyvedla? Nakonec si mrazíci řekli, že do zítřka je času dost. Do té doby se toho dá vymyslet spousta. A tak tedy kývli, že oni tu práci pro mrazilku vymyslí. Mrazilka, ve které byla ještě před chvílí malá dušička, konečně zvedla oči od země. Moc se styděla, protože mrazíkům křivdila. Myslela, že se jí budou posmívat a pošklebovat. A ono se zatím ukázalo, jací jsou to kamarádi. Byla by jim ze srdce ráda poděkovala, ale radostí a dojetím se jí nějak stáhl krček. Najednou ne a ne promluvit. I co? Tak se tedy na mrazíky aspoň usmála. Usmála se moc pěkně. Usmála se tak pěkně, že všem mrazíkům do jednoho zčervenali uši. A co na to Zima? Nic. Mlčela a tvářila se, jako by ji ze všeho nejvíc zajímaly účty za dodávky sněhu na jejím psacím stole. A přece se maličko usmívala, jako by měla z něčeho náramnou radost, jako by se jí něco moc povedlo. Že by nakonec Zima pouštěla hrůzu jenom na oko a byla teď ráda, že se mrazící ledové slečinky zastali, tak se mi všechno zdá, že je to tak. Dobrou noc.

0: velebné a čarokrásné Krkonoše vábí svými přírodními scenériemi, kouzlem starých roubených chaloupek, jarním hukotem horských bystřin, ševelením rozlehlých luk, pohodou letních dní a barvami podzimních hájů či třpitivým sněžným hávem stále více a více návštěvníků z kraje. Krajánci ti to by však měli v patrnosti vést, že zvyklosti a prostředí jsou zde zcela jiné než dole v kraji a že vládcem této říše jest Krakonoš, mocný pán Krkonošských hor, který bezpráví a útisku nemá rád a dovede je i náležitě potrestat. Stejně tak ale dovede dobrého člověka i odměnit, zastat se jej či pomoci, pokud se v horách do nesnází dostane. A snad právě proto by se každý z nás v našich nejvyšších horách měl chovat slušně, zbytečně nehláholit a být pokorný k přírodě a horám vůbec. Věřím, že tato sbírka pohádek a zkazek nalezne mezi vámi, milovníky hor, dostatek ctitelů Krakonošových kousků a zanechá ve vás něco málo z kouzla starých Krkonoš a života tamních horáků.
1: Byla holčička Verunka a měla medvídka, Míšu. Když Verunka snídala, snídal s ní u stolu i Míša. Když maminka uvázala Verunce do vlasů růžovou pentli, uvázala Verunka Míšovi růžovou pentli okolo krku jako kravatu. Když začal foukat vítr se strnišť a hlásila se zima, oblékli šálu a čepici Verunka i Míša. Když se Verunka chystala večer do postýlky, býval i Míša celý ospalý. Míšo, nespí ještě. Ještě si musíme vyčistit zuby na dobrou noc. Nebuď líný.
2: Jsem líný, protože jsem ospalý, mručel Míša.
1: A proč jsi tak moc ospalý?
2: Jsem pořád nedospaný, protože my medvědi máme delší noc, než mají děti. Děti spějí malou noc a my medvědi spíme velkou noc. A ta je dlouhá po celou zimu.
1: A proč spíte vy medvědi po celou zimu?
2: Protože my medvědi jsme zimní spáči.
1: A proč jste zimní spáči?
2: Protože šlo spát naše jídlo. Všechno, co je pro nás zvířata, tak jídlu v lese i na louce, šlo spát pod velikou sněhovou peřinu. Peřina pro děti je teplá, sněhová peřina zvířata studí. Kdybychom my medvědi nešli spát, trápili by nás zima a hlad. Proto zalezeme do pelechů a jsou z nás zimní spáči.
1: Když musíte vy medvědi celou zimu spát, to si se mnou nebudeš celou zimu hrát, Míšo?
2: Ty budeš, Verunko, v zimě sáňkovat, protože jsi holčička. A já budu v zimě spát, protože jsem medvěd.
1: Ale jsi plišovej a vycpanej.
2: No, ale přesto jsem medvěd.
1: Verunka se bála, že jí Míša odejde spát s ostatními medvědy do zimního pelechu v lese.
2: Míšo, nechoď spát do lesa, udělám ti doma spací krabici.
1: Uchystala mu do veliké spací krabice všechno, aby mu nebyla zima, čepici, šálu, punčochy na všechny čtyři tlapky, kabát po panence a nastlala mu mnoho hadříků, aby měl pěkný zimní pelech.
2: Míšo, co všechno mají mít ještě zimní spáči? Mají kožíšek a pod kožíškem sádlo, protože se v létě vykrmili do zásoby na celý rok.
1: Verunka přidala do spací krabice pro jistotu krajíc chleba se sádlem.
2: Míšo, co mají ještě zimní spáči? Mají taky sny? To by musel být dlouhatánský sen, aby jim stačil na spaní po celou zimu až do jara.
1: O snech Míša nic nevěděl, byl ještě maličký medvídek, mladý od Verunčiných narozenin a na zimní spánek se chystal poprvé. Verunka přemýšlela. Když si Verunka s maminkou dávají dobrou noc, přejí jedna druhé, aby se jim něco pěkného zdálo. Verunce se jednou zdálo, že je paní cukrářkou a patřili jí všechny dorty v celém cukrářství. Když se člověku něco zdá, je to, jako by měl ještě jeden den navíc. Skáče si, chodí si, mlsá a může se mu leccos stát a může uvidět přemnoho nevídaných divů. Kdyby jenom spal a nic se mu nezdálo, to by bylo, jako by ani nebyl. Verunka se začala strachovat, mají-li tam, odkud posílají sny lidem, sen tak dlouhý, aby stačil na celou zimu. Jestli nemají, mělo by se to obstarat, aby medvídek Míša nebyl ošizený. Míšo, nelez ještě do spací krabice spát. Musíme se nejdřív zeptat na sny.
2: A koho se zeptáme?
1: No přece tam, kde sny dělají. Verunka věděla, jak to je. Písničky jsou natočeny na magnetofonovém pásku nebo na gramofonové desce. Filmy jsou na filmovém pásku. Pásek se dá do promítačky a obrázky běhají po plátně jako živé. Když se promítačka zastaví, vlezou si obrázky na pásek zpátky.
2: Když se probudíš, vleze sen taky naspátek tam, odkud vylezl.
1: Až se mi začne nějaký sen zdát, já se hned zeptám, kde mají ty pásky a jestli tam mají taky sen pro medvědy.
2: Míša si dal říct.
1: Nešel ještě do spací krabice, vlezl si k Verunce do postýlky a čekali, až přijde sen. A už tady sen byl.
0: Verunka s Míšou se octli jakoby v takové veliké síni. Podobala se ta síň knihovně, kam si chodí Verunka s maminkou vypůjčovat knížky. Jenže tady neměli v policích knihy. Měli tam kotouče a pásky snů. U pultu nestála paní knihovnice, ale neznámý pán. Pán však Verunku znal a hned jí vítal i hleďme, tohle je Verunka z první třídy od paní učitelky Konopíkové. Za jedničku s hvězdou v písemce jsme ti poslali vybraný sen o dortech. Přišla jsi zase pro dortový sen, Verunko? Máš druhou jedničku s hvězdou?
3: Já jsem nepřišla pro sen sobě, ale Míšovi, řekla Verunka. Máte prosím, pane, taky sny pro zimní spáče?
2: Ovšem, máme sny pro

0: Prosím, pane, vyberte pěkný sen, prosila Verunka. On je Míša moc hodný medvěd, ale je plyšový a je vycpaný, řekl správce snů. Zatím tu máme sny jen pro opravdové medvědy. Ale on je skoro opravdový, přimlouvala se Verunka. Tak víš co, Verunko, rozhodl správce snů, vraťte se oba do postýlky. My natočíme zítra sen pro takové medvědy, jako je tvůj Míša. Zatím ti přeju dobrou noc. Ve skladišti snů měli schůzi. Čas pokročil, řečnil správce skladiště, který tu schůzi řídil. Kytičky i trávy šly už spát, stromy je přikryly dekou spadaného listí. Sněhové výličky háčkují už z mrazového vlákna dečky sněhové vločky a brzy jimi posypou zahradu, louku i les. Zmizí všechno, co je k jídlu pro zvířátka v lese i na louce. Kdo nechce mít hlad, zalezl už do zimního pelíšku. Kdyby však zimní spáči jen a jen spali od podzimku až do jara, byli by ošizeni o půl života a proto máme pro ně připraveny sny. Pak se řečník obrátil ke svým pomocníkům. Milá úřadující hajadla, tak oslovil skřítky, kteří chodí spáčům promítat sny. Zdali pak jste prohlédla, jsou-li na kotoučích řádně natočeny sny pro všechny zimní spáče. Nevynechali jsme žádné spící zvířátko v polním či lesním pelíšku? Nasadil brýle a zalistoval v seznamu snů. Probereme si to podle abecedy. A vyvolával podle abecedy písmena. Tak hajadlo s písmenem J na pláštíku i na promítačce potvrdilo, že jsou v pořádku sny pro jezevce i ježka. Hajadlo s písmenem N mělo i sen pro netopíra. Počkat! Zarazil správce skladiště snů tu inventuru. Vraťme se k písmenu M. Sny pro medvědy. Máme tady žádost o sen pro medvídka Míšu.
1: Míša? Míša není spáč z polního ani lesního pelíšku, řeklo hajadlo úřadující pro medvědí sny. Holčička Verunka mu ustlala v krabici od bot a je plyšovej a je vycpanej.
0: Ale přesto je to medvěd. A když mu Verunka ustlala k zimnímu spánku, nesmíme ho ošidit o sen pro zimní spáče, rozhodl správce a pán skladiště snů. Doplníme pod písmeno M k medvědím snům sen pro medvídka Míšu. Vážené hajadlo od medvědích snů, dejme se rychle do výroby. A opravdu jim to šlo velice rychle. Vždyť měli na výrobu snů chytrý stroj. Ten stroj vypadal jako poštovní schránka. Po stranách, kde mají poštovní schránky otvor pro dopisy, měl stroj také otvor, takovou škvíru díru. Jenže měl otvory dva, jeden z pravé a druhý z levé strany, tak jako mají lidé uši. Do těch otvorů se nic neházelo, ale šeptalo se tam, jako do uší. Do pravého otvoru pošeptalo úřadující hajadlo všechno, co vědělo o spáči, a do levého otvoru pošeptalo, co zvědělo, že by si spáč přál ve snu vidět. Někdy taky, čeho se spáč bojí a co nechce uvidět ani ve snu. Pak se zmáčkl vepředu knoflík asi uprostřed, jako mají lidé nos, a ve stroji zavrčela uvnitř kolečka, jak se to tam rychle zapsalo a spočítalo, a už se ze třetího otvoru, asi takového, jako mají lidé ústa, sunul pás s natočeným snem. Hajadlo ten pás navíjelo na kotouč, ten kotouč vsunulo do promítačky, promítačku do kabely, kabelu pod pláštík a šupajdy za spáčem, který si přál sen. Tak co, pošeptáme do pravého ucha, ptal se správce snů. Hajadlo úřadující pro medvědí sny tam zašpitalo, co přečetlo z notýsku o medvědech.
1: Medvědi jsou chlupatí a huňatí,
0: šeptalo a špitalo hajadlo. Doplň tam, že mohou mít i kožíšek plyšový nebo sametový, aby to platilo i pro Míšu, řekl

0: dávce snů. Medvědi bydlí v lese a jsou tam největší ze všech zvířat, špitalo Hajadlo dál. Zimu přespávají v jeskyni v Pelechu. Ti menší mohou přespat zimu i ve spací krabici, doplnil správce. A jmenujou se proto medvědi, že vědí o medu. Vědí, v kterém stromě mají v lese divoké včely medovou zásobárnu. Medvědi jsou mlsní.
1: No, tohle už nemusíme doplňovat, protože Verunčin Míša je mlsný jako ostatní medvědi i jako Verunka, řekl správce a rozhodl, že tohle, co už našpitali, pro pravé ucho stroje stačí. A teď do levého, co by Míša rád?
0: Míša by chtěl být veliký jako ostatní medvědi, špitalo Hajadlo spáčovo přání.
1: Jenže to by si potom nemohl s Verunkou hrát. Musel by do lesa nebo do zoologické zahrady, protože by se nevešel do pokoje.
0: Ale ve snu by si třeba mohl hrát s Verunkou, i kdyby byl veliký, mínilo Hajadlo, protože ve snu je všechno možné.
1: A špitalo dál.
0: A Míša by si chtěl hrát s Verunkou.
1: To bylo jistě pravda, protože Hajadlo na cestách s těmi sny mnohokrát vidělo, jak si holčička s medvídkem hrají, až spolu usínají. Pak zmáčkli knoflík vepředu, tam, co mají lidé nos, a už se ze škvíry díry, z té, co se podobá puse, sunul takovýto sen pro medvídka Míšu. Ukázal se krásný les, hluboký a tichý, v jakém jsou medvědi nejšťastnější. Sluníčko hřálo a stromy voněly, protože bylo léto. Medvídek Míša šel tím lesem po světlé cestičce, jak mu ukazoval sluneční paprsek, a slunce a světla přibývalo, až se Míša octl na velice vonavé louce. Tam rostla kytička meduňka. Moc meduňky tam bylo. Úplný meduňkový prales. A v každém kvítku meduňky byl pohárek s medovou šťávou. Z každého pohárku pila včela a celá louka byla veliká včelí hostina. Napapané včely se slétaly k dutému stromu. Míša běžel, kudy ty včely letěly, a vida, oni v tom dutém stromě měli soudek medu. Celý sud. Protože ve snu uměl Míša lézt na stromy jako opravdický medvěd, vylezl k dutině a vstrčil do medu pracku. Lízl si. Ta dobrota. Lízl si ještě jednou a potom do třetice. Běžela tudy liška a popřála Míšovi dobré chutnání. Míša se divil, že je k němu paní liška tak zdvořilá.
2: Jste větší než já, pane medvěde, řekla liška.
1: Není možné, vrtěl hlavou Míša. Býval přece malinký, vešel se do kočárku pro panenky a po panence malence zdědil dokonce zimní kabát. Zimní pelíšek má v krabici od bod. To jsem asi vyrostl po medu, řekl si. A znovu ponořil pracku do včelí zásobárny. Lízl si jednou, po druhé i po třetí. Pod stromem uviděl vlka. Lekl se, ale zbytečně. Vlk se mu uklonil a zaštěkal zdvořile. Uctivé dobré chutnání přeju, vážený pane medvěde. Panečku, já jsem zase vyrostl, už jsem větší než vlk, radoval se Míša a honem si lízel medu do třetice. Pod stromem stál jelen a sklonil na pozdrav Míšovi parohatou hlavu. Skláním svou parohovou korunu až na zem do trávy. Dosud jsem královal v lese já. Vy jste větší než jelen a proto jste králem nás všech lesních obyvatel. Dobrou chuť, pane králi. Všechen med lesních včel je od teďka váš. To už se zbíhala pod strom všechna lesní zvířata, jelen, srnka, vlk, liška, ba i zajíci panáčkovali v trávě, aby lépe viděli na svého krále. Míša jim kynul prackou se stromu, tak jak to dělají králové se zámeckého balkónu, a rozhlížel se kolem. Celý les byl ze samých dutých stromů a v každé dutině stromu byla studna medu.
3: Je mi nánku tolik medu, co já si s tím medem počnu?
1: Míša by se rád rozdělil se všemi zvířaty, ale věděl, že zajíci se pasou radši na jeteli a vlk a liška, že raději maso než med. To už jsem klusala pěšinou Ježibaba. Má svou perníkovou chaloupku v lese a tak je medvěd Míša i jejím králem.
2: Pospíchám panu králi dát úctivé pozdravení, repetila perníková bába a už lomila rukama.
0: Je mi nánku, takový veliký král, a sedí na holém stromě, jako sojka. Kdyby se líbilo, upekla bych z toho medu panu králi perníkový hrad.
1: A hned chválila, jaký by to byl přeznamenitý hrad.
2: Udělala bych ho celý z medových koláčků, v každém uprostřed mandle. Na oknech perníková srdíčka pro parádu a střechu s čokoládovou polevou. Je, mine! Za takovým perníkovým hradem sem potáhne dětí 100x víc než k mé perníkové chaloupce. Janíček, Mařenka, Pepíček, Kačenka, Tomášek, Markétka, Verunka.
1: To se král medvěd Míša první zhradoval. Přijdou děti a on má přece děti rád. Však pořád čuchal dokola, co mu k tomu králování scházelo, aby byl blažený. Verunka mu scházela a ostatní děti taky. A hned vydal svůj první královský zákon.
3: Až přijdou děti na perníkovém hradě loupat perníček, vůbec je nezavřeme za trest do chlívka. Ale dáme každému medový koláč a budeme si s nimi hrát.
1: Hurá! Zavolalo celé zvířecí shromáždění. Bylo to tak mocné hurá, až se tím Míša ze sna probudil. A než úřadující hajadlo stáhlo medvědí sen zpátky a navinulo jej na kotouček, stačil Míša zachytit ten sen aspoň za ocásek a pošeptal Verunce:
0: tenkrát, když jsem byl veliký medvěd, našel jsem moc medu a dal jsem ti taky.
2: No a pak jsme si spolu hráli, řekla Verunka, protože i v holčičích snech bylo kousíček té pohádky o medvídkovi.

0: O tajemném vrchu Svákově. Již od pradávných časů je vrch Svákov opředen tajemnými i posvátnými událostmi. A pověst tu nešetřila zkazkami. Vypráví, jak se tu mnozí churaví zázrakem uzdravili, když pili z pramene léčivé vody, jenž na Svákově vytryskl. První neděli v červenci bývala u svákovské kapličky slavná pouť, na níž se scházela procesí požádat modlitbou o pomoc nebes a nabrat si do baňky zázračnou vodu. Jediné procesí nepřinášelo nic dobrého a zanechávalo po sobě zármutek a slzy. Záhadné procesí duchů, neblahý průvod, jenž se zjevoval v pravé poledne. Jednou šlo na svákovskou pouť procesí z Dráchova, ze vsi o níž je prorokováno, že u ní skončí svatý Václav zlou válku, až jednou vypukne v Čechách a už se bude zdát, že nepřátelské roty promění zem v oharek a všechny lidi v neboštíky či otroky. Procesí sebou mělo ševce, jenž předzpěvoval nábožné písně tak výtečnou notou, že mu ostatní procesí záviděla. Když spustil před Svákovem o svatých mučednících, až v Brně plakali. Tentokrát však jaksi nebyl ve své kůži. Už za Dráchovem prospěvoval jak moucha v konci a za Mokrou to za něho musel vzít někdo jiný, třeba že nebyl tak jistý v nápěvu. Ale v nouzi Franta Dobrý a dráchovský švec byl rád, že se může loudat vzadu, co noha nohu mine. Procesí došlo na Svákov k polednímu, nábožně se vrhlo k modlitbám a k léčivé vodě, švec však zůstal stranou, díval se přes řeku do polí a odpočíval. Tu najednou vidí na silnici před sebou další procesí. Safra Porte, zabručel. Byl jsem tu tolikrát, že bych to sám nespočítal. Mrknutím oka a nastavením ucha poznám, odkud které procesí je. Ale tohle se mi nějak nezdá. Když přišlo blíž, seznal švec, že lidé v něm jdou tiše a zamlkle, bez zpěvu a bez hlasitého modlení, jako by ani nebyli živí. Přes řeku se to procesí přeneslo jako mlha. A pak, jako by se vznášelo ve vzduchu, zamířilo rovnou v tu stranu, co seděl švec. Dráchovskému ševci bylo najednou tak divně úzko, že ani pořádně dýchat nemohl. V zádech ho mrazilo. Nebylo pochyb, že na svákovskou pouť nejdou lidé, ale duchové. Tváře měly bledé, ponuré, hlavy schýlené, a oděni byli do bílých rubášů starodávného střihu. Když došli ke skále, zmizeli v ní, jako by se rozplynuli. Švec honem vyskočil, běžel za svými a vyprávěl jim, co právě viděl. Všichni mu kývali, ale mysleli si své, že švec má horkost a že se mu něco zdálo. Se ševcem to opravdu šlo nějak z kopce. Od svákovské pouti posedal ho stesk, zžírající smutek a jakási nevýslovná tesknota. Do roka se utrápil. Další pouti na Svákov se už nedočkal. Teprve po jeho funusu se v Dráchově dozvěděli, že se loni ševci na Svákově nic nezdálo, že se tamto procesí objevuje každý rok v pravé poledne, ale že ho spatří jen ten, komu je souzeno zemřít. Poblíže skály, v níž mizí rok co rok procesí duchů, je ukryt poklad. A jeden krejčí z hlavatců tam nabyl jmění. Oháněl se cihličkou a jehlou dost obratně, ale řemeslo mu valně neneslo. Často kupoval na křídu a po obědě mu bývalo jako po výprasku. Takový život mnoho radosti nepřináší a krejčíka to mrzelo dvojnásob. Na vandru obešel kus světa a myslel si, že sezobal veškerý rozum. Jednou, o Filipojakubské noci, se mu zdálo, že byl kdesi ve světě a že tam zbohatl. Když se probudil, řekl si, že sen o Filipojakubské noci není jen tak obyčejný sen. Kousek po kousíčku probíral všecko, co se mu zdálo, aby přišel na to, v kterých krajích zbohatl. Ačkoliv mu ty končiny byly ve snu nějak povědomé, nepřišel na to. A protože se mu zdálo totéž ještě dvakrát, rozhodl se, že pověsí krejčovinu v Hlavatcích na hřebík a půjde do světa. Stejně mi tady pšenice nekvete a když bude nejhůř, všude je chleba o dvou kůrkách. Bez velkého váhání zavřel jednou večer chalupu, klíč strčil pod práh a za tmy, aby ho nikdo neviděl, odešel za štěstím. Zbrousil hezký kousek světa. Viděl různé končiny, ale žádné se nepodobaly těm, které spatřil ve snu. Přiživoval se všelijak, dělal u sedláků, sem tam něco spíchl, ale hladu užil ještě víc, než když krejčoval v Hlavatcích. Když přišel někam do vsi, psi se mohli uškrtit na řetězu, neboť podle Krejčíkova zevnějšku mínili, že přišel hadrník. Nakonec byl už Krejčí strastí a nuzování syt a hořce si přiznal, že šel kupovat zajíce v pytli a blechu v kytli. Zamířil rovnou cestou k domovu a konejšil sám sebe, že nikdo v Hlavatcích neví, kam se poděl, a že si už cestou najde nějakou výmluvu, až se budou lidi ptát, kde ho čerti nosili. Když se vracel přes Soběslav, volali tu na něho posměšně, že šlape ševci na krk, neboť měl podpatky na obou botách dočista ušoupané. Krejčík se vytratil z města jako duch, aby ho tu náhodou nepotkal někdo z Hlavatců. Zamířil rovnou na Svákov, že tady počká do večera. Až se setmí, půjde dál, neboť po tmě je těžko rozeznat, zda je někdo oděn jako pán nebo kmán. Táhl tedy ke Svákovu a tu mu najednou přišlo, že vidí krajinu, kterou hledal křížem krážem daleko odtud. Rázem z něho všecka rozmrzelost spadla. Zbystřil zrak i sluch a kráčel jako bedlivý vlk, jenž větří na blízku kořist. Byl zrovna Velký pátek. V nedvědickém kostele zpívali pašije a poklad ve Svákově byl otevřený do kořán. Krejčí před sebou najednou spatřil velikou klenutou chodbu a v ní zář, jako by z ní vycházelo slunce. Skokem byl u chodby. Oběma rukama si musel v té chvíli zaclonit oči. Tolik zlaťáků se tu blištilo nahromadě. Krejčí se vrhl k penězům jak lačný k míse. Plnými hrstmi si je cpal do kapes, do čepice i do pinglíku. V tom se mu však zdálo, že se pod ním země zachvěla. Dostal strach, vylezl ze sklepení a měl na čase, protože zem temně zaduněla a v zápětí se chodba ve Svákově srámu sem zavřela. Poklad zmizel a po chodbě nezůstalo ani památky. Ajci si, mávl rukou Krejčí, já mám dost. Ubezpečil se, zda se mu peníze neproměnily v listí nebo v kamení, a když viděl, že má skutečně zlaťáky, poskočil radostně a udělal na Nedvědice dlouhý nos. Vidíte, vy trulanti, vy tam krákoráte pašije a zatím tady za vašimi zády leželo jmění, že by za ně koupil celé Čechy. V noci se Krejčík vrátil domů. Vytáhl zrezivělý klíč spod prahu, vyhnal z chalupy myši a pavouky, rozsvítil si oharek svíčky a začal počítat peníze. Počítal až do rána. A když nastal na návsi schon, že se Krejčí ani nepropadl, ani neutopil, vyšel před chalupu a zamířil k hospodě. Celé dopoledne si tu dával bene, cvrnkal zlaťáky o stůl a rozkládal, jak je ve světě přece jenom líp než v Hlavatcích, protože tam člověk přijde snáze k penězům. Toho uctil, tomu dal zavdat a ke všem se choval jako velký pán. Neboť se vždycky najdou lidé, co lezou před mocnými a zámožnými po břiše s nadějí, že za zobanci upadne z kapsy nějaký přebytečný peníz. Tak si ten Krejčí v Hlavatcích počínal jako papež. Jenomže neměl Řím, žil na vysoké noze a peníze se kutálely, až se rozkutálely. Nešť, říkal si Krejčí, až budou příští rok zpívat v Nedvědicích pašije, zajdu si zase na Svákov. Zašel tam, ale poklad už nenašel. Čekal tedy trpělivě ještě jeden rok, pak ještě jeden, ale svákovský poklad se před ním už nikdy neotevřel. I nezbylo Krejčímu, než se opět vrátit k řemeslu. Pracovat jako dřív a přemýšlet o tom, že nic stálého v světě není, neboť všecko se svým časem změní.
1: Jak si vyjeli na zájezd. Podle kalendáře již začala zima, ale sníh, na který se Kosové těšili nejvíc, se ve městě zatím neukázal.
2: Když nejde sníh za námi, nevypravíme se my za sněhem,
1: povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus, který se chystal na zájezd do Krkonoš. A Václav? Myslíte, že se vzpouzel? Naopak.
3: Na hory? Tak to si hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zas jednou užijeme.
1: Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci, přidal se k ním Kamil.
4: Krkonoších jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl vůbec ještě nikde,
1: řekl na vysvětlenou a cpal se mezi ně.
4: Jedete taky do Krkonoš?
1: Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili.
3: K moři nejedeme
2: a obyšli bychom se i bez dozoru.
4: Jen abyste mě náhodou nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit.
1: Kamil se urazil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a jen se ho nabažili, vyhlédli si takovou šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku s pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil a pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři frčeli po svahu, až se za nimi prášilo a kohout hned křičel na kosy.
4: Podívejte se, jak jim to klouže. Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná.
1: Kosové se o lyžování nezajímali, věděli o něm své, proto se raději věnovali klouzačce.
4: Nakonec si tady někdo pořádně natluče, usoudil Kamil, když si jeho upozorňování nikdo nevšímal
1: a metelil k nejbližší horské chatě. A než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou a sypal. Na posypaném svahu vypukla mela, lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se nevidí ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenomže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali Kosové a hrnuli se na ně.
2: Tak tebe jsme tady opravdu potřebovali. Zmiz, Kamile!
1: A všichni tři se v pravý čas vytratili. Zastavili se až u Skokanského můstku, na kterém probíhaly velké závody.
4: Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout,
1: Kamil ustrašeně ukazoval na můstek. Pak se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a Kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli.
2: Co pak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat?
3: My se to učit nemusíme. My létat umíme.
4: A neměli bychom jim nějak pomoci? Aby se to naučili dřív, řekl Kamil a Josef s Václavem okamžitě věděli jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním, ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení.
5: Závodník s číslem 4 přece chtěl Jindřich, se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva Kosové a to není dovoleno.
1: Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim však lépe nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se i otáčet. Z amplionu se neslo nové hlášení.
5: Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr, závody se končí.
1: Protože diváci nespokojeně brblali, Kamil upaloval za hlasatelem.
4: Hello, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím.
1: Vysypal ze sebe, postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své hlášení.
5: Nic se nekončí, Kamil všechno zařídil.
1: A závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku.
4: Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné.
1: A co na tom, milí kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve když se šťastně vrátili do města a kohout stál zase na svém místě, na špičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznali.
2: Kamil je stejně moc prima kamarád.
3: No, prima kamarád.
1: A tím vlastně řekli úplně všecko.

Jednoho dne, když Pů neměl co dělat, napadlo ho, že by měl přece jen něco dělat. A tak se šel podívat do prasátkova domku, co dělá prasátko. Když cupal po bílé lesní stezce, stále sněžilo. Pomyslel si tedy, že prasátko si asi hřeje nohy u ohně, ale ku podivu našel dveře otevřené a čím víc nahlížel dovnitř, tím jistěji tam prasátko nebylo. Je pryč? Řekl Pů smutně. Je to tak? Není doma. Budu muset jít sám na krátkou dumavou procházku. To je hloupé. Poskakoval, aby se zahřál, a najednou mu napadla písnička.

0: Už vím, co udělám, řekl Pů. Půjdu napřed domů a podívám se, kolik je hodin a vezmu si třeba šálku na krk a potom půjdu a zaspívám to i Jáčkovi. Pospíchal domů a cestou byl tak zabrán do své písničky, že když najednou spatřil prasátko, jak sedí v jeho nejlepší lenožce, nevěděl, čí je to dům a musel si přejet několikrát prackou po čele. Nazdar, prasátko, řekl. Myslel jsem, že jsi pryč?
1: Ne, řeklo prasátko, to ty jsi byl pryč, Pů.
0: Tak je to tedy, řekl Pů. Hned jsem věděl, že jeden z nás je pryč. Podíval se na hodiny, které se před několika týdny zastavily na za 5:11. A hnedle bude 11, řekl Pů blaženě. Přišlo si zrovna včas na nějaké soustíčko. A vstrčil hlavu do poličky. Potom si zajdeme, prasátko, k Jáčkovi a zaspíváme mu mou písničku. Na hodinách bylo stále ještě za 5:11, když se Pů s prasátkem vydali na cestu. Za chvíli mělo prasátko šálku kolem krku bílou a za ušima je studil sníh jako ještě nikdy. Bylo jim moc zima a aby se zahřáli, zaspívali si cestou Půovu písničku 6x za sebou. Prasátko zpívalo tydlidum a Pů ostatek a hned jim bylo tepleji a vrátila se jim zase řeč. Právě jsem přemýšlel, řekl Pů, o Jáčkovi.
1: Proč o Jáčkovi?
0: Chudinka Jáček nemá kde bydlet.
1: To nemá,
0: řeklo prasátko. Ty máš, prasátko, svůj domek a já mám svůj domek a jsou to pěkné domky. A Krištůfek Robin má taky domek i králíček, jen chudák Jáček nemá nic. A tak mi napadlo tohle. Postavíme mu domek.
1: To je báječný nápad, řeklo prasátko. A kde mu ho postavíme?
0: Pů řekl, postavíme ho tady, zrovna u lesa, pěkně za větrem, protože tady mě to právě napadlo. A nazveme ho Půovo zátiší. A postavíme Jáčkovi dům ze dřeva.
1: Na druhém konci lesa byla hromada dřeva,
0: řeklo prasátko.
1: Bylo ho tam nazbyt. Dříví, habaděj.
0: Děkuju ti, prasátko. Co si právě řeklo, nám vydatně pomůže. Pojďme. Slezli tedy z vrátek a šli na druhý konec lesa pro dříví. Krištůfek Robin byl dopoledne doma, jezdil do Afriky a zase zpátky a právě vystoupil z lodi a rozhlížel se kolem, když tu zaklepal na dveře Jáček. Nazdar, Jáčku, řekl Krištůfek Robin, když k němu vyšel ven. Jak se máš?
2: Pořád ještě sněží, řekl Jáček pochmurně.
0: To ano.
2: A mrzne.
0: Opravdu?
2: Ano, řekl Jáček. Nicméně, řekl a tvář se mu vyjasnila, neměli jsme poslední dobou žádné zemětřesení.
0: Co je ti, Jáčku?
2: Nic, Krištůfku Robine, nic zvláštního. Neviděl jsi snad náhodou někde nějaký dům nebo něco takového?
0: Jaký dům?
2: No, dům.
0: Čí dům?
2: Můj. Aspoň jsem si myslel, že je můj, ale asi není. Konec konců každý nemůže mít dům.
0: Ale Jáčku, já jsem nevěděl, já víš, vždycky jsem si myslel...
2: Já nevím, Krištůfku Robine, ale s tou spoustou sněhu a tím vším, nehledě ani krampouchům a podobným věcem, ono není u mne venku kolem 3:00 ráno takové horko, jak by si někdo myslel. není zrovna dusno. Rozumíš-li, co myslím? Není parno. Vlastně je Krištůvku, Robine, jen mezi námi řečeno, ne abys to někomu řekl, vlastně je zima. A tak jsem si zkrátka postavil sám dům u svého lesíka.
1: Opravdu? No to je báječné.
2: Báječné na tom je,
1: řekl Jáček svým klidným hlasem,
2: že když jsem ho dnes ráno opustil, ještě tam byl, a když jsem se vrátil, už tam nebyl. Nevadí, to je docela přirozené, vždyť to byl jen Jáčkův dům, ale je mi to přece divné.
1: Hned se po něm půjdeme podívat, volal na Jáčka Krištůfek Robin a rychle si navlékal nepromokavé boty a nepromokavý kabát. Za chviličku došli až na konec pole u borového lesa, kde už Jáčkův dům nebyl.
2: Hele, řekl Jáček, ani tříska z něho nezůstala. Sníh je tu ovšem ještě všechen. S tím si mohu dělat, co chci. Člověk si nesmí naříkat.
1: Ale Krištůfek Robin neposlouchal Jáčka. Poslouchal něco jiného. Neslyšíš? Zeptal se.
2: Co je to? Někdo se směje?
1: Poslouchej. Oba poslouchali a slyšeli hluboký drsný hlas zpěvavě předříkávat, že čím dál sněží, tím víc sněží, a slabý vysoký hlásek vkládal mezi to tydlidum. Najednou se slova písně změnila.
2: Už stojí dům, zpíval drsný hlas.
3: Tydlidum,
1: pištěl druhý.
2: Nádherný dům.
3: Tydlidum.
2: Kéž by byl můj.
3: Tydlidum.
1: Pů, zavolal Krištůfek Robin. Náhle zpěváci u vrátek zmlkli. To je Krištůfek Robin, řekl Pů dychtivě.
3: Je na tom místě, kde jsme vzali tohle dříví,
1: řeklo prasátko. Přelezli vrátka a pospíchali lesem a Pů stále pokřikoval na uvítanou. A vidá, tady je i Jáček, řekl Pů, když se dost naobjímal Krištůfka Robina a šťouchl loktem prasátko a prasátko šťouchlo jeho a oba si mysleli, jaké roztomilé překvapení připravili Jáčkovi. Dobrý den, Jáčku.
2: To by je taky, medvídku Pů, a ve čtvrtek vždycky dvojnásob,
1: řekl Jáček zasmušile. Než se mohl Pů zeptat, proč zrovna ve čtvrtek, začal Krištůfek Robin vykládat smutnou událost s Jáčkovým ztraceným domem. A Pů a prasátko poslouchali a víc vykulovali oči.
2: Kde jsi řekl, že byl? Zeptal se Pů. Právě tady, řekl Jáček.
1: Ze dřeva?
2: Ano.
3: Ach,
1: řeklo prasátko.
2: Co?
1: Řekl Jáček.
3: Řekl jsem jen ach,
1: řeklo prasátko rozčileně a aby zakrylo rozpaky, zabroukalo si dvakrát tydlidum, jako by říkalo a co teď?
2: Víš jistě, že to byl dům?
1: Řekl Pů. Myslím totiž, víš-li jistě, že ten dům byl právě tady?
2: Docela jistě, řekl Jáček. Proč se ptáš, Pů?
1: Totiž, řekl Pů, ono vlastně, víš, je to tak, řekl Pů, a protože mu něco říkalo, že tím mnoho neříká, šťouchl zase prasátko.
3: Je to tak, řekl prasátko rychle, jenomže o moc teplejší,
1: dodalo po hlubokém přemýšlení.
2: Co je teplejší?
3: Druhá strana lesa, kde je Jáčkův dům.
2: Můj dům, řekl Jáček, můj dům byl tady.
3: Ne, řekl prasátko důrazně, na druhé straně lesa.
0: Protože je tam tepleji, řekl Pů.
2: Ale to bych přece musel vědět.
3: Pojď se podívat,
0: řekl prasátko prostě a šlo první.
2: Přece by tu nebyly dva domy, řekl Pů, tak blízko sebe.
0: Obešli les a tu stál Ijáčkův dům a vypadal velmi útulně.
3: Tak vidíš, řekl prasátko.
2: Zevnitř je jako zvenku, řekl Pů pyšně.
0: Ijáček vešel dovnitř a zase vyšel.
2: To je zvláštní, řekl. Je to můj dům a já jsem si ho postavil tam, kde jsem řekl. Toho nejspíš vítr odnesl. A odnesl ho asi přes les rovnou sem a tady je docela neporušený. Dokonce místy lepší.
0: Mnohem lepší, řekli Pů a prasátko naráz.
2: Z toho je vidět, co lze dokázat při dobré vůli, řekl Ijáček. Vidíš, Pů, vidíš, prasátko, dvakrát měš, jednou řeš. Podívejte se, takhle se má stavět dům,
0: řekl Ijáček pyšně. A tak ho tam nechali a Krištůfek Robin šel s kamarády Půem a prasátkem k obědu, a oni mu cestou vyprávěli o hrozitánském omylu, kterého se dopustili. A když se Krištůfek dosyta nasmál, zpívali celou zbývající cestu píseň o přírodě, když sněží.

0: jak se Pulec a Bubáček vyučili. Léta ubíhala jako voda v řece a třem našim kamarádům plynuli dni v samých hrách a dětských radovánkách. Ani se nenadáli a nastal čas, kdy opustili svou milou sislovskou školu navždy. Vašík, Pulec i Bubáček v jednom roce. Vašíka vzal pan otec hned do učení na mlynářství, ale Pulec a Bubáček ještě nějaký čas užívali volných chvilek k provádění všelijakých rozpustilých kousků ve mlýně, v rybníce i v lesích na koženém vrchu. Ve mlýně však už je paní máma tu zaráda neviděla. Říkávala, že zbytečně ruší Vašíka v práci a radila Hastrmanovi i Strašidlu, aby také oni už své kluky přidrželi k nějaké rozumné práci. To konečně uznal Brčál a dal Pulce do učení k ševci Barešovi, aby se naučil šít dobré boty. Jak je vám snad známo, milé děti, šijí si Hastrmani sami botičky do sucha i do vodičky a pracují nejraději při plném měsíčním světle, aby na tu práci dobře viděli. Sedávají přitom na stavidle, na staré vrbě nebo na topole a zpívají si svoji hastrmanskou písničku Sviť měsíčku, sviť, ať mi šije nit. S tím učením však bylo mnoho mrzutostí. Pulec špatně zvykal přísné kázni svého mistra a sedění v dusné světnici na suché vrbě. A teď si, milé děti, nemyslete, že jsem se nějak spletl. Opravdu tam seděl na vysoké staré vrbě uprostřed ševcovské dílny a skoro až u samého stropu. Starý Brčál nechtěl, aby Pulec jako jiní učedníci seděl na ševcovské třínožce a vymohl si na mistru Barešovi, aby Pulce zvykal pracovat na vysoké vrbě, jak to všichni hastrmani odpradávna činí. Švec Bareš se takovému zařízení bránil, dlouho nechtěl o tom ani slyšet, ale pak si předsedal říci a udělal to Brčálovi kvůli. Sehnal někde velkou vrbu a tu mu soused mistr Truhlář připevnil k podlaze, aby se snad někdy i s Pulcem nezvrátila. Brčálovi se to velmi zamlouvalo, ale švec Bareš se často rozlobil, když musel po žebříčku vylézt na vysokou vrbu, aby se přece jako mistr přesvědčil, zdali Pulec dobře koná uloženou práci, a nebo když ho chtěl pohladit za ušima za nějakou rozpustilost. No, to bývalo dosti často a Pulcovi se to moc nelíbilo. Smutně si vzpomínal na bývalé zlaté časy a na prožitá dobrodružství s kamarády. Těžko zvykal na celodenní pobyt v uzavřené místnosti, ale takový je už život a Strašidla i Hastrmani se musí učit, aby to i oni někam slavně dotáhli. Proto ještě po večeři doma učil Brčál Pulce různým hastrmanským kouzlům a čarodějným kouskům, které hastrmani nutně k živobytí potřebují. Jak víte, dovedou se hastrmani snadno změnit v koně, v kohouta i vepře a snad ve všecko, v co chtějí, mimo holuba. A tomu se už také musí hastrmánek učit od malička, aby se to řádně naučil a nedělal tatínkovi někdy po světě ostudu. Ale Pulec byl moc velký neposeda a nedával si pozor ani při učení tak zajímavém. Proto vždycky všecko zmotal a nikdy řádně nepochopil, co mu starý Brčál vykládal. No, pak to ovšem také podle toho dopadlo. Učili se tři měsíčku na travnaté hrázi mezi staletými olšemi a topolí státu měsíc vydával věci, že se někdy smíchy na obloze i zapímácel. Viděl, že starý brčál řádně všecko klukovi ukázal i vysvětlil, že se před ním bezvadně proměnil v koně a hned zase v hastrmana. Ale když to po něm zkusil pulec, tak vždycky mělo nějakou chybu a kůň to byl jen na polovicu. Buď to byl kůň jenom zpředu a vzadu bylo půl kluka se záplatovanými kalhotami, anebo zadek koně a vpředu stál na rukou pulec. A není proto divu, že starý brčál přitom láteříval, že se to tichou nocí rozléhalo až dolů ke starému mlýnu. Kádal synka pro nedbalost, no a ten zase fňukal, proč ho otec nenaučí změnit se v motocykl nebo koloběžku. Starý mulisák se div nerozsypal smíchy, když někdy přilétl na návštěvu a pozoroval, jak se pulec tuží. Když potom šel pulec spát a mulisák byl s hastrmanem o samotě, tomu radil, aby kluka těmi kejklemi už nemořil a raději ho zaučoval praktickým věcem, jak to nynější svět žádá. Povídal mu, aby pulce poslal do moderní hospodářské školy, kde by se řádně vzdělal a vyučil modernímu rybníkářství. A sliboval mu, že by se pak pulec na jeho přímluvu u hraběnky Truc Hanzlové mohl stát porybným v tom velikém rybníku v Lelkách Kozodojích. No, to se konečně i brčálovi zalíbilo a když se na dobro přesvědčil, že z pulce už opravdu nebude pořádný hastrman, poslechl mulisáka a kluka poslal do školy. Je vidět, že mulisák měl pro brčála rad plné nůše, ale svého synka stále ještě nechal prohánět se v lesích se všelijakou divnou žouželí. Však na to už i tetka Bouťačka často hubovala, že takový klacek by se už dávno měl také učit strašit. Ale mulisák se přitom jen uškliboval. Jak jsem vám už řekl, tetka sama často mulisáka na šmejkalce ve strašení zastala, když byl nemocen, nebo někdy z večera, když se mu ještě nechtělo odejít z útulné kuchyně sislovského mlýna. A proto myslela, že má také trochu práva mluvit do mulisákových rodinných záležitostí. Ale věřte, že strašení tetky Bouďačky nikdy za mnoho nestálo. Často v strašidlácké kanceláři usnula a nechala projít pozdní chodce šmejkalkou bez vystrašení. A nebo se s takovým člověkem dala do řeči a zapomněla ho postrašit. A když si na svoji povinnost vzpomněla, byl ten člověk už, už Bůh ví kde. Přitom se tetka domýšlivá domnívala, že by se mulisák už bez ní při strašení neobešel. Jednou se mulisák ve mlíně trochu více zapovídal a na strašení na dobro zapomněl. A tu, když byl zrovna v nejlepším povídání, vrazila do mlínské kuchyně tetka jako velká voda a hned spustila sotva dveře, otevřela.
1: No a tento noc, kdo bude dneska strašit, pane šéf, a? Já holečku dneska strašit nemůžu, stůně mi koza, je chudák celá bleda. A to snad ani na mě nebudete žádat, abych jí tam chudinku nechala samotnou. Tak se pěkně seberte a běžte si sám na šmejkalku strašit, ať tam tudy lidi nechodí jen tak zadarmo.
0: Není proto divu, že se tehdy mulisák pořádně rozlobil a rozhodl, že se bubáček chtěj nechtěj musí už také učit strašit. Bubáčkovi se však tuze nechtělo. On myslel, že si bude věčně hrát a prohánět se na koštěti v noci nad koženým vrchem. Ale starý mulisák byl pevně rozhodnut, že už těm dětským hrám musí být jednou konec. A tak se stalo, že jednou ani se nenadál a chtěj nechtěj musel jít Bubáček sám na Šmejkalku strašit. A tu musím prozradit, ačkoliv je to skoro k neuvěření, že se Bubáček tu první noc na Šmejkalce velmi bál. Tak se bál, že neseděl ani v otcově strašidlácké kanceláři, aby odtamtud podle potřeby vycházel kolem jdoucí strašit, ale usedl si hned na pokraji smutného údolí a tam chudák brečel. A tu musím popravdě říci, že starý mulisák udělal také velkou chybu. Každý uzná, že měl přece snad aspoň zpočátku brát Bubáčka sebou a pomalu ho zvykat na tu smutnou samotu a ne se jít hned tu první noc k Brčálovi chlubit, jaké má už v synovi zastání. A tak zatímco mulisák s Brčálem na hrázi rybníka klábosili, třásl se Bubáček pod starým dubem strachy a s hrůzou očekával, kdy ho přepadne nějaké cizí strašidlo. A jak se proto chudák malý zaradoval, když tam za ním asi v 10 hodin přišla tetka Boudačka. Ej, teď jsem to věděla, že tu budeš sedět sám jako zmoklá slepice, spustila tetka soucitně. Starý, jen když si tam někde brblá s Hastrmanem nebo ve mlejně a už si jistě myslí, že to všecko za něj zastaneš. No, tohle všecko já mu zítra povím. Ale dnes už se s tím nedá nic dělat, tak pojď, pojď a udělej, co táta poručil. Já tu s tebou přes půlnoc zůstanu a pak už na to moc ani nezáleží. Můžeš si zasednout k tomu dubu. No, to víte, že Bubáček z toho měl velkou radost. A uklidnil se, když mu tetka řekla, že s ním bude na Šmejkalce první noc, aby se mu tam nestýskalo. Pak ho tetka vzala sebou do mulisákovy strašidlácké kanceláře a tam mu nejprve ukázala, jak se správně straší. Učila ho spouštět meluzínu, aby se jí zbytečně mnoho nespotřebovalo. S kučením zesilovat vichřici, a zase to všechno tak rázem stišit, aby po údolí bylo takové podivné ticho. Učila ho, aby z dálky už poznával chodce, že se blíží, a potom v pravý čas na něho vybafnout a nežli se vzpamatuje, udělat na něj bu-bu-bu-bu-bu-bu. A hned zase zmizet, aby postrašený ani nepoznal, že to udělal Bubáček, ale aby potom lidem říkal, něco vám tam na mě vyskočilo a řádně mě to vystrašilo. Dříve mu však sama ukázala, jak se všechno správně dělá. Navedla ho, aby kousek cesty poodešel a pak, aby se zase vracel jako obyčejný noční chodec. A tu ho tetka řádně vystrašila podle způsobu svého šéfa mulisáka. A potom k tomu měla ještě výklad, co se má a co se nemá dělat, aby účinek byl strašný, ale přitom solidní. Potom zase tetka dělala nočního chodce a Bubáček ji zkusil správně postrašit. A tu nutno říci, že zpočátku to klukovi šlo špatně, že

Prešiť až do 1 hodiny a potom se šli oba vyspat. Druhého dne si opravdu tetka došla na starého mulisáka a bez dlouhých okolků mu přímo řekla, že by mu snad patřilo, aby on sám bubáčka zaučoval. Ale mulisák ji odbil. Nedělejte mi, tetko, z kluka nějakého jelimánka, jen ať si kluk zvyká na naše tvrdé strašidlácké živobytí v horku, mrazu, ve psotě i slotě. Vždyť strašidlo není, milá tetko, holič nebo krejčí. To si nesmí najmout někde teplej krám a tam pohodlně čekat, až si lidi sami prostrašení přijdou. Aha, máme, milá zlatá, těžké živobytí a proto si kluk už od malička musí na ně zvykat, tak jako já jsem musel. Mně nebylo ještě ani 17 let a už mi táta dal na záda ranec odložených strašidláckých krámů a marš, kluku, sám do světa se živit. Ale to je těžký vám to tady vykládat. To bylo už za onoho času před mnoha stylety a tenkrát byla strašidla i lidi ze železa a ne jako nenčkon tvaroh, kaše a limonáda. Bubáček si tedy musel na šmejkalce zvykat sám a sám. Bylo mu tam chudákovi velmi smutno, ale dobrosrdečné tetky a strýcové z okolních vesnic sotvaže se dozvěděli, že bubáček už sám musí na šmejkalce strašit, schválně tam tudy chodili a vždycky dělali, jako by se byli hodně polekali, to aby mu udělali radost. Tetka Frantačka šla tamtudy jednou pozdě večer ze třemblátá a když bubáček na ní z nenadání zamumlal bu bu bu bu, schválně uskočila z pěšiny až na palouk a ustrašeně vykřikla futajksl, tajfujksl, to jsem se lekla, až se mi všecky nohy třesou, to musí vejt. Tady nějaký nový strašidlo, že tak správně straší. Pak dělala, jako by bubáčka teprv poznala a hned ho začala zase chválit. A to seš ty, bubáčku, a to se na kluka podívejme, takovej skrček a on už straší skoro jako starý mulisák. To se bubáčkovi velmi líbilo. A pomalu se přestával na šmejkalce bát. Už tam vydržel celé noci až do raního šera. Ale jednou se mu přihodilo, že odtud utekl sotva 11. odbyla. To šel tamtudy pan táta Hobzík, čtverák známý po celém okolí, a ten vykřikl, jdej, lidi, strašidlo! Tak doopravdy, že se bubáček sám polekal a dal se před pantátou na útěk. No to se ví, že za to dostal od tatínka a před kluky se nesměl dlouho ani ukázat. Tam také jednou dostal chuť na šťavnaté švestky, kterých bylo plno na blízké Karhanově aleji. Došel si tam na ně, ale Karhan tam té noci zrovna hlídal a bubáčka chytil. Přetáhl jej za to párkrát řádně řemenem a když bubáček potom upaloval šobrovou strží na šmejkalku, křičel za ním rozlobeně, ať už tě tu kluku milionská víckrát neuvidím, tam si hleď svýho strašení, ať z tebe jednou něco je a táta ať na tebe nevyhazuje zbytečné peníze. A jestli tě tu ještě jednou chytím na švestkách, tak tě bez milosti zavřu do prasečího chlípku. To se však už nestalo a bubáček si počal poznenáhlu víc a víc hledět strašení, až z něho tatík opravdu začínal mít radost. Za 3 léta se naučil už tak dobře strašit, že mu tatík směle mohl dát jako mistr za vyučenou a po starém zvyku ho poslat na zkušenou do světa. A tak šel bubáček na vandr, aby poznal, jak se v jiných zemích straší,
A také proto...

0: jak rákosníček přivedl k nebeskému pastýři zatoulané hvězdy. Za srpnových nocí sedával skřítek u stavidla, díval se na oblohu a počítal hvězdy. Nějak jich ubývá, kroutil nespokojeně hlavou. Vypadá to, jako kdyby se ztráceli, a to by ovšem bylo moc zlé. Však také je, ozvalo se nad rybníkem. Byl to Vendelín, jeden z mráčků beránků, a rozčílením skoro koktal. My tam nahoře máme kalatetu, vlastně kalumetu. Chceš asi říct kalamitu, ne? Pravil moudře skřítek, protože byl vzdělanec a věděl, že to znamená něco jako pohromu. Ano, ano, prosím, zrovna tu. Souhlasil horlivě beránek. Já si totiž myslím, že se bez tvé pomoci neobejdeme, a tak jsem tady. Rákosníček mu bez dlouhých řečí vyskočil na hřbet a už se vznášeli k obloze. Pod srpečkem měsíce tam seděl dědeček a tiše hrál na fujaru smutnou písničku.
1: Račte dovolit, prosím, uklonil se skřítek. Nejste vy náhodou ten nebeský pastýř?
0: Tak, chlapče, odpověděl stařík. To opravdu jsem.
1: A neráčili se vám, prosím, někam zaběhnout hvězdy?
0: Ptal se rákosníček. Inu zaběhli. Jsou támhle za stříbrným potokem a teď ty nezbedy nemohou zpátky, povídal pastýř a prohrábl si dlouhé vousy.
1: Ale to je pro mě úplná maličkost, ujišťoval ho skřítek. To budete koukat, jak rychle vám je přivedu.
0: Když to sliboval, opravdu si myslel, že to bude snadné. Vendelín ho ale varoval.
1: Ono to nepůjde jen tak. Stříbrným potokem teče divoká voda, takže se nedá přebrodit. A přeskočit potok také nejde, je moc široký. Já myslím, že na to nestačíš.
0: V tom, jako kdyby se rákosníčkovi v hlavě rozsvítil.
1: Vzpomínáš si, jak jsem z vás, mráčků beránků, kdysi udělal veleberana?
0: Obrátil se k Vendelínovi.
1: Takže, když přivoláš své kamarády, udělám z vás dneska hvězdolet. A v něm pak hvězdy potok bezpečně a pohodlně přeletí.
0: Jak řekl, tak udělal. Jen co se beránci objevili, poskládal je tak, že z nich bylo něco mezi kosmickou lodí a létajícím kobercem. Když přistáli u zatoulaných hvězd, nastalo mezi nimi pozdvižení. Všechny se nahrnuli kolem skřítka, takže v té tlačenici skoro zmizel a jenom zoufale volal:
1: Strpeníčko, prosím, strpeníčko, odvezu, ale netlačte se tolik, na každou se přece dostane.
0: Nikdo ho ale neposlouchal a tak celý ten rozruch pokračoval dál. Malé hvězdičky volaly, že mají při zachraňování přednost, ale ty velké na ně nedbaly a některé z nich se dokonce mezi sebou i praly. Předbíhali se, pošťuchovali, až to beránci nevydrželi, pustili jeden druhého a celý hvězdolet se rozpadl na několik malých obláčků.
1: Já, to je učiněné neštěstí,
0: zoufal si rákosníček.
1: Ovšem, naopak vlastně je zase štěstí, že jsem tady já.
0: Hvězdy začaly mezi tím znovu naříkat, až uši zaléhaly.
1: Ticho, prosím,
0: okřikoval Jeskřítek.
1: Nic není ztraceno, jenom to potřebuje malé vylepšeníčko, možná i předěláníčko na něco úplně jiného.
0: A protože byl jako všichni skřítkové trpělivý, začal znovu. To, co z mráčků udělal teď, vypadalo trochu jako parník, trochu jako převoznická pramice.
1: No, možná to vyjde,
0: uvažoval Rákosníček, ale když přistál na druhém břehu potoka, začala nová tahanice. Byla stejná jako ta předtím, snad jenom přibylo štípání, pištění a ječení. Hvězdy se hrnuly na palubu v jednom chumlu, mačkali se, strkali a převoznickou pramici rozhoupali tak, že se začala potápět. To se beránkům vůbec nelíbilo. Byli zvyklí plout oblohou a ne vodou a proto měli co dělat, aby se postarali sami o sebe. Když hvězdy viděli, že z jejich zachraňování nebude zase nic, začali bědovat víc než dřív.
1: Neplakat, nezoufat,
0: konejšil je skřítek.
1: Teprve nyní přijde to pravé. Když se nedá přeletět ani přeplavat, udělám přes potok lávku a je to.
0: A šlo mu to od ruky, jako když bičem mrská. Rákosníček nejdřív postavil beránky do řady, pak je poprosil, aby se vznesli tak na dva palce nad vodou a spojili oba břehy dohromady. Když se hvězdy přesvědčily, že s nimi lávka nespadne, poslouchali na slovo.
1: Necpat se a nestrkat, nabádal je skřítek. Všechny řádně za sebou a hezky jedna po druhé. Jedna za druhou a pořád. Jedna za druhou a za třetí a za čtvrtou a pořád a pořád a pořád.
0: Zatoulaných hvězd i hvězdiček bylo k nespočítání. A tak to bude trvat dlouho, moc dlouho, než se všechny vrátí k nebeskému pastýři. A teprve, až u něho budou všechny, ale úplně všechny, vrátí se i Rákosníček.

Mosazný oštěp. Je to divná báje, ta, kterou vypravují příslušníci kmene Bajombé. Tak podivná, jako jsou všechny zkazky a báje kmenů žijících v kraji Sankur. Báje o mosazném oštěpu dědí se na děti už od dávné doby a ozývá se v ní naděje a víra v lepší zítřek těžce zkoušeného národa. Je tomu už dávno, kdy přišli do kraje Sankuru. Usadili se v kraji a přečkali ty nejhorší doby, které na národ žijící mezi pralesy mohly přijít. Stateční Bajombové viděli mnohou zkázu národů okolních, kteří tonuli v bohatství a zapomínali pracovat. Žili dlouhou dobu spokojeně a od té chvíle, kdy porazili statečné bojovníky kmene Mongo, což bylo v době, kdy se poprvé za noci objevila na obloze tvář Boako, stal se národ Bajombé naprosto šťastným. Jeho štěstí však netrvalo dlouho. Začaly proskakovat pověsti, že národ Bakubů se dává na pochod, aby si přivlastnil bohatá stáda patřící pracovitému lidu Bajombé. Tenkrát po několik nocí zněly bubny do pralesního ticha a svolávali bojovníky na obranu proti nepříteli. Sešlo se mnoho statečných mužů. Bylo jich tolik, že stín jejich oštěpů zakryl tvář samotného slunce. Když měsíc zářil na obloze nejvíc, vydali se bojovníci Bajombé na pochod, aby se setkali s nepřítelem. Kráčeli po mnoho dní, až dosáhli povodí řeky Sankuru. Ženy a starci kmene Bajombé se radovali v přetuše vítězství svého národa. Všechny tváře byly veselé, kromě jediné. V hlavním městě žil mladý muž, na jehož tváři se od doby jeho narození neobjevil úsměv. Ingola, syn mocného kouzelníka Dombiho, byl smutný, že nepatřil mezi statečné bojovníky, protože místo pravé nohy měl pouze pahýl. Nemohl chodit jako ostatní a nemohl proto statečně bojovat. Té noci, kdy se bojovníci vydali na cestu, ležel Ingola v chatě svého otce s tváří položenou do prachu, naříkal a hovořil přitom k samotnému Ndoguginovi. Proč ty, právě tak jako Ntogini a samotným Gurim Gori jste mi odepřeli být statečným? Všichni muži šli do boje, jen já, Ingola Chromý, musím zůstat na posměch ženám. To není spravedlivé. Byla to rouhavá řeč a Ingola sám se otřásl strachem, když uslyšel svůj hlas. Té noci se přehnala pralesem strašná vichřice Bola Bola a Ingola byl ještě smutnější. Od odchodu bojovníků uplynulo 3x5 dní, když se Ingolovi Chromému zjevil samotný Ndogugin. Hovořil a byla to řeč, která v uších Ingoly zněla podivně. Ingolo, udělej si oštěp, který nebude ze dřeva. Až bude oštěp hotov, jdi k bažinám tope, kde žije Daga hroch. Není to obyčejný hroch, protože jeho kůže je bílá. Posadíš se na hrocha a ten tě donese k řece Sankuru, kde bojují tvoji krajané. Přijedeš právě včas, abys pomohl svému národu k vítězství. Ty sám se však z boje nevrátíš. Ingola vyslechl divnou řeč mocného Džudžu a zajásal radostí. Vstal ze svého lůžka a začal z mosazných prutů kout oštěp. Druhý den, když slunce stálo nejvýše na obloze, vydal se k bažinám tope. Byla to cesta únavná, ale za 3 noci dosáhl svého cíle a prvé, co spatřil, byl Daga hroch, jehož kůže byla bílá. Ingola se na něho vyšvihl a jen dosedl, pustil se Daga v běh. Po 7. dní jízdy uslyšel Ingola hluk bitvy. Čím více blížil, tím více prchajících bojovníků národa Bajombé potkal. Ti zírali s údivem na Ingolu sedícího na hrochovi a třímajícího v ruce oštěp, který nebyl ze dřeva. Bitva je prohrána, volali na ujíždějícího Ingolu. Ten však nedbal a spěchal vpřed. A právě v okamžiku, kdy Bakubové začali jásat nad porážkou národa Bajombé, přihnal se Ingola jako vichřice na řady nepřátel. Byl to strašný boj, kterého v kraji Sankuru nebylo pamětníka. Mosazný Ingolův oštěp zabíjel nepřítele v celých řadách a Daga bílý hroch zadupával jejich hlavy do země. Ještě dříve než slunce ten den skončilo svou pouť,
prchali Bakubové přes řeku Sankuru do svého kraje. Zbylí bojovníci národa Bajombé, kteří přihlíželi statečnému boji, viděli, jak Ingola zastavil na břehu řeky u vysokého stromu, který byl dutý, a vstoupil do něho, v ruce mosazný oštěp, následován Dagou Hrochem, jehož kůže byla bílá. Když bojovníci Bajombé přiběhli ke stromu, nenašli žádný otvor. Ingola chromý, který zachránil národ, zmizel. Od těch dob, rok co rok, vydávají se mladí muži národa Bajombé, kteří se mají stát bojovníky, na cestu, aby hledali otvor do stromu, ve kterém zmizel statečný Ingola. Tento zvyk se udržuje už po dávnou dobu, ačkoliv dneska už nikdo neví, kde záhadný strom stál. Národ Bajombé je však přesvědčen, že až mu bude nejhůř a jeho porážka bude neodvratná, otevře se strom stojící kdesi na břehu řeky Sankuru a z něho vyjede Ingola sedící na Daga Hrochovi, jehož kůže bude bílá. Ingola bude přijímat v ruce oštěp, který není ze dřeva. Vyjede, aby pomohl svému národu k vítězství nad jeho nepřáteli.

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla. Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje. V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo švýcko švýckové. Mámo, já tak o nás na tom verpáku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
1: To já nevím proč, odpověděla švýcková. Protože na to táto nemáme.
0: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku, a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. Jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
1: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A švýcko na to.
0: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
1: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se švýcková. Ale švýcko jí to vysvětlil.
0: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No, a co potřebujeme víc?
1: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
2: To je dobrá zpráva, zívala sova. Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
1: Jenže to švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounělo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se švýcková trošku namlsala, pak nesli chvíli dost, takže si švýcková koupila za vajíčka pár štriců syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekoukali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet, ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, švýckovic dvorek od slepic osiřil. No co, říkali si švýckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme na přes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy, a po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
0: a zima přišla. Ale jaká! Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrst zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se sedmi klofanci sádla či se sedmi zrníčky v žaludku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré dva mandele, i s kavkou a veverkou navrch. I ona vydržela se sedmi hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švýcková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm pětkrát tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila a psi skučeli, ale nikoho ze psi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
2: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
0: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat, pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švýcko bude bez práce.
3: No to mi mu vyklofeme mák, ozvala se Síkorka. Letos ho má chudák pětkrát tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu očešu oříšky.
0: Nabídla se veverka, ačkoliv nebyla pták.
2: A budu mu zpívat i já,
0: zívala opět sova.
2: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
3: To my kavky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se kavka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švýckovi celé léto. No a tak si říkali, čím jak kdo projeví vděčnost, a za soumraku přiletěl i lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat. Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně, ale co neviděli. Na višni nebyla ani jediná višeň.
1: V její koruně zpíval o závod špaček s kosem a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod síkory, koňadry, modřinky, babky i úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř, na plotě dělala veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka. Rabijáku, rabijáku.
3: No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli. O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
1: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos si se naučil nějak moc lelkovat. Den na to řekl špaček síkorkám. To jsem holky zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen 2x v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.
4: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory, inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. U sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly a s korýtkem korál na klíně navlékali korále. Půjdeme do chalupy navlékačů korál. Od časů, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
5: Milí zlatí, tady se pohádky nevypravovaly podarebně, ale proto, aby všichni vydrželi při práci. Navlíkala i malá chasa, jak přišli haverlanti ze školy, dostal každej korejtko s korálem a jehlu s nítěj a navlíkalo se na vejdělek, aby to dalo chleba. Komu už oči nesloužili, vypravoval těm druhým k práci pohádku. Jednu takovou vám teď povím. Tak si kdysi vybral jeden ze světských mocipánů v Krakonošově rejonu šikounej kopec a tam si zbudoval hrad. Hrad to byl festuňk fortelnej, lesy okolo plný zvěře a tak si tam knížepán lovil a hodoval na zvěřině a co vydřel na podaným lidu, skládal v komoře do truhlic. Jenomže na světě je už taková spravedlnost, že se připozdívá pánu jako kmánu a tak i ta kmotra zubatá zaklepala na hradní bránu. Nastala starost, komu pak odkázat všechno to zboží. Kníže pán syna neměl, jen dcíru, princeznu, a tak hledali ženicha, aby jí byl hoden. Kníže pán dal rozeslat po okolních hradech a zámcích její podobiznu a moc li dá věnem ve zlatě. Ale paní máma kněžna z toho měla jiný rozum. Prej, ženiši nám vyjedí špajsku i komoru a z turnaju nás bude brnět hlava. I rozhodl se kníže pán, že se poradí s čarodějníkem a dají rozhlásit, že je princezna začarovaná a ten jí dostane, kdo se jí vysvobodí. Ale paní mámě kněžně se to zas nezdálo moudrý. Prej, budeš sypat dukáty čarodějníkům za poradu. Na vymýšlení vysvobozovacích prací stačí moje hlava. Jinou, když to vysvobozování zavánělo robotou, to už se panstva a rytířstva tolik nehernulo. Když už málem hrozilo, že zůstane princezna na vocet, šel pod hradem vandrouní tovaryš. Prej zkusil ve světě všelijaký řemeslo a tak se dal naverbovat na tu vysvobozovací práci. V pinglu mám nářadí pilu, sekiru, kladívko a pod čepicej k tomu vtipný semínko, řekl ten tovaryš v rozedraném kabátě. Princezna vohernula nosejček nad takovým nápadníkem, ale knížecí máti byla moudrá ženská, prej, kdypak se trefí dostat pod střechu zadarmo řemeslníka. A tak mu uložili jako první práci pospravit na hradě střechu. Milej tovaryš se otočil na kramfliku a pryč. Hej, kam pak, zvolal kníže pán. Kladívko mám, pilku taky, povídá tovaryš, ale musím si skočit dolů do vsi pro šindelářského kozla. To je taková stolička na štípání šindelů. Nadělám šindelu a pokryju vám střechu. Nebude to hotový než kohout za kokerha, ale vydrží to v každý nekleči. A pak řezal, ťukal, přibíjel. A když bylo dílo hotovo, si jížděli dolů deště po střeše jako po klouzačce. Kněžna byla spokojená, jak si lacino pořídili střechu. A kníže pán povídá, teď si vymysli, milej ženichu, další práci sám. A to takovou, aby to dalo živobytí v teple a pod střechou, až spustí krakonož sypanici a sněhy zavějou cesty. A parádní práci vymysli, aby to bylo i pro fajnový zámecký ruce. Taky znám, zubil se ten tovaryš světoznalej. Princezně by šmakovalo nejspíš navlíkat korále. Chudej se tím obživí a princezna by navlíkala pro parádu. Navlíkat kuličku po kuličce, kyselila se princezna. Vždyť vysedím v lavici důlek a nechám na tom oči. Pošpekuluju, aby se fajnové ručičky neunavily, slíbil tovaryš a špekuloval, až vymyslel korálkářskej buben. Jak si na to přišel, divil se kníže pán. A tovaryš ten svůj mustrštyk vyložil takhle. Sebereme od hradního bubeníka buben. Aby to sedělo jako na hřídeli a mohlo se to otáčet, vzal jsem od hradního kapelmajstra taktovku a na tu tyčku nasadil buben. Dole se přidělá šlapka pro nohu. Šlapka zašlápne, buben se roztočí. Do bubnu se nasypou korále, jak mlíko do odstředívky. A může se navlíkat na kolikero jehel najednou. Kníže pán i kněžna nápadníka chválili. A radili princezně jen ber, holka, ber. Jenže princezna, v herbávi chovaná, je stvoření vertošivý, jak koza pasená na sladký měteli. Roztrhla šňůru korál a fikla to oknem ven. Svarba bude, až se sbíráš korálky v trávě, houkla na tovaryše. Ech ty, Matěj, brýknul na něj zhora krakonoš. Kdybys na místo skákání okolo rozcáplý princezny popad na ní pometlo, bude z vertochů vysvobozená ancvaj. A kdybys na místo střechy pro kníže pána postavil střechu sám sobě, můžeš pověsit boty z toulavýho telete na hřebík a usadit se. Nějaký anče nebo barče už k sobě najdeš. To první se Matějovi nezdálo. Fláchnout pomrtlem po atlasový sukni by se neodvážil. Ale postavit sám sobě střechu nad hlavou, to není rada k zahození, pomyslel si vandrovník. Jen těch korál mu bylo líto nechat je brabencům v trávě. Nějak to uděláme, když seš tak šetrnej, povídá Krakonoš. Vzal troubel svý fajfky, hvíznul do ní, jak do píštaly, a korále sami přiskákali na stébla trávy a na všelijaký to křáčí, co tam rostlo. Naděju ty kuličky sladkou šťávou pro tvoje potomstvo, slíbil ten největší pán nad horama. A od těch časů se na horách navlékají korále na vejdělek, když jsou cesty zaváté. A v létě, když vypustí Krakonoš nad hory sluníčko na nejdelším špagátě, sbírá celá chasa jahody a borůvky jako sladké kuličky po stéblech na pasece a v háji. Dobrou noc.
6: Basilovo poslední přání. Druhého dne zasvítání se Barbora a Míša blížili k Vasilově chalupě. Míša chtěl nejdřív vypudit Vasila ze stavení. Vleze s ním bude snadnější práce. Okna i dveře tentokrát Vasil z opatrnosti zavřel a tu Míša navrhl, že se spustí do chalupy tou dírou ve střeše, kudy se jindy hrne ven kouř. Barbora Míšu v návrh schválila, protože teď Vasil zřejmě netopil a cesta komínem byla bez nebezpečí. Míša vylezl mámě na hřbet, ze hřbetu na ohradu, z ohrady skočil na chlívek a pak na střechu domku. Po slámě do šku se mu lezlo špatně, ale přece jen se vyškrábal ke komínu. Nahlédl jim dolů a hrůza ho pojala z té bezedné černé díry. Chtěl však před mámou dělat hrdinu a odhodlaně se spustil dolů zadními tlapami napřed. Komín byl tak úzký, že se jim medvídek sotva prodíral a smetal přitom ze stěn silnou vrstvu sazí jako nějaký ohromný komnický kartáč. Saze začaly vířit vzduchem, štípali Míšu do nosu a dráždili ho ke kýchání. Míša se nechtěl prozradit, ale neubránil se. Hrozně kýchl.
7: Psik! Vasil se vyděsil ze spaní. Vyjeveně se posadil v posteli a pátral, jaká to hromová rána domem otřásla. Od někud ze stěn se ozývalo jakési silné škrábání, supění a rachot, jako by se zdi rozpadaly. Najednou Vasilovi jeho červené vlasy hrůzou vstaly na hlavě. Nad kamny se ve zdi otevřela dvířka na čištění komína a z nich vykoukl čert. Opravdovský čert, černý jako uhel, chlupatý až běda, s dvěma malými růžky.
6: Byl to ovšem Míša, obalený sazemi. Ty růžky, to byla jen Míšova ouška, ale pro Vasila to byl čert, který si jde pro jeho hříšnou duši. Mžiku se pokřižoval, vyskočil a než měl Míša čas vylézt v celé své černé kráse na kamna, vyrazil zděšeně ze stavení a vraty ven rovnou do lesa.
7: A tam už čekala Barbora. Chvíli ho nechala utíkat a jen zpovzdálí klusala za ním. Vasil slyšel její běh, ale neohlédl se ani, přesvědčen, že to za ním pádí čert. Barbora hnala Vasila kruhem zpátky k chalupě. Tam se k honbě připojil i Míša. Barbora ho nechala utíkat za Vasilem samotného, sama usedla do křoví a dívala se na tu honičku. Najednou Vasil upadl přes kořen a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Jak mu Míša utíkal těsně v patách, klopítl v běhu přes něho a udělal po něm pěkný kotrmelec. Lekli se asi oba stejně. Sedli si proti sobě a vjeveně na sebe hleděli.
6: Vasil se vzpamatoval první. Míš se zatím v běhu ze sebe setřepal saze, takže byl zase podobnější medvědu než čertu. Vasil se podivil. Ale koukejme, tak to ty jsi mě tak po lese prohnal a já myslel, že je to čert. Zatím jsi jen takový malý, roztomilý medvídek.
7: Míša se urazil, že s ním Vasil mluví jako s nějakým kotětem. Nadul se a zavrčel, jak uměl nejhrozivěji. Já nejsem malý, já jsem velký medvěd a nejsem roztomilý. Jsem zlý, strašně zlý. I králíci se mě bojí, i lišky, i ten tvůj rváč kokráč.
6: No, no, no, já vím, ty jsi strašně velký a strašně zlý, no tak pojď sem, ty štěně. A Vasil si přitáhl Míšu dobrácky za kůži, položil ho vedle sebe na zem a hladil ho po hřbetě. Ale chlapče, vždyť ty se strachem celý třeseš. No, no, neboj se, já ti nic neudělám. To já jen na velké a zlé medvědy beru palici.
7: V té chvíli se k ním Barbora zezadu tiše připlížila, odtáhla Míšu stranou a sama si nepozorovaně lehla na jeho místo. Vasil se rozhlížel po lese, není-li tu přece někde ten hrozný čert, a dál projížděl prsty teplý Barbořin kožich v domnění, že to hladí Míšu.
6: Takové mrně, a co dovede nahnat strachu? A zatím se schuděro polekal víc než já. No neboj, neboj, malý. Najednou spatřil před sebou Barbořiny ohromné uši a velikánskou tlamu. Zděsil se toho zázraku, jakým malý medvídek tak najednou vyrostl ve strašného medvěda. Bleskem vyskočil a chtěl se dát na útěk. Barbora však po něm sáhla, popadla jej za límec a složila před sebou.
7: Ve Vasilovi by se v té chvíli krve nedořezal. Byl přesvědčen, že udeřila jeho poslední hodinka. Míšovi najednou bylo chudáka nějak líto. Avšak Barbora už natáhla po Vasilovi tlapu. V posledním okamžiku ještě Vasil poprosil.
6: Ale proboha tě žádám, drahá Barbořičko, jedno křesťanské přání před smrtí mi splň.
7: No, to nevím, až podle toho, co to bude.
6: Ještě bych se rád naposledy dobře a hodně najedl. Kdybys mi dovolila navařit si ještě mých znamenitých, po kraji proslulých jitrnic, ani smrt by mi nepřipadala už tak těžká. Mám už pěkné prase vykrmené na zabíjačku. Vidíš, i ty sama si na jitrničkách pochutnáš. Tak dobré jíst nebudeš, co živa budeš.
7: Míša se natáhl mámě k uchu a šeptem se za Vasila přimlouval. Mami, dovol mu to. Já bych moc rád okusil těch dobrých jitrnic. Barbora povolovala. No, ale nebude to dlouho trvat? Máš všechno připraveno?
6: Všechno, Barbořičko, ano, jenom špejle mi ještě chybí, ale to je maličkost.
7: A jak si chceš ty špejle opatřit?
6: No, co? No bože, což pak je tu ještě málo dříví v lese? Z jednoho stromku bude špejlí na 10 zabíjaček. Sekiru mám tamhle na pasece. I pilu tam mám.
7: No dobrá, pojďme. Ale to ti povídám, s tou sekerou žádné hlouposti. Nebo umřeš bez jitrnic.
6: Při kraji paseky Vasil porazil buk, položil jej jedním koncem na pařez a dal se do řezání špalků.
7: Barbora se sama chopila druhého konce pily. Ukáž, ať to jde rychleji. A tak řezali oba dva.
6: Říz. Z Vasile jakoby všechen strach spadl. Byl zase v tváři červený, oči mu svítily, a když jim Míša začal k řezání do taktu pily zpívat, přidal se k jeho zpěvu spolu s Barborou. Tohle byla ta Míšova nejmilejší písnička.
8: Tada!
6: Kmoce Petře, kmoce Petře, nepřepepři toho vepře, jestli toho vepře přepepříš, sám si kmoce Petře vepře sníš. Vem Petře pepře, o pepři vepře, o pepři a nepřepepři.
8: Tada! Tada!
6: U Uříznutý špalek položil pak Vasil na pařez k rozštípání. Rozmáchl se sekirou, zaťal ji hluboko do špalku, ale marně ji táhl zpátky. Poprosil Barboru. Barbořičko, prosím tě, pomoz mi vyprostit sekiru ze špalku. Zasekla se mi a vězí mi v něm jako přibitá. Máš víc síly než já.
7: A jak to mám udělat?
6: No takhle popadni ten špalek oběma tlapami a vší silou jej rozvírej. No.
7: Barbora vstrčila prsty předních tlap do rozštěpu a rup! Vasil vytrhl sekiru ven. Rozštěp se rázem sevřel a Barboře zůstaly prsty ve špalku. Marně je tahala ven, špalek ji držel pevně.
6: Vasil se pustil do smíchu. No tak přece budu mít kožich na zimu a na tvých tlapách si pochutnám víc než na těch slavných jitrnicích.
7: Teď Barbora poznala, že jí Vasil s těmi jitrnicemi a špejlemi jen podvedl. Míša byl celý skoprnělý novým máminým neštěstím. Marně se pokoušel sám špalek rozevřít a mámu vyprostit. Sepěl přední tlapky a žadonil. Vasilku, dobrý člověče, nezabíjej mámu. Co z toho budeš mít? Kožich ti za čas moly sežerou a medvědí maso za mnoho nestojí. Podívej, když mámu pustíš, já tě budu celý život obveselovat. Tancovat ti budu, zajíce a ptáky ze zahrady a spole odhánět. A i máma ti bude v práci pomáhat. Barbora se připojila k Míšovým slibům. Budu, Vasilku, budu, vodu ti budu nosit, dříví na zimu štípat, pluh na poli tahat.
6: Vasil se zamyslil. Což o to, síly máš na to habaděj, jen kdyby ti bylo možná věřit.
7: Podívej se, Vasilku, takhle jeden druhého pronásledujeme a nikdo nic z toho nemáme, jen samý strach a samou nesnás. Kdybychom si spolu pomáhali, hned nám bude život lehčí a veselejší.
6: No ale já jsem nezačal, to ty jsi začala chodit na můj oves.
7: Pro trošku toho osení. To se ti teď 10x vyplatí za tu práci, co místo tebe mohu udělat.
6: No to bys mohla, ale to je málo. Když bych tě pustil, rád bych, aby ses o všechnu mou obživu postarala.
7: No já bych ráda, ale jak bych mohla? Lidské práci jsem se nenaučila.
6: Vasil se znovu zamyslil a pak pomalu řekl. Víš, Barboro, já jsem už jako malý kluk chtěl být medvědářem. To je živobytíčko. Celé dny jenom zpíváš a tancuješ. Jinak ani prstem hnout nemusíš a penízky i jídlo se ti sami hrnou. A my tři spolu budeme krásně zpívat a tancovat. To bude věru hotový cirkus.
7: Při těch slovech Vasil opravdu vyprostil Barbořiny tlapy ze špalku. Barbora byla šťastná, že je na svobodě.
6: Vasil měl radost, že bude mít s medvědy o živobytí postaráno.
7: A Míša se těšil, jak spolu budou dělat cirkus. Na zkoušku si hned udělal několik kotrmelců.
6: A tak se všichni tři vydali svorně na zpáteční cestu k Vasilově chalupě. Učit se na cirkusáky.
7: Ale o tom si povíme
6: zas někdy jindy.
8: Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Bobku, vylez honem, tohle si ještě neviděl, volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. a na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jih, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby. A já taky chci mít prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal a Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jich a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. Sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka, no, bodeť by ne, zařval, táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhlo. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme, letíme, dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jich zamířil pruce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko. A pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho

faraona, vlastně jeho mumie. Je, minko, to jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie vstala a šla Bobkovi otevřít. Salám alejkum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava, takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jih. My musíme stále na jih, pozbuzoval Bob kamaráda, když se už celou hodinu plahočili pod sálajícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem. Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka. Odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí, ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník v bílé noční košili. A není sám, je jich celá horda. Tuarégové na Václaváku? Je, chápeš to, Bobe? A proč ne? Třeba jsou to turisti. Přijeli z pouště a tady u muzea vystoupili z metra. A my tím metrem zase odjedeme do Třeboně. Rozhodl se Bobek a hned do podchodu metra se běhl. Tedy vlastně neseběhl, nýbrž sjel po zádech, protože to žádné metro nebylo. Žádné schody, žádné koleje. Je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne. Díky, Bobe, koukej, tam dole zanáší nějaká slepice. Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo. Nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve. Bobku, Bobku, proč držíš toho hada? Prosím tě, jakýho hada? No nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had. Servus, zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé, jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce, tak jsem s ním. Cože?
Had za

0: Ochranář, diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají, konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. A jdou dál, stále na jich ovšem, stále ve větším vedru. Bobku, já už nemůžu, vzdychá Bob. Asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám. Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj. Prosím tě, jaká tramvaj? Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká. Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit. Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob. Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu.
1: Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou, nebo snad osvěžující citrónovou?
0: Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva. Asi jste se přehřáli, milánkové, řekne mateřským hlasem a hned se zeptá. Nebyl tu ten mladý syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout. Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob. Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel? No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí. Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku. Když želvu žene vztek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval. Vítr vane pouští, po písku žene klobouk. A to není všechno. On vám měl na ohništi pánev, protože si chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin, zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe? My nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe. No, jen se pořádně kolem sebe podívej. Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale. Vždyť já taky, Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívl Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.

0: druhá loupežnická pohádka. Je tomu už náramně dávno, tak dávno, že ani neboštík starý Zelinka, dej mu pánbu věčnou slávu, se na to nepamatoval. A ten přece se pamatoval i na mého neboštíka, tlustého pradědečka. Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando, mordýř ze všech nejukrutnější, se svými 21 pacholky, 50 zloději, 30 zlodějíčky a 200 pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí, nebo ke Kostelci, nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni, pak na něj vystoup, zařval a obral ho o všecko, a to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřel nebo nepověsil na stromě. Takový vrahoun a nelida byl ten Lotrando. Ale protože široko daleko nebylo jiného loupežníka, teprve až u Marešova byl druhý a to byl jen žabař proti Lotrandovi, dařilo se Lotrandově loupežnické živnosti tuze dobře, takže brzo byl bohatší než leckterý rytíř, ano i továrník. A protože měl malého synáčka, řekl si starý loupežník.
1: A co, dám ho někam na štulie, ať už to stojí pár tisícovek. Já si to můžu dovolit. Ať se naučí německy a francouzsky, ať umí pěkně říkat pitšin a žemuzim a na piano hrát a tancovat šotyš nebo kvadrilu a jíst starýře a smrkat do kapesníku, jak se sluší a patří. Sic jsem jen loupežník, ale můj syn, ať je jako nějakej hrabě. To už jsem to řekl a basta.
0: Řekl to, vzal malého Lotranda před sebe na koně a už uháněl do Broumova. Tam se sadil synáčka z koně před klášterem páterů benediktínů a hrozně řinče ostrohami šel rovnou k páteru Převorovi.
1: Velebnosti,
0: řekl tlustým hlasem.
1: Tady vám nechám tohohle kloučka na vychování, abyste ho naučili jíst, smrkat a tancovat a říkat pičin a žebuzim. A všechno, co se sluší, když je člověk hold kavalírem. A tady je na to pytel dukátů, lujzů, florinu, piastru, rupí, dublonu, rublu, tolarů, napoleondorů, guinejí, hřiven stříbra a holandských zlatek a pistolů a sovrínů, aby se u vás měl jako princátko.
0: To řek a hajdy do lesů nechávají otcům benediktínům malého Lotranda na starosti.

0: Tak se tedy malý Lotrando učil s mnoha princátky, hrabátky a jinými bohatými mládenečky v takovém tom konviktě u pánů páterů a tlustý páter Spiridion ho učil říkat Pitschen a Gorza Madiner po německu a páter Dominik mu vtloukl do hlavy všelijaké to francouzské Très charmé a s'il vous plaît. A pan páter Amadeus ho naučil všem komplimentům, menuetům a způsobným manírám a pan regenschory Kraupner ho učil smrkat, aby to zaznělo tence jako flétna nebo jemně jako šalmaj a ne, aby to zatroubilo jako kontrafagot, pozoun, jeliská trouba, piston nebo automobil, tak, jako troubíval starý Lotrando. Zkrátka naučili ho těm nejjemnějším způsobům a delikátnostem jako pravého kavalíra. Však mladý Lotrando byl v černých sametových šatech s krajkovým límečkem, tuze pěkný hoch, a docela zapomněl, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Brendách a že jeho otec, starý vrah a raubíř Lotrando, chodil ve volské kůži a čpěl koninou a jedl syrové maso jen tak holýma rukama, jak už to loupežníci dělají. Zkrátka mladý Lotrando vzkvétal vědomostmi a uhlezeností a zrovna když byl v nejlepších studiích, zatřeskla koňská kopyta před broumovským konviktem a z koně skočil jažatý pacholek, zabouchal do vrat a když ho fráter vrátní vpustil, řekl surovým hlasem, že jako jede pro mladého pána Lotranda, že jeho pan táta jako starý Lotrando se chystá umřít a volá k sobě jediného syna, aby převzal jeho živnost. Tu tedy mladý Lotrando se slzami v očích se rozžehnal s ctihodnými otci Benediktýny, jakož i s ostatními mladými panáčky a studenty a jel s pacholkem na Brendy, přemítaje, jakou to živnost mu otec chce odkázat a slibuje si v duchu, že ji povede bohulibě, vznešeně a s příkladnou zdvořilostí ke všem lidem. Tak přijeli na Brendy a pacholek dovedl mladého pána k smrtelnému loži tátovu. Starý Lotrando ležel ve velikánské jeskyni na balíku nevydělaných hovězin a přikryt byl koňskou dekou.
1: No tak Vinsku, ty loudale,
0: ozval se těžce.
1: Vedeš už mého kluka?
2: Drahý otče,
0: zvolal mladý Lotrando klekaje.
2: Kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních a nevýslovné píše vašeho potomstva.
1: Pomalu, hochu,
0: řekl starý raubíř.
1: Dnes pojedu do pekla, nemám mnoho času na tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. Ale hromaby, kluku, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta.
2: Ach, otče,
0: vzdychl mladý Lotrando.
2: Neměl jsem tušení, že strádáte.
1: No jo,
0: bručel starý.
1: Víš, mám pakostnici a už jsem se nemohl pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci Filutové nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší.
2: Drahý otče,
0: řekl mladý pán horlivě,
2: přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plnit čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
1: Já nevím, jak pochodíš z vlídností,
0: zavrčel starý.
1: Já jsem to dělal tak, že jsem zapíchl jen ty, co se chtěli bránit. Ale poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu. Víš, jak si se to při mé živnosti nehodí.
2: A jaká je, drahý otče, vaše živnost?
1: Loupežnictví,
0: řekl starý Lotrando a skonal.

0: Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí Pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem. Po třech dnech k němu přišel ježatý pacholek Vincek, že už prý není co jíst a že prý Jářku se musí zase začít s pořádnou prací.
1: Drahý pacholku, musí-li tak v skutku býti?
0: Se ví, odpověděl Vincek nevlídně. Tady, panečku, nám žádný páteříček nepřinese nadívané holoubě. Kdo chce jíst, ať pracuje. Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň a jel po silnici, no dejme tomu na silnici u Baťňovic. Tam se položil do zálohy a čekal, až tudy pojede nějaký kupec, aby ho oloupil. A skutečně, za nějakou tu hodinku přijížděl po cestě pláteník, co vezl plátínka do Trutnova. Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl. Pláteník se podivil, že ho zdraví takový pěkný panáček, a smekl taky a řekl:
1: Na věky, mladý pane.
0: Lotrando přistoupil blíže, smekl znova.
1: Dovolte,
0: řekl sladce.
1: Doufám, že vás nevyrušuji.
2: Ale božinku, to ne,
0: povídá pláteník.
1: A čím pak bych vám mohl posloužit?
2: Prosím vás, pane, co nejsnažněji.
0: Mluvil dál Lotrando.
1: Byste se nepolekal. Já jsem totiž loupežník, strašný Lotrando z Brent.
0: Pláteník byl mazaný a nelekl se ani trochu.
1: A hele mi, já jsem totiž taky loupežník. A to krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
2: Nemám tu čest.
0: Omlouval se Lotrando rozpačitě.
1: Jsem tu, pane kolego, dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
2: Aha,
0: řekl pláteník Čepelka.
1: Starého Lotranda z Brenžejo.
2: To je stará, renomovaná firma loupežnická. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Ale víte co? Já jsem byl tuze veliký kamarád vašeho neboštíka Pantáty. Tuhle jsme se potkali a on povídá: Víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrém. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. Tak to řek a na to jsme si plácli. Víme?
2: Ach, prosím, tisíckrát za odpuštění.
0: Omlouval se zdvořile mladý Lotrando.
1: Opravdu jsem nevěděl, že tady je váš revír. Je mi neobyčejně líto, že jsem sem vložil nohu.
2: No, pro tentokrát nevadí,
0: povídal na to Čepelka.
2: Ale váš pan táta ještě řekl: A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí jen páchne nohou, tak mu můžeš vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že to je tvá silnice. To řekl váš pan starý Partika a dal mi na to ruku.
1: Je-li tomu tak,
0: odvětil mladý Lotrando,
1: musím vás co nejúctivěji prosit, abyste přijal tuto vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím pérem a tento kabátec z anglického sametu na památku a na důkaz mé nejhlubší úcty, jakož i lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
2: Tak dobrá,
0: povídal na to Čepelka.
2: Dejte to sem a já vám to odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koníčky. S pámbíčkem, pane Lotrando.
1: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský pane.
0: Volal za ním mladý Lotrando a vrátil se na Brandy nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního kabátu. Pacholek Vincek mu tak šeredně vyčinil a dal mu naučení, aby příštího dne zapíchnul a obral prvního, koho potká. Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici u Zbečníku. A za nějakou chvíli jede tudy forman s náramným nákladem zboží. Mladý Lotrando vystoupil a zvolal:
1: Je mi líto, pane, ale musím vás zapíchnout. Prosím, abyste se v rychlosti připravil a pomodlil.
0: Forman padl na kolena, modlil se a přemýšlel, jak by z té šlamastiky vyvázl. Modlil se první, druhý Otčenáš a pořád ho nic chytrého nenapadalo. Už se modlil 10. a 20. očenáš a pořád nic.
1: No tak, pane,
0: zvolal mladý Lotrando, dodávaje si přísnosti.
1: Jste už připraven na smrt?
2: Kde pak?
0: Řekl forman, jak té zuby.
2: Já jsem totiž strašně velký hříšník, 30 let jsem nebyl v kostele, klel jsem jako pohan a rouhal se a hrál ferbla a hřešil na každém kroku.
1: Ale kdybych se mohl v polici vyspovídat, tak by mě snad pán Bůh hříchy odpustil a neuvrh by do pekla mou duši. Víte co? Já honem pojedu do police a až se vyspovídám, vrátím se sem a vy mě zapíchnete.
2: Dobrá,
0: souhlasil Lotrando.
2: Já tedy zatím počkám u vašeho vozu.
1: Jo, a vy mě prosím vás, půjčte svýho koníčka, abych byl dřív zpátky.
0: I k tomu svolil zdvořilý Lotrando. A tak forman sedl na jeho koníčka a jel k polici, zatímco mladý Lotrando vypřáhl koně formanovi a nechal je na pásce na louce. Ale ten forman byl taškář a nejel do police k zpovědi, ale jen do nejbližší hospody a tam povídal, že na silnici na něho čeká loupežník a ještě se v té hospodě na kuráž napil a s třemi čeledíny se hnal na Lotranda. A ti čtyři chlapi chudáku Lotrandovi ukrutně namlátili a hnali ho až do hor a tak zdvořilý loupežník se vrátil do jeskyně nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního koníčka. Do třetice zajel si Lotrando na silnici k náchodu a čekal, jakou kořist mu náhoda přinese. Jede tu jede vozejček plachtou přikrytý a v něm veze trhovník na jarmark do náchoda samá perníková srdce. A zas mladý Lotrando se postaví do cesty a křikne.
1: Člověče, vzdej se, já jsem loupežník.
0: Tak ho to totiž naučil ježatý Vincek. Trhovník se zastavil, podrbal se pod čepicí a pak nadzvedl plachtu u vozu a řekl dovnitř. Stará, je tu nějaký pan loupežník. Tu rozhrnula se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá paníčka, založila si ruce v bok a spustila na mladého Lotranda.
3: Ty ancikriste, ty arciloce, ty babinsky, ty bandito, ty barnabáši, ty baši bozuku, ty cigáne, ty čerchmante, ty čertolokvítko, ty darebo, ty darmošlape, ty ferino, ty goliáši, ty hasačerte, ty herodesi, ty hrdlořeze, ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chakare, ty indiáne. Co se to opovažuješ takhle přepadat poctivé a slušné lidi?
1: Promiňte, madam,
0: zašeptal Lotrando zdrcen.
1: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
3: To se ví, že je, pokračovala trhovkyně. A jaká dáma, ty jeden, ty jedáši, ty kajne, ty kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordíři.
1: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní.
0: Omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.
1: Très charmé, madame, s'il vous plaît. Ujišťuji vás svou nejpokornější lítostí, že...
3: Pakuj se, necito!
0: Křičela ctihodná dáma, nebo ti povím, že si nekřesťan, nelida, netvor, nezdoba, neznaboch, úkladník, partikář, pirát, poberta, pohan, postrach a prachkujón, rabiát, raubíř a Rinaldo Rinaldini, satanáš, šlota a sprostopášník, šelma, šibeničník, šidolit, šizuňk, škareda a špatenka, taškář, tatar, turek a tygr a ukrutník. Dále už mladý Lotrando neslyšel, neboť se dal na útěk a nezastavil se až v Brendách, a to se mu ještě zdálo, že vítr za ním nese cosi jako vejtržník, vlkodlak, vražedlník a vyvrhel, zabiják a zbojník, zlej duch, zloděj, zlodějská, zlosin, zlotřilec a zuřivec a žhář. Takhle se ovšem jeho živnosti nevedlo. Jeho pacholkové i s ježatým Vinckem se rozutekli a šli raději poctivě pracovat mezi lidi. Sám Vincek se dal za mládka do Hronovského mlejna, co ještě dnes stojí pod kostelem. Mladý Lotrando zůstal sám v loupežnické jeskyni na Brendách a měl hlad a nevěděl si rady. Tu si vzpomněl na pana převora u Benediktínu v Broumově, který ho mýval tuzince rád a pustil se k němu, aby se ho zeptal na radu, co má dělat. Když k němu přišel, klekl a plakal a vypravoval, že se svému otci zavázal přísahou, že bude loupežníkem, ale že je vychován ve zdvořilosti a laskovosti a že tedy nemůže a nemůže nikoho zabít nebo obrat proti jeho vůli. A co prý tedy si má počít? Pan převor na to 12krát šňupl a 12krát se zamyslil a pak řekl. Milý synu, to ti chválím, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš, jednak proto, že je to smrtelný hřích, jednak proto, že to neumíš. Ale, abys vyhověl přísaze, kterou si dal svému pantátovi, budeš přepadat lidi dál, ale v úplné počestnosti. Najmeš si mejto, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, vystoupíš na něj a budeš na něm žádat 2 grejcary mejta. No, a je to. A při té živnosti můžeš být zdvořilý, jak jen umíš a sobě žádáš. Pak napsal pan převor psaní panu okresnímu hejtmanovi do Trutnova, kde se přimlouval za mladého Lotranda, aby mu pan hejtman ráčil svěřit nějaké mejto. A s tím psaním se pustil Lotrando k hejtmanství do Trutnova a opravdu dostal mejto na silnici v Zálesí. Tak se stal zdvořilý loupežník, mejtním na silnici a přepadal vozy a kočáry, aby ve vší počestnosti vybíral 2 krejcary mejta. O hromadu let později jel broumovský pan převor bričkou do Úpice na návštěvu k panu faráři. Už předem se těšil, že u mejta v Zálesí uvidí zdvořilého Lotranda a poptá se ho, jak se mu vede. A opravdu u mejta přistoupí ke kočáru fousatý člověk, byl to sám Lotrando, a něco bruče natáhl ruku. Pan převor sáhl do kapsy, ale protože byl trochu tlustý, musel si jednou rukou nadzvednout břicho, aby se druhou rukou dostal do kalhot a tak to chvilinku trvalo, než vytáhl peníze. A tu ten Lotrando spustil hrubým hlasem.
2: No tak, bude to? Jak pak má člověk dlouho čekat, než dostane ty 2 nový?
0: Pan převor se hrabal v měšičku a povídá. Ale já nemám krejcary, prosím vás, človíčku. Proměňte mě za 6.
2: A hrom do vás!
0: Rozkřikl se Lotrando.
2: Když nemáte krejcary, tak co vás sem čerti nosí? Buď to sem dáte 2 krejcary, nebo táhněte naspátek.
0: Lotrando, Lotrando, řekl pan převor lítostivě. Nepoznáváš mě? Kde jsi nechal svou zdvořilost? Lotrando se zarazil, neboť teď teprve poznal pana převora. I zabručil něco moc šredného, ale přemohl se a řekl.
4: Velebnosti, nedivte se, že už nejsem zdvořilý. Viděl, kdy někdo mejtného, mostného, výběrčího nebo exekutora, který by nebyl tak trochu bručoun?
0: To je pravda, řekl pan převor. To ještě nikdy nikdo neviděl.
4: Tak vidíte.
0: Zabručel Lotrando.
2: A teď už si jejte ke všem čertům.
0: To je konec pohádky o zdvořilém loupežníkovi. Snad už umřel. Ale jeho potomky potkáte na mnoha a mnoha místech. A poznáte je potom, že vám s největší ochotou vynadají, i když nemají proč. A to by nemělo být.

Na zítří ráno stálo na kolejích 10 nových mašinek, které dělníci vyrobili z té jedné ohromné mašinky od kouzelníka Zababy. Přišel nejvyšší pan železničář a řekl panu Blahošovi z Výtopny: přišel jsem, abych se s vámi poradil, co která mašinka bude dělat. Každá je jiná a to je velice dobře, protože potřebujeme mašinky, které tahají rychlíky, a jiné osobní vlaky a jiné, aby vozily těžké nákladní vlaky. Pak šli a každou si prohlédli a zapsali si, co bylo třeba. Nejvyššímu panu železničáři se tajně líbila ta mašinka, která měla komínek z černokněžnické mašinky. Když pak nejvyšší pan železničář o každé mašince rozhodl, co bude dělat, o té mašince s černokněžnickým komínkem řekl, že bude tahat rychlíky ze Smíchova do Plzně. Mašinka, jakmile to uslyšela, zapyšnila se a sama od sebe trochu poodjela od ostatních lokomotiv, aby ukázala, že je lepší než všechny ostatní. Ještě odpoledne se mašinky rozjeli, každá za svou prací, a mašinka s černokněžnickým komínkem táhla pyšně veliký rychlík do Plzně. Velice se jí to líbilo, protože mohla jet rychle a předjíždět jiné vlaky, které ve stanici čekaly, až ona okolo nich projede. Její strojvůdce pan Valenta si ji moc chválil, jak krásně a rychle umí jezdit. A mašinka byla na sebe náramně pyšná a dopoledne, když stála na kolejích před Výtopnou a čekala, až bude čas, kdy má odjet s rychlíkem, prováděla nezbednosti. Chlubila se, jak je slavná a rychlá, a posmívala se ostatním lokomotivám. Nejvíc měla spadeno na poctivé nákladní lokomotivy. Vysmívala se jim, že se jen tak plazí, že jsou většině udýchané a špinavé. Nákladní lokomotivy to ovšem mrzelo, ale nebránili se, protože neuměli tak dobře a rychle mluvit jako pyšná mašinka. Uplynul ještě nějaký čas a mašinka s černokněžnickým komínkem zlobila víc a víc. Nechtěla jezdit podle jízdního řádu a když jí její strojvůdce pan Valenta domlouval, odsekla mu: copak jsem nějaká špinavá nákladní mašina, abych poslouchala každou návěst? A vůbec nebudu jezdit pořád jen do Plzně. Chci jezdit jinam. Tady už mě to nebaví. Pan Valenta jí přemlouval a prosil, avšak ona si nedala říct a stále jen odporovala. Když pan Valenta viděl, že nepořídí, šel k nejvyššímu panu železničáři a řekl mu, že jeho mašinka chce jezdit jinam, do Brna a do Ostravy. Nejvyšší pan železničář zavolal pana Blahoše. Pan Blahoš přišel a vážně pokýval hlavou a pak řekl: bude nejlépe, když pyšné mašince vyhovíme, protože jinak se bojím, že by nám ještě něco zlého provedla. Pan Valenta tedy šel ke své pyšné mašince a řekl jí: milá mašinko, nejvyšší pan železničář by tě propustil, avšak já tě velice ještě prosím, abys tu zůstala, protože bych tě nerad ztratil. Avšak mašinka odpověděla: proč bys mě ztrácel? Ty přece půjdeš se mnou a budeš mi sloužit. To nejde, moje drahá mašinko. Mám tady domeček, v něm ženu a děti a králíky a včely. Ty já nemohu opustit. Nyní se pyšná mašinka zakabonila a řekla zvysoka: nechceš-li? Nebudu tě nutit. Však já si mohu vybrat daleko lepšího strojvůdce než si ty. A křičela a zlobila se a soptila. To rozzlobilo i pana Valentu, ačkoliv byl velice mírný. Vyskočil z boudičky a nechal milou mašinku stát.
Druhého dne přišel cizí strojvůdce, vstoupil do boudičky a pyšná mašinka si zapískala a vyjela ze Smíchovského nádraží, ani se s nikým nerozloučila. Na Smíchovské nádraží se už nikdy nevrátila. Jezdila do Brna a do Ostravy a byla stále pyšnější a pyšnější. A jednoho dne neuposlechla návěstí a jela a v tunelu se srazila s nákladní lokomotivou a docela se rozbila. Byla tak rozbitá, že už ji nikdo nemohl opravit a tak ji prodali do starého železa. Tak skončila pyšná mašinka s černokněžnickým komínkem.

0: Vajíčko. Honzík otevřel kufřík a vzal si na sebe kostičkovanou košili, kterou směl umazat, a na nohy si obul plátěnky. Babička mu zatím uvařila vajíčko na měko a Honzík se do něho pustil. Rozbil skořápku a lyžičkou je pomalu vyjídal. Přikusoval k němu kousek chleba. Vajíčko vonělo a tak mimo Honzíka na ně dostal chuť i Puňťa. Položil si hlavu na Honzíkovo koleno a olizoval se jen tak na prázdno. Honzík si toho všiml a zeptal se psa: Puňťo, ty chceš taky? Puňťa švihl ocasem, stáhl uši nazad, jako když se směje, a prudce se olízl. To znamenalo, já mám hroznou chuť. Honzík tedy ulomil kousek chleba, přidal kousek vaječného bílku a podal sousto psovi. Puňťa je spolkl najednou. Proč nekoušeš? Zlobil se Honzík. Musíš přece chleba kousat. Takhle. Honzík ukazoval psovi, jak má kousat. Pes z toho měl radost a vrtěl ocasem. Ale další sousto spolkl zase najednou. To je hltoun, řekla babička. Vajíčko mu nedávej. To je pro psa škoda. A teď jdi, Honzíku, na zahrádku. Je tam plno ovoce. Honzík tedy šel s Puňťou na zahrádku. Sebral do košíku spadaná jablka. To nejhezčí červeně malované vybral pro sebe. Když se do něho zakousl, Puňťa se na něj upřeně díval. Tak mu tedy kousek jablka dal. Puňťa ho chvíli převaloval na jazyku a pak ho vyprskl. Nechutnalo mu. Sladkou švestku kousal o něco déle a když mu Honzík domlouval, chtěl ji doopravdy spolknout. Div se přitom neudusil. Švestka se mu vzepřela v krku. Počkej, nepolikej, křičel Honzík, zapomněl si vyplivnout pecku. Pes kašlal a polikal švestku dál. Ani nevěděl, jak to Honzík s peckou vlastně myslí. Puňťo, pecku ven, křičel Honzík a ukazoval psovi, jak má pecku vyplivnout. Ale Puňťa v tom okamžiku už švestku spolkl i s peckou a znovu vrtěl ocasem, jako by se nic nestalo. Puňťo, ty ani nevíš, co je to pecka, zlobil se Honzík, ale nedlouho. Volala ho babička, aby s ní šel do drůbežárny. Honzík tedy šel a Puňťa se hrnul za ním. Babička Puňťu zahnala. Ty tu zůstaneš, řekla přísně. To by tak bylo. Vyplašil bys všechny slepice. Puňťa stáhl ocas a loudal se zpátky. Lehl si na zápraží a smutně se díval, jak se za babičkou a za Honzíkem zavřela vrátka. Babička a Honzík přešli náves a polní cestou vyšli až za poslední koníkovské domky. Teprve tam byla drůbežárna. Veliké pole ohradili drátěným plotem a uprostřed postavili nízké zděné kurníky. Byla jich dlouhá řada. Kolem nich chodila spousta bílých slepic. Když babička s Honzíkem otvírali dvířka, hemžilo se jim najednou něco rezatého pod nohama a tlačilo se to do drůbežárny. Puňťo, vzkřikla babička a zlobila se tak, až se jí rozvázal šátek. Co jsem říkala, hned půjdeš domů. Babičko, prosil Honzík, nech ho tady. Puňťa si lehne u vrátek a dá pokoj. Bylo mu psa líto. No, já nevím, nerada povolovala babička. Uvidíš, že nám tady něco provede. Ba ne, viď, Puňťo, že ne, volal Honzík na psa. Puňťa si zatím u vrátek opravdu lehl. Na Honzíka se po psím způsobu zasmál a na babičku se podíval provinile. Babička vedla Honzíka dál. Ukázala mu vnitřek kurníku, kde bylo čisto a světlo. Bydýlka byla prázdná, slepice běhaly venku. Jenom na kukaních snášelo několik slepic vejce. Tady je hezky, radoval se Honzík. A babi, co chceš? Proč jsou tu jenom bílé slepice? To je čistý chov, odpověděla babička. Hodně nesou a kuřata mají křehké maso. Z jedné kukaně vylétla slepice, silně kdákala a polekaně se rozhlížela. Vidíš, Honzíku, řekla babička, právě snesla. Je tu vajíčko, křičel Honzík, já si ho doma sním. Honzík si dal vajíčko do kapsy, bylo ještě teple. Honzíku, to nesmíš, řekla přísně babička. Doma dostaneš vajíčko naše a tohle tady musí zůstat. A babi, jak vajíčka rozeznáš? Vždyť všechna vajíčka jsou stejná. Ale ty jeden, usmála se babička. Naše vajíčka nesou slepice u nás doma. Aha, řekl Honzík a dal vajíčko zpátky do kukaně. Punťa zatím ležel pokojně u vrátek. Bylo by se nic nestalo, nebýt toho, že si Punti všimlo několik slepic. Začali natahovat krk a křičet. Divili se, jaké zvíře tam leží. Punťovi byl jejich křik protivný. Zavřel aspoň oči, aby je neviděl. Slepice uslyšel veliký bílý kohout a hned se přihnal až k Punťovi. Začal se rozčilovat, ťapal kolem Punti a trhal pernatým krkem. Ze zobáku mu vycházelo nepěkné skřehotání. Punťu to začínalo zlobit, ale přece jen se udržel. Obrátil se na druhý bok a díval se do plotu, aby neměl dotěrného kohouta na očích. Kohout si to vykládal jinak. Myslel si, že se Punťa bojí. Šel k němu ještě blíž a klovl Punťu do nohy. Punťa zavrčel a vyštěkl. Znamenalo to, kohoute, nezlob mě, jdi radši dál, nebo na tebe skočím. Bílý kohout odskočil kousek dál, ale za chvilku byl u Punťi znova. Klovl ho ještě jednou, tentokrát do ocasu. Punťu to zabolelo a už se neudržel. Zavrčel, vyskočil na všechny čtyři, rozštěkal se na celé kolo a vrhl se na kohouta. Hned měl v tlamě plno bílého peří. Kohout zakrákal, že to bylo slyšet až ve vsi, a uháněl ke kurníku. Křídla roztáhl a nohama se sotva dotýkal země. Oči měl vyjevené a zděšeně skřehotal. V tom okamžiku vyšla babička z drůbežárny. Honzík se tlačil za ní. Babička hned uviděla, co se děje. Popadla koště a hnala se na Punťu. Pes na ní nečekal. Nechal kohouta kohoutem, prudce se obrátil a uháněl k vrátkům. Nechtěl se seznámit s babičiným koštětem. Naštěstí se babička brzy udýchala. Byla už stará a psa dohonit nemohla. Babi, křičel Honzík, já dovedu Punťu domů. Tak jdi, ať toho uličníka tady nevidím, zlobila se babička. Honzík otevřel vrátka a pustil Punťu ven. Punťa schválně kýchal, aby se mu ze zubů dostala bílá pírka. Šlo to špatně a tak mu je musel Honzík vytahat sám. Punťo, ty nevíš, že ten kohout není náš? Domlouval mu Honzík. Kdybys to věděl, jistě bys ho nechal na pokoji. Pes stáhl uši nazad, vycenil zuby a zavrtěl ocasem. Byl asi rád, že toho protivného kohouta nezakousl načisto. To by mu babička určitě neodpustila.
1: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli? Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá, a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako skropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom.
2: Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk.
1: Přišel jste tak najednou, šeptla panenka.
2: Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím.
1: Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko.
3: To umíte jen takhle rámusit? Šeptla.
2: Ne! Já jsem Blesk pracovitý.
1: Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil.
3: A co všechno umíte, Amosi?
2: Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos.
3: To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče.
2: Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka.
3: Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve.
1: V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu.
2: Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky.
3: Tak je spravte, Amosi, řekla panenka.
2: Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos.
3: Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka.
2: Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk.
1: Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších, a poručila motýlu Emanuelovi.
3: A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

Milé děti, lesní zvířátka mi prozradila, že byste chtěli slyšet nějakou moc veselou pohádku. Já jsem si právě teď na jednu vzpomněl, ale ta zpočátku příliš veselé nevypadala. No, však uvidíte sami. Bude to tentokrát pohádka o zubatém drakovi.

0: tak to bylo tak. Bylo jednou jedno krásné království. Nebylo to nijak daleko. Naopak, kdyby někdo tenkrát moc chtěl, za pár dní by tam mohl přijet, kdykoliv by si zamanul. Nebylo nijak malé to království, ale ani velké. Zkrátka takové akorát. V tomhle království byli všichni lidé hodní, pracovití a měli se tuze rádi. Bodeť by taky ne, když i král s královnou se milovali a starali se vzorně o všechny poddané, i o celé to království. Měli jediného syna, prince Jana. Toho měli rádi snad opravdu všichni na světě, protože princ Jan byl nejen pracovitý a statečný, ale i krásný. Byl vysoký a štíhlý, měl světlé vlnité vlasy, modré oči a čarovný úsměv, který znali a milovali lidé v celém království.
1: Drahá, nezdá se ti, že náš syn princ Jan by se měl už pomalu ohlížet po nějaké nevěstě? Nevšimla jsi, jestli se mu líbí nějaké děvče?
2: Myslím, že asi ne. Aspoň se mi s ničím takovým nesvěřil. Ale s tou nevěstou máš pravdu. Měl by si s ním pohovořit?
1: Dobře, promluvím s ním. Zítra si vyjedeme na lov.
0: Ve vedlejším království, které bylo vlastně jen o kousek dál, žili jiný král s královnou. Ti byli také moudří a spravedliví, také žili v lásce a také měli jenom jedno dítě. Měli dcerušku, krásnou jako báseň. Když princezna Jana, vlastně tak se ta princezna jmenovala, slavila své 18. narozeniny, tak si pozvala všechny své přátele i přátele svých rodičů. A pozvala, to pochopitelně, i prince Jana s královskými rodiči. A to bylo zrovínka v ten den, kdy si princ Jan se svým královským tatínkem vyjeli na lov.
3: Otče, je to už hodně dávno, co jsme si spolu vyjeli takhle sami. A kdykoliv jsme si vyjeli, vždycky si měl něco důležitého na srdci. Co pak je to tentokrát?
1: Víš, já a tvoje matka bychom rádi věděli, jestli se ti líbí, nebo jestli máš rád nějakou dívku. Zanedlouho již budeme staří a rádi bychom se dočkali vnoučat.
3: Tak to je mi líto, ale budu vás muset zklamat. Na ženění jsem ještě nepomýšlel a princeznu ani dívku, které bych chtěl dát své srdce, jsem doposud nepotkal.
1: Myslel jsem si to. A proto, když dnes přišlo pozvání

0: Srnec, je!
1: Ve vedlejším království se zatím sjížděli hosté na oslavu princezniných narozenin. Těch krásných kočárů, které přivezly překrásné dámy, těch ušlechtilých koní, jež ve zlatých postrojích na svých hřbetech přinesly statečné junáky. Slavnostních hostů, těch bylo na tisíce. Však taky hostina, kterou 2x10 dnů chystalo 100 kuchařů a 200 pomocníků, byla rozložena na tolika stolech, že by se ani za týden, ale ani za týden by se nedali obejít. Při hostině samé tančilo na 100 tanečníků a hrálo na 1000 hudebníků. A přesto, když přijel princ Jan, první, koho uviděl, byla princezna Jana.
2: Jsem ráda, králi a královno, že jste přijali mé pozvání. Tohle je jistě princ Jan? Těší mě, že tě poznávám, princi.
3: I já jsem velice potěšen. Přijmi mou gratulaci a tento dárek, který se mi zdá teď ubohý ve srovnání s tvojí krásou, jasná princezno.
2: Ale princi, tak nádherný prsten jsem ještě neviděla. A ten kámen ve tvaru srdce září jako zapadající slunce. Podívej, otče, to je nejkrásnější dárek, jaký jsem dostala. Děkuji ti, princi.
1: Od té chvíle si byli princezna Jana a princ Jan neustále na blízku. Všem bylo jasné, že se ti dva do sebe na první pohled zamilovali. 7 dní a 7 nocí trvala oslava princezniných narozenin. Ale posledního večera byl vzduch obzvláště vonavý. Hudba mimořádně teskná a princezna Jana nejvíce krásná. Tak krásná, že princ Jan místo slov loučení našel slova vyznání.
3: Princezno, víš, rád bych ti něco řekl. Ty jsi tak jiná než všechny dívky, co jsem kdy potkal. Tak jiná, že se mi tají dech, kdykoliv tě vidím. Tvoje oči jsou jako 2 hvězdy. Jano, samo pomyšlení, že bych měl odjet, bolí jako rána dýkou. Nechci už bez tebe vidět ráno slunce vycházet a večer se těšit pohledem na jeho západ. Já tě miluji. Vezmeš si mě?
2: Od první chvíle, co jsem tě spatřila, toužila jsem slyšet z tvých úst tato slova. Princi, ach můj princi, ráda se stanu tvojí ženou.
1: Princ Jan a princezna Jana trávili celé dny jen a jen spolu. Chodili po zahradách, drželi se za ruce, tančili na louce, projížděli se na koních a povídali si spolu o společné budoucnosti. Jejich štěstí jakoby nemělo konce. Ale 20. dne jejich zasnoubení se začalo dít něco podivného.
3: Co je to za hluk? Komoří, běžte se podívat, co se to děje na nádvoří.
4: Venku je nějaký vesničan a je velice vyděšený. Mám ho přivést?
3: Ano, uveď ho, prosím.
5: Vaše výsosti, hrozné neštěstí.
3: Uklidni se a pověs nám, co tě tak vyděsilo.
5: Je tam.
3: A uklidni se, člověče.
5: Drak je tam, výsosti. Strašlivý, obrovský, má takovéhle zuby a chce...
3: Co chce?
5: Vaše výsosti, on chce princeznu.
3: Tak princeznu říkáš?
5: Princeznu.
3: To je ale opovážlivost. Tolik lidí ta dračí potvora vyděsila a ještě chce moji nevěstu?
5: Princeznu.
3: Tak to tedy ne. Kde se usadil ten netvor?
5: Usídil se v lese za potokem. Tak, jak je ta skála, co se jí říká sový vrch. Princi, ale on je hrozný. Toho nepřemůžete. No, to se ještě

0: Uvidí. Jen počkejte, já s ním zatočím. Děkuji ti za zprávu. Komoří, dej tomu dobrému člověku najíst a na cestu pár zlaťáků.
1: Princ Jan se opásal mečem, do ruky si vzal obrovský ký a vydal se do lesa za potokem. Když přišel, drak zrovna spal. Ležel na břiše u díry do jeskyně a chrápal, až se skály otřásaly. Jeho dva zuby trčely ze zavřené tlamy ven do výšky. Princ zvedl těžký palcát nad hlavu, rozmáchl se a bác! Vší silou praštil do jednoho toho velkého zubu, co tak trčel vzhůru. Bác! No to vám byla ale rána. Zub odletěl mezi stromy a dva nejbližší rovnou přerazil. Drak se probudil a z tlamy mu vyšlehl plamen. Princ vytrhl meč a připravil se k boji. Ale co se nestalo? Drak se začal usmívat.
2: Jejdo!

0: Mám zeleninu.
1: A proč jsi teda vzkázal pro princeznu?
0: Protože jsem slušný drak.

0: Řekl Bíček.
1: Máš pravdu. To by bylo směšné. A co bys dělal, kdyby byla přišla princezna?
0: Šmarjo, no to já nevím. Já doufal, že přijdeš ty.
2: Uplynula hodina, dvě, tři. Uplynulo odpoledne a přiblížil se večer, kdy si princ uvědomil, že budou mít na zámku o něj strach. Rozloučil se tedy s drakem, zahodil palcát a vrátil se ke králi a královně a hlavně k princezně Janě. Všem všechno vypověděl a pak pozvali draka na svatbu. Po čase se ukázalo, že drak je vlastně hrozně hodný. A když měli princ s princeznou, vlastně po čase mladý král s královnou kopu dětí, byl jim veliký drak největším přítelem a ochráncem.

0: jednou se babička chystala do nemocnice na kontrolu žlučníku a hned u snídaně povídá dědečkovi. Oškrábej s dětmi brambory a v 11:30 je dejte vařit. Uděláme si je s tvarohem, až přijedu v poledne z města. Načež si pozbírá věci a vyrazí z chalupy. Dědeček s Machem a Šebestovou a Jonatán s Rekem jí vyprovázejí, soused starý pan Jandera, který pase za chalupou 4 ovce, volá na dědečka. Ahoj, Fando! Protože spolu chodili do školy a babička říká dědečkovi, ne, aby si zpovídal celé dopoledne s Janderou. Slíbil si panu Kolouškovi, že mu do středy opravíš malířský stojan a už je pátek. A dědeček se vesele zasměje a řekne,
1: všimněte si, děti, jaké je ta naše babička generál.
0: A pak stojí všichni na zastávce před hostincem pana Drmoly, autobus přijede, babička nastoupí, dědeček s Machem a Šebestovou jí zamávají a když jdou zpátky domů, dědeček se zeptá.
1: Tak, co pak máte dneska v plánu, mládeži?
0: A Šebestová mu povídá. Dneska budeme lézt po stromech, dědečku. Ve městě k tomu nemáme vůbec žádnou příležitost. Načiž řekne dědeček.
1: Výborně. Lezte si po stromech, ale bacha, nespadnete.
0: A potom leze Mach s Šebestovou po stromech a dědeček opravuje v dílně stojan pro akademického malíře pana Kolouška, který má chalupu až za lesem. V dílně to voní dřevem a klihem, všude leží hoblíky, pily a stužidla a jak tak dědeček pracuje, najednou slyší křik. Mach sletěl ze stromu, to se dalo čekat, natloukl si koleno, naštěstí ne moc.
1: To se stává, říká dědeček. Seš holt městský kluk a chybí ti trénink. To my jsme si s panem Janderou hrávali od rána do večera na Tarzana. Škoda, že nejsem ve vašem věku. Já bych vám ukázal, jak se to dělá.
0: A Šebestová povídá. A proč bys nemohl být v našem věku, dědečku? To není problém. A běží do špejchárku pro sluchátko. Takže než se dědeček naděje, je z něho kluk v krátkých kalhotách, který si udivně prohlíží své malé ruce a krátké nohy a volá na pana Janderu. Bohuši, pojď sem, koukni se, jak vypadám. A starý pan Jandera nevěří svým očím.
1: Opravdu, Fando, seš to ty? Takhle si tě pamatuju ze školy. Páni drazí, můžeš mi říct, jak se ti to stalo?
0: Ale dědeček řekne, nebuď zvědavý a sleduj, než napočítáš do 3 jsem nahoře. A opravdu, dědeček je v turánu v koruně stromu, stojí na větvi a křičí z plných plic. Jsem Tarzan, vládce afrického pralesa, zabil jsem mocného Kerchaka, jsem Tarzan z rodu opů. A Mach řekne Šebestové, musíš uznat, že dědeček válí, je to vážně úplný Tarzan, akorát je blbý, že tu má místo pralesa pumpu, škopek a šňuru na prádlo. A Šebestová se ťukne do čela, zajde za roh špejchárku, aby ji pan Jandera neviděl a neslyšel, zašeptá do sluchátka ještě jedno přání, načež se stane něco strašného. Najednou je všude kolem vysoká tráva a husté křoví, stromy jsou třikrát vyšší, visí z nich liány, vřeští v nich opice a mezi nimi stojí na větvi malý šťastný kluk, který křičí, teď jsem opravdický Tarzán v opravdický Africe, hurá! A Mach mrkne na Šebestovu a řekne, je ti doufám jasný, že tvůj dědeček je momentálně nejšťastnější člověk na světě. Jenomže najednou se ozve hlas pana Jandery.
1: Rychle pryč!
0: A Jonatán s Rekem začnou strašně štěkat, protože se na hladině rybníčku objeví hlava ohromného krokodýla. Všichni vezmou nohy na ramena a prchají vysokou trávou, dědeček skočí ze stromu a zhoupne se na liáně jako pravý Tarzan, Rek s Jonatánem mizí střelbitě v džungli a krokodýl leze pomalu na břeh. S tlamy mu kouká nejmilejší kachna babičky Šebestové a žalostně kváká. Vysoká tráva, keře a ohromné stromy jsou všude, kam se člověk podívá. Vesnické domky nejsou vůbec vidět. Jenom před hostincem pana Drmoly, kde je zastávka autobusu, zůstala malá mítina. Zrovna se sem hustým porostem prosekávají dva urostlí černoši, za nimi jde opálený muž v tropické helmě s kulovnicí v ruce, následován 10 černými muži, kteří nesou bedníky na hlavách.
2: Jsem cestovatel Lord Wilson a tohle jsou moji nosiči,
0: vysvětluje muž v tropické helmě panu Drmolovi, který stojí ve dveřích svého hostince a výjevně se rozhlíží po pralese.
2: Jsem cestovatel a vy mě laskavě vysvětlíte, jak to, že jste si otevřel hostinec v dosud neprobádaných končinách temné Afriky.
0: A když pan Drmola není schopen odpovědět, anglický lord pokračuje zvýšeným hlasem.
2: Pátrám po nejstarším pramenu Nilu a místo toho objevím nějaký staropramen,
0: ukazuje muž na tabulku za oknem hostince. Ale ubohý pan Drmola krčí zmateně rameny zve všechny dál, celá výprava se hrne do výčepu, všichni jsou unaveni až žízniví, s povděkem přijmou správně vychlazenou 12. Cestovatel chce platit 10 librovou bankovkou. Pan Drmola se bojí jít peníze rozměnit, protože venku zve lev. To už je mach Šebestová a dědeček na mítince. Pan Jandara se někde cestou ztratil. Z křoví vylézá pan Hajný Kačírek s puškou a křičí:
1: mám revíru Sony a Lví, pro boha, no toto dopadne.
0: Vypráví, že Hovorkovi sušili senu nahoře ve stodole, když se vedle nich objevila hlava žirafy. Paní Hovorková omdlela, co se to jenom děje, a v tom si dá ruku k uchu a poslouchá, je slyšet prapodivný křik, který se blíží, až se na mítince objeví plno divochů. Mají veliké štíty a dlouhá kopí, jsou celý pomalovaní a z nich jde strach. Pan Kačírek zmizí ve vysokém houští, ale mach Šebestová a dědeček se dívají, co se bude dít, jenže to je chyba, jak se hned ukáže. Protože ti pomalovaní divoši je chytí, postaví ke sloupku autobusové zastávky a všechny 3 omotávají provazem, takže se nemohou ani hnout, a Šebestová říká Machovi: Machu, je to blbý, sluchátko mi čouhá z kapsy, ale já se k němu nedostanu, protože nemůžu hejbat rukama. A Mach řekne: člověče, Šebestová, to je teda průšvih, to jsme v pěkný kaši, protože oni s náma něco chystají, koukni, co dělají. To se už ozvou bubny a ti divoši začnou tancovat kolem naší trojice ve velkém kruhu. Tancují v rytmu bubnů a ten rytmus je čím dál rychlejší a ty kruhy čím dál menší. Divoši ze sebe vyráží příšerné skřeky, mávají kopím a dědeček říká:
1: že já si trouba starej chtěl hrát na Tarzana? Že mě vůbec něco takového napadlo? Děti, tohle je náš konec, z toho se živí nedostanem.
0: Ale představte si, že to ještě není všecko. Ve chvíli, kdy už Šebestové začne vyrážet na čele studený pot a Mach se klepe hrůzou, protože kopy těch řvoucích a tančících divochů jsou už tak blízko, že mu sem tam zavadí o nos, uvidí oba dva v houšti Jonatána, jak se mu oví kolem těla 4metrový had a dusí ho tak, že ubohému psovi lezou oči z důlku, což přinutí Šebestovou, aby začala křičet: Jonatáne, Jonatáne, chudinko malá! Ale považte, že když už se zdá, že je se všemi úplný konec, objeví se mezi vysokou trávou na cestě, kterou vysekali černoši toho anglického lorda, autobus s nápisem Medosudy, Matlafousy, Slámová lhota. Zatroubí, aby všechny ty divochy náhodou nepřijel, zabrzdí, vystoupí babička, rozhlédne se a protože její okamžitě jasné, o co běží, vytáhne Šebestové z kapsy sluchátko a řekne: všechna ta psání, která byla vystřena, okamžitě zrušte. Načež celý prales v Turánu zmizí, zmizí i divoši, zmizí i krajta, která škrtila Jonatána, z dědečka je normální dědeček a babička mu řekne: že se nestydíš, takový dědek a vyvádí jako malý kluk. Člověk nemůže na chvilku vytáhnout paty z domu. Jdeme, za chvíli je poledne. A pak
2: kdy se přijde domů a kdy se zjistí, že brambory jsou v tašce tak, jak byly vyneseny ze sklepa, že je nikdo neoškrabal a nedal vařit. Chystá se babička spustit znovu bandurskou, ale než se zhluboka nadechne, stačí švestová říct rychle něco do sluchátka. Takže na stole se objeví 4 talíře plné žluťoučkých brambor, ze kterých se kouří a na nich jsou hromádky bílého tvarohu, politého máslem a babička se usměje a řekne, no proto...

0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjděte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Já, velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven? To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám. No, kováři se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
2: Aby to tak byl čert,
0: myslí si kovář. To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádný nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude. To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit. Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků od břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořec rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
2: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Páč voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
1: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: Co? Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmik a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, five odsklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
3: Fimfárum chci.
0: No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo.
3: No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
3: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
3: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
3: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zaříceným mlejně mariáš těma strašidlama, co tam mají službu.
4: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
3: Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
4: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
4: Ha, ha, ha, ha, protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
3: Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum.
0: Povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
3: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici. Ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
0: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohla se to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem, a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly.
1: to už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava.
4: A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme finfárum až vych a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal finfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad finfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za finfárum. Že prej si vybral ty tři zlé duše. Toho lokaje, kovářku a paní tchýní. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář. Ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí. Zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil finfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pyl sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali. Byli tak líní, že už se ani neohnali, když přiletěla moucha a začala dotírat. Mělo by se jí plácnout. Navrhnul sice Macourek, ale jinak nic. Jen jinak, však odletí sama, mínil Camfourek. Ale to se spletl. Neodletěla. Když mouchu nikdo neodhání, myslí si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel Camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se Macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs, praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste jeden hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření. Kočičí koření? Co to je? Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu. No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý, váhal kočičák. No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší. Napovídej. A kde ta kytka roste? Na louce. Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní, prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá. Jak ji teď najdem? Staral se Camfourek. Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil Macourek. A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned a taky čekanku a vlčí mák i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle? Máme jí! Koukej, jak je krásně chlupatá, zajásal Camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nablučený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty. Na louce to moc nepopadnem, rozhodl Macourek. Musíme za potok, jak říkal kočičák. A to ne, vzpáčil se Camfourek. Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec. A ty taky, takže tam nesmíme oba dva. Ale Macourkovi se za potok moc chtělo. Ještě nikdy tam nebyl a
1: zajímalo ho, jak to tam vypadá. Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce.
2: No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo?
1: Vymínil si Camfourek. Jenže to se právě Macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako Camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál.
2: Nebudem plavat, ani skákat, budeme se plavit jako piráti a bukanýři,
1: dodal chytře, protože věděl, co na Camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukanýry měl Camfourek od jak živa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh.
2: Pro pána! Oni mi fakt věřili!
1: Vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace.
2: Nechte to! Vraťte se! Vždyť se utopíte!
1: Křičel, mával, poskakoval. Až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše a šplách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka. Vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Stroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

Bystrouška sedí chudák u psí boudy, zahandena, pokořena. I lapák se na ní přišel podívat hezky z vrchu. A kohout svolal okamžitě valnou schůzi svého hejna, naparoval se ostruhami a peřím a uspořádal slípkám poučnou přednášku. Toto podívejte si, jak je člověk spravedlivý, kdyby ne jeho, jak by to vypadalo na světě. Honila si nás slečna liška a včil sedí a neví kudy má kam, na řetězku, he? To proto, že nesnáší vajec a nesedá trpělivě na hnízdě. Pracujte, snášejte, já vám pomůžu a lidi vás budou mět rádi. No, o slepici nelze říci, že je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Duch svatý osvěcuje svět, vydal se ze všech svých darů patrně hned u člověka a nechal ostatní tvorstva v temnotách. Než tak hloupé slípky přece jenom nebyly, aby lezly Bystroušce až pod nos. Boudě vyhýbali se zdaleka a pranic neohlíželi se na to, že jí kručí v břiše. Pokusila se lákat je k sobě. Nejdřív zkusila to s kotrmelci a rozmanitými prostocviky. Slípky se po ní podívali jedním okem a hrabali klidně dál na hnoji. I postavila se Bystrouška na střeše boudy a začala řečnit. Mluvila o útiscích, o vykořisťování porobených, o spravedlivé odplatě. A nakonec přislíbovala slípkám, že vyženou člověka z myslivny a vyvlastní ji pro sebe. A kdo nás bude krmit? Zakokrhla rozhořčeně kohout. Ty snaď? Pojď sem, já ti to pošeptám, aby nás člověk neslyšel. Spráská nás, ešli o tom budeme mluvit nahlas. Jo, pravda, líbíš se mi, zlobil se kohout. Nejspíš plná hrdinství a hnedka z toho se bojíš pípnout. Hleďte slípky, takovýho máte vůdca. Spustila Bystrouška. Ohavný sobec myslí jenom pro sebe. Chce vás pro svý chodky, protože za to bere mizerný žolt od člověka. Osvojíte si všecky stejný práva, odstraňte samozvance, odstraňte starý řády, stvořte si nový svět a novou společnost, kde se budete rovným dílem rozdílet o radost a štěstí. Jo, a bez kohouta... Zvídala stará slípka, která občas kokrhávala a měla všelijaké spády. Čemu potřebujete kohouta? Odvětila Bystrouška s výsměchem. Nejlepší zrnko ze zobe vám a do čeho se mu nechce, na to si zavolá vás. Tak tě klofnu, rozhorlil se kohout. Slibuje odstranit člověka, aby nás sama zežrala, tlama hladová. Obrátil se k ní zády a slípky roztýlily se opět po dvoře. Než bych se dívala na vašu zaostalost, radši se zaživa pohřbím, řekla liška a jala se hrabat skutečně před boudou jámu jako hrob. Až to na všechny strany lítalo, jak hrabala. Důl se hloubil a konečně Bystrouška v něm zmizela i s ohonem. V slípkách se ozvala stará zvědavost. Obcházeli, otáčeli se kol jámy, ale žádná neměla dosti odvahy nahlédnout do ní. Posléze vrhli se na kohouta, nadali mu zbabělců a naléhali, aby se podíval, je-li už liška mrtvá. No, kohout jako dobrák uposlechl. Vznesl se honosným obloukem a spustil se na okraj domnělého Bystrouščina hrobu. Liška ležela v jámě bez hnutí. Kohout podrbal se zobákem rozpačitě pod křídlem a už chtěl říct svým soudružkám, že je po lišce. To zatmělo se mu v očích, zatmělo se před ním a nad ním a jako ta jáma rozevřela se liščí tlama. Slípky zaslechly jen její chechtot, prchajíce uděšeně ke kurníku. A od té doby hejno slepičí řídlo nezadržitelně. Bystrouška tloustla a líbilo se jí na řetěze víc než na svobodě. Ničeho se nelekala a ničeho se neobávala tolik, jak onoho okamžiku, kdy zhltne slípku poslední. Okamžik ten však nenastal. Revírní klíkl vytrvale na kuny, ale pasti byly vždycky prázdné. A paní revírníková chodila den pod ní zasmušilejší. Vajíček nebylo, dvůr se vyprázdnil, vymřel. Jednoho dne po ránu, když sama šla sypat drůbeží, vyšla jí vstříc sirota, poslední slepička, peří na hlavě zježené hrůzou,
stála tu na jedné noze a krákorala si truchlivě na rozloučenou s krásným světem. Žít bez lásky se jí nechtělo, a proto se odhodlala, že půjde a poprosí bystroušku, aby rázem ukončila její trýzeň. Stýskalo se jí po kohoutovi, po jeho něžnostech. Všude bylo tolik červu a drobného chutného hmyzu, tak krásně by se bylo žilo v kruhu rodiny.

Já povím, bestio. Bystrouška přikrčila se k boudě, ne, že by se v ní hnulo svědomí, naopak nářek staré ženy byl jí k smíchu a ona se pouze přetvařovala, aby nějakou neslízla hneď. Nudila se, nebyla s to ovládnout se, aby nezívla. Vyhlíželo to, jako by byla řekla, nevrč. A to paní Revěrníkové dodalo, ať se propadnu, ešli tě nevykopu kopáčem hnojským. Zahrozila a rozběhla se k hnojisku. Bystrouška vyskočila. Rozhlédla se bystře dvorem a pomyslila si včil nebo nikdá. No, nebylo jí lehko opustit lidské doupě, odvykla tu starostem o život a práci, zapomněla, jak vypadá život venku v lese, ochočila se. Nesnadno je měnit i pohodlné otroctví za nepohodlnou svobodu, vyžadující strádání a přičinlivosti. Stává se i lidem, jak jsou moudří a rozumní, že neradi a z donucení svrhnou okovy a ještě dlouho potom vzdychají a naříkají, bývalo líp, když se o nás jiní starali. Nezbývalo však mnoho času, bylo nutno jednat rychle. Bystrouška se srdcem bolestným vzala do tlamy provaz, který poutal k boudě, aby to byl provaz předválečný, župla odhodlaně do něho. Na rozloučenou pohladila ohánkou zemi, kterou ušlapala, a pak zvolna krokem váhavým a opatrným zabočila ku plotu. Přehoupla ho a za ním přikrčila se do kopřiv, aby viděla, co se bude dít. Paní Revěrníková vracela se ozbrojena kopáčem. Pro slzy neviděla na cestu, hněv háral v její duši a nechci měla měkkou povahu. Umínila si, že Bystroušku zabije. Rozbité mísy, zkažené obědy, pepíkovo lítko, potrhané slípky, to vše volalo o neúprosnou pomstu. Došla na místo, ale bouda byla prázdná, jen kousek provazu tu zbyl. Paní Revěrníková upustila kopáč. Staré, zastřelju! Zvolala zoufale, nebo z toho budu měť smrť! Kopřivy za plotem se zavlnili, zvedl se obláček prachu, ryšavý ocas kmitl se v něm. To Bystrouška vracela se na svobodu. Les byl veliký, pustý a tajemný. Tak jevívá se všem lidem, a nejvíc básníkům a malířům, jdou-li jim sami. Bývá jim tam smutno a pociťují občas divný strach, jaký zakoušíváme v dětských letech. Strach z ničeho. Ovšem, když tam jdou lidé dva a dva, bojí se zase něčeho, aby je totiž nikdo neviděl. Staří vzpomínají, i když se tomu brání, jak se mývali rádi a jak pěkně bývávalo v leckteré lesní samotě. Mladí nemají na vzpomínky kdy a nestrácejí čas. Bystroušce bylo jako člověku. Kudy pak včil dál, povídala si, neznám stezníků, nevím, kudy má kam. Smutno je mi, proč jsou tak sama? Kdybych aspoň měla kouska střížky nad hlavou. Dohroma zahubovala sama sebe a přetáhla se zlostně ohánkou. Aby se liška v lese ztratila. Nad hlavou jí prosvítlo, vycházela na mítinku a rázem spadla s ní tesknota. Nebyla tu sama. Uprostřed seče na malém brdku stála osobnost zvířecí, jí neznámá, která vzbudila i hned její pozornost. Osobnost tato stála po pás v díře. Stála nikoliv nějak ledajácky, nýbrž z jejího postoje, z každého chlupu, z očí k obloze obrácených, z nosu vzhůru pansky otrčeného a ze vznešeného držení pracek zářila ohromná povýšenost nad celým okolím. Bystrouška se přikrčila za podrostem, všecka skoprněla a pravila si v duchu hromtidé pac, co pak je to tok za panáka? Byl to milost pán Jezevec, domácí pán, mládenec obstarožní a bývalý císařský rada v lesní říši. Šatil se velmi solidně, nedbají zbrklosti módy a
Jeho popelavý dědičný háv byl střihu ne zrovna elegantního, za to pohodlného, jako ulítý na jeho postavu, zvlášť na velebné bříško vybíjaračného labu.

0: dlužníka a všestranně ho oblízala. Ač úřadě nesloužil a samotářsky soukromničil, zachoval si podle rodinné tradice licousi, jež jeho tváři dodávali zdání šlechtického. Se světem se rozešel dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost. Příčinou toho byla nešťastná láska. Kdysi před lety zamiloval se do krásné vidry za černým žlebem. Byla to slečinka z rodiny, kde se všechno třpitilo čistotou, kde se denně umývali, oškrabovali si pečlivě drápy, nenosili hlíny mezi prsty a kde nadevše dbalo se na lesk a úklid v domácnosti. Šatili se přepichově, což vysvítá nejlépe z toho, že ani ženy lidské nepohrdají vidřím kožichem a že čepice vidrovka udržela se za našich dob pouze na hlavách prozíravých statkářů. Domácí pán Jezevec chodil za vidrou vytrvale. Líbil se mu její pružný, honosivý krok. Ocas měl vždycky nádherně upravený v okouzlující úsměv a nežrala všelijak, nýbrž jen ryby. Jezevci šla z lásky až hlava kolem. Ma nescházelo mnoho, že by byl začal psát i verše. Protože však v rodině jeho dědila se krom domu a aristokratické tvářnosti úctyhodná omezenost, nenamáhal se vůbec, aby vyjádřil své city milostné formou oduševnělou. Činil to zcela jednoduše podle svého vlastního vkusu. Nosil jí nejpěknější slimáky, výborné myši odchované v ořeší znamenitého křehkého masa. Někdy vyhrabal jí výtečnou prima ponravu, která se rozplyne na jazyku jako karlovarská oplatka. Vidra dala si jeho dvoření čásek líbit, ale když se jí naskytl slušný bratranec, aktivní důstojník od pionýrů, dala Jezevci nepokrytě najevo, že je starý osel. Od té doby samotařil docela, lovil myši, ptáčky, slimáky, avšak jen pro sebe. Stal se břichopáskem a obratným lovcem, takže měl vždycky hojné zásoby a za vojny prováděl s nimi výnosný obchod řetězový. Jeho spižírna byla pověstná, široko, daleko tloustl, břiško mu kulatilo, byl stále při chuti a když zásoby jednak spotřeboval, jednak rozprodal vždy do zimy, líně pak prospával celé měsíce ve svém bytě až do jara. A protože si vyměnil hojnost tabáku, oblíbil si dýmku a vydržel se povalovat od rána až do božího večera na lůžku. Toho tedy dne, kdy Bystrouška prchla z myslivny a vrátila se do lesa, vytáhl zas jednou paty z domu. Pozoroval počasí, sledoval let komáru, vážek, baboček a přesvědčil se, že barometr prudce klesá a že přijde patrně nepohoda. Ostatně kuří oka pověděla mu to rovněž. Z toho důvodu se rozhodl, že si obstará neprodleně důležitou domácí potřebu, aby nebyl za deště nucen vyjíti přes práh. Když to udělal, mizel opět ve své díře. Bystroušce to arci nedalo, protože neznala zvyků a zásad lesního obyvatelstva, o slušném obcování s ptáky, plazy a jinými zvířaty neměla potuchy a navykla si s prostým necnostem lidským, připlížila se k oknu Jezevcovu a nahlédla dovnitř jako člověk, který také rád strká nos do cizího. V myslivně hajný špaček také často nahlížíval do komůrky, když si služka Andula hledávala blechy. Úžasem otvíral Bystrouška tlamu, vidouc nádhernou komnatu a v ní domácího pána na vzácném pelechu, Ansi pokuřuje z dlouhé dýmky. Nebyla to potlačit výkřik údivu. Ono pak to tu vřeská, řekl Jezevec a převalil se na druhý bok. Já, milost pane, pravila způsobně Liška. Ty sloto žebrácká blechata, já ti povím, přestaneš čučet? Rozkřikl se dohněván a zapomínaj vlastní důstojnosti. Jehehehe, zasmála se Liška, povídej si, bez tak máš jazyk líny.
1: řečel se potíž, dívejte se, válí se tu milost pán, důmá, že by se tam tři vešli a chudákovi vynadá za to, že se na ně chce jen podívat. Hehe, leží jako kráva v louce a mě bych chcel sprohnat. Hehe, no tak to teda ne. No a ti dám chlámat se tuté před našem. A už heb, nebo tě dám doktorovi, ať ti zažaluje u soudu. Jo, třeba toť, řekla jízlivě Liška a nazvedla posměšně oháňku.
0: Tu s jezevce spadla rázem jeho vrozená lenost, chytl pometlo a prásk, prásky, až jí za ušima nabíhalo, jak jí přetáhl. Odskočila vleku do bodláči a ke všemu se podrápala. Zatěla zuby zlostí, přisedla si a jala se nadávat nyní ona. Mnohá ovocnářka ze zelného trhu by jí byla záviděla její výřečnost.
1: Ty gambáču zhnilé, sírovče sírové, vražedníku na člosárka, co já ti dělám, že mě mlátíš? Zavazím ti, ty špinavče špinavá, že mě klučeš? Les je tak velký, ale kde, vzpomene si milost pán, že nikdo nesmí ani okolová jeho oken umazaných. Já bych tě měla dát k slavnému soudu, ale kdo by se s tebou mazal? Stojíš ty mě za to? Abys ti ale věděl, tak to nenechám ani za živé svět. Rovnou jdu včilka k bytové komisi. Však ti páni povíjo, budeš-li ty se roztahovat v té své kuti. Až tě vykvindujo, to uvidíš, co je to nemít stropu nad hlavou, ty zprosťáku hloupý. Jezevec poslouchal dole jen tak na půl ucha. Chtělo se mu spat. No, nechat si pokřičí, ženské nepřehádám, tož lepší mlčet. Povídal si a zapaloval si vyhaslou dýmku.
0: Liška však nelenila a úsilovně přemítala, čím ho pořádně dohněvat. A když si vzpomněla na jeho přepichový byt, že by bylo škoda vláčet se po kancelářích a žebrat u bytové komise o zabrání domácnosti jezevcovi, usmyslila si, že ji zabere sama. S pániskama nic nespravíš, všechno uplatí ho. To by už dávno ani domácím pánem nebyl, kdyby neuplatil. Bouřlivý výstup vyvolal zatím zběh sousedstva. Rorej z poskakuje po větvích jasanu vykládal zlomyslně každému, kdo ho chtěl poslouchat, že jezevec je pěkná firma. Nakeťasil prý si, dobře si pomohl a teď prý si fouká. Před válkou prý neměl než jediných gatí, ale dlouho prý mu už to tak nepůjde, aby ze své vole zliskal chudáka ženskou za to, že se opovážila zastavit před jeho domem. Bystroušce, jež s pýchou pozorovala tento projev účastenství, napadl méně obvyklý projev pohrdání a pomsty zároveň. Přičapla si pohodlně, zvedla nožku a jela se jezevce bombardovat. Tak toto kmáš, plesnívče, na svou urozenou hlavu. A je-li ti toho málo, hnedké ti přidám. Můžeš to pozbírat, ať máš s čem zasi keťasit. Z tvýho vznešeného baráko, aby zvěděl, udělám si s odpuštěním tento, víš? A budeš-li to vyhazovat, tak si vem glazetky, aby se ti to nezarazilo za nechty, víš? Máš je mocka fajnový. Jásala nad svou pomstou. Jezevci bylo dole zlé. Vykasal si rukávy, svlékl manžety a pustil se do nepříjemné práce. Jo, tak každý kousek obraz a vyfouké, víš? Je teplé, víš? A popálil by si s ruky. No, vida, umíš to. Mohl bys dobrna na prácu. Rádi by tě tam zametačem udělali. Jo, ještě nemáš plískéřů? A jezevec pracoval dole ve svém bytě, až se spotil a po žebry ho píchalo. Jeho panská povýšenost a důstojnost opustila ho načisto.
1: Ona ta neřádná, nemravná, huboval. Komisou mě to hrozí, nadá mi to a nakonec si z mýho bytu udělá s odpuštěním veřejný záchod. No, počkám chvilku, až odende. Okno si zahraždím. Vyházel doklady, lištiny a hanebné msti do poslední smítky, uvelebil se opět na pelechu a nacpal si dýmku a zamyslil se. Vyčítal si, proč vlastně dávno z této chajdy neodešel.
0: Mohl si přece vystavět krásnou vilu na slunné stráni pod Javory s vyhlídkou na údolí řeky, kudyž lebem vinula se hlavní cesta této lesní končiny k napojedlu. Vždyť už tolik užil samotářství. V některých hodinách povstávala na oné cestě rušná promenáda, zejména za kouzelného osvětlení svatojánských mušek. Jeden šestnásterák vodíval se tu slaňkami. Hříšník starý, patrně herec, uhlazený, oslňující elegancí chování, co chvíle s jinou. Mladé, zamilované kuny dávali si tam dostaveníčka. Ohavný tchoř, jenž čpěl hůř než vinopálna a který tam nestydatě tropil výtržnosti. Žebral a otravoval vzduch, kdykoliv byl po zásluze odbyt. Zaječi hejskové stavěli tam na odiv své kožichy a pírka křiklavého moderního střihu. Co křeček, nenasytný lakomec a žrout, dřel se tu do kopce s nákladem, až mu huba tíží praskala. Což, aby ses tak oženil, prohodil mimo děk jezevec z toho všeho uvažování. Něco tak pěknýho, ženskýho by přeci neškodilo. Jo, tebe by zrovna někdo chcel, ozvalo se výsměšně nad jeho hlavou. Jak seš v kapce klusty, tak seš hloupě hůř než bot. Tadyk máš něco ženskýho, aby zvěděl, že sůzná. Skoprněl a než se vzpamatoval z úžasu, byl mokrý od hlavy až k patě. Za největších liáků se mu něco takového nepřihodilo. Uděšen mrkl vzhůru a spatřil bystroušku v postavení velmi choulostivém, jako dvě líšenky, když vyvrcholí jejich hádka. To už věru přestávalo všechno. Stěží dýmku zachránil před zátopou. Kdyby byl měl revolver, byl by lišku uličnici i hned zastřelil. Div ho mrtvice v hněvu spravedlivém neranila. Hluboce mravně rozhorčen povstal, rozhlédl se po své milé světnici a rázně odplivl. I v papučích měl plno a zásoby potravin byly docela zkaženy. Zahrozil pěstí do okna a chystal se vyskočit, aby lišku důkladně potrestal. Včas ještě se rozmyslil. Kdyby se honil po lese s takovou, válně byť ti nedošel. Ještě by ho vykřičel jako rváče a neotesance. Veta by bylo po dobrém jeho jméně a pověsti zděděné po předcích.
2: Vysně, honil se, řekl si odhodlaně.
0: Osušil si slzu, jež mu vytryskla z oka, sebral a zbalil své věci, naposled se rozhlédl po svém bytě a vyšel ze stavení. Na prahu se zastavil, nevěda kudy kam. Na brdu krčila se v jalovci bystrouška a chechtala se na celé kolo. Jezevec pohodil pohrdavě hlavou, však na stráni nad žlebem bude lépe, daleko lépe. Tam taková podezřelá cházka se neopováží, tam bude mít pokoj, do podzimu bude hotov s novým přístřeším. Pyšně otočil nos a neuznávaje lišku hodnou již ani nejpohrdavějšího pohledu, vykročil statečně do vysokého lesa. Bystrouška vyčkala, až zašel do houští, potom vrátila se k opuštěnému doupěti. Natrhla suché trávy, vymetla lůžko, zavrtěla vítězně ohonem, zaspívala radostně, spustila se do díry a uvelebila se v měkkém pelechu. Poprvé prožívala rozkoš soukromého vlastnictví. Ráno ji vyhnali lidé a ona div nezoufala. Nyní je domácí paní a les kolem dokola je jejím lovištěm. Pod modřím je tolik bydlišť králíčích, holuby sídlí ve skalách, všude všeho hojnost. Bystrouško, neboj se, krásně se ti bude žít. Zanedlouho spala jako v bavence. Vyspávala poprvé ve svém.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
1: Salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikůře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky. Ha, možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu, právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
1: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
2: Operovat budu sám.
0: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat, a čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
3: Je, Krtku, ty jsi tady,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještěže Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Vyprávění druhé nás seznámí s 9letým Pepičkem Slámou a sleduje děti na cestě na letiště. Aneška i Vojta rostly tak rychle, až se tomu babička divila. Když přišla na pekla, pokaždé říkávala: děti moje, vy rostete jako z vody. Čas ubíhal, takže Vojtovi už bylo 8 let a Anešce ještě víc. Tatínek jim na neštěstí umřel, ale maminka byla ještě hodnější než dřív. Chodili do školy s Pepičkem Slámou. Jeho rodiče bydleli taky na peklech, měli tam hospodářství. Slámovi opatrovali Pepíčka jako oko v hlavě a nic mu nechtěli dovolit. Pepíčku, napomínala ho paní Slámová, ne abys šlápl do louže, kašlal bys. Pepíčku, hrozil mu pan Sláma, ne abys chodil s tím uličníkem Vojtou, poperete se a budeš mít na hlavě bouly. Voď si po dvoře kolo. Ale Pepíček Slámu vodil kolo po dvoře hrad. Bylo nové a Pepíček na něm neuměl jezdit. Jeho maminka měla strach, aby si Pepíček nenatloukl a aby se kolo třeba neodřelo. Je pravda, že kolo krásně jelo, ale Pepíček vedle něj chodil pěšky. A tak ho raději postavil pod kůlnu a loudal se na zahradu. Tam se rozhlédl a šup, prolezl dírou v plotě, oběhl stavení dědy Kozelky, který byl hlídačem na letišti, a rovnou do Tomešovic chalupy. Děti jsou venku, řekla maminka Tomešová. Slyšíš Kociánka? Hrají si s ním. Slyším, Kociánka. A je tam taky Aneška? Je. A Vojta? Taky tam je, řekla maminka. Je tam Kociánek, Aneška i Vojta. Až k ním přijdeš, budeš tam taky. Jakmile Vojta Pepička spatřil, začal hrozně křičet. Také Kociánek štěkal a Aneška kvičela. Bylo to k smíchu a Pepíček Slámů se skutečně trochu usmál. Měl radost, že vidí děti a psa. Pepíčku, křičel Vojta, tváře měl červené a tmavé oči se mu leskly a na hlavě se mu ježily vlasy. Pepíčku, kvíkala Aneška a obě ruce i malý nosík měla ve výšce. Pepičku, štěkal pes Kociánek, ale jeho ocasu se to netýkalo. Nesl si ho krásně vzhůru, stočený jako hlemíždí ulitu. Co chcete? Zeptal se Pepiček Slámů. Už ho z toho křiku začínali brnět uši. Půjdeme na letiště, vyrazil ze sebe Vojta. Ne, na letiště se nesmí, zdráhal se Pepíček. Co tam je? Já tam ještě nebyla. Aneška by šla na letiště hned. Dědeček Kozelků nás třeba vyžené, bál se Pepíček. Děda přece neslyší, musíme jít tiše, zašeptal Vojta. No, šeptala Aneška, to je pravda. Dědeček Kozelků slyší jen málo, musíme jít tiše. Pepíček Slámu se ještě chvíli zdráhal, ale slunce pěkně svítilo, začínaly prázdniny a Tomešovic děti se tvářili tak tajemně. Pepíček nakonec povolil. Tak dobře. Ale jestli nás dědeček Kozelků uvidí? Neboj se, odpověděl Vojta. Já s Kociánkem se umíme blížit jako kočky. Pes uslyšel své jméno, rozevřel tlamu a smál se. Ocasem vrtěl jen slabě. Je, ty a Kociánek... A my s Pepíčkem se neumíme plížit, ozvala se Aneška. Víč, řekl Pepíček Slámu a vděčně se na Anešku podíval. No, připustil milostivě Vojta, třeba vás taky nebude slyšet. Šli v husí řadě po polních mezích nahoru nad pekla. Vojta vpředu, Aneška uprostřed a Pepíček vzadu. Kociánek hledal v obilí všelijaké cestičky a čichal ke každé větší díře. Chtěl prohnat nějakou myš, ale žádná se právě venku neprocházela. Proto se Kociánek malinko zlobil. Samotu na peklech nechali děti vzadu. Krčila se tam k sobě stavení Tomešů, Slámů a Kozelků. Na druhé straně hleděli děti do širokého údolí, kterým protékala řeka Orlice. Od úpatí vrchu se rozbíhalo travnaté letiště se dvěma budovami, jednou velkou a druhou malou. Kousek dál za nevelkým lesem čněly do výše tovární komíny a věž kostela. V červených střechách se ostře leskla skleněná okénka. Stálo tam celé město. Děti si města nevšímali. Hleděli pozorně dolů na letiště. Po zelené ploše právě uhánělo letadlo. Najednou se odlepilo od země a vzneslo se do výše. Děti na něm mohli oči nechat, zvláště Vojta. To je aeroplán a uvnitř sedí pilot, vykřikl Vojta a současně ukazoval rukama i nohama, jak se letadlo řídí. Takhle by to nedokázal ani pilot Hejduk, který tu každý den zkoušel nové stroje. Pracoval pro továrnu, kde se letadla vyráběla. Letí nad městem, vydechla Aneška. Letadlo chvíli kroužilo nad červenými střechami. Náhle zamířilo do mračen a v okamžiku z něho byla docela malinká tečka. Teď musíme rychle na letiště, než se pilot vrátí. Podíváme se na letadla, řekl Vojta a Kociánek zaštěkal. Kociánku, buď ticha, napomínal psa Pepíček Slámů. Byl rozčílený a psí štěkot ho rušil. To jsem zvědavá, řekla Aneška a jeden za druhým scházeli dolů. Nejdřív šel Vojta a kolem něho pobíhal Kociánek. Pak kráčela Aneška se zdviženým nosíkem a na konci šlapal Pepíček, kterému bylo trochu úzko. Vždyť to také nebyla malá věc, ke které se rozhodli.

0: Ohloupím Honzovi. Někdo možná řekne, že se tomu, co teď uslyšíte, nedá věřit. Ale já to mám ze starých novin, vydávaných v jednom tuze starém království, které bylo tak malé, tak nicotné a nepatrné, že i jeho jméno jsem už na dobro zapomněl. V tom království měli velký orloj, který nikdy nešel, a v zámku princeznu, která se moc nepovedla. Princeznu, která si umínila, že si vezme za muže ani ne tak muže bohatého, hezkého, chytrého či poctivého, ale výmluvného. Podle toho, že jí to stačilo, dá se soudit, co to asi bylo za princeznu. Kousek od zámku stál starý dvůr a v něm žil starý zeman. Měl dva syny tak moudré, že i polovina té moudrosti by bylo víc než dost. Jeden uměl odříkat celý latinský slovník i z dodatky a naučil se nazpaměť tři ročníky místních novin, a to jak od začátku, tak i pospátku. Nikdo neví, k čemu mu to bylo, uměl to však náramně. Druhý se vyznal v paragrafech ševcovského cechu a navíc uměl ozdobně vyšívat papuče a šle. Protože čeledínům na statku většinou stačil do kalhot provázek a papuče žádný z nich nenosil, vyšíval někdy i čepice. To už se mu tolik nedařilo, tak se z trhu často vracel s prázdnou. Ale jednou se z města vrátil s velkou novinou.
1: Princezna se bude vdávat.
2: To se podívejme, a kdo bude králem?
1: Když na to přijde, tak to budu já.
2: Ty? A králem?
1: Princezna.
2: Co tak najednou?
1: Princezna dala vyhlásit, že si vezme toho, kdo je v celém království nejvýmluvnější. Na každém rohu visí cedule, kde to stojí slovo od slova. Sama si prý vyzkouší všechny, kdo se přihlásí.
2: To snad ne.
0: Vzít si princeznu a stát se králem, i když šlo o docela malé království, to není jen tak. Oba bratři dali hlavy dohromady, protože oba se té soutěže, co princezna vyhlásila, chtěli zúčastnit. Zkouška měla být už na zítří. Vyspali se jen tak na půl oka. Chystali si už koně na cestu do města, když se ozval někdo, s kým na statku nikdo pořádně nepočítal. Dokonce ani starý zeman.
3: Hej hola, bráškové,
4: kam se chystáte tak nastrojení?
0: To byl Honza, kterému všichni, co jich tu jen bylo, říkali hloupý. Neuměl slovník nazpaměť, neznal noviny ani zepředu, ani pospátku a vyšívat se nikdy nenaučil, jako by tu skoro ani nebyl. Zatímco bratři se učili odříkávat slovíčka a paragrafy, Honzu otec posílal do chléva a na pastvu. A zrovna tenhle Honza se nápadníkům princezny připletl do cesty.
4: Na co koně? Jedete snad do města?
1: Dokonce přímo do zámku, ty trumbero. Princezna vyhlásila, že si vezme za muže toho, kdo osvědčí největší výmluvnost. No co pak, to nevíš?
4: Aha, tak proto ta paráda. Proto si mažete koutky úst rybím tukem, aby se vám líp řečnilo. Hele. No ne, co kdybych to taky zkusil?
2: Ty? A princezna?
4: Proč ne? Když tam mohou všichni?
2: Vrať se radši ke kozám.
4: Kozy mě už znají. Princezna ne. Já bych taky chtěl být králem. Je, tatínku! Já chci taky koně. Já chci taky do města. Právě jsem dostal velikou chuť oženit se. Třeba s princeznou.
0: Když si starý zeman představil Honzu na královském trůnu, zavrávoral, zaškytal a zaklel. Když se vzpamatoval, řekl přísně, že žádného koně Honzovi nedá, to tak, ještě by celé rodině udělal ostudu. Jeho dva bratři, to, že prý je jiná, ti jsou vzdělaní a dovedou se chovat, zatímco Honza ani nedopověděl a jen mávl rukou.
4: O, když nedáte, nedáte.
5: Vezmu si kozla.
4: Ten je můj a ten kousek cesty na zámek mě donese.
0: Tak tedy vyjeli. Zatímco oba vzdělaní bratři jeli na svých koních docela tiše, opakovali si potichu svoje skvělé vědomosti a přemýšleli, jakými znamenitými nápady a řečnickými obraty by na princeznu zapůsobili, Honza na kozlu si prospěvoval, až se to rozléhalo široko daleko.
4: Kozel mě nese cestou necestou za královskou a prý taky hezkou nevěstou pával. Každý se mi smál, že nevím jak dál, a teď ze mě bude král.
0: Honza jede, vesele si zpívá, ale také se kolem sebe rozhlíží a sebere po cestě všecko, co by se mu mohlo hodit.
4: Mrtvá vrána je šupsní do rance. Ta se může hodit. Dám ji princezně, aby měla radost. Mrtvou vránu přece nevidí každý den.
0: A potom o kousek dál.
4: Je, hele, starý dřevák. Vršek má chudinka. Uražený, ale ať. A třeba i ať si. Na něco se ještě může hodit. Taková věc se na silnici nenajde každý den.
0: A sotva popojel?
4: A hele, hele, no to se ví. V noci pršelo. To je ale náramné bláto. Je pěkně mokré. Tak akorát. A jak voní, tak jemňoučké bládíčko jsem ještě neviděl. Jako omáčka. Ani se mezi prsty neudrží, taky se může hodit. Nandám si ho do kapes. Tak.
0: U zámecké brány byly takové davy nápadníků, že je museli srovnat do 6 řad a tak blízko k sobě, že mezi nimi nebylo hnutí. Jeden strkal do druhého. Ženichové tam stáli, brblali a mrzutě mručeli, protože soutěž pokračovala dost pomalu. Kdyby nebyli tak namačkaní, snad by se mezi sebou pobili, jen aby se dostali dřív na řadu. O moc lepší to však nebylo, když takový nápadník vstoupil do královské síně, kde seděla princezna se svými rádci, poradci a soudci a písaři, kteří vše zapisovali. Každý se té královské nádhery a přísných pohledů zalekl a dar výmluvnosti se mu vytratil bůh ví kam. Pak už se jen červenal a bledl, blekotal a zápolil s jazykem a princezna, princezna hned rozmrzele volala.
6: Není k ničemu, nic neumí, nehodí se ven.
0: Jinak se nevedlo ani prvnímu z Honzových bratří.
1: Já jsem, veličenstvo, já jsem chtěl...
0: Stál tam s pootevřenou pusou, vyvaloval oči a podlaha pod ním vrzala. U každého okna stáli 3 písaři a zapisovali všecko, co se v místnosti říkalo, aby to hned přišlo do novin. Někdo naložil do kamen tak vydatně, že zčervenala žárem, takže se nebohý nápadník potil, až z něho cákalo. Navíc byl v síni zrcadlový strop a když se podíval nahoru, zdálo se mu, že tam stojí na hlavě. A když konečně promluvil, bylo to, jako když koza koktá.
1: Je tu hrozné vedro.
6: Tatínek si dnes peče kuřata.
1: Co?
0: Něco takového v jeho latinském slovníku nebylo.
1: Promiňte?
6: Není k ničemu. Ben.
0: Na řadě byl další Honzův bratr.
2: Je tu příšerné vedro.
6: Pečeme dnes kuřata. Máte hezky vyšívané šle?
2: Jo. No jo!
6: Pryč s ním, nehodí se!
0: Vypadalo to, že si princezna nevybere. Všichni jen blekotali, koktali, přeříkávali se, tupě na ní zírali, kolena se jim podlamovala. Ale pak se všechno otočilo. Honza vjel na kozlovi rovnou do sálu. Sestoupil, popotáhl, utřel si rukávem nos, rozhlédl se, pokojně se na všechny kolem sebe usmál a povídá.
4: Tady ale těsnej hit.
0: Princezna si povzdechla, protože to toho dne slyšela už po 56.
6: Protože si peču kuřata. Her nice.
4: Zrovna pečete? No to je náramné. To se mi náramně hodí. Nemohl bych si tu u vás upéct svoji vránu?
0: A vytáhl tu opeřenou trosku.
6: Jistě, že můžete, ale nemám pro vás ani pekáč, ani páne.
4: Žádný problém, však si poradíme.
0: Honza vytáhl dřevák s uraženým vrškem.
4: Tohle bude tak akorát. Co říkáte?
6: Že to bude učiněná lahůdka, ale kde vezmete omáčku?
4: Žádné strachy, té mám plné kapsy. A mám jí tolik, že nemusím šetřit. Je. Nechcete taky?
0: A vytáhl z kapsy plnou hrst bláta.
6: Možná později, ale tvá slova se mi neobyčejně líbí. A vůbec se mi zamlouváš. Tebe si vezmu. Už teď se těším, jak si popovídám.
4: Copak o to povídat, to já umím. Naše kozy mi to dosvědčí. Jestli dovedete poslouchat, jako naše mína.
6: Tady si ale musíš dávat pozor.
4: A na co?
6: Víš, že každé slovo, které jsme si řekli, je zapsáno a přijde zítra do novin?
4: Ne. No ne, vážně. Já budu v novinách?
6: Jen se podívej. U každého okna stojí 3 písaři a všechno zapisují. Nevynechají ani slovíčko.
4: Je.
6: A nejhorší je jejich představený, starší písař, protože ničemu nerozumí. Dokonce se povídá, že ačkoliv je představený, neumí ani psát.
4: Je, to já taky ne. A to je ten tatík s nosem jako bambule? A s brejličkami na špičce nosu?
6: Právě ten. Ten, co se tak přísně kouká a škrabe se na bradě.
4: No, byl pán, jen co je pravda. Ale ten jeho kukuč, ten se mi nelíbí. Tomu dám to nejlepší, co mám.
0: A plsk, pleskl bláto staršímu písaři rovnou do brejly. Nepřejte si vidět, jak ten chudák vypadá.
6: To bylo báječné. Ani já bych to tak znamenitě nedokázala. Taková trefa. Pojď, budeš mi vyprávět, kde jsi se to naučil.
0: A tak se stal hloupý Honza králem. Na světě se stává ledacos. Získal ženu i korunu, a na trůně se mu sedělo docela pohodlně. S povedenou princeznou a povedeným ženichem to muselo být pěkně povedené království. Možná to tak bylo, možná nebylo. Bylo to přece v novinách. Jenomže do těch novin tenkrát psali sami královští písaři. A na ty nebývá vždycky spolehnutí.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tamně voškubem. Lou, pežníci svou volání to, co páni to jsou páni. Lou, pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy to jim neneslo. Od dubem.

0: koupí chytrá, kloupí dej. Jsem cukr, dej jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špa, na se podařila hru, bařila, zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoričí o světě. Lou, pešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla, je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
3: Co to je?
5: To je váš kluk, pane Lotrančo.
3: Morce z Hadry, to jsou události.
4: Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
6: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
6: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
7: Správně.
2: Protože na to má.
7: Správně.
0: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
8: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
0: Když zná lupič písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všechny pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochu nenecky,
2: když bude mluvit plynně, může

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nem, jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Práce náš, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: Tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a studovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a studovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr, tak to znamená, že není doktor.
7: Nemá dr, není doktor. Má dr, je doktor.

0: mi tak nejak přerost.
1: Koukám, koukám.
0: A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce.
1: Umíš číst a psát, synu?

0: starosto.
1: Říkejte mi otče Převore, pane Lotrando.
0: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
0: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
0: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
2: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
1: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

je pět, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze.

0: všichni do cel.
1: Dosti se postím a jen když přijdou hosti,
2: tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
3: Však s takhle malinký.
2: Však s takhle malinký.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.

0: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotranto. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl s nás napálit, budeš viset. Já povídám, Hergot sakra chlapis. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek! Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
0: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy.
2: Himmel, Laudon.
1: A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
2: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
3: Lotrando odjíždí.
4: Kde je?
3: Tamhle.
5: Vám se do plánu,

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem, synu.
2: On tatík má už na kánku.
3: Vicku! Ty loudale lína! Vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
4: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
3: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
4: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
3: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
4: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
3: Vím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
4: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
3: Lupežnictví přece. Toho se drž.
4: Lupežnictví?
3: No jo. Hlavně chlapče, nepracuj.
4: Ano, ano, tatínku. Drahý.
5: V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: peníze nebo život.
1: Co to?
0: No, peníze nebo život. Jsem strašlivý loupežník, Lotrando.
2: Aha. No, Jařku, peníze nemám. Tak ti můžu dát jenom ten holej život.
0: Holý život, říkáte?
2: No. A nebo chleba s tvarohem.
0: Chleba s tvarohem nebo život?
2: Hm?
0: Děkuji.
2: Ono, kdyby se to vzalo na správný konec, možná, že by byly i ty peníze.
0: Promiňte, že hovořím s plnými ústy, ale který konec máte na mysli?
2: Tenhle. Na? No.
3: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub. Jdi na to s fortelem, nedři se moc,

0: co mi to vyrazilo na čele?
1: To bude asi pot.
0: Není to příznak choroby?
1: Ale kdeby. Pot je zdravá věc.
2: Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní.

ten šmuň. Žízni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni.

0: Nám trůň.
1: Co se mi to děje na ruce?
0: No, jestli oni to nebudou mozoule.
1: A není to příznak choroby?
0: Ale kde pak? Mozoule jsou zdravá věc. Uhni.

0: Není to náhodou práce?
1: A co jiného by to bylo?
0: Tak to já bohužel nesmím.
1: Co to povídáš za nesmysle?
0: Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím.
1: No, potěš pánbu.
0: Abych vám řekl pravdu, tak mě loupežnictví vůbec netěší. Dokonce si myslím, že k němu ani nemám vlohy.
1: No, mně to taky tak připadá. No,
0: jenže tatínkova poslední slova byla nepracuj.
1: Tak to se nemusíš bát, protože tohle žádná práce nebyla. To byl takový šulichání.
0: Opravdu?

0: Já velký Hálí. Kdo?
1: Ty.
0: Já
1: Drvoštěp. A jmenuju se Drnec.
0: Drnec. Napsat to.
1: Napsat.
2: Já to napíši za něj. Nec jste říkal.
1: Nec?
0: To! On! Pane, ty teď uděláš, že půjdeš s námi.
1: No a Japato?
0: Japato, protože náš sultán Solimán.
3: Vládce náš, slunce naše jasné.
0: Tě potřebuje jako sůl. A ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v posteli o tom. Tady ty foršus.
1: Já jsem z toho Tumpachovej. Co tomu říkáš?
2: Práce v zahraničí bývá mnohem lépe placena. Měna je to tvrdá.
1: Jašku, páni velvyslanci, musel bych se zeptat ženy. Mojí.
0: Máni. Když vy u vás musíte ptát ženy, zeptáme ženy.

0: Kdo bude mít málo, může dostat nášup. Je to jen jáhelná kaše. Takový chudý jídlo.
1: Drnecová, když ty pustit drnec s náma, konec chudoba. Náš sultán Soliman.
2: Vládce náš, slunce naše jasné.
1: No, je bohatý. Toto dárek pro tebe.
0: Božínku, to je krása, že si děláte škodu.
1: My děláme škodu, že my potřebujeme tvůj drnec s náma. Kaše dobrá, chci nášup.
0: A to myslíte, že by si u vás táta vydělal i na novou střechu?
1: On bude zbohatlík. Tři střecha budeš mít nad sebou.
0: Tři střecha?
3: Velbloud dvouhrbý. Latinsky camelus, ferus, bactrianus. Slovensky ťava. Pojme až 50 litrů vody, aby mohl překonat poušť.
4: A na co má ty hrby?
3: V nich má zásoby tuku.
5: Hrove, chlapče, ty se nezdáš, ale vědomostí máš jak učitelský.
3: A sušený velbloudí trus se používá jako palivo.
4: Jak se jmenuješ?
1: Hálí.
4: A jak ty?
1: Bélí.
4: A ty?
6: Zélí. Já doma taky mít takové dítě jako ty.
4: A jak se jmenuje?
6: Malý zelí.
7: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učený Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: felice.
1: Máte to daleko.
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
2: Nesmírně daleko. Tam, kde

0: 腹泻喽。
1: 哪一种？
2: 哪有事？
0: 我是叶舟，那么我就是叶舟，叶舟，
2: 叶舟。
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
4: Máš i prohlídnout

0: Jařku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... drobátko tento... nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme s sebou tyhle fidlátka?
0: Ty ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Japato. V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takové šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
4: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šetlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo. Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
1: A když je má být poprava?
7: Už je zítra.
1: Už? Toto uteklo. Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
3: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
1: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mi něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
3: Co říkal?
1: Co kdyby se...
3: Ale Psal bych to pořádně. Žádný pížlování.
1: Hálí je doutníkovej.
0: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Drnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
2: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
0: Drnec, no? Já nespal celou noc.
2: No jo, no.
0: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krka.
2: No to já taky.
1: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí. Na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
0: Mohu přičuchnout?
7: Lepší než almužna, lepší než luk, je pila dvojmužna, ostrý má zub.

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až to krásně vyzní.

0: Dalej słonik.
1: A cože přitom dělají takový rámus?
2: Asi tancujou dupáka.
1: Aha. A dupáka je válečný tanec?
2: Něco na ten způsob.

0: Teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando secakramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Chuvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď.
2: Udělali nám tady pěknou paseku.
1: Co to tu voní?
2: Co by? Dřevo a smůla.
1: Ne, ještě něco.
3: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
2: Princezna loudí o jídlo, tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda drneš, tohle ty vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všechny stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Pláče náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte!
7: Ti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich?

0: Zatancuj si s ní. Myslíte, že bych směl?
1: Co by ne?
2: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní? Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
0: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
0: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ovdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
0: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
0: A dost?
1: A dost.
0: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
0: Hvězdy umíš jmenovat. Hm? Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
0: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
0: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran do stůně.
5: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
3: Tady taky.
5: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
5: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho chlapče nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku. Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupé.

0: včasně na jaře, když se ještě v houští schovávaly poslední mrazíky, šel Křemílek lesem. Přišel k zamrzlé studánce, u které plakala víla.
1: Proč pak pláčeš?
0: Povídá Křemílek. Víla si pěstičkami vytřela slzy z očí, zaťukala patou o led a řekla:
1: Když já nemůžu domů, na chvilku jsem si odskočila a mráz mi zatím zamkl studánku na ledový klíč.
2: Třeba mám větší sílu než ty?
0: Povídá Křemílek, rozhlídl se, kde by led mohl být nejtenčí, a na tom místě do něho byl podpatky jako kladívkem. Led zvonil, ale nepovolil.
3: A víla plakala pořád víc.
2: Promáčíš si košilku slzami a nastydneš se,
0: povídá Křemílek.
2: Počkej tu chvilku, já doběhnu do chalupky pro Vochomůrku.
0: Ale Vochomůrkovi se do zimy moc nechtělo. Nakonec si přece obul okované boty a šel.
2: Tuhle ho vedu,
0: povídá Křemílek víle.
2: Vidíš, je baňatý jako žalud a má okované boty. Takový už něco zmůže.
3: Dupni, Vochomůrko, dupni a otevři mi studánku,
0: zaprosila víla. Vochomůrka zadupal.
3: Víc,
0: řekla víla. Vochomůrka znovu zadupal.
3: Vochomůrko, musíš ještě víc.
2: Já už nemůžu. Odrazil bych se.

0: já myslela, že přineseš klíč. A tohle jsou jen dva kusy dřeva, řekla smutně Víla.
1: Já musím ještě pro něco,
2: povídá Křemílek a odešel na holou paseku a přivalil odtamtud veliký kámen. Přivalil ho až na samý krajíček vysokého břehu nad studánkou. Poleno skutálel na led, položil přes ně prkno a ukázal na to prstem Vochomůrkovi.
1: Stoupni si na jeden konec prkna.
2: Vochomůrka si stoupl na jeden konec prkna podloženého polenem a Křemílek křikl.
1: Hej, rup!
2: A svalil na druhý konec prkna z břehu kámen.
1: Jú,
2: řekla Víla a prkno vymrštilo Vochomůrku nahoru. Výš než roste smrk, výš než doletí pták, ale níž než chodí hvězdy a zas dolů, až dolů na zamrzlou studánku. Břinklo to a Vochomůrka rozrazil podkovkami led. Otevřel v ledu vrátka a Víla vklouzla do studánky. Ani nepoděkovala.
1: Ani nepoděkovala,
2: řekl Vochomůrka.

Výminkář. Výminkářům bývalo za roboty zlé. Jako by byli docela zbyteční lidé na světě, ale starému pláteníkovi bylo nejhůř. Popustil zeťovi statek a nic si nevymínil, jen aby ho do smrti dobře chovali. Zeď však, jak se ujal statku, od chána nedbal. Nechal ho sice bydlit v chalupě na výmínku, ale nic mu nedával. Pláteník byl už starý člověk, nadřel se v životě hodně a trochu peněz si uspořil. Ale kam pak to stačilo na živobytí? Nevděk ho mrzel. A když i dcera na něho škaredila a neposílala mu ani mléko a chleba k snídani, šel si postěžovat kamarádovi Ohnivcovi. Vyrostli spolu od malička, ale Ohněvec byl opatrnější, však nesloužil darmo na vojně, statku se nevzdal, vládl jako hospodář, synové u něho pracovali. Vyslechl mlčky všechno, co mu pláteník povídal, potom si pomalu zapálil a pravil. Ta dubová truhla, kterou máš doma v síni, se mi odjakživa líbila, jak pěkně je vykládaná. Dej mi ji a já ti pomohu. Pláteníkovi bylo líto, že kamarád žádá po něm záplatu dřív, než mu posloužil, ale pomyslel si, co konečně, proč bych mu truhlu nedal, však bez toho nemám co do ní. Dovezl mu ji k večeru na trakači. Ohnivec zkusil, jestli zámek dobře dovírá, a uložil truhlu do sklepa. Od toho dne posílali od Ohnivců pláteníkovi snídani, oběd i večeři, jako by byl jejich, až se tomu dcera divila. Jednou v sobotu pláteník odešel do města pro boty. Sotva byl za dědinou, vidí dcera oknem starého Ohnivce jít záhumním k výměnku. Za ním táhne kluk na vozíku, tatínkovu starou truhlu, sotva může vozík vytáhnout. Vyšla ven. Ohnivec bral právě za kliku. Řekla mu, že tatínek je ve městě. Ohnivec řekl. I to je škoda. Mám cestu na 2, na 3 dny, tak mu vezu tu jeho truhlu.

0: Aby si ji nechal v chalupě, než se vrátím. Člověk nikdy neví, co se může stát. Však mu ji po návratu zas schovám u nás ve sklepě. Tam se nedostane tak snadno nikdo. No což, na tom počkám s cestou, až se pláteník vrátí. A zase s klukem a s vozíkem vracel domů. Mladá hospodyně běžela za mužem do stodoly a všecko mu povídá. Muž se zamyslil a řekl. Tak vida, kdo by to byl řekl? Proto ti ohnivcovi se o něho tak starají. Selka se lekla. Pro boha, aby jim to tak zůstalo! Když se pláteník vrátil k večeru s botami domů, nevěřil svým očím. Na zápraží chalupy zameteno, ve světnici poklizeno, za oknem bazalky, na stole ubrus a sotva zavřel za sebou dveře, už tu je dcera, nese mísu knedlíků se zelím, jen se z nich kouří a zeď jde s ní zeptat se, jak se daří tchánovi, nese mu tabák z pruska pašovaný. Mladí seděli s otcem dlouho po večeři. Hovořili jako za starých časů. Zeď se s ním radil o polích, o lukách, o dobytku, jako s hospodářem. Pláteníkovi spalo se tu noc jako v ráji. Ale sotva se mohl dočkat východu slunce. Hned šel za kamarádem zeptat se ho, jak se stal ten div, co o tom ví. Ohnivec jen se šklíbil, nesmál se nikdy a pravil. Buď rád, hospodář pěkně na svém jako dřív, a buď na mladé vlídný. Každý člověk má své chyby a všichni sedáme při hříšné vodě. Na rozloučenou dal ohnivec pláteníkovi klíč od jeho skřínky. Prý klíče nepotřebuje. Pláteník se bál, jestli se včera nemýlil, ale ne. Mladí mu dělali pomyšlení, sázeli ho v čelo stolu. V hospodářství byl hned jiný řád. Pláteník sám také pracoval jako dříve za dva a svědčilo mu to. Tak žili ještě rok, dva. Konečně, jak bývá u starých lidí, pláteník cítil, že ho opouští paměť, nohy přestaly sloužit, celou zimu jen posedával, dožil se jara, ale nakrátko. Když už to šlo s ním z kopce, sousedé se chodili loučit, přišel také ohnivec. Pláteník s ním jako kamarádem dělal pořízení, všechno mu svěřil, co by rád, aby se po smrti stalo. A přitom se ho ptal zas na ten div, který se stal s jeho dcerou a s jeho zetěm. Ohnivec mu řekl. Udělal jsem, čeho bylo potřeba. Aby měli rozum, nestarej se. Vidíš sám, jak si jim pomohl statek zvelebit, své dílo si vykonal. Pláteník se rána nedožil. Když mu ráno nesla dcera snídani, našla ho v posteli vychladlého. Plakala nad ním upřímně. Od té doby, co se smířili, žilo se jim líp s mužem. Ale když si poplakala, sháněla se přec po dědictví. V otcově stolku našla klíč od otcovy truhly a tak se vypravila s mužem k ohnivcům. Starý ohnivec, jak slyšel ráno umíráček, vynesl se synem truhlu ze sklepa a vezl ji k pláteníkům. Potkali se na půl cesty. Dcera s mužem vzali vozík, poděkovali a spěchali domů, byli zvědaví, co jim otec zanechal. Když truhlu otevřeli, byl vnitřek zakryt šátkem. Na šátku ležel lístek. Na lístku bylo napsáno švabachem, těžkou rukou. Čtvrté boží přikázání. A podepsán byl ohnivec. Pod šátkem bylo složeno olovo ze staré okapové kostelní roury. Mladí manželé se na sebe podívali, vzali se za ruce a šli mlčky navštívit mrtvého otce. O pohřbu, když mladý hospodář spatřil ohnivce, šel sám k němu a stiskl mu ruku. Zůstali dobří přátelé.
1: Tak už je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, baríčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
2: To mrkáš na drát, co?
1: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
2: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
1: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehinka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu.
2: A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.
3: Jediný pučmeloud na světě. Všichni malí čmeláci se bojí pučmelouda, protože pučmeloud je čmeláčí strašidlo. Ale když povyrostou a mají víc rozumu, tak se samozřejmě bát přestanou. A Čmelda s Brumdou dokonce na pučmelouda vymysleli past. Takovou, co ho klepne přes prsty, až jim zase přijde něco ukrást. Do pasti nalíčili hrnek s medem a čekali. Jenže pučmelout nešel a nešel.

místo Pučmelouda se objevil Kvapník. Nesu důležitou zprávu, volal. Pučmelouda chytili a dali do muzea jako exponát. A byl pryč. No ovšem něco takového Pučmeloudovi nikdo nepřál. Dát mu na pamětnou, klepnout ho přes jeho zlodějské prsty, proč ne? Ale být navěky vystaven v muzeu? Chudák Pučmelout. A tak se Čmelda s Brumdou vypravili Pučmelouda vysvobodit.

0: muzeu byly samé skleněné skříně a z těch skříní hleděli na čmeláčky krásní motýly. Čmelda s Brundou na ně mávali, ale žádný z motýlů nepohnul ani tykadlem.
1: Ti jsou nějaký nafoukaní, zlobil se Čmelda. Už je zdravit nebudu. Pozor, sova, vykřikl Brunda. Chce nás chytit.
0: Ale sova hleděla upřeně na čmeláky a také se nehýbala.
1: Každá sova ve dne spí, poučil Brundu Čmelda. Vypadá, že kouká, ale nevidí vůbec nic.
2: Tady jsou naši bráškové. Ahoj, čmeláci, co tu děláte? Proč nejste radši na louce? Neviděli jste tady někde pučmelouda?
0: Ale čmeláčci za sklem mlčeli. Že by všichni spali?
3: Pojď radši pryč, bráško, zašeptal tichounce Brunda. V tomhle muzeu už dávno všichni usnuli a nikdo z nich se už nikdy neprobudí.
0: Čmelda se polekal.
2: Myslíš, Brundo, že se něco takového stane i pučmeloudovi? Holem, poleď, třeba ho ještě zachráníme.
0: A za chvíli ho uslyšeli i uviděli.
4: To mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zářný exponát, exponát, exponát, exponát.

0: vystaven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Pučmeloune, ničeho se neboj, my tě zachráníme, volali čmeláci. Pučmelout se zarazil. Hleděl na čmeláky z hluboké sklenice, ale radost z nich moc neměl.
2: Co tu chcete, brundibáři?
1: Vždyť slyšíš, ne? Přišli jsme tě vysvobodit z vězení.
2: Mě z vězení?
1: Divil se Pučmelout.
2: Já jsem přece tady jako vzácný tento exponát.
1: No už je to tak, přeskočilo mu. On se zbláznil, šeptali si Čmelda s Brundou. Tak proč tě tedy zavřeli do sklenice?
2: No, aby mě nikdo neukrad, odsekl Pučmelout. Já jsem totiž jediný Pučmelout na světě.
3: Opravdu? Ukaž se mi, ať si tě líp prohlídnu.
1: Ozval se chraplavý hlas a vedle sklenice se objevila stará, opelichaná myš.
2: Ke mně nikdo nesmí, rozčiloval se Pučmelout.
3: Já ano, řekla myš. V tomhle muzeu totiž rozhoduji já. A o čem rozhoduješ?
1: Zabručeli, jak nejvíc hrozivě uměli, Čmelda s Brundou.
3: Co rozkousat? A co jen okousat?
1: Ohnala se po nich ta stará ošklivá myš.
3: Čmeláky nejím, jsou moc chlupatí, ale ty jsi pěkný, vykrmený, celý hladoučký.
1: A hned vycenila na Pučmelouda zuby. Pak strčila do sklenice, až se celá zakymácela.
2: No, já jsem jediný Pučmelout,
1: vykřikl Pučmelout.
3: No, to už si říkal, jediný a taky poslední. Tak pojď, pojď, pojď, ty můj jedináčku. Už jsem si na tebe udělala apetít.
1: A myš znovu strčila do sklenice, ta se převrhla a rozbila na tisíc kousků.
2: Pomoc, pomoc,
1: vřískal Pučmelout.
2: Jsem vzácný exponát, zachraňte mě.
1: No proto jsme přece tady, řekli čmeláci. Popadli ho každý z jedné strany a vznesli se s ním do výšky.

Vzpomenu. Breptal dojatý Pučmelout, když už zase byli všichni šťastně doma. A Čmelda s Brumdou si říkali, že potom všem už Pučmelout jistě na med chodit nebude. Jenže co s tou pastí, kterou kvůli němu sestrojili, když se teď polepšil? Ale kde pak? On se nepolepšil. Hned druhý den ho zase nachytali, jak jim krade med. Pučmelout je zkrátka Pučmelout. Pučmelout je totiž jediný na světě.